0: Naše ekonomika, která byla ekonomika minulého režimu byla bez pochyby jednou z nejlepších. Jo. Jak dá se, je možnost to vůbec vrátit zpátky bez toho vzdělání, které oni nám vlastně vzali?
1: Já si myslím, že to není možné. Protože jako co, když není možné, abychom navázali na tu průmyslovou základnu, která byla v republice a byla před tím rokem 89, protože to prostě neexistuje. My jsme často komunikovali třeba s panem Stehlíkem, Poldi Kladno. Neexistuje. Když vezmete jeden podnik za druhým, neexistují. A už nejsou ty kádry lidí, není ten systém vzdělání, ta příprava těch lidí, prostě to není. Jsme opravdu jenom montovna. A ten pokles školství u nás je samozřejmě, ale tak ten je nejen v Evropě, ale v celém světě, to je plánováno ze strany OSN. Jeden ale kolega náš, který bohužel zemřel, tak říkal, kdyby se tady udělalo nějaké státní plánování, což je teda mimochodem taky zakázáno, nebo vize. Víte co, každá
0: je zakázána, to je strašný, že?
1: Každá nadnárodní korporace plánuje a to je, to každý chápe. To každý chápe, že firma a korporace musí plánovat, ale stát ne. To je špatně. Teda, aby mě někdo nevzal jako za slovo, to myslím samozřejmě ironicky.
0: Ano.
1: Takže tady nic takového neexistuje. A já jsem dlouho dělala na vládě a nikdy neexistovalo po roce 89. Vlastně to kdysi chtěl Walter Komárek. No ale pak jako byl odejít, takže to neexistovalo nikdy. No a ale když teda, teď už se zase posunuly strašně technologie, že to, co bylo před rokem 89, lidi si často myslí, že třeba před rokem 89 byly počítače a internet na západě. No nebyl nikde. Nebyl na celém světě. Ve vojenských kruzích tam byl, ale nikde nebyl. Ale lidi to jako spojují. Vlastně ten státní převrat u nás spojují s tím technologickým vývojem, že na západě byl a u nás ne. Tak to pravda není. Ale že takže neexistuje už ta průmyslová základna. Neexistují ty kádry lidí. Bohužel neexistuje žádné naše státní plánování. Ani to není žádoucí v rámci Evropské unie, protože Evropská unie je celek a zadává úkoly jednotlivým státům a my jsme překladiště, furt tady šmejdí, staví se ty strašné haly, furt tady šmejdí nákladňáky. My jsme jenom překladiště, ale levná montovna. Takže nám to naplánovali naší budoucnost. No a ale když by se stalo něco, nevím co, nějaká světová katastrofa, třeba přírodní síly by něco udělali a fakt by všechno bylo zdecimováno, tak lze začít tak, že se udělá plán a jako to udělalo kdysi Japonsko a řekne, jaká je jeho vize rozvoje, ale musí se brát v úvahu už ty nové technologie. Takže k tomu, co bylo před rokem 89, se nelze vrátit vlastně ze všech možných důvodů.
0: Jasně. Já ještě se zeptám vlastně na to, vy jste mluvila tady o nějakém černovém paktu, který já jsem teda asi nějak jako asi přeslechla, nebo já nevím, co
1: teda
0: to bude.
1: Černový pakt?
0: Černový.
1: O té migraci, že to má začít platit teď někdy v červnu, ne?
0: A můžu se zeptat na podrobnosti. Můžu se zeptat na podrobnosti od toho paktu. To je ten, co musíme, že musíme je vlastně jako.
1: No, anebo je vyplatit, takže kdybychom je chtěli jakoby vyplatit, tak se zhroutíme. Já jsem zrovna včera byla v Německu a ani byla jsem speciálně teda v Drážďanech a v této části Německa a tam jsem vlastně neviděla ani ty migranty, tak jsem se na to ptala Němců a oni říkali, že tam teď dochází k tomu, že je zavíráno mnoho těch táborů, kam přišli ti migranti a já jsem říkala, tak to jsou posíláni k nám. Ne, že z Německa jsou odesíláni zpět do země, odkud přišli. To za A a za B, že co se týče Ukrajinců, tak jim není to oficiální verze, je to verze těch přátel. A je to taková jako lidová podoba. Takže jim skončila všechna ta podpora. A naopak ty úřady jdou potom jako, jo, máte drahý auto, tak se ho prodejte a žijte z něj. Takže tam se teď podle těch informací, co mám já.
0: Já mám taky takový informace.
1: Jak to vidí lidi, takže tam se těch imigrantů zbavují a Ukrajince už na ně nejsou k ním tak vstřícní. Peněžně, finančně. Ale víte, co stálo? To jsem teda fakt koukala, jak jelen. před Frauenkirche,

0: musela jsem se i smát, tak před Frauenkirche byl jediný stánek, kde prodávali nějaký dřevěný korálky a byl tam lední medvěd, který měl tyto barvy, žlutou a modrou. A měl tam ukrajinské vlajky. A já jsem se smála, že když Rusové se říká ruský medvěd, tak oni se volali ledního medvěda, ale je žluto-modrej. Takže před Frauenkirche stojí tady tenhle ukrajinský
1: medvěd. Taková atrakce. Já jsem taky za jednoznačné vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie je prostě diktát. Máme spoustu dobrých europoslanců, nebo spoustu, pár. A moje otázka je taková, dá se Evropská unie, nebo jakoby Evropský parlament rozbít zevnitř?
0: No, nedá, protože Evropská unie nefunguje na základě Evropského parlamentu. Ten je až několikátý v řadě. Na to existuje na objasnění fungování, skutečného fungování, ale ono to je vlastně i v těch papírech, v těch dokumentech interních. Jenom řeknu, já spolupracuji dlouho a naším místopředsedou je Petr Šnur a historikem Tesař a Ivan Miller a oni ještě, než jsme vstoupili do Evropské unie, udělali podrobnou analýzu, i těch byla smlouva před Lisabonem, byl Maastricht a podobně, tak jako ten parlament evropský o ničem nerozhoduje, tam ne ve finále, tam ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, což jsou nadnárodní korporace, oni mají i svoji webovou stránku, mění se to trošinku, je tam třeba Nike, Philips, Coca-Cola, takový úplně ty celosvětoví giganti, ty rozhodují o tom, jaká bude politika jednotlivých států Evropské unie, to, že my budeme překladiště a montovna a podobně, ty dají direktivy Evropské komisi a ta pak předkládá jakoby ty materiály Evropského parlamentu. A jak se pan Tomáš Vaněk ptal na to referendum, jako jestli u nás by mělo smysl, tak tohle to je přesně to samé. To je ten Evropský parlament je, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Aby to mělo zdání, že jako rozhoduje ten lid. No, je to úplně jedno, když ten parlament něco odmávne. Když se počká měsíc, rok, připojí se to k něčemu a ani není v lidských silách. Já se nedivím, že některý ten poslanec, jak se vyčítalo třeba Ivanovi Davidovi, když jsme teď hovořili o té rezoluci z toho roku 2019, ta změna historie. Já jsem udělala specializovanou angličtinu Evropského parlamentu, pak jsem toho nechala. To nejde. To je normálně umělá mluva, v tom se ani nemůžete vyznat. Takže já si myslím, že to je pro ty zodpovědné europoslance, jako to je jasný, že je něco takového proklouzne, protože ten chaos je záměrný.
1: Jste zmiňovala různé značky, no já jsem si zrovna vybavila, kdo oblíkal, že Hugo Boss oblíkal vlastně taky.
0: No.
1: A úplně mě se mi to vybavilo, takže já prostě, ať chci nebo nechci, a jsem ročník 88, tak prostě já ty spojitosti vidím, protože já tu historii prostě taky studuju už roky a prostě vidím, jak oni ji přepisujou, jak zakazujou prostě učitelům, kteří mají dvě vysoké školy, tak jim zakazujou, radši dají do družiny hlídat děti, než aby vyučovali.
0: No a ředitel se za něj nepostaví, protože ředitele vlastně tam nominuje to město, teda na základních školách, a to, takže ředitelé se bojí o tu svoji židli. No je to začarovaný kruh, že vlastně jednotlivci by se mohli vzbouřit, ale nevzbouří se to okolí. A já mám jednu kolegyně, ta je učitelka, dám to jenom jako příklad, jak to funguje. Když byl covid, tak to byla taková malá škola a tam nechtěli, aby se děti dělali povinně výtěry z nosu. Nechtěli po nich, aby nosili roušku. A výsledek byl ten, že ty rodiče se stěžovali na ty učitele a na tu ředitelku. A děti tam jak truhlíci se sami vytírali nosy. Šlapali si po rouškách, měnili si je. Ale viny byly ty učitelé a ta ředitelka. Takže problém je ve voličích a v té společenské atmosféře. Já to prostě jsem kdysi pracovala na ministerstvu školství a jednou tam přišel na jednu akci Zdeněk Máler. a viděl, že vycházím z pracovny, mimochodem na ministerstvu školství už to určitě poškodili. V Pruhanském paláci byla replika, nebo ne replika, byl takový malý španělský sál, jako kopie toho španělského sálu kdysi tam byla a u toho byla taková, tam jsem právě měla pracovnu a Zdeněk Máler taky, když pracoval jako poradce ministra Kahudy kdysi. A byl to takový rokokový salonek. No a od té doby, kvůli tomu, že jsme měli společný salonek na práci, tak jsme se několikrát setkali a on byl teď už po Zdeňku Málerovi ani pes neštěkne. On tenkrát byl přece proti té privatizaci těch různých památek a chrámu svatého Víta. A on právě tehdy říkal, že naší zemi začíná chybět aristokracie ducha. A to prostě tady není. Tady vlastně ta ekonomická elita je jenom ta, která má zdroje. A zdroje, kdo má zdroje? Komu to bylo z té Evropské unie dovoleno rozkrást ten majetek, udělat toho bílého koně a vpustit sem ty nadnárodní korporace. Takže ta skutečná aristokracie ducha, ta skutečná elita tady vůbec nemá žádné možnosti a vlastně když nemá té možnosti se projevit, když nemá možnosti cokoliv ovlivnit nebo zrealizovat, tak prostě umírá na úbytě. No. A za elitu jsou tady považováni jako fakt divná individua. A tím teda mám pocit, že odpovídám na tu vaši otázku.
1: Já dám slovo kolegovi.
2: My jsme tady měli mírný výpadek na YouTube a veškeré komentáře nám tady úplně zmizely, takže už jich je tady jenom pár. Ano.
0: Moment, já se podívám, já tady vidím.
2: Ale na YouTube zase běžíme normálně, byla to asi nějaký dvouvteřinový výpadek. Já půjdu trošičku s tou otázkou do zahraničí. Půjdu přímo za velkou louží, možná strýček sám. Tak jak se díváte a hodnotíte třeba současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, když teďka zmíním Venezuela, Irán, není to trošku zklamání?
0: Protože jsme do něj vkládali neoprávněné naděje, ale teď byl někdo v Americe a oni jsou z něj ty Američani úplně nadšení. To prej vůbec není pravda, že by nebyl v Americe populární. Jenže tak my máme ty Američany za blbce, oni mají za blbce nás, to je takový vzájemný. Teda musím říct, že já se jim nedivím, že nás mají, ale zase nám se nikdo nemůže divit, že máme za blbce je, protože tam je to taky hrozný, když člověk někdy vidí ty ankety a že vlastně vůbec neví ani kde je Venezuela, ani kde je Ukrajina a stejně všechno ty lidi odmávnou, tam už jsou zpracovaný dávno. Vlastně Američani jsou první asi obětí toho, co se děje teď i postupně v Evropě. My už jakoby jsme druzí v řadě. No, já vycházím ve svých úvahách, mně se zdá, že to je opravdu zkratka, často z toho Valerie Pjakina, protože ty jeho komentáře každý týden a ty jeho analýzy a prognózy tak se časem ukážou jako jediné pravdivé a má to logiku. A on říká, že prostě ta Amerika je k odpisu. Je na odpis a když komentoval různé ty kroky Donalda Trumpa, tak jde o to, aby ona byla absolutně nedůvěryhodná ve světě. Aby s ní už nikdo nejednal. Vždyť jako všichni ví, že všechny zradí, podvede, že nemyslí vůbec vážně nic vážně. A ještě, že bude to nové dělení světa, opravdu ta Latinská Amerika, tedy i ta Venezuela, patrně i ta Kuba. Prostě kontinentálně to bude všechno jako mít jeden ten vliv. Teď je otázka, říká se, že se rozpadnou ty Spojené státy americké, takže jakoby ta lepší část, ta tomu bude všemu královat, ale já to říkám jako velmi zjednodušeně. A co se týče toho Iránu, tak ta koncepce sociální bezpečnosti vychází z toho, že jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno teď má centrum v Číně a druhé má mít v Iránu. Takže taky to řeknu hrozně zjednodušeně. To, co se děje v Iránu, je vlastně jakoby veřejný odpis záměrný těch Spojených států amerických a aby se tam konsolidovalo v Iránu to druhé křídlo globálního prediktora. A lidi to často neví, co si počít s tou Ruskou federací. Tak tam je řečeno, že to je vlastně jakoby třetí hráč na tom globálním poli. Jsou ty dvě křídla globálního prediktora a třetí hráč. Ne, že by ho miloval globální prediktor, ale protože ti Rusové mají v ruce jediní, takové vojenské prostředky, které dokážou zasáhnout. To znamená, že mají v ruce strukturální řízení, struktury, prostě můžou zmáčknout ten knoflík a tak. A to ten globální prediktor nemá. Ten má to nestrukturální řízení, že nás zničili skrze školství, skrze kulturu, skrze zdravotnictví a je to jako dlouhodobě a není to jako šup, zmáčkněte ten knoflík. Nemá to tu strukturu. Je to takový to soft a to Rusko jo. A to Rusko jediné může zabránit v rámci toho nového dělení světa tomu globálnímu konfliktu. Takže proto v této chvíli jsou s ním situační spojenci. Ale jak se v tom vlastně skoro nikdo nevyzná a používají se i tady ty termíny jako globální prediktor, nadnárodní řízení, mezinárodní řízení, tak v tom je hrozný zmatek. Ale já to teda vidím takhle a dává mi to logiku.
1: Vy jezdíte do Ruska jako, myslím, že za mírové fórum taky? Tak nám povězte něco o mírovém fóru a vašich cestách.
0: O Československém mírovém fóru. No to kdysi tady byla organizace, která se jmenovala Český mírový výbor. A v jejím čele stál pan inženýr Sobotka. To byl dlouholetý diplomat. On byl velvyslancem v několika třeba i afrických, latinskoamerických zemích a podobně. A byl zúčastnil se za Českou republiku při formulování toho helsinského procesu, té deklarace, která byla přijata v roce 75, ta helsinská deklarace, aby byl mír v Evropě. A vlastně tady teda existoval v České republice ten Český mírový výbor a já jsem se s ním setkala a ještě s jeho kolegou na několika akcích, asi to bylo v rámci sociální demokracie. A tenkrát se připravovala velká mezinárodní konference se společností Berty Suttnerové. Byla první nositelka Nobelovy ceny a vlastně žila tady u nás, napsala tu knihu Waffen-Nieder, jako odložte zbraně. Teď se o ní vůbec nemluví. No a v rámci toho mi pak nabídli, abych se angažovala ve vedení toho Českého mírového výboru a pak tam došlo jako k úmrtí a přejmenovalo se to na České mírové fórum. Ne, ještě předtím tam bylo nějaký jiný název a pak na to fórum. A protože se v tom angažoval i ten pan doktor Tesař, ten historik a kolegové ze Slovenska, tak vlastně jsme si říkali, proč nejsme Československé mírové fórum. Takže ta finální verze, ale má to opravdu dlouhou genezi.
1: Takhle, Československé mírové fórum asi nemá nahradit Alianci národních sil, že? Jelikož, protože já vím, že spousta lidí byla velice smutných, že Aliance národních sil prostě skončila.
0: Každá politická strana, ať u nás, tak na západě, protože to je ten model Evropské unie, tak má jako jakýsi think tank, to své centrum. A to bylo České mírové fórum tehdy pro tu Aliance národních sil, takže ti kolegové, kteří takový ty nejlepší kolegové, kteří se angažovali v rámci ANS, tak samozřejmě jsou členy Československého mírového fóra. My jsme taky byli smutní, ale prostě ta situace a ten zákon o politických stranách a politických hnutích je udělaný tak, že vlastně pokud nemáte bohatého sponzora a nemáte právní kancelář a nemáte ekonomy profesionální, musíte si kupovat, když nemáte profesionální účetní kancelář, tak se musí kupovat ty programy. Prostě je to strašně drahé. Mě hrozně mrzí, že lidi dají miliony, i když je otázka, jestli to dávají jako, no ale vidíte tam, ty účty jsou otevřené, že lidi dávají velké částky na zbraně, na raketu Dana. A nám dali třeba 10 korun jednou za půl roku. Takže všechno vlastně je to financováno vlastními silami. Proto skončila i ta strana dělnická Tomáše Vandase. Proto skončilo mnoho, i teď Petr Hanek teda zemřel, ale i ta jeho strana rozumí. Je to finančně neúnosný. My jsme měli velmi dobré zkušenosti, no až postupně, s tím úřadem pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí, s těmi lidmi. Ale oni jsou taky tak svázáni těma pravidlama, musíte se tam školit, jak vyplnit každou blbost. Jednou nám, ale opravdu, že jsme 2 dny se zpozdili, ale to nebyla žádná důležitá věc, která by se týkala nějakého nějakého data daného zákonem nebo něčím. O dva dny, protože odešel nebo měnil se místopředseda, který měl přístup k datové schránce, a když to zaregistruje ministerstvo vnitra, tak najednou přístup k té datové schránce automaticky nemá v rámci toho politického hnutí, což my jsme vlastně nevěděli. A přišlo něco do datové schránky, když jsme to zjistili úplně nultý den, dali jsme jí to a dali jsme za nesmysl 60 tisíc. A vlastně a strhli nám to automaticky z toho účtu. A vlastně i byl, to byl ten důvod, my jsme navázali na tu politickou stranu, která byla kdysi lokální, kandidovala jenom v Praze, ty občané 2011. Ten pan předseda bývalý taky pořád platil pokuty za hovadiny od té doby, co vznikl ten zákon o politických stranách a hnutí. Takže tohle je ten hlavní důvod. No.
1: Prostě jednoznačné zničení veškeré opozice, která by mohla být, jo. Kdybyste jako mohla lidem říct, co by měli dělat, jakože vy jim to říkáte stále, že jo, ale jako nějak jinak, jako...
0: No rozhodně nemůžou věřit sdělovacím prostředkům a rozhodně jim ty informace nikdo nedá na stříbrném podnose. A je těžké si hledat informace přímo u zdroje. Je těžké jít, dám příklad zahraniční politiku, na stránky k Kremlu a říkat si, co ve skutečnosti řekl ten Vladimír Putin. Řekl to tak, nebo jak ho interpretují ta média? To prostě není možné. Takže vybrat si pár kanálů, což ti vaše posluchače dělají, jako je třeba váš, nebo jako my máme pořady na Svobodném vysílači. Ale tady je, bych ráda upozornila na to, že i tady na té alternativní mediální scéně, tak jsou někteří výše a někteří níže. Prostě myslím si, že ani váš, Kateřino, tenhle pořad se nedostane na ty hlavní stránky. Prostě se tam nedostanete. Ale někdo zase jiný, aby bylo jasno, se tam dostane. Jinak se to musí platit. A potom, víte co, já když jsem třeba si chtěla založit blok někde na aktuálně.cz Seznam, no vám nedovolí, jako nemůžete. Když my jsme byli ta Aliance národních sil, my jsme v roce 2021 měli dosah 1 800 000. My jsme to nesledovali, ale jednou se kolega podíval a byli jsme překvapení. A půl roku před volbama, hádejte, jaký dosah měli články.
1: No, hodně malý.
0: 120. Prostě zruší vám kanál. Jak jsem, dám příklad, to ale nezmizelo, jo, to je pořád. Jak jsem teď byla v tom Brně, tak kolega nahrál to moje vystoupení. A myslíte si, že publikovat na TikToku nejde, protože jsou to prý dezinformace.
1: Ano, na TikToku to blokují úplně.
0: No, je to strašné. A pak ještě je ten shadow banning, že ano. Vlastně jako nás teda blokli několikrát, pak nás povolili, nikdo nás neviděl. Já jsem bloknutá, mě když jste dali Vladimíra Vítová do vyhledávače, nic vám to nenašlo na Facebooku. Takže je x způsobů, jak zabránit tomu, aby se šířily informace. Tak musí lidi jako kopat, jako zlato.
1: Ano, to máte pravdu. Je pravda, že teda nás teda taky máme shadow ban. Ať vysílám s kolegou Prouskem, ať napíšu jakýkoliv článek, tak prostě to vidíte, že prostě jeden článek má tolik přečtení, druhý tenhle. Potom mám tady třeba kolega mi volal, že mu volal jeho kamarád, že to má nějaký, pořád má 20 tisíc hlédnutí, ale ukazuje to jenom u něj. U nás to ukazuje třeba jenom, já nevím, 100. Jo. Jako je to neuvěřitelný. Právě si myslím, že my bychom měli ten odboj začít tím a tím, že by ty chytré hlavičky, které tomu rozumí, těm počítačům, si měli sednout a vytvořit nějaký program, kterým bychom je převálcovali.
0: Já se to nedovedu představit, protože oni mají nekonečně více i finančních možností. A vlastně, když vezmeme, a to se vracíme teda asi k počátku té naší diskuze, jestli teda mají vůbec lidi našeho typu v naší republice šanci něco změnit, tak ty lidi ve finále stejně volí jenom toho, koho jim předhodí ta televize. Tady je třeba snaha o přímou demokracii a podobně. A já vždycky říkám, ale teď do Senátu můžete volit kohokoliv. Kohokoliv. Můžete sami kandidovat. musíte se zaplatit 20 tisíc, nikdo vám na to nepřispěje. Můžete se domluvit, můžete si sebrat pár podpisů nebo se domluvit s nějakou menší politickou stranou, ta vás kandiduje, ale ve finále stejně uspějou jako členové ODS, členové TOPky, členové jiných stran, všechny ty, co jsou v senátu. Takže i když by byla přímá demokracie, nemáte v ruce média, ten senát je od toho typu. Ve finále jsou tam ty politické strany, které lidi nemají rádi. A zase, ale senát je na nic, já nepůjdu k volbám. No tak je na nic a pak jako rozhoduje o některých důležitých věcech. A to je fakt začarovaný kruh, lidi jsou zblblí, neinformovaní, laxní
1: Jde o to, jestli právě jestli jsou líní, anebo už ta mentalita došla do takového stupně, že jim to jedno.
0: Obojí.
1: Já ještě přidám slovo kolegovi, pak se kouknu na otázky, jestli tady máme.
2: Dobrá, já se teda, protože já jsem zastáncem přímé demokracie, jsem velkým fanouškem, ale když se budeme bavit o té zastupitelské demokracii, protože já jsem konzervativní centrista, tak se vás tu zeptat vaše poslední angažmá a teď se zeptám proto, protože jsem zastáncem toho, že by tady měla vzniknout nějaká jedna velká strana z těch malých stran a udělat nějakou jednu národní frontu, jo. To je taková moje myšlenka. Tak se vás chci zeptat, byste vlastně kandidovala za Českou republiku na prvním místě, tedy Ládi Vrábila, a s ním taky kandidoval pan Miroslav Sládek a oni měli nějaké výhrady vůči Hnutí Stačilu a SPD a jiným. Tak jak se na to třeba díváte vy?
0: No, měli podle mě právem, ale my jsme tohle to už několikrát udělali. Třeba do Evropského parlamentu nás kandidovalo 8 vlasteneckých stran a výsledek je ten, že když to kolegové z těch jiných stran, třeba vemu teď tedy Národní demokracie, ty byly největší a dělníci porovnali, tak jsme dostali míň, než oni dostali, když kandidovali sami. A to je přesně, že vám lidi napíšou. Já bych vás volil, ale když je tam ten Adam Bartoš, tak nebudu. A Vandasově napíšou, my bychom vás volili, ale když je tam ta Vítová, tak vás volit nebudeme. Nebo my bychom vás volili, ale když máte v čele Hynka Blaška, tak vás volit nebudeme. Takže ve finále vás nevolí nikdo. Takže to nefunguje, to spojování nefunguje. Ne, že by ti lidé nechtěli, nám se to podařilo. A vůbec není pravda, že by každý chtěl být král a první. To už nikdo nechce. Kandidoval mimochodem s námi i Miroslav Sládek a republikáni. Protože všichni už jsou z toho tak unavení. A ví, jako že dávají všem svoji pověst. A teď dáváte do toho peníze a výsledek je. No, zase jdete po těch korytech. Je to strašný. I ty vlastní lidi vám vlastně nadávají. A teď vám nadávají. A proč jste se nespojili s komunistama? Se Stačilo z SPD. My jsme chtěli. Ale ptejte se jich, proč se nechtějí spojit. A tady by to musel opravdu udělat někdo, kdo má ty zdroje. A ty zdroje má kdo jediný? Teda ta SPD. A ta se taky vybrala jenom pro a Trikoloru, protože upřímně řečeno, oni taky mají to finanční zázemí. A kdo za nima stojí? Jisté klanové korporativní skupiny. A proč za nima stojí? Protože potom chtějí, aby byly přijaty jisté zákony. My jsme oslovili, třeba by se dalo říct, že některý ty lidi, co se zajímají informačními technologiemi, mají různé časopisy nebo ty hry a vyslovují se na Twitteru, Instagramu, na Facebooku, že mají rozum. No ale nepodpoří vás. Prostě, protože jak jsme se tady bavili ze začátku o té pravici levici, to by mě zajímalo, jak myslíte, že jste centrista. Kdybyste řekl, jak si přejete uspořádání společnosti, tak určitě.
2: Já si právě, víte, já mám problém s tím, že prostě tady funguje nějaká špetka fanatismu. Vždycky je prostě nějaký fanatismus, ať už je levicový nebo pravicový. A já jsem právě v tom středu, takže já si vezmu tu dobrou myšlenku zleva. Zároveň si vezmu jakoby tu myšlenku.
0: Ale jak dělíte pravici a levici?
2: Jasně, já jsem prostě vlastenec, jo. Já prostě nehájím jenom tu jednu stranu mince, protože ona prostě má vždy dvě strany mince. Ale zeptám se takto. Nemyslíte si...
0: Já se jenom zeptám,
2: můžete samozřejmě se zeptat také. Jestli by třeba právě proto, že jsou ty žabomyší války takzvané, jo, tady na té vlastenecké scéně, tak jestli by tyhle ty myšlenky právě nevyřešila ten systém té přímé demokracie. A teď už budu stichat teda.
0: No ale nejsou žabomyší války. To je uměle udělaný obraz. Jako fakt řekněte mi třeba příklad. To To, že jsou žabomyší války, říká.
2: Ale právě to, že ten se nemusí s tím, ten se zase nemusí s tím, tenhle zase
0: ne,
2: podporuje.
0: My jsme se dohodli.
2: A že ta myšlenka je vlastně v podstatě stejná, akorát v těch lidech. No.
0: My jsme se dohodli. My strany politické jsme se dohodli. Ale voličům to vadilo. Takže není problém v těch politických stranách. Vy si myslíte, že mě nějak miloval Petr Hanik? Nemiloval, ale dohodli jsme se, že mě miloval Hinek Blaško. Mě přesně dohodli, ale dohodli jsme se. Ale prostě voliči to neunesli. Takže není pravda ten narrativ, co se říká, že jsou žabomyší války. Prostě nejsou. A tu druhou, tu protistranu spojujou finance. Prostě to tak je. A ještě k těm médiím jenom vsuvku. Rádio Univerzum, aby bylo jasno a to. Vy si myslíte, že to dělají ty lidi z lásky jenom a zadarmo? To děláte vy, to dělají
1: ano.
0: Takže to jenom na dokreslení, že jak v té politice, tak i na té mediální scéně. Jsou tady jisté ekonomické kruhy, které podporují ty i ty, ale pro lidi to vypadá jako, že jsou to vlastenci, co jsme my bez bázně. Aha, a že to děláme z jeho srdce, tak to jako není. Takže nejsou tady žabomyší války mezi neparlamentními stranami. Co se týče, teda teď to řeknu otevřeně, KSČM, já jsem několikrát požádala třeba o setkání, psala jsem Kateřině Konečné, v životě mi nikdo ani neodpověděl. Mnozí členové politické strany jí psali. Bez reakce. Já jsem se vlastně mohla dohodnout předtím jako za Aliance národních sil, jenže bohužel odešel s Vojtěchem Filipem. Tam bylo to jednání normální. My bychom pochopili, kdyby řekla, ne, nechceme s vámi spolupracovat. Ale to vůbec, jak když házíte práh na zeď. A to samé s SPD. Teď třeba teda pan Jiří Kobza je členem Stačilo. My jsme několikrát jako jednali v Praze a víte, co nám bylo řečeno, že jsme toxický. Tak jako my jsme chtěli opravdu spolupracovat. A tak jako řeknou, a vy spolupracujete s Národní demokracií a tam má špatnou pověst. No a jako komunisti mají dobrou pověst? A nebo a vy jste spolupracovali s Tomášem Vandasem a ten má tak špatnou pověst, že ho média očernila. No teď mimochodem spolupracuje s SPD tam v té Bílině a já se musím opravdu smát, jako by tady měl někdo dobrou pověst, kromě ODSáků na tom mainstreamu, anebo kromě topkařů. Teď tady jako všichni jsou politý hnojem. A takže z těch velkých stran vůbec nebyl zájem spojit tu vlasteneckou scénu, za kterou nestojí ty finance. A když jsem říkala, že teď už to jsem zmínila tu Kateřinu Konečnou, že byly teda ve hře i finance, i mohla do médií a už neuspěla, protože lidi na ty názory neslyší. Ale předtím, když byly ty volby v tom roce 21, že jo, to byly?
1: Ano, 21, no.
0: Tak říkám to, protože tam kandidovala Aliance za budoucnost, která měla úplně jiný program, a to bych se pak zeptala pana Vaňka, protože si myslím, že z té naší debaty, pokud bude teda, že vyplyne pro posluchače, jak je to s tou pravicí a levicí. Takže tam kandidoval pan Sehnal, to je miliardář, vytvořil se stranu Aliance pro budoucnost. Nalil do toho neuvěřitelný prachy. Ale nebyl v médiích a taky neuspěl. Ale já si myslím, že opravdu to už začalo v tom roce 2017, že tam už vlastně bylo těm, co řídí těm sociálním inženýrům z toho nadnárodního řízení, už bylo jasné, že tady je to mínění té společnosti zpracováno. Protože předtím stačily třeba peníze. Dokonce i ten Petr Hampl, když si kandidoval, i to objížděli všechno a zjistil, to neprorazíte. Tenkrát to neprorazil, protože nebyli v televizi. A šel to vlastně krok za krokem. Pak už nestačily peníze, to byl ten pan Sehnal, miliardy, ale nebyl v médiích, ale nestačily ty miliardy. A teď už nestačí ani miliony teda do té kampaně a už nestačí ani ta média. Prostě už jsou ty lidi názorově zpracovaný a nezvolí. Ten jiný směr nezvolí. A můžu teda já mít na vás ten dotaz, jak jste říkal, že jste centrista. Jak by to, protože spousta určitě posluchačů tak...
2: Já se omlouvám, ale já jsem dnes v pozici neutrálního moderátora, jo? Ale jestli máte nějaký dotaz, na který jsem schopen odpovědět, tak to udělám, nezvíme, že...
0: No, No a jako, jak, když nejste ani vlevo, ani vpravo, jak to charakterizujete tu?
2: Konzervatismus je vlastně, když to vezmu, to je vlastně vlasterec, jo? Mám rád svoje staré hodnoty, to znamená miluji svoji zem, jo? A nejsem přímo vlevo, neznamená, že prostě každý vlastenec je vlevo, jo? To je prostě můj názor a zatím si prostě stojím. Já jsem zastáncem přímé demokracie třeba například.
0: A jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
2: Výrobními prostředky v jakém smyslu?
0: Kdo si myslíte, že by měl vlastnit infrastrukturu, silnice?
2: Já si myslím, že určitě stát, ale tohle to přece nemusí být vždy na bázi nějakého nebo nějaké extrémní levice. Jo. To si prostě myslím, že ne, protože Česko... Dobře, ale dobře, tak mi vysvětlete tu infrastrukturu prvního Československa po roce 1918.
0: No tak to bylo v soukromých rukou, ne? Ale přitom...
2: Tak to nevím, jestli úplně v soukromých rukách, paní Vítová.
1: To bylo po roce 1918, přece to bylo v soukromých vlastnictví.
2: Dobrá, já bych opustil o té...
0: Protože já jako nechci vás nějak dotlačit do kouta, ale myslím si, že tohle je doklad toho zmatení pojmu. Protože buď chcete, a to třeba jsme vedli ty rozhovory s tou národní demokracií a jsem říkala, proč tam máte, že jste pravicoví? My jsme všichni pravicoví. No nejsou, protože tam mají normálně jasný. A opravdu ta základní linie je, chcete, aby, já vás tady usvědčím veřejně, chcete, aby měl stát ve vlastnictví vodu, nebo aby to měly ty španělské a francouzské firmy?
2: No momentálně přece tu vodu má stát? Nemá.
0: No ano, jak by to mělo fungovat? Že by jí měl nebo neměl podle vašeho názoru mít v rukou?
2: Víte, že tady stát ještě i přesto, že tady už jaksi máme po roce 89 přece jenom ještě něco vlastní?
1: No ale to je to byla otázka. Jako si, já si myslím, že stát by měl vlastní.
2: Kdo vlastní pivovar Budweiser nebo Budějovický Budvar?
0: No a teď o tom jsem přece mluvila, ne? Že když ten stát nic nevlastní, ale vedle toho, co říkáte, tak jste v podstatě vlevo. A to, že je někdo, já musím říct, že vlastenec musí být přirozeně vlevo, protože to prostě, když je vlastenec...
2: Byl pan Edvard Beneš, byl Edvard Beneš vlevo?
0: No jasně, že jo. To, co je u něj napsáno, no, to vám taky řeknu, jo.
2: No tak já nevím, když byl teda vlevo, proč měl problém s komunisty v roce 48.
0: Teď on s nima neměl problém, to nám se říká.
2: Když se skončil jako prezident v Líněm, se s nima nedohodl prostě. To je taky historický
0: to bylo, fakt. Ne, to bylo, jednak byl hodně v Rusku. Já vám řeknu, jděte se podívat do muzea v Táboře.
2: Dobře, ale nebyl členem komunistické strany.
0: No, nebyl členem ale byl členem socialistické strany, de facto. A socialistické strany a komunisty. Já třeba taky nejsem komunista a víte proč? Protože vím, že lidi nejsou andělé a komunismus počítá s anděly. To je moje zásadní výhrada. Já jsem socialista, ale socialisté jsou vlevo. No ale v tom muzeu, jo, jako je opravdu to moc hezky udělaný, je tam ten jeho životopis, on pocházel z velmi chudých poměrů. Vlastně tam tenkrát to bylo možný, existovaly sociální výtahy, to je pravda, že když mělo jinou váhu to vzdělání, a teda měl taky bohatší ta jeho žena příbuzný, takže tohle to tam taky hrálo roli, ale opravdu byl socialista tělem i duší. Třeba to, já nevím, jestli tam jsou nějaký citáty, byl jsem socialista, ale prostě byl. A závěrem tu výstavu úplně zabijou, protože řeknou, že on těsně před smrtí strašně litoval toho, že se setkal se Stalinem a toho, co jste říkal vy. A já jsem jim tam napsala a říkala jsem, co říkáte za nesmysly, vždyť to vůbec není pravda. Všechno tam mají ozdrojovaný, všechno, co kdy řekl, kde. A u tohohle nemají žádný zdroj. A oni mi napsali, že to napsala v knize nějaká americká novinářka, která ho navštívila před smrtí a teď mi řekli to datum. Jenže on nemohl ani mluvit. Já jsem se našla ty jeho zprávy. On byl po ataku další mrtvice. Úplně byl, takže ona si to vymyslela. A oni jsou si toho asi vědomi. A já jsem jim to napsala, tu časovou osu, a jsem říkala, že to je naprostý nesmysl. V životě s ním nemohla o tom mluvit. Takže oni vlastně, ale ten narrativ takový je, že on v závěru života jako by to všechno popřel. A ještě k tomu, vlastně jsou tady jenom dva ty levicové směry. To je teda komunismus pro anděly, kteří tu nejsou, a potom socialismus. Já jsem opravdu socialista, protože ten stát ani nemůže fungovat jinak pro lidi dobře, než aby byl sociální. A vy jste levicovej a nevíte o tom. Stejně jako národní demokraci si mysleli, že jsou pravicoví.
2: Ne, já jsem centrista.
0: Tak víte, v čem ten centrismus je?
2: Prosím?
0: V čem ten centrismus spatřujete?
2: Že nejsem fanatikem. Aspoň si to myslím. Prostě víte, když někdy jste až moc vlevo, tak jste prostě až moc.
0: Jo? Jak to
2: někdy
0: vidíte s těmi výrobními prostředky?
2: To je taky špatně, takže se snažím brát to, co je dobře, protože rozumíte mi, jo? Každá myšlenka může mít velice dobrý potenciál, ale prostě i z historického hlediska nebylo všechno růžové, jo? Čili být nějakým jako jenom zastáncem té jedné strany mince, já si myslím prostě, že to je špatně. No. Je tak to můj názor, tom se třeba nesmíme. Proto si myslím, že změna by byla přímá demokracie a právě ty reformy.
0: Ve volbách do Senátu máte přímou demokracii.
2: Dobře, ale my žijeme v zastupitelské demokracii.
0: Ne, tam máte přímou, do Senátu volíte přímo.
2: Demokracie funguje ve Švýcarsku a ještě v pár zemích. A to se bavíme úplně možná trošku zase o něčem jiném. Já bych Katarino, jestli můžeme přejít ještě nějakým dotazům třeba diváků, ať jsme
1: spravedli. Já bych chtěla od Vladimíry, kdyby nám řekla ty výrobní prostředky, abych to strašně
2: ano.
0: Jako definici výrobních prostředků,
1: ano.
0: Že Poldi vlastnil stát, teda prvně národní to bylo bohatství a pak to bylo státní, že voda byla ve státních rukou, že prostě má rozhodovací pravomoce stát, že silnice, infrastruktura je ve státních rukou, že energetické podniky jsou ve státních rukou, že výrobní, zemědělský a zpracovatelský průmysl je ve státních rukou a pozor, a tady byly družstva. A proto já teda jsem socialista, protože si myslím, a proto nejsem komunista, že nejlepší je, že to, z čeho profituje celá společnost, musí být v rukou státu.
1: Mm-hmm.
0: Potom tady, a to tak bylo u nás, my jsme tady nebyl žádný komunismus, tady byl socialismus před rokem 89. Potom tady byla ta zemědělská družstva, byla tady výrobní družstva. Družstevní vlastnictví je absolutně efektivní. A potom tady samozřejmě bylo soukromé vlastnictví. Mnoho umělců bylo mimochodem na svobodné noze. Nejen herců, zpěváků, ale i třeba, já nevím, malíři a podobně. A tady nesmělo být soukromé vlastnictví, že jste měli nějaký počet zaměstnanců, ne? Nebo nesměli jste jakoby vykořisťovat. Takže ideální společnost, a to jsme měli v programu Aliance národních sil, když to, co je důležité, to, co jsem zmínila, nejlepší je ta voda, ty železnice, silnice, podobně, energetické sítě a podobně, to je rukou. Protože jsou jiné podmínky na Jižní Moravě, jiné podmínky na Vysočině, tak jsou ty družstva. A potom samozřejmě je to soukromé vlastnictví, ale teď tu vidíte, jak mimochodem liberálně demokratická, kapitalistická Evropská unie jde po soukromém vlastnictví, jde po těch družstev. Je fuk, že jim to nevezmete, jak se říká, ze státnění. To bylo tak strašně, to k tomu bych se taky ráda vrátila. Dejte si ze státnění po roce, po válce druhé světové. Ve Francii, tam se zestátňovalo jako o život, protože se ten stát musel zpamatovat. V Británii se zestátňovalo jako o život, protože se stát musel zpamatovat. A to tam neměli ty státy zničený jako my. Mimochodem tady to všechno vybombardovali Američani těsně před koncem války. Veškerý náš průmysl, nejen Prahu dvakrát, vybombardovali Kralupy, chemický průmysl, Ústí nad Labem, Plzeň vybombardovali, Zlín, Bačovitovány vybombardovali, České Velenice, Pardubice, všechno. teď říkal pan kolega, který je z Ostravy, tam mají výstavu, bylo to k osvobození, co všechno bylo vybombardováno. A myslíte, že tam napíšou, že to vybombardovali Američani? Ne. Takže tady se muselo to zestátnění a pak tady došlo k jistým politickým procesům. Mimochodem komunisti vyhráli volby. Co asi měl dělat ten Edvard Beneš, když to byl bytostný demokrat? Řekla jsem to srozumitelně?
1: Já myslím, že naprosto. Já si myslím, že řekla jste to krásně. A já si myslím, že toto myšlení vychází jenom z jednoho učení. A to zakázaného učení. To je zakázané učení, protože nám rozvíjí ten mozek a mohlo by nám taky něco dát. A proto se to zakazuje, že? Tak Vladi, já bych se podívala, jestli má ještě kolega otázku. Já bych vás už nemučila dál.
2: Já už bych šel asi k závěru. Každopádně s něčím s paní Vítovou souhlasím, s něčem nesouhlasím, ale takhle to je demokraticky v pořádku, takže jsme vyvážení. Výborně.
1: Tady mám jednu otázku. Proč se neziskovky dostávají do škol, když nemají učitelské vzdělání a kdo jim na to drzo dává certifikát?
0: No, to je otázka. Kdo jim dává ty certifikáty, kdo jim to umožňuje. Jsou to lidé na ministerstvu školství a minister školství je pan Plaga a byl předtím minister školství a pořád to dovoluje. Takže tam směřovat ten dotaz.
1: No, ono prostě, my musíme pochopit, že teď žijeme v totálním rozkladu našeho státu. Prostě to, nedá se to jinak shrnout. Když se vezmete, jsou lidi, kteří čekají na léčbu, nedostanou se kolikrát na ní, protože léčba je drahá. A pak jsou lidi, kteří si přijdou a řeknou, já chci být prostě klukem. A najednou léčba, prostě, která stojí 100 tisíce a předělání a to jde úplně v pohodě. Takže to je prostě opravdu, tady není jiná možnost, než aby opravdu všechno bylo opět zase státní. Protože nemůžou za nás rozhodovat soukromí vlastní, nemůže prostě. Protože dochází právě k tomu vykořisťování a dochází právě k ovládání té společnosti. A to ty lidi musí pochopit.
0: A to vám ještě chci říct, že my máme úplně největší počet soukromých vysokých škol, teď už asi i středních a základních. Já když jsem byla na ministerstvu školství, tak byla na návštěvě oficiální tamnější ministryně školství a ta žasla, kolik my tady máme soukromých škol.
1: Tak pak tu máme hodně jako lidí s těma titulama, že jo? 10 před jménem a za jménem. Takže ono, mě to třeba mrzí vůči vám, která jste opravdu studovala poctivě. A pak se vedle vás postaví taková Danuše Nerudová. To je jako, co na to říct, jako?
0: No ale já mám ty zkušenosti, zase zmíním tu kariéru na tom ministerstvu školství. Ta Masarykova univerzita vždycky byla líhní takovýchhle lidí a vždycky stály v čele už od rektora Zlatušky a byly absolutně pro soukromé vlastnictví.
1: Jinak vás tady všichni zdraví. Je vidět, že tady máme málo posluchačů, že nás opravdu blokují. Ale já bych měla, Vladi, pro vás návrh, kdybychom třeba jednou spolu, jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní, za 3 týdny, jak to vyjde, prostě udělali třeba jeden večerní hodinový program na různá témata, třeba potravinová bezpečnost nebo prostě historie. Protože já si myslím, že máte široký rozhled a oni vás děli rádi poslouchají a já budu ráda, když se tady budeme setkávat pravidelně, třeba jenom my dvě, nemusíme kolega, protože kolega většinou může jenom takhle odpoledne, takže budu ráda, když se takhle setkáme občas jednou za měsíc, říkám za 14 dní na večer a probereme různá téma.
0: Určitě se můžeme dohodnout. A já taky děkuji všem, pak si přečtu ty diskuzní příspěvky, děkuji.
1: Opravdu jejich dneska úplně málo, což jako nebývá. Takže nás opravdu blokují, no. Ale já věřím našim divákům, že oni to rozešlou a budeme na Telegramu a Dušan mi snad už zařídí i tu svobodnou televizi, protože máme výpadek na svobodné televizi, protože jsme museli přejít na jiné ODC a tam už se to nějak nespojilo, takže pracujeme na tom, aby to bylo na té svobodné televizi a jinak nás sdílí Ivan Smetana, za co děkujeme. No a tak já vám teda pro dnešek asi moc krát poděkuji a budu se těšit na příště.
0: A já děkuji za pozvání a dneska je nádherné odpoledne nedělní, tak to určitě také hraje roli. Takže všem přeju zbytek neděle krásný.
2: Tak já bych také poděkoval všem divákům a paní Vítové, že si udělala čas a přišla mezi nás a popřál nám všem právě ten krásný zbytek nedělního dne. Naslánu.
1: Tak zdar a sílu.
3: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral a lido obsi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zase.

či předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

to měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy.

the Moo Moo Mate.

Listen! Do it with me! Woo!

Prozatím však, ještě jsem královské krve, nesmím vydat svůj meč nikomu. Buď s Bohem, můj dobrý meči. Při těchto slovech vytáhl meč z pochvy a hodil ho do jezera.

one stamp, please.

Žádný muž nebyl tak svatý a důstojný, aby nemusel zaplatit výkupné. A žádná žena tak vznešená, abychom se slitovali nad její ctí. A když jsme zrovna svými těly nezasypávali hradní valy, jedlo se, pilo, hodovalo, veselilo. A tak to má být. Takže tak.

ovečka z malého stáda. Jsem malá ovečka z malého stáda. Možná, že život je složitý, mně nepřipadá. Možná, že život je složitý, mně nepřipadá. Když oheň praská, kopítka hřeje. Když oheň praská, kopítka hřeje. Nám malým ovečkám na světě pak překrásně je. Nám malým ovečkám na světě pak překrásně je. Když vločky přikryjou louky, pak chybu nemá. Schoulit se do stáda na pastvě u Betléma.

radostné písně začaly hrát na píšťaly. Radostné písně začaly hrát na píšťaly.

Narodil syn, co ovečky všechny spasí. Něco mi říká, že v Betlémě se dnes asi narodil syn, co ovečky všechny spasí.

Thank you very much. That's a new one. Take off your shoes.

Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Dnešní hovory budou zajímavé, ale také netradiční. Vlastně si poslechnete pravidelný podcast Kataríny, která si jako své hosty vybrala Vladimíru Vítovou a Tomáše Vaňka. Já vám přeji příjemný poslech a věřím, že dnešní téma bude tématem, které vás opravdu zajímá. Československé mírové

0: Krásné nedělní odpoledne. Vítám vás všechny u našeho pravidelného, když teď jsme vynechali, ale pravidelného podcastu Na svět s hostem. A dnešním hostem bude předsedkyně Mírového fóra, dlouholetá předsedkyně Aliance národních sil, dlouholetá levicová, jediná pro mě levicová, opravdová levicová politička, která rozumí historii, a tou je paní doktorka Vladimíra Vítová. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Samozřejmě tady vítám kolegu.
2: Já bych chtěl také pozdravit všechny diváky, tebe, Katarino, našeho zasnulosta, kterým je paní Vladimíra Vítová. A Katarino, dávám ti prostě prostor na první otázku.
0: Dáváš mi prostor na první otázku. No, ona ta první otázka nebude úplně tak jako politická. Kdybyste měla jednou větou popsat svůj životní boj, jak byste ho popsala?
1: Můj životní boj?
0: Protože vy bojujete, že jo? My se rvete jako lvice mezi těma všema chlapama, takže je to takový životní boj?
1: Já nevím, tak dá se to říct po stránce osobní, anebo teda pracovní? Tak po té stránce pracovní.
0: Tak s obojí.
1: Asi je to boj, ale já mám pocit, že pořád prohrávám a to mě teda fakt už leze na nervy. Nevím, kdy vyhraju, tak si člověk říká, nevím, no, bavilo by mě to taky někde vyhrát. Tady jsem pořád, já teda mám pocit, že ty názory, že jsem pořád v tom poli poražených a když budeme hovořit, asi budeme hovořit dneska třeba o volbách, tak já si myslím, že tady došlo už od roku 2017 ke kvalitativní změně v myšlení lidí a že jako není možný, aby tady vyhrály levicové názory. Prostě teď už to není možné a myslím si, že o tom byly ty volby. Doufám, že přestanu kašlat. Že o tom byly ty volby v loňském roce, kdy se ukázalo předtím, třeba když byly volby předtím, tak bylo jasné, že můžou uspět ty strany, které mají peníze, dostanou se do médií, že uspějou, ale teď už ne. Teď už i když máte peníze na tu kampaň a i když se dostanete do médií, tak ten lid v naší zemi už je tak zpracován, že prostě jednoznačně vybere toho, koho mu ta média odstrčí.
0: Tak já bych chtěla říct, že vítěz vlastně neznamená to, že stojíte na prvních příčkách, nebo že máte nějaký třeba ocenění, že jo? Já vím, jak to myslíte.
1: Aby člověk mohl reálně něco ovlivnit.
0: Já poslední dobou mám stejně takový pocit. Bohužel, já musím přiznat, že mám poslední dobou taky takový pocit. A říkám si, to je pocit marnosti, takový... Ne, jako sama nevím, jak z toho prostě jako nějaký řešení, jak by se z toho dalo jít ven. A váš boj vlastně musel, ten váš politický boj nebo politický život musel ovlivnit i váš osobní život.
1: No, mě politika zajímala od dětství. Já vím, že lidi říkají pro boha, jen ne politika. A mě už to bavilo ve škole, my jsme měli výbornou paní učitelku na občanskou výchovu a ona nám vlastně už tenkrát vysvětlila, jak funguje stát, jaké jsou to systémy a mně se to zdálo ohromující, jako vůbec mi to nepřišlo jako nuda. Ale určitě to tedy bylo tou osobností té paní učitelky. No a pak, když jsem studovala, tak mně se zdá, že to by měl každý do toho být zasvěcen, protože to člověka samozřejmě neuvěřitelně ovlivňuje to, jaký je tu společenský systém, jaké jsou přístupy politické k čemukoliv, ke školství, ke zdravotnictví. A když lidi se zřeknou tady toho zájmu a zřeknou se de facto své odpovědnosti tu situaci v našem státě jakkoliv ovlivnit, tak potom jsou jenom hříčkou osudu a mě právě mrzí třeba i na té vlastenecké scéně, že se objevují takové hlasy a vždyť nemá cenu chodit k volbám. No a to je přesně za to já být v roli toho nepřítele, tak jsem za tyhle ty hlasy nejvděčnější, protože to jsou vlastně ti, co podráží nohy vlastencům z vlastních řad, že se ta protistrana ani nemusí namáhat. Takže ten boj mně přijde neúspěšný. Právě proto, že nemá člověk možnost nějak reálně tu situaci ovlivnit. A jak jsem řekla, my jsme se trochu skákali do řeči, my se asi zpožďujeme obraz nebo zvuk, že tady prostě už je ta situace jakoby jiná. Vy jste se ptala, jak z toho. Já teď vůbec nevidím žádnou cestu. Šlo by to ve školství, šlo by to v médiích a tam nás nikdo nepustí a ze dne na den to nebude. A i když tam začneme říkat pravdu, ne názory, to, co se říká teď, ne lež, ta, co se říká teď, ale pravdu, tak ty lidi na to vůbec nejsou připraveni, ani nemají ty faktografické znalosti, vlastně tomu nebudou ani rozumět. Tak já v tuto chvíli jsem v těžké defenzivě i osobní. Já nevím, jako co s tím udělat. Opravdu nevím.
0: Předám slovo kolegovi.
2: Tak vy jste tady zmiňovala, máme trošku možná nějaké zpoždění v čase, tak kdyby náhodou, tak přestanu mluvit. Vy jste tady zmiňovala, že jste vlastně levicový politik, ale vlastně my jsme tady jako všichni taková nějaká konzervativní vlastenecká levice, pravice, střed, centrismus a potom vznikají takové nějaké těžko definovatelné hnutí. Já se vás chci ale zeptat, jak se díváte na současnou vládní koalici?
1: No, já bych nejprve řekla k té levici a pak se dostanu. Kdybych zapomněla, tak mě prosím upozorněte, že jsem se nedostala k meritu té otázky. No, jako základní dělení, to, co vlastně se teď považuje za jedno z mnoha dělení, ale to tak není. To základní dělení bylo a teď je popíráno na tu levici a pravici je, kdo v tom státě vlastní ty výrobní prostředky. Kdo má ty suroviny, kdo má ty zdroje, jestli to je všechno privatizováno a v soukromých rukou a soukromé ruce, to nejsou jenom lidi, ale jsou to i ty nadnárodní korporace. A to teď je u nás ta situace vlastně v celé západní Evropě. A když ten stát nemá v ruce zdroje, když nemá v ruce infrastrukturu, když nemá v ruce energetiku, tak jak pro Boha může ovlivňovat vůbec tu situaci ve státě nijak. Takže to je to hlavní dělítko mezi pravicí a levicí. A pravice chce, aby všechno bylo privatizováno a říkají, ten stát je tak špatný hospodář, což vůbec není pravda. Když se vezmou pravdivé analýzy a porovná se situace před rokem 89, u nás jako ta naprostá katastrofa po roce 89, ale i když se porovnají ty socialistické země, kde bylo to společenské vlastnictví výrobních prostředků a ten západ, tak prostě ty socialistické země na tom byly líp. A ještě teď, tady asi se toho taky dotkneme, teď byl ten sjezd sudeťáku a vlastně se tím oprášely ty události druhé světové války a musíme si uvědomit, že my jsme vůbec neměli stejnou situaci výstupní po té druhé světové válce, ty východní země, tedy ty země bývalého socialistického bloku, ty země střední a východní Evropy jako ten západ, protože ten západ nebyl tak zdecimován ani ekonomicky, ani lidsky, protože tam měli a mají centrum ty nadnárodní korporace. Za to ve střední a východní Evropě šlo o fyzickou likvidaci těch lidí. Šlo o ten Lebensraum, o území, ale bez lidí. A nešlo jenom o to, jak se teď nám pořád snaží říct, že byl holokaust, že byla likvidace Židů. Tak za A prvně se likvidovali komunisti. Až po té Židi. A za B, když se to spočítá, tak jako je asi x násobně v řádech mrtvých Slovanů. A mimochodem to číslo toho židovské, těch obětí toho holokaustu se neustále, když se podívá na průběh toho času, tak se zvyšuje, což jako je taky s podivem. Ale dokonce o tom hovoří i izraelští a židovští historici, ale tady u nás se o tom nesmí ani mluvit, ani pípnout. Takže pravice chce, aby všechno bylo privatizováno a říká se, když to má svého majitele a hospodáře, tak to generuje zisk. No zisk to generuje, ale pro toho jednotlivce nebo pro tu korporaci, ale negeneruje to kvalitu života pro ten stát. Stát nelze řídit, jak říkal Andrej Babiš, jako firmu. Ale právě lidi vůbec tenhle ten rozdíl nevidí a mainstream, ale i mnozí politici, kteří se považují za konzervativní, tak používají to slovo levice na označení těch, kdo jsou v těch Prague Pridech, kdo prosazují LGBT, potom tu zelenou politiku Evropské unie a tak. Takže to je úplný znesvěcení toho termínu. A vlastně obecně v té terminologii, jak politické, tak ekonomické, tak je takový nepořádek a záměrně, aby si lidi neporozuměli a aby vlastně se v tom vůbec nevyznali. Já teď připravuju, nevím, jestli se mi to podaří, ale že shrnu historii vzniku a ukončení té Aliance národních sil. A začala jsem kapitolou, mám první kapitolu. Podívala jsem se na Wikipedii, jak je tam definována ta Aliance národních sil, tam se to právě týká té levice. A součástí té první kapitoly bude naše korespondence s Wikipedií, kdy nás označovali za krajní pravici. Měli jsme tam na Wikipedii jako symbol prapor s hákovým křížem. A prostě ten boj se vedl skoro rok a nebylo boha jim vysvětlit, co je to krajní pravice. A co je to teda levice? A když jsem, to jsem teda psala i s kolegy, tak už vlastně nevím, kdo co přesně psal. Když se tam psalo, vždyť ta Aliance národních sil o sobě sama říká, že je konzervativní levice. A víte, co na to řekli ty různý wikipedisti, oni tam mají x hierarchii, jak jsme zjistili. Že to je úplně jedno, co o sobě říkáme. Je úplně jedno, jaký máme program. Že chceme to společenské vlastnictví výrobních prostředků. Ale záleží na tom, jak nás ocejchuje mainstream. A ty manipulátoři, a my jsme jim psali, to tenkrát už byla ta kauza těch manipulátorů, že vlastně je to strašný nesmysl. No, za ten rok jsme to nějak vybojovali. Ale prostě to, že jsme krajní pravice a máme tam hákový kříž, tak takhle nás ta Wikipedie viděla asi rok. Takže byli jsme levicoví. A víte ještě teda, když jsem u toho, jaký pak byl ve finále jejich argument, když už nevěděli kudy kam. No, když přece spolupracujete s tou národní demokracií a s těma dělníkama, tak musíte být taky krajní pravice. Mimochodem, národní demokracie, ta se teda deklaruje jako pravicová, ale když se podíváte na ten program, tak podle mě je fakt levicovej, to musím říct, ale jak už je v tom nepořádek, tak i národní demokrati sami sebe vidí jako pravicové. A myslím si, že to samé bylo i u té dělnické strany, která už zanikla stejně tedy jako Aliance národních sil.
0: Jak se díváte na to?
1: Otázku, že jo?
0: No, ne, vlastně jo, ale já bych právě pokračovala ještě, jestli pak mi to pak dopovíte, protože jak se díváte na to, že vlastně je srovnávaný komunismus s nacismem? Vy jste to vlastně načala. Vy jste říkala, že hákový kříž a vlastně, jo, to je přece nesmysl.
2: Já jenom do toho stoupím, dámy, buďme trošku opatrní, protože víte, jak to dnes chodí, takže jako nestojí
0: no,
2: to.
0: No, jako jasně.
2: S těma různýma křížema a tím holokaustem, já bych přešel teda k té otázce.
0: Jak no, já bych to nechala, protože já jako potom je křížšího buchnodu.
2: Protože my se tady pořád točíme dokola, my všichni samozřejmě víme, o co jde. Já bych se chtěl jenom zeptat, jak vidíte vlastně tu, třeba jenom stručně paní Vítová, jak vidíte tu vládní koalici. Děkuju.
1: Já si myslím, že takhle, my máme informace, které nám předá tisk. My nemáme žádné přímé zdroje ve vládě. Někdy, když tam třeba někdo chce se na někoho postěžovat, tak na facebookovém profilu nebo na tom Twitteru, tak třeba řekne, jaké to bylo ve vládě. Takže my vycházíme všichni jenom z těch mainstreamových informací. A teď asi je rozdíl mezi tím, jaké informace nebo jaké ty kroky vláda dělá v realitě. Jaké kroky podniká teda u nás v České republice a jaké ty kroky podniká v Evropské unii. Už v minulosti všichni věděli, že ten Andrej Babiš říkal něco jiného v Evropském parlamentu a pak chtěla něco jiného u nás. Já se nemyslím, že by ta vláda dělala svobodnou politiku, to rozhodně ne. Že prostě jsme kolonií, ta vláda evidentně dostává ty direktivy od někoho. A teď jde o to, kdo jí dává ty direktivy. Teď budu mluvit trochu slangově. Já si myslím, že v současné době se perou minimálně dva gengy toho nadnárodního řízení, možná víc. A teď jde o to, který a komu zazvoní jaký telefon. My to u nás na tom našem kolbišti můžeme vidět, když se to týká třeba té muniční iniciativy a těch plánově korporativních skupin, které u nás představují ten vojensko-průmyslový komplex a výrobu zbraní. Tak mezi nimi jsou nějaké patrně takové je soupeření o ty trhy a to se pak promítá do té naší politiky. Takže protože jsme v Evropské unii a tam už, když bylo EHS, tak Mezinárodní soud rozhodl, že členové EHS, tedy ty státy, které jsou v tom společenství, nemají plnou suverenitu. A to samozřejmě přišlo pak do Evropské unie. Takže i když si jako říkáme, že jsme suverénní, tak suverenitu samozřejmě nemáme. Podléháme rozhodnutím Evropské unie plus podléháme, protože tady nic nevlastní ten stát prakticky, tak podléháme rozhodnutí různých nadnárodních korporací anebo těch klanově korporativních skupin, které tady mají v rukou ty skutečné výrobní prostředky, ty podniky. A podle toho vlastně se ta vláda řídí. A vy máte na mysli, že ta opozice, teď ta stávající opozice, že by to za ní bylo horší. Já si myslím, že ten trend by byl stejný. Možná za tím Petrem Kolářem stojí jiný gang, jak to bylo v té reklamě, jiný gang, jiná ta klanově korporativní skupina. Takže já spatřuji rozdíl až jakoby v tom druhém patře. Ale v tom prvním patře, kdy jde o to, jestli teda budeme mít tady všechno privatizováno, budeme součást EU, NATO, Mezinárodního měnového fondu, budeme protiruští a podobně, tak to je stejný. V tom já tady rozdíl fakt nespatřuji.
2: Jen takovou doplňující otázečku, jak se díváte na momentální nápad udělat celostátní referendum, ve kterém by stačilo 300 tisíc podpisů, ale jak jsem tedy slyšel a dočetl jsem, tak by to teda nebylo o některých otázkách, jako je třeba například vystoupení z Evropské unie a NATO. Tak jak se na to díváte vy na tohle?
1: Nevím teď, o čem konkrétně mluvíte, někdo chce udělat nějakou...
2: Má se tady ve vládní koalici mluvit o nějakém zavedení celostátního referenda, protože tady ten zákon prostě chybí. My tady máme vlastně v podstatě jen to referendum na místní, když to takhle vezmu, jo? Tak jak se na to díváte vy?
1: To jsme rozebírali už mnohokrát v té předvolební kampani. A já jsem, protože není Aliance národních sil, tak jsem se zúčastnila těch voleb v rámci Česká republika na prvním místě a měli jsme na to téma X besed. Tak možná ti posluchači, co nás budou poslouchat, bude to pro ně opáčko a možná pro někoho ne. No, to je taková falešná hra. My máme v ústavě, že nemůže být referendum o podstatných náležitostech. A když se podíváte, co je to podstatná náležitost, tak to nikdo to přesně nedefinoval. Já jsem studovala několik takových těch právních prací, jako když se tím zabývají. A to prostě, to je takový gumový termín, který lze použít na cokoliv. A podstatná náležitost je samozřejmě, když by mělo dojít ke změně systému. A změna systému, ten první krok by byl, že teda vystoupíme z té Evropské unie, kde je dáno v té Lisabonské smlouvě, že musí být jen jeden jediný ekonomický model, a to je ta liberální jakoby demokracie a liberální kapitalismus. Tak jestliže my jsme tady, teď vemu teda tu EU, tak tady vlastně nemůže ani být to referendum. Stejně to bude jenom o maličkostech nebo o těch nepodstatných věcech, protože o podstatných náležitostech to referendum být nemůže. Tak já nevím, o čem třeba oni chtějí mít referendum. O čem? Říkají nějaký příklad?
0: Říkají nějaký příklad, o čem chtějí být?
2: Oni chtějí udělat nějaký zákon v podstatě o referendu. Pokud samozřejmě se podíváme z dostupných zdrojů do minulosti, tak pan Andrej Babiš mluvil o tom, že on nemá problém s referendem, ale má problém s tím, že by se tam jako nesměla dávat ta otázka, jako že bychom třeba mohli hlasovat o tom, jestli zůstaneme v Evropské unii nebo odejdeme z Evropské unie, nebo případně ten náš příchod do NATO v roce 99, že bychom třeba z něho odešli. Takže o tom to právě oni nechtějí. Takže mi to přijde třeba jako, jestli to není takový trošku podvod na ty lidi, kteří chtějí přijmout.
1: Je to přesně v stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby zaplácli lidem pusu jako referendum. Víte co, a když ta skupina, která má v ruce média, tak donutí ty lidi, aby se rozhodli, o čem chce ta skupina, která má v ruce média. Je to jenom taková kosmetická operace našeho právního systému, plánovaná, ale úplně na nic.
0: Já se vrátím zpátky k té otázce, kterou můj kolega chtěl přeskočit, protože já ji nebudu přeskakovat. Mně se to dotýká, osobně se mě to dotýká a myslím si, že pokud před tímto problémem budeme zavírat oči, tak se jednou probudíme v protektorátu.
1: Myslíte, jak srovnávají komunismus a nacismus?
0: Ano, komunismus a nacismus, protože komunisté, jak už jste řekla, byli první a němečtí komunisté navíc. Byli první, kteří byli proti Adolfu Hitlerovi a postavili se jim nakonec teda vlastně ty první vlastně ty byli většinou všichni popraveni, že jo, a umučeni. A přijde mi to nechutný srovnávat komunismus s nacismem.
1: Vychází to všechno z té deklarace, kterou přijala Evropská unie. A já nevím, jak se přesně má název, ale v podstatě se tam jedná o změnu historie. Je tam několik bodů, my jsme dělali podrobnou analýzu a tam je to přesně řečeno, a že se srovnává komunismus a nacismus. Za začátek první světové války je považován ten pakt Molotov-Ribbentrop. Vůbec se nehovoří o tom, že ten byl až poslední v řadě, že předtím to nacistické Německo uzavřelo smlouvy s jednotlivými státy o neútočení. Tak je to jako postaveno na naprosto falešných základech a když někdy někdo má rád historii a teď se podíváte, vlastně nemůžeme věřit vůbec ničemu a to se nebavím o historii 20. století, ale považte, jak to muselo být v 19. století, v 18., 17., když u nás my jsme svědky toho, že na vlastní oči vidíme, jak se historie stará a ty děti ve školách už jsou tak zblblí, že já jsem jednou byla na výstavě, nějak týkalo se to Prahy, ale to už je strašná spousta let a tam byla staroměstská radnice a že byla zlikvidovaná bombardováním a tam stály nějaké děti a říkali, no to udělali Rusové, když nás tady bombardovali. Nebo máme kolegu, který vyučuje na střední škole a teď byly maturity. A byla tam nějaká otázka ohledně těch Benešových dekretů a ta studentka řekla, že ty byly vlastně ne záminkou, ale že ty byly podstatou Mnichova, Benešovy dekrety. Takže tady jednak ty děti neznají fakta, protože se říkají, faktama se zaplevaluje ta hlava, takže nemají vůbec žádné stavební kameny pro nějakou osnovu té historie, mají naprosto všechno popletené. A ten styl, jakým ta média všechno podávají, tak teď děti si myslí, že Benešovy dekrety byly podstatou toho, že u nás byl ten mnichovský diktát a že vlastně takhle strašně nás zradil ten Edvard Beneš. Tak tady to je jak blázinci. Já jsem jednou před ministerstvem obrany, kam mě pozval pan kolega Kelnar, tak jsem tam přirovnávala tu situaci, co se u nás děje a tady bych to taky ráda řekla. To je jedna povídka od Alana Edgara Poa a jmenuje se to nějak systém prostě doktora Téra a profesora Péra a ta podstata je na to natočeno o několik filmů, že v blázinci ty blázni zavřou všechny doktory a pečovatele do sklepa a vlastně sami tam rozhodují a teď tam přijde ten hlavní hrdina a zase mu to první divný pak pochopí, že normální lidi jsou zavření ve sklepech a rozhodují blázni a tady to je prostě u nás. Teď, ať se zeptáte na cokoliv, z jakéhokoliv oboru, tak všechno bude naopak, nejen historie, nejen to školství, co se tam dělá, nejen ve zdravotnictví, všechno. Takže tady vůbec nežijeme v normální logické situaci, nežijeme.
0: Spousta lidí, no občanů vnímá záštitu Petra Pavla sudetoněmeckého sjezdu jako zradu vlastního národa. Máme šanci Jak to vidíte vy? A máme šanci vůbec se ještě k tomu vlastně nějak jinak postavit, nebo budeme...
1: No já bych tady uvedla něco na pravou míru. Já jsem taky byla v tom týmu, který se angažoval, když jsme dělali ty demonstrace a demonstraci v Brně. Ten Petr Pavel nedal záštitu tomu sudeto německému sjezdu, ale tomu festivalu. A nedal jí poprvé, ale dal jí už po třetí. Mm-hmm. Takže to jako je jasný, že to takhle byl asi ten skryté poselství, ale znovu zopakuji, dal jí po třetí tomu festivalu, tomu mítingu Brno a není tam psáno, že to je záštita tomu sudeto německému sjezdu. Víte co, my můžeme mít tisíce výhrad k Petru Pavlovi, ale prostě lidi si ho zvolili. A já mám opravdu výhrady k těm lidem. Já nemám výhrady k Petru Pavlovi. Já mám výhrady k těm lidem, kteří si ho zvolili. A on vlastně, jakoby z hlediska, nenapadá mě jiný termín než věčnosti, on plní zadání, které mu dali jeho voliči. Takže on vlastně jakoby nepáchá hřích. ODSka de facto taky nepáchá hřích, protože řekli, my vám všechno vezmeme, my vám všechno ukradneme. Bravo, to chceme a dali jim hlasy. Takže vini nejsou politici, vini jsou ti jejich voliči a to, o čem jsme hovořili na začátku, a ne voliči. Obecně.
0: Já dám slovo kolegovi, aby nekoukal smutně.
2: Já bych jako, nevím, já jsem neslyšel, že by ODS měla v programu přesně tohle, ale já vás samozřejmě chápu. Já se dostanu k vaší minulosti, protože mě tam velice něco zaujalo a píše se to na Wikipedii, takže možná mi to vyvrátíte nebo potvrdíte, ale vy jste byla vlastně členkou ČSSD, je to tak. A docela dobře, a to mě velice jako zajímá, tahle ta otázka, jste vlastně byla, nebo podala jste návrh na zrušení takzvaného bohumínského usnesení. Někteří diváci to samozřejmě neví, co to znamená, tak jenom jestli mi k tomu třeba můžete něco říct. Děkuju.
1: Ano, byla jsem dlouho členkou sociální demokracii a vlastně, když skončila vláda Miloše Zemana a nastoupil Vladimír Špidla, tak spousta lidí bylo odejito ze sociální demokracie, jako ne, že by jim řekli, vypadni. Ale zařídili se takové podmínky i existenční a vlastně ta strana nabrala úplně jiný směr. Takže odešli jednak, odešel Miloš Zeman, odešli všichni ty členové jeho vlády a odešlo spousta lidí. Bohumínské usnesení bylo, tam jsem pochopila, jak funguje politická strana, když je ovládaná gengem. Začalo to tak, že původně byla ta sociální demokracie opravdu demokratická. Byl sjezd, lidi tam mohli dávat návrhy a rozhodovalo se. Jenže přišel jeden den a jedna noc a najednou tenkrát Stanislav Gross, který mimochodem byl pěstován německými politickými kruhy, ale pěstován v tom smyslu i vychováván, jak má působit mediálně, měl vždy přístup do médií a podobně, byl jeden ze tří. Takže ten byl připravovaný Němci a různými těmi nadnárodními nebo klanově korporativními skupinami, to byl jejich kádr. A najednou on přišel s tím, že by měl být na tom sjezdu přijat nový jednací plán. A víte, co tam přijedou lidi z vesnic, z měst, jako nejsou to ty technokrati moci. Takže tam jako a dostanou teda ten jednací řád, teď na to máte málo času. No prostě, ten jednací řád byl přijat, ten nový. A podstatou toho jednacího řádu bylo, což, jak jsem zjistila, se pak dělo postupně i v mnoha politických stranách, že vlastně tam nemůže delegát sjezdu nic předložit na sjezdu. Nebyla už tam ta svoboda. A záleželo na tom, že o všech, tady použiju ten termín, který je v naší ústavě, ale sem se hodí, o všech podstatných náležitostech, o kterých bude ten sjezd jednat, rozhodne před tím sjezdem politické grémium. A politické grémium to máte jakoby z každého kraje, to tam tenkrát bylo jeden člověk, tak máte 14 plus asi předseda, první místo předseda. Tak dejme tomu 16 lidí. A většina z toho je 9 lidí. Takže když se dohodlo 9 lidí, to byla uzavřená kasta a pak už se tam dělali v té sociální demokracii naprosto, co chtěli. A součástí toho tenkrát, když to začínalo, bylo i to bohumínské usnesení. Tam najednou bylo to těsně před obědem, lidé šli na oběd, a myslím, že Petra Busková, to už si nejsem jistá, tam vyslovili, že by mělo být přijato usnesení, že sociální demokracie nikdy nebude spolupracovat s komunistama, ale tenkrát ani tam bylo ani s ODS, ani s Unií svobody. A teď ty lidi byli překvapení. Myslím, že ani nebyla většina v sále. A bylo vidět, že některým lidem to řekli a ti někteří, kteří na to byli připraveni a v tom sále byli, tak to odmávli. Bylo to naprosto mimo program. A my, co jsme jako byli, nebyli jsme v tom jejich gengu, tak jsme byli naprosto šokovaní, co se to stalo. A já jsem tam tenkrát dala, myslím, že i Eduard Zeman, možná i Jan Kavan, nebo Ivan David, to už si teď přesně neuvědomuji, dal se tam návrh proti návrh. A řídila tu schůzi Petra Busková a řekla, to je nehlasovatelné. Hmm? Máte půl sálu a většina z té půlky sálu jako je pro. S tím prostě nic neuděláte. Takže takhle k tomu došlo. A paradoxně, pak jak se ta situace vyvíjela, tak hádejte, ačkoliv existovalo bohumínské usnesení, které se nevztahuje jenom na komunisty, tak hádejte, s kým spolupracovala ČSSD. Se všema ostatníma. Tam to neplatilo. Ale vždycky, když měla být spolupráce s komunisty, tak se vytáhlo bohumínské usnesení. Takže tam už nešlo vůbec opravdu o nějaký zásady, o dodržování programu nebo něčeho. To už byla... Vlastně potom byla ta sociální demokracie postupně úplně degradovala. Ani se teď tak nemenuje ostatně.
0: Tak já teď jsem úplně ztratila jsem teď...
1: Tak já se můžu vrátit ještě k tomu usnesení toho Evropského parlamentu. Třeba se
0: jo, ano, můžete, už jsem si vzpomněla, ale můžete.
1: Tak povídejte.
0: Ne, můžete, povídejte, já si to tady nejdřív toho složím, tu větu.
1: Dobře. No, když se podíváte, kdo tady jsem viděla možná, že to nějak, jestli to bylo v té diskuzi, to nestíhám sledovat. Ale o těch neziskovkách, jestliže chodí do škol neziskovky, které říkají těm dětem ty lži o tom bývalém režimu, o té druhé světové válce, tak se nemůžeme divit, že je tady u nás vymalováno, že už to nepřiválcujou. Kdyby my s těmi našimi názory, jak kdybych já vystupovala na ČT, na CNN Prima, na Nova, tak bych byla za absolutního otloukánka a jako to je ta, co říká ty nesmysly. Bylo to vidět u Kateřiny Konečné. Ta měla přístup do médií, teď stačilo, dalo několik milionů dovoleb a už to nepřeválcovali. Prostě už je to masové mínění lidí jiné, už to nejde. A oni jsou si toho vědomi, proto byla taky pouštěna do médií a podobně. Takže ale vrátím se zpět k těm školám. Jestliže ty neziskovky můžou do škol chodit i dnes, kdy je jakoby ta vláda Kladná, je tam ministr Plaga, proč to nezatrhne? Proč nemůžou do škol chodit jako my, když jsme byli malí, ti pamětníci, jako třeba ten starý pán, který vystupoval na Staroměstském náměstí, nebo lidi z klubu Českého pohraničí? Ne, ty tam nesmí strčit ani nos. Tak jako v čem je ta vláda rozdílná? Muniční iniciativu dělá, jsme stoupencem EU, platí ten pakt teď od kdy, od června, že tady budou tři migranti. Jako v čem je ta vláda jiná? Jenomže jí ta média dala tak jako ten kritický obraz, takže mnozí lidé skočili na špek, to je bezvláda, ale pod tím mediálním povrchem se děje úplně to samé, jako za vlády Petra Fialy.
0: Už jste to tady vlastně zmiňovala, minulý režim. Naše ekonomika, která byla ekonomika minulého režimu byla bez pochyby jednou z nejlepších. Jo. Jak je možnost to vůbec vrátit zpátky bez toho vzdělání, které oni nám vlastně vzali?
1: Já si myslím, že to není možné. Protože není možné, abychom navázali na tu průmyslovou základnu, která byla v republice a byla před tím rokem 89, protože to prostě neexistuje. My jsme často komunikovali třeba s panem Stehlíkem Poldi Kladno. Neexistuje. Když vezmete jeden podnik za druhým, neexistují. A už nejsou ty kádry lidí, není ten systém vzdělání, ta příprava těch lidí, prostě to není. Jsme opravdu jenom montovna. A ten pokles školství u nás je samozřejmě, ale tak ten je nejen v Evropě, ale v celém světě, to je plánováno ze strany OSN. Jeden ale kolega náš, který bohužel zemřel, tak říkal, kdyby se tady udělalo nějaké státní plánování, což je teda mimochodem taky zakázáno, nebo vize, víte co,
0: vize je zakázána, to je strašný, že?
1: Každá národní korporace plánuje a to každý chápe. To každý chápe, že firma a korporace musí plánovat, ale stát ne, to je špatně. Teda, aby mě někdo nevzal jako za slovo, to myslím samozřejmě ironicky.
0: Ano.
1: Takže tady nic takového neexistuje. A já jsem dlouho dělala na vládě a nikdy neexistovalo po roce 89. Vlastně to kdysi chtěl Walter Komárek. No ale pak jako byl odejr, takže to neexistovalo nikdy. No a ale když teda... Teď už se zase posunuly strašně technologie, že to, co bylo před rokem 89, lidi si často myslí, že třeba před rokem 89 byly počítače a internet na západě. No nebyl nikde, nebyl na celém světě. Ve vojenských kruzích tam byl, ale nikde nebyl. Ale lidi to jako spojují. Vlastně ten státní převrat u nás spojují s tím technologickým vývojem, že na západě byl a u nás ne. Tak to pravda není. Ale že takže neexistuje už ta průmyslová základna, neexistují ty kádry lidí, bohužel neexistuje žádné naše státní plánování, ani to není žádoucí v rámci Evropské unie, protože Evropská unie je celek a zadává úkoly jednotlivým státům a my jsme překladiště, furt tady šmejdí, staví se ty strašné haly, furt tady šmejdí nákladňáky, my jsme jenom překladiště a levná montovna, takže nám to naplánovali naší budoucnost. No a, ale když by se stalo něco, nevím co, nějaká světová katastrofa, třeba přírodní síly by něco udělali a fakt by všechno bylo zdecimováno, tak lze začít tak, že se udělá plán a jako to udělalo kdysi Japonsko a řekne, jaká je jeho vize rozvoje, ale musí se brát v úvahu už ty nové technologie. Takže k tomu, co bylo před rokem 89, se nelze vrátit vlastně ze všech možných důvodů.
0: Jasně, jasně. Já ještě se zeptám vlastně na to, vy jste mluvila tady o nějakém Černovém paktu, který já jsem teda asi nějak jako asi přeslechla, nebo já nevím, co
1: to bude. Černový pakt.
0: Černový...
1: O té migraci, že to má platit teď někdy v červnu, ne?
0: A můžu se zeptat na podrobnosti. Můžu se zeptat na podrobnosti o toho paktu. To je ten, co musíme, že musíme je vlastně jako.
1: No, anebo je vyplatit, takže kdybychom je chtěli jakoby vyplatit, tak se zhroutíme. Já jsem zrovna včera byla v Německu a ani byla jsem speciálně teda v Drážďanech a v této části Německa a tam. Jsem vlastně neviděla ani ty migranty, tak jsem se na to ptala Němců. A oni říkali, že tam teď dochází k tomu, že je zavíráno mnoho těch táborů, kam přišli ti migranti. A já jsem říkala, tak to jsou posíláni k nám. Ne, že z Německa jsou odesíláni zpět do země, odkud přišli. To za A. A za B, že co se týče Ukrajinců, tak jim není to oficiální verze, je to verze těch přátel. A je to taková jako lidová podoba. Takže jim skončila všechna ta podpora. A naopak ty úřady jdou potom jako, jo, máte drahý auto, tak se ho prodejte a žijte z něj. Takže tam se teď podle těch informací, co mám já.
0: Já mám taky takový informace.
1: Jak to vidí lidi, takže tam se těch imigrantů zbavují a Ukrajince už na ně nejsou k ním tak vstřícní. Peněžně, finančně. Ale víte, co stálo? To jsem teda fakt koukala, jak jelen. Před Frauenkirche, musela jsem se i smát, tak před Frauenkirche byl jediný stánek, kde prodávali nějaký dřevěný korálky. A byl tam lední medvěd, který měl tyto barvy, žlutou a modrou. A měl tam ukrajinské vlajky. A já jsem se smála, že když Rusové se říká ruský medvěd, tak oni se volali ledního medvěda, ale je žluto-modrej. Takže před Frauenkirche stojí tady tenhle ukrajinský
0: medvěd. Já jsem taky za jednoznačné vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie je prostě diktát. Máme spoustu dobrých europoslanců, nebo spoustu pár. Pár. A moje otázka je taková, dá se Evropská unie nebo jakoby Evropský parlament rozbít zevnitř?
1: No, nedá, protože Evropská unie nefunguje na základě Evropského parlamentu. Ten je až několikátý v řadě. Na to existuje na objasnění fungování, skutečného fungování, ale ono to je vlastně i v těch papírech, v těch dokumentech interních. Jenom řeknu, já spolupracuji dlouho a naším místopředsedou je Petr Šnur a historikem Tesař a Ivan Miller a oni ještě, než jsme vstoupili do Evropské unie, udělali podrobnou analýzu i těch, byla smlouva před Lisabonem, byl Maastricht a podobně, tak jako ten parlament evropský o ničem nerozhoduje, tam ve finále, tam ovšem rozhoduje kulatý stůl průmyslníků, což jsou nadnárodní korporace, oni mají i svoji webovou stránku, mění se to trošinku, je tam třeba Nike, Philips, Coca-Cola, takový úplně ty celosvětoví giganti, ty rozhodují o tom, jaká bude politika jednotlivých států Evropské unie, to, že my budeme překladiště a montovna a podobně. Ty dají direktivy Evropské komisi a ta pak předkládá jakoby ty materiály Evropského parlamentu. A jak se pan Tomáš Vaněk ptal na to referendum, jako jestli u nás by mělo smysl, tak tohle to je přesně to samé. To je ten Evropský parlament je, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Aby to mělo zdání, že jako rozhoduje ten lid. No, je to úplně jedno, když ten parlament něco odmávne. Když se počká měsíc, rok, připojí se to k něčemu a ani není v lidských silách. Já se nedivím, že některý ten poslanec, jak se vyčítalo třeba Ivanovi Davidovi, když jsme teď hovořili o té rezoluci z toho roku 2019, ta změna historie. Já jsem podělala specializovanou angličtinu Evropského parlamentu, pak jsem toho nechala. To nejde. To je normálně umělá mluva, v tom se ani nemůžete vyznat. Takže já si myslím, že to je pro ty zodpovědné europoslance, jako to je jasný, že je něco takového proklouzne, protože ten chaos je záměrný.
0: Jste zmiňovala různé značky, no já jsem si zrovna vybavila, kdo oblíkal, že Hugo Boss oblíkal vlastně taky.
1: No.
0: A úplně mě se mi to vybavilo, takže já prostě, ať chci nebo nechci, a jsem ročník 88, tak prostě já ty spojitosti vidím. Protože já tu historii prostě taky studuju už roky a prostě vidím, jak oni ji přepisujou, jak zakazujou prostě učitelům, kteří mají dvě vysoké školy, tak jim zakazujou, radši dají do družiny hlídat děti, než aby vyučovali.
1: No a ředitel se za něj nepostaví, protože ředitele vlastně tam nominuje to město, teda na základních školách, takže ředitele se bojí o tu svoji židli. No je to začarovaný kruh, že vlastně jednotlivci by se mohli vzbouřit, ale nevzbouří se to okolí. A já mám jednu kolegyně, ta je učitelka, dám to jenom jako příklad, jak to funguje, když byl covid. Tak to byla taková malá škola a tam nechtěli, aby se děti dělali povinně výtěry z nosu. Nechtěli po nich, aby nosili roušku. A výsledek byl ten, že ty rodiče se stěžovali na ty učitele a na tu ředitelku. A děti tam jak truhlíci se sami vyčírali nosy. Šlapali si po rouškách, měnili si je. Ale viny byly ty učitelé a ta ředitelka. Takže problém je ve voličích a v té společenské atmosféře. Já to prostě jsem kdysi pracovala na ministerstvu školství a jednou tam přišel na jednu akci Zdeněk Máler. A viděl, že vycházím z pracovny, mimochodem na ministerstvu školství už to určitě poškodili. V Rohanském paláci byla replika, nebo ne replika, byl takový malý španělský sál, jako kopie toho španělského sálu kdysi tam byla a u toho byla taková, tam jsem právě měla pracovnu a Zdeněk Máler taky, když pracoval jako poradce ministra Kahudy kdysi a byl to takový rokokový salonek. No a od té doby, kvůli tomu, že jsem měla společný salonek na práci, tak jsme se několikrát setkali a on byl teď už po Zdeňku Málerovi ani pes neštěkne. On tenkrát byl přece proti té privatizaci těch různých památek a chrámu svatého Víta. A on právě tehdy říkal, že naší zemi začíná chybět aristokracie ducha. A to prostě tady není. Tady vlastně ta ekonomická elita je jenom ta, která má zdroje. A zdroje, kdo má zdroje? Komu to bylo z té Evropské unie dovoleno rozkrást ten majetek, udělat toho bílého koně a vpustit sem ty nadnárodní korporace? Takže ta skutečná aristokracie ducha, ta skutečná elita tady vůbec nemá žádné možnosti a vlastně když nemá té možnosti se projevit, když nemá možnosti cokoliv ovlivnit nebo zrealizovat, tak prostě umírá na úbytě. No. A za elitu jsou tady považováni jako fakt divná individua. A tím teda mám pocit, že odpovídám na tu vaši otázku.
0: Já dám slovo kolegovi.
2: My jsme tady měli mírný výpadek na YouTube a veškeré komentáře nám tady úplně zmizely, takže už jich je tady jenom pár. Ano.
1: Moment, já se podívám, já tady vidím.
2: Ale na YouTube zase běžíme normálně, byla to jasně nějaká dvouvteřinový výpadek. Já půjdu trošičku s tou otázkou do zahraničí, půjdu přímo za velkou louží, možná strýček sám. Tak jak se díváte a hodnotíte třeba současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, když teďka zmíním Venezuela, Irán, není to trošku zklamání?
1: Protože jsme do něj vkládali neoprávněné naděje, ale teď byl někdo v Americe a oni jsou z něj ty Američani úplně nadšený. To prej vůbec není pravda, že by nebyl v Americe populární. Jenže tak my máme ty Američany za blbce, oni mají za blbce nás, to je takový vzájemný. Teda musím říct, že já se jim nedivím, že nás mají, ale zase nám se nikdo nemůže divit, že máme za blbce je, protože tam je to taky hrozný, když člověk někdy vidí ty ankety a že vlastně vůbec neví ani kde je Venezuela, ani kde je Ukrajina a stejně všechno ty lidi odmávnou, tam už jsou zpracovaný dávno. Vlastně Američani jsou první asi obětí toho, co se děje teď i postupně v Evropě. My už jakoby jsme druzí v řadě. No, já vycházím ve svých úvahách, mně se zdá, že to je opravdu zkratka, často z toho Valérie Pjakina, protože ty jeho komentáře každý týden a ty jeho analýzy a prognózy tak se časem ukážou jako jediné pravdivé a má to logiku. A on říká, že prostě ta Amerika je k odpisu. Je na odpis a když komentoval různé ty kroky Donalda Trumpa, tak jde o to, aby ona byla absolutně nedůvěryhodná ve světě. Aby s ní už nikdo nejednal. Byť jako všichni ví, že všechny zradí, podvede, že nemyslí vůbec vážně, nic vážně. A ještě, že bude to nové dělení světa, opravdu ta Latinská Amerika, tedy i ta Venezuela, patrně i ta Kuba. Prostě kontinentálně to bude všechno jako mít jeden ten vliv. Teď je otázka, říká se, že se rozpadnou ty Spojené státy americké, takže jakoby ta lepší část, ta tomu bude všemu královat, ale já to říkám jako velmi zjednodušeně. A co se týče toho Iránu, tak ta koncepce sociální bezpečnosti vychází z toho, že jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno teď má centrum v Číně a druhé má mít v Iránu. Takže taky to řeknu hrozně zjednodušeně. To, co se děje v Iránu, je vlastně jakoby veřejný odpis záměrný těch Spojených států amerických a aby se tam konsolidovalo v Iránu to druhé křídlo globálního prediktora. Ale lidi to často neví, co si počít s tou Ruskou federací. Tak tam je řečeno, že to je vlastně jakoby třetí hráč na tom globálním poli. Jsou ty dvě křídla globálního prediktora a třetí hráč. Ne, že by ho miloval globální prediktor, ale protože ti Rusové mají v ruce jediní takové vojenské prostředky, které dokážou zasáhnout. To znamená, že mají v ruce strukturální řízení, struktury, prostě můžou zmáčknout ten knoflík a tak. A to ten globální prediktor nemá. Ten má to nestrukturální řízení. Že nás zničili skrze školství, skrze kulturu, skrze zdravotnictví. A je to jako dlouhodobě a není to jako šup, zmáčkněte ten knoflík, nemá to tu strukturu. Je to takový to soft a to Rusko, jo. A to Rusko jediné může zabránit v rámci toho nového dělení světa tomu globálnímu konfliktu. Takže proto v této chvíli jsou s ním situační spojenci. Ale jak se v tom vlastně skoro nikdo nevyzná a používají se i tady ty termíny jako globální prediktor, nadnárodní řízení, mezinárodní řízení, tak v tom je hrozný zmatek. Ale já to teda vidím takhle a dává mi to logiku.
0: Vy jezdíte do Ruska jako, myslím, že za mírové fórum taky? Tak nám povězte něco o mírovém fóru a vašich cestách.
1: O Československém mírovém fóru. No to kdysi tady byla organizace, která se jmenovala Český mírový výbor. A v jejím čele stál pan inženýr Sobotka. To byl dlouholetý diplomat. On byl velvyslancem v několika třeba i afrických, latinskoamerických zemích a podobně. A zúčastnil se za Českou republiku při formulování toho helsinského procesu, té deklarace, která byla přijata v roce 75, ta helsinská deklarace, aby byl mír v Evropě. A vlastně tady teda existoval v České republice ten Český mírový výbor a já jsem se s ním setkala a ještě s jeho kolegou na několika akcích, asi to bylo v rámci sociální demokracie. A tenkrát se připravovala velká mezinárodní konference se společností Berty Suttnerové. Byla první nositelka Nobelovy ceny a vlastně žila tady u nás, napsala tu knihu Waffen-Nieder, jako odložte zbraně. Teď se o ní vůbec nemluví. No a v rámci toho mi pak nabídli, abych se angažovala ve vedení toho Českého mírového výboru a pak tam došlo jako k úmrtí a přejmenovalo se to na České mírové fórum. Ne, ještě předtím tam bylo nějaký jiný název a pak na to fórum. A protože se v tom angažoval i ten pan doktor Tesař, ten historik a kolegové ze Slovenska, tak vlastně jsme si říkali, proč nejsme Československé mírové fórum. Takže to je finální verze, ale má to opravdu dlouhou genezi.
0: Takhle, Československé mírové fórum asi nemá nahradit Alianci národních sil, že? Jelikož, protože já vím, že spousta lidí byla velice smutných, že Aliance národních sil prostě skončila.
1: Každá politická strana, ať u nás, tak na západě, protože to je ten model Evropské unie, tak má jako jakýsi think tank, to své centrum. A to bylo České mírové fórum tehdy pro tu Aliance národních sil, takže ti kolegové, kteří takový ty nejlepší kolegové, kteří se angažovali v rámci ANS, tak samozřejmě jsou členy Československého mírového fóra. My jsme taky byli smutní, ale prostě ta situace a ten zákon o politických stranách a politických hnutích je udělaný tak, že vlastně pokud

0: je to financováno vlastními silami. Proto skončila i ta strana dělnická Tomáše Vandase. Proto skončilo mnoho, i teď Petr Hanek teda zemřel, ale i ta jeho strana rozumí. Je to finančně neúnosný. My jsme měli velmi dobré zkušenosti, no až postupně, s tím úřadem pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí, s těmi lidmi. Ale oni jsou taky tak svázáni těma pravidlama, musíte se tam školit, jak vyplnit každou blbost. Jednou nám, ale opravdu, že jsme 2 dny se zpozdili, ale to nebyla žádná důležitá věc, která by se týkala nějakého data daného zákonem nebo něčím. O 2 dny, protože odešel nebo měnil se místopředseda, který měl přístup k datové schránce, a když to zaregistruje ministerstvo vnitra, tak najednou přístup k té datové schránce automaticky nemá v rámci toho politického hnutí, což my jsme vlastně nevěděli. A přišlo něco do datové schránky, když jsme to zjistili úplně 0 týden, dali jsme jí to a dali jsme za nesmysl 60 tisíc. A vlastně a strhli nám to automaticky z toho účtu. A vlastně i to byl ten důvod, my jsme navázali na tu politickou stranu, která byla kdysi lokální, kandidovala jenom v Praze, ty Občané 2011. Ten pan předseda bývalý taky pořád platil pokuty za hovadiny od té doby, co vznikl ten zákon o politických stranách a hnutí. Takže tohle je ten hlavní důvod. No.
1: Prostě jednoznačné zničení veškeré opozice, která by mohla být. Jo. Kdybyste jako mohla lidem říct, co by měli dělat, jakože, my vím, to říkáte stále, že jo, ale jako nějak jinak, jako...
0: No rozhodně nemůžou věřit sdělovacím prostředkům a rozhodně jim ty informace nikdo nedá na stříbrném podnose. A je těžké si hledat informace přímo u zdroje. Je těžké jít, dám příklad zahraniční politiku, na stránky k Kremlu a říkat si, co ve skutečnosti řekl ten Vladimír Putin. Řekl to tak, nebo jak ho interpretují ta média? To prostě není možné. Takže vybrat si pár kanálů, což ti vaše posluchače dělají, jako je třeba váš, nebo jako my máme pořady na Svobodném vysílači. Ale bych ráda upozornila na to, že i tady na té alternativní mediální scéně, tak jsou někteří výše a někteří níže. Prostě myslím si, že ani váš, Kateřino, tenhle pořad se nedostane na ty hlavní stránky. Prostě se tam nedostanete. Ale někdo zase jiný, aby bylo jasno, se tam dostane. Jinak se to musí platit. A potom, víte co, já když jsem třeba si chtěla založit blok někde na aktuálně.cz Seznam, no vám nedovolí, jako nemůžete. Když my jsme byli ta Aliance národních sil, my jsme v roce 2021 měli dosah 1 800 000. My jsme to nesledovali, ale jednou se kolega podíval a byli jsme překvapení. A půl rok před volbama, hádejte, jaký dosah měli články.
1: No, hodně malý.
0: 120. Prostě zruší vám kanál. Jak jsem, dám příklad, to ale nezmizelo, jo, to je pořád. Jak jsem teď byla v tom Brně, tak kolega nahrál to moje vystoupení. A myslíte si, že publikovat na TikToku nejde, protože jsou to prý dezinformace.
1: Ano, na TikToku to blokujou úplně.
0: No, je to strašné. A pak ještě je ten shadow banning, že vlastně jako nás teda blokli několikrát, pak nás povolili, nikdo nás neviděl. Já jsem bloknutá, mě když jste dali Vladimíra Vítová do vyhledávače, nic vám to nenašlo na Facebooku. Takže je x způsobů, jak zabránit tomu, aby se šířily informace. Tak musí lidi jako kopat, jako...
1: Ano, ano, to máte pravdu. Je pravda, že teda nás teda taky máme shadow ban. Ať vysílám s kolegou Prouskem, ať napíšu jakýkoliv článek, tak prostě to vidíte, že prostě jeden článek má tolik přečtení, druhý tenhle. Potom mám volání, tady třeba kolega mi volal, že mu volal jeho kamarád, že to má nějaký pořad má 20 tisíc hlédnutí, ale ukazuje to jenom u něj. U nás to ukazuje třeba jenom, já nevím, 100. Jo. Jako je to neuvěřitelný. Právě si myslím, že my bychom měli ten odboj začít tímhle tím, že by ty chytré hlavičky, které tomu rozumí, těm počítačům, si měli sednout a vytvořit nějaký program, kterým bychom je převálcovali.
0: Já se to nedovedu představit, protože oni mají nekonečně více i finančních možností.

0: A vlastně, když vezmeme, a to se vracíme teda asi k počátku té naší diskuze, jestli teda mají vůbec lidi našeho typu v naší republice šanci něco změnit, tak ty lidi ve finále stejně volí jenom toho, koho jim předhodí ta televize. Tady je třeba snaha o přímou demokracii a podobně. A já vždycky říkám, ale teď do Senátu můžete volit kohokoliv. Vy můžete sami kandidovat. Musíte se zaplatit 20 tisíc, nikdo vám na to nepřispěje. Můžete se domluvit, můžete si sebrat pár podpisů nebo se domluvit s nějakou menší politickou stranou, ta vás kandiduje. Ale ve finále stejně uspějou jako členové ODS, členové TOPky, členové jiných stran, všechny ty, co jsou v Senátu. Takže i když by byla přímá demokracie, nemáte v ruce média, ten Senát je od toho typu. Ve finále jsou tam ty politické strany, které lidi nemají rádi. A zase, ale Senát je na nic, já nepůjdu k volbám. No tak je na nic a pak jako rozhoduje o některých důležitých věcech. A to je fakt začarovaný kruh. Lidi jsou zblblí, neinformovaní, laxní a...
1: Jde o to, jestli jsou líní, anebo už ta mentalita došla do takového stupně, že jim to jedno.
0: Obojí.
1: Já ještě předám slovo kolegovi, pak se kouknu na otázky, jestli tady máme.
2: Dobrá, já se teda, protože já jsem zastáncem přímé demokracie, jsem velkým fanouškem, ale když se budeme bavit o té zastupitelské demokracii, protože já jsem konzervativní centrista, tak se vás tu zeptat vaše poslední angažmá a teď se zeptám proto, protože jsem zastáncem toho, že by tady měla vzniknout nějaká jedna velká strana z těch malých stran a udělat nějakou jednu národní frontu, jo. To je taková moje myšlenka. Tak se vás chci zeptat, byste vlastně kandidovala za Českou republiku na prvním místě, tedy Ládi Vrábila, a s ním taky kandidoval pan Miroslav Sládek a oni měli nějaké výhrady vůči hnutí Stačilu a SPD a jiným. Tak jak se na to třeba díváte vy?
0: No, měli podle mě právem, ale my jsme tohle to už několikrát udělali. Třeba do Evropského parlamentu nás kandidovalo 8 vlasteneckých stran a výsledek je ten, že když to kolegové z těch jiných stran, třeba vemu teď tedy Národní demokracie, ty byly největší a dělníci porovnali, tak jsme dostali míň, než oni dostali, když se kandidovali sami. A to je přesně, že vám lidi napíšou. Já bych vás volil, ale když je tam ten Adam Bartoš, tak nebudu. A Vandasovi napíšou, my bychom vás volili, ale když je tam ta Vítová, tak vás volit nebudem. Nebo my bychom vás volili, ale když máte v čele Hynka Blaška, tak vás volit nebudem. Takže ve finále vás nevolí nikdo. Takže to nefunguje, to spojování nefunguje. Ne, že by ti lidé nechtěli, nám se to podařilo. A vůbec není pravda, že by každý chtěl být král a první. To už nikdo nechce. Kandidoval mimochodem s námi i Miroslav Sládek a republikáni. Protože všichni už jsou z toho tak unavení. A ví, jakože dávají všem svoji pověst. A teď dáváte do toho peníze a výsledek je. No, zase jdete po těch korytech. Je to strašný. I ty vlastní lidi vám vlastně nadávají a teď vám nadávají. A proč jste se nespojili s komunistama? Se Stačilo s SPD. My jsme chtěli, ale ptejte se jich, proč se nechtějí spojit. A tady by to musel opravdu udělat někdo, kdo má ty zdroje. A ty zdroje má kdo jediný? Teda ta SPD. A ta se taky vybrala jenom pro a Trikolóru, protože upřímně řečeno, oni taky mají to finanční zázemí. A kdo za nima stojí? Jisté klanové korporativní skupiny. A proč za nima stojí? Protože potom chtějí, aby byly přijaty jisté zákony. My jsme oslovili, třeba by se dalo říct, že některý ty lidi, co se zajímají informačními technologiemi, mají různé časopisy nebo ty hry a vyslovují se na Twitteru, Instagramu, na Facebooku, že mají rozum. No ale nepodpoří vás. Prostě, protože jak jsme se tady bavili ze začátku o té pravici levici, to by mě zajímalo, jak myslíte, že jste centrista. Kdybyste řekl, jak si přejete uspořádání společnosti, tak určitě...
2: Já si právě, víte, já mám problém s tím, že prostě tady funguje nějaká špetka fanatismu. Vždycky je prostě nějaký fanatismus, ať už je levicový nebo pravicový. A já jsem právě v tom středu, takže já si vezmu tu dobrou myšlenku zleva. Zároveň si vezmu jakoby tu myšlenku...
0: Ale jak dělíte pravici a levici?
2: Jasně, já jsem prostě vlastenec, jo. Já prostě nehájím jenom tu jednu stranu mince, protože ona prostě má vždy dvě strany mince. Ale Zeptám se takto. Nemyslíte
0: ne,
2: si...
0: Ale můžu já se zeptat.
2: Já se jenom zeptám, můžete samozřejmě se zeptat také. Jestli by třeba právě proto, že jsou ty žabomíší války takzvané, jo, tady na té vlastenecké scéně, tak jestli by tyhle ty myšlenky právě nevyřešila ten systém té přímé demokracie. A teď už budu stichat teda.
0: No ale nejsou žabomíší války. To je uměle udělaný obraz. Jako fakt řekněte mi třeba příklad. To, že jsou žabomyší války, říká.
2: Ale právě to, že ten se nemusí s tím, ten se zase nemusí s tím, tenhle zase podporuje.
0: Ne, my jsme se dohodli.
2: A že ta myšlenka je vlastně v podstatě stejná, akorát u těch lidech, no.
0: My jsme se dohodli. My strany politické jsme se dohodli. Ale voličům to vadilo. Takže není problém v těch politických stranách. Vy si myslíte, že mě nějak miloval Petr Hanik? Nemiloval, ale dohodli jsme se, že mě miloval Hynek Blažko, tak mě přesně zpravděl, ale dohodli jsme se. Ale prostě voliči to neunesli, takže není pravda ten narrativ, co se říká, že jsou žabomyší války. Prostě nejsou. A tu druhou, tu protistranu spojujou finance. Prostě to tak je. A ještě k těm médiím jenom vsuvku. Rádio Univerzum, aby bylo jasno a to. Vy si myslíte, že to dělají ty lidi z lásky jenom a zadarmo? To děláte vy, to dělají
1: ano.
0: Takže to jenom na dokreslení, že jak v té politice, tak i na té mediální scéně jsou tady jisté ekonomické kruhy, které podporují ty i ty, ale pro lidi to vypadá jako, že jsou to vlastenci, co jsme my bez bázně a že to děláme z jeho srdce, tak to jako není. Takže nejsou tady žabomyší války mezi neparlamentními stranami. Co se týče, teda teď to řeknu otevřeně, KSČM, já jsem několikrát požádala třeba o setkání, psala jsem Kateřině Konečné, v životě mi nikdo ani neodpověděl. Mnozí členové politické strany jí psali. Bez reakce. Já jsem se vlastně mohla dohodnout, předtím jako za Aliance národních sil, jenže bohužel odešel s Vojtěchem Filipem. Tam bylo to jednání normální. My bychom pochopili, kdyby řekla, ne, nechceme s vámi spolupracovat. Ale to vůbec, jak když házíte práh na zeď. A to samé s SPD. Teď třeba teda pan Jiří Kobza je členem Stačilo. My jsme několikrát jako jednali v Praze a víte, co nám bylo řečeno, že jsme toxický. Tak jako my jsme chtěli opravdu spolupracovat. A pak jako řeknou, a vy spolupracujete s národní demokracií a tam má špatnou pověst. No a jako komunisti mají dobrou pověst? A nebo a vy jste spolupracovali s Tomášem Vandasem a ten má tak špatnou pověst, že ho média očernila. No teď mimochodem spolupracuje s SPD tam v té Bílině a já se musím opravdu smát, jako by tady měl někdo dobrou pověst, kromě ODSáků na tom mainstreamu, anebo kromě topkařů. Teď tady jako všichni jsou politý hnojem. A takže z těch velkých stran vůbec nebyl zájem spojit tu vlasteneckou scénu, za kterou nestojí ty finance. A když jsem říkala, že teď už to jsem zmínila tu Kateřinu Konečnou, že byly teda ve hře i finance, i mohla do médií a už neuspěla, protože lidi na ty názory neslyší. Ale předtím, když byly ty volby v tom roce 21, že jo, to byly?
1: Ano, 21, no.
0: Tak říkám to proto, že tam kandidovala Aliance za budoucnost, která měla úplně jiný program a to bych se pak zeptala pana Vaňka, protože si myslím, že z té naší debaty, pokud bude teda, že vyplyne pro posluchače, jak je to s tou pravicí a levicí. Takže tam kandidoval pan Sehnal, to je miliardář, vytvořil se stranu Aliance pro budoucnost. Nalil do toho neuvěřitelný prachy. Ale nebyl v médiích a taky neuspěl. Ale já si myslím, že opravdu to už začalo v tom roce 2017, že tam už vlastně bylo těm, co řídí těm sociálním inženýrům z toho nadnárodního řízení, už bylo jasné, že tady je to mínění té společnosti zpracováno. Protože předtím stačily třeba peníze. Dokonce i ten Petr Hampl, když se kandidoval, i to objížděli všechno a zjistil, to neprorazíte. Tenkrát to neprorazil, protože nebyli v televizi. A šel to vlastně krok za krokem. Pak už nestačili peníze, to byl ten pan Sehnal, miliardy, ale nebyl v médiích, ale nestačily ty miliardy a teď už nestačí ani miliony teda do té kampaně a už nestačí ani ta média. Prostě už jsou ty lidi názorově zpracovaný a nezvolí, ten jiný směr nezvolí. A můžu teda já mít na vás ten dotaz, jak jste říkal, že jste centrista, jak by to, protože spousta určitě posluchačů tak...
2: Já se omlouvám, ale já jsem dnes v pozici neutrálního moderátora, jo? Ale jestli máte nějaký dotaz, na který jsem schopen odpovědět, tak to udělám, nezvíme, že.
0: No a jak, když nejste ani vlevo, ani vpravo, jak to charakterizujete tu...
2: Konzervatismus je vlastně, když to vezmu... To je vlastně vlastenec, jo? Mám rád svoje staré hodnoty, to znamená miluji svoji zem, jo? A nejsem přímo vlevo, neznamená, že prostě každý vlastenec je vlevo, jo? To je prostě můj názor a zatím si prostě stojím. Já jsem zastáncem přímé demokracie, třeba například.
0: A jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
2: Výrobními prostředky v jakém smyslu?
0: Kdo si myslíte, že by měl vlastnit... infrastrukturu, silnice.
2: Já si myslím, že určitě stát, ale tohle to přece nemusí být vždy na bázi nějakého nějaké extrémní levice. Jo. To si prostě myslím, že ne, protože
0: ale
2: Česko... Dobře, tak mi vysvětlete tu infrastrukturu prvního Československa po roce 1918.
0: No tak to bylo v soukromých rukou, ne? Ale přitom...
2: Nevím, jestli úplně v soukromých rukách.
1: To bylo to po roce 1918, přece to bylo v soukromých vlastnictví.
2: Dobrá, já bych ho poslal o té,
0: protože já jako nechci vás nějak dotlačit do kouta, ale myslím si, že tohle je doklad toho zmatení pojmu. Protože buď chcete, a to třeba jsme vedli ty rozhovory s tou národní demokracií a jsem říkala, proč tam máte, že jste pravicoví? My jsme všichni pravicoví. No nejsou, protože tam mají normálně jasný. A opravdu ta základní linie je, chcete, aby, já vás tady usvědčím veřejně, chcete, aby měl stát ve vlastnictví vodu, nebo aby to měly ty španělské a francouzské firmy?
2: No momentálně přece tu vodu má stát? Nemá.
0: No ano, jak by to mělo fungovat? Že by jí měl nebo neměl podle vašeho názoru mít v rukou?
2: Víte, že tady stát ještě i přesto, že tady už jaksi máme po roce 89 přece jenom ještě něco vlastní?
1: No ale to je to byla otázka, jako si myslím, že stát by měl vlastní.
2: Kdo vlastní pivovar Budweiser nebo Budějovický Budvar?
0: No a teď o tom jsem přece mluvila, ne? Že když ten stát nic nevlastní, ale podle toho, co říkáte, tak jste v podstatě vlevo. A to, že je někdo, já musím říct, že vlastenec musí být přirozeně vlevo, protože to prostě, když je vlastenec...
2: Byl Edvard Beneš vlevo?
0: No jasně, že jo. To, co je u něj napsáno, to vám taky řeknu, jo.
2: No tak já nevím, když byl teda vlevo, proč měl problém s komunisty v roce 48?
0: Vždyť on s nima neměl problém, to nám se říká.
2: Když se skončil jako prezident v Líně, se s nima nedohodl prostě. To je taky historický fakt.
0: Ne, to bylo, jednak byl hodně v Rusku. Já vám řeknu, jděte se podívat do muzea v Táboře.
2: Ale nebyl členem komunistické strany.
0: Byl členem socialistické strany, de facto. A socialistické strany a komunisty. Já třeba taky nejsem komunista a víte proč? Protože vím, že lidi nejsou andělé a komunismus počítá s anděly. To je moje zásadní výhrada. Já jsem socialista, ale socialisté jsou vlevo. No ale v tom muzeu, jo, jako je opravdu to moc hezky udělaný, je tam ten jeho životopis, on pocházel z velmi chudých poměrů. Vlastně tam tenkrát to bylo možné, existovaly sociální výtahy, to je pravda, že když mělo jinou váhu to vzdělání, a teda měl taky bohatší ta jeho žena příbuzný, takže tohle to tam taky hrálo roli, ale opravdu byl socialista tělem i duší. Třeba to, já nevím, jestli tam jsou nějaký citáty, byl jsem socialista, ale prostě byl. A závěrem tu výstavu úplně zabijou, protože řeknou, že on těsně před smrtí strašně litoval toho, že se setkal se Stalinem a toho, co jste říkal vy. A já jsem jim tam napsala a říkala jsem, co říkáte za nesmysly, vždyť to vůbec není pravda. Všechno tam mají ozdrojovaný, všechno, co kdy řekl, kde. A u tohohle nemají žádný zdroj. A oni mi napsali, že to napsala v knize nějaká americká novinářka, která ho navštívila před smrtí a teď mi řekli to datum. Jenže on nemohl ani mluvit. Já jsem se našla to jeho zprávy. On byl po ataku další mrtvice. Úplně byl, takže ona si to vymyslela. A oni jsou si toho asi vědomi. A já jsem jim to napsala, tu časovou osu, a jsem říkala, že to je naprostý nesmysl. V životě s ním nemohla o tom mluvit. Takže oni vlastně, ale ten narrativ takový je, že on v závěru života jakoby to všechno popřel. A ještě k tomu, vlastně jsou tady jenom dva ty levicové směry. To je teda komunismus pro anděly, kteří tu nejsou, a potom socialismus. Já jsem opravdu socialista, protože ten stát ani nemůže fungovat jinak pro lidi dobře, než aby byl sociální. A vy jste levicový a nevíte o tom. Stejně jako národní demokraci si mysleli, že jsou pravicoví.
2: Ne, já jsem centrista.
0: Tak víte, v čem ten centrismus je?
2: Prosím?
0: V čem ten centrismus spatřujete?
2: Že nejsem fanatikem. Aspoň si to myslím. Prostě víte, když někdy jste až moc vlevo, tak jste prostě až moc. Jo?
0: Jak to vidíte s těmi výrobními prostředky?
2: To je špatně, takže se snažím brát to, co je dobře, protože rozumíte mi, jo? Každá myšlenka může mít velice dobrý potenciál, ale prostě i z historického hlediska nebylo všechno růžové, jo? Čili být nějakým jako jenom zastáncem té jedné strany mince, já si myslím prostě, že to je špatně. No. Je tak to můj názor, v tom se třeba nestane. Proto si myslím, že změna by byla přímá demokracie a právě ty reformy.
0: Ale to je ve volbách do Senátu máte přímou demokracii.
2: Dobře, ale my žijeme v zastupitelské demokracii.
0: Ne, tam máte přímou, do Senátu volíte přímo.
2: Demokracie funguje ve Švýcarsku a ještě v pár zemích. A to se bavíme úplně možná trošku zase o něčem jiném. Já bych, Katarino, jestli můžeme přejít ještě nějakým dotazům třeba diváků, ať jsme
1: zpěvili. Já bych chtěla od Vladimíry, kdyby nám řekla ty výrobní prostředky, abych to strašně
2: ano.
1: Chtěla.
0: Jako definici výrobních
1: ano,
0: prostředků.
1: Ano.
0: Že Poldy vlastnil stát, teda prvně národní to bylo bohatství a pak to bylo státní. Že voda byla ve státních rukou, že prostě má rozhodovací pravomoce stát. Že silnice, infrastruktura je ve státních rukou. Že energetické podniky jsou ve státních rukou. Že výrobní, zemědělský a zpracovatelský průmysl je ve státních rukou a pozor. A tady byly družstva. A proto já teda jsem socialista, protože si myslím, a proto nejsem komunista, že nejlepší je, že to, z čeho profituje celá společnost, musí být v rukou státu.
1: Mm-hmm.
0: Potom tady, a to tak bylo u nás, my jsme tady nebyl žádný komunismus, tady byl socialismus před rokem 89. Potom tady byla ta zemědělská družstva, byla tady výrobní družstva. Družstevní vlastnictví je absolutně efektivní. A potom tady samozřejmě bylo soukromé vlastnictví. Mnoho umělců bylo mimochodem na svobodné noze. Nejen herců, zpěváků, ale i třeba, já nevím, malíři a podobně. A tady nesmělo být soukromé vlastnictví, že jste měli nějaký počet zaměstnanců, ne? Nebo nesměli jste jakoby vykořisťovat. Takže ideální společnost, a to jsme měli v programu Aliance národních sil, když to, co je důležité, to, co jsem zmínila, nejlepší je ta voda, ty železnice, silnice, podobně, energetické sítě a podobně. To je rukou. Protože jsou jiné podmínky na Jižní Moravě, jiné podmínky na Vysočině, tak jsou ty družstva. A potom samozřejmě je to soukromé vlastnictví. Ale teď to vidíte, jak mimochodem liberálně demokratická, kapitalistická Evropská unie jde po soukromém vlastnictví, jde po těch družstev. Je fuk, že jim to nevezmete, jak se říká, ze státnění. To bylo tak strašně, to k tomu bych se taky ráda vrátila. Dejte si, ze státnění po roce, po válce druhé světové. Ve Francii, tam se zestátňovalo jako o život, protože se ten stát musel zpamatovat. V Británii se zestátňovalo jako o život, protože se stát musel zpamatovat. A to tam neměly ty státy zničený jako my. Mimochodem tady to všechno vybombardovali Američani. Těsně před koncem války veškerý náš průmysl, nejen Prahu dvakrát, vybombardovali Kralupy, chemický průmysl, Ústí nad Labem, Plzeň vybombardovali, Zlín, Bačovy továrny vybombardovali, České Velenice, Pardubice, všechno. Teď říkal tam kolega, který je z Ostravy, tam mají výstavu, bylo to k osvobození, co všechno bylo vybombardováno. A myslíte, že tam napíšou, že to vybombardovali Američani? Ne. Takže tady se muselo to zestátnění a pak tady došlo k jistým politickým procesům. Mimochodem komunisti vyhráli volby. Co asi měl dělat ten Edvard Beneš, když to byl bytostní demokrat? Řekla jsem to srozumitelně?
1: Já myslím, že naprosto. Já si myslím, že řekl jste to krásně. A já si myslím, že toto myšlení vychází jenom z jednoho učení. A to zakázaného učení. To je zakázané učení, protože nám rozvíjí ten mozek a mohlo by nám taky něco dát. A proto se to zakazuje, že? Tak Vladi, já bych se podívala, jestli má ještě kolega otázku. Já bych vás už nemučila dál.
2: Já už bych šel asi k závěru. Každopádně s něčím s paní Vítovou souhlasím, s něčem nesouhlasím, ale takhle to je demokraticky v pořádku, takže jsme vyvážení. Výborně.
1: Tady mám jednu otázku. Proč se neziskovky dostávají do škol, keď nemají učitelské vzdělání a kdo jim na to drzo dává certifikát?
0: No, to je otázka. Kdo jim dává ty certifikáty, kdo jim to umožňuje. Jsou to lidé na ministerstvu školství a minister školství je pan Plaga a byl předtím minister školství a pořád to dovoluje. Takže tam směřovat ten dotaz.
1: Ono prostě, my musíme pochopit, že teď žijeme v totálním rozkladu našeho státu. Prostě to, nedá se to jinak shrnout. Když si vezmete, jsou lidi, kteří čekají na léčbu, nedostanou se kolikrát na ní, protože léčba je drahá. A pak jsou lidi, kteří si přijdou a řeknou, já chci být prostě klukem. A najednou léčba, prostě, která stojí 100 tisíce a předělání a to jde úplně v pohodě. Takže to je prostě opravdu, tady není jiná možnost, než aby opravdu všechno bylo opět zase státní. Protože nemůžou za nás rozhodovat soukromý vlastník, nemůže prostě. Protože dochází právě k tomu vykořisťování a dochází právě k ovládání té společnosti a to ty lidi musí pochopit.
0: A to vám ještě chci říct, že my máme úplně největší počet soukromých vysokých škol, teď už asi i středních a základních. Já když jsem byla na ministerstvu školství, tak byla na návštěvě oficiální tamnější ministryně školství a ta žasla, kolik my tady máme soukromých škol.
1: Tak pak tu máme hodně jako lidí s těma titulama, že jo? 10 před jménem a za jménem. Takže ono, mě to třeba mrzí vůči vám, která jste opravdu studovala poctivě. A pak se vedle vás postaví taková Danuše Nerudová. To je jako, co na to říct, jako?
0: No ale já mám ty zkušenosti, zase zmíním tu kariéru na tom ministerstvu školství. Ta Masarykova univerzita vždycky byla líhní takovýchhle lidí a vždycky stáli v čele už od rektora Zlatušky a byli absolutně pro soukromé vlastnictví.
1: Jinak vás tady všichni zdraví. Je vidět, že tady máme málo posluchačů, že nás opravdu blokují. Ale já bych měla, Vladi, pro vás návrh, kdybychom třeba jednou spolu, jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní, za 3 týdny, jak to vyjde, prostě udělali třeba jeden večerní hodinový program na různá témata, třeba potravinová bezpečnost nebo prostě historie. Protože já si myslím, že máte široký rozhled a oni vás děli i rádi poslouchají a já budu ráda, když se tady budeme setkávat pravidelně, třeba jenom my dvě, nemusíme kolega, protože kolega většinou může jenom takhle odpoledne, takže budu ráda, když se takhle setkáme občas jednou za měsíc, říkám za 14 dní na večer a probereme různá témata.
0: Určitě se můžeme dohodnout. A já také děkuji všem, pak si přečtu ty diskuzní příspěvky, děkuji.
1: Opravdu jejich dneska úplně málo, což jako nebývá. Takže nás opravdu blokují, no. Ale já věřím našim divákům, že oni to rozešlou a a budeme na Telegramu a Dušan mi snad už zařídí i tu svobodnou televizi, protože máme výpadek na svobodné televizi, protože jsme museli přejít na jiné ODC a tam už se to nějak nespojilo, takže pracujeme na tom, aby to bylo na té svobodné televizi a jinak nás sdílí Ivan Smetana, za co děkujeme. No a tak já vám teda pro dnešek asi mockrát poděkuji a budu se těšit na příště.
0: A já děkuji za pozvání a dneska je nádherné odpoledne nedělní, tak to určitě také hraje roli. Takže všem přeju zbytek neděle krásný.
2: Tak já bych také poděkoval všem divákům a paní Vítové, že si udělala čas a přišla mezi nás a popřál nám všem právě ten krásný zbytek nedělního dne. Naslánu.
1: Tak zdar a sílu.
3: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, spal mi měl paraple.

léčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit natříví kůlničky. Rozbili domy.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tu máme už přihlášenýho Vítka a pana VK. Tak, jste tam. Haló, slyšíme se?
2: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zároveň zdravím do Plzně i Pepu, Pavla teda chtěl jsem říct.
1: A... Pepu Pavla.
2: Tak, Petra ty mu nepromluvíš do konce života za tohle teda. Jako,
1: no, to ale, už to ale bylo příjemný.
2: Každopádně zdravím taky do Plzně, do Turbo, všechno je to Turbo, všechno je to rychle, velmi rychle, hlavně v Plzni. Takže já zdravím, přeju krásný páteční večer všem a jsme rádi, že jste k nám připojili opět v páteční večer, jako vždy, já zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, že jste se dočkali zase po týdnu, že jo, jsme tady zase opět s novými informacemi z domova i ze světa, opět to všechno probereme, propereme a když se toho dožijeme, tak potom dojde i na interakce, na rozdíl od minulého pátku, kdy jsme vlastně jakoby šli jenom offline, takže já doufám, že si to opět užijete, no a já předám slovo Vítkovi.
2: No, to jsme se rozhodili, že jsme nakonec mohli jet i online. Trošku rozčarování. Ale
1: ano, je to pravda.
2: Jsme si volali potom s Pavlem, že to nakonec vyšlo, ale v pohodě příště to vyrovnáme a určitě, když něco takového bude, tak ještě preventivně ověřím, jestli to opravdu skutečně nejde. Nicméně, teď tady začneme prvním tématem, které to máme na programu a samozřejmě začneme Ukrajinou, protože Zelenský v nejkritičtější chvíli vyrobil skandál a znepřátelil si největšího podporovatele, když udělil titul hrdinové UPA elitní ukrajinské vojenské jednotce. Místo předseda polského sejmu chce zablokovat Ukrajině vstup do Evropské unie, představte si to, ukončit platby a úvěry Ukrajině a odebrat Zelenskému řád. A nový šéf prezidentské kanceláře šokoval, když prohlásil, že má od Zelenského úkol zajistit ukončení války do zimy. Začneme VK od konce. To ukončení války do zimy má být opět nějaký trik nebo finta nebo nějaký chyták, protože těch ukončení války v úvozovkách jsme to měli ze všech stran nespočet. Tak jak to bude tentokrát?
3: No, ten článek má samozřejmě pokračování, který vyjde dneska večer v pátek, protože to má velké pokračování. Volodymyr Zelenský včera v 9:30 večer sednul k počítači a napsal dopis Vladimíru Putinovi. Je to velký, otřásá to světovými médii. Vždycky v pátek se dějí nejdůležitější věci. I když on ten dopis napsal včera v 9:30 večer a uvolnil ho světovým médiím potom někdy po půlnoci, ale stejně platí, že vždycky v pátek zkrátka jakoby vždycky na ten konec toho pracovního týdne a na konec hebrejského pracovního týdne, protože víte, že zítra je konec týdne, sobota je vždycky konec týdne podle hebrejského kalendáře, šábes, tak vždycky v pátek se dějí ty naprosto nejzásadnější věci a události. Stálo by to za nějakou takovou jakoby analýzu, jaké všechny strašné věci a hrůzy a další okolnosti se vstaly prostě vždycky v pátek a ono se říká, že vždycky jakože v pátek 13. nešťastný den a tak dále. Ta 13. vůbec ani nemá význam. Tam klidně může být klidně jiné číslo, v podstatě tam nejde o tu 13, tam jde o ten pátek.
1: Tak kvůli burze, to je kvůli burze většinou. No?
3: A k tomu se chci dostat, že všechny burzy končí v pátek. Jo, ano. Samozřejmě. A je to burzově podmíněné s tím, že vždycky v pátek se vybírají zisky a burzy jdou většinou dolů v pátek. V pondělí jdou obvykle nahoru, většinou v odpoledních hodinách jdou nahoru a v pátek se vybírají zisky a jdou dolů. Ale tohleto, že se i do politických procesů dostávají tyhlety zvyky a návyky, to má zvláštní takový fenomén, protože Zelenský tedy napsal dopis a v podstatě vyzval Vladimíra Putina, aby napsal mu tam, že už je příliš starý. Putin se ohradil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, měl k tomu velké povídání. Budete mít videa v článku večer potom, tak to s titulkama, takže si užijete. Ale zkrátka napsal pětistránkový dopis a V něm v podstatě vyplývá, že Ukrajina je v pozici kapitulace. Ukrajina dál nemůže pokračovat ve válce. A Putin, jeho reakce, žádné slitování, válka bude pokračovat. A tohleto, to, co v podstatě teď může dělat jenom Ukrajina, Ukrajina nemá už žádné bojovníky, už nemá lidi na frontu. Putin o tom hovořil při projevu a potom během briefingu v Petrohradu na ekonomickém fóru měl k tomu povídání. Ukrajina ztrácí každý týden 10 tisíc vojáků, nebo jaký tam měl číslo, nebo dokonce že se měsíčně 40 tisíc ztrácí, každý měsíc 40 tisíc vojáků. A mluvil tam o tom, že v podstatě ten důvod, proč chytají lidi po ulicích po celé Ukrajině, že jo, ta busifikace takzvaná, je kvůli tomu, že opravdu nemají už žádné vojáky. A teď, co je důležité? Co Ukrajina může dělat, v čem může pokračovat, jsou dronové útoky. Protože dronů je hodně, drony nic nestojí, drony se řídí na dálku, k tomu nejsou potřeba vojenské sbory. To znamená, ta dronová válka může klidně pokračovat v nějaké pozici, ale co se týče samotné fronty, tak dneska přišla informace, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za poslední měsíc obsadilo 2400 kilometrů čtverečních nového ukrajinského území. 2400 kilometrů čtverečních. To je kolaps ukrajinské fronty. Kolaps. To se nedá jinak nazvat. A musíte si uvědomit, že Ukrajině teď zbývá jedna v podstatě věc. Ukončit válku, jinak přijde o více a více a více a více území. A co je důležité, je, že Ukrajina vlastně teď co dělá momentálně, tak útočí drony na dodávky paliva na Krymu samozřejmě, že jo, dochází k dronovým útokům na mobilní cisterny, které prostě jsou pod útoky, takže ropa, teda palivo, že jo, benzín a nafta se nedostane na čerpací stanice na Krymu. A jsou s tím problémy a Aksionov, že jo, tedy guvernér Krymu měl k tomu povídání, máte tam video ve včerejším článku, s tím, že oni jsou na to zvyklí, oni od roku 2014 na Krymu jsou ve válce, takže oni jsou zvyklí na válku, oni jsou zvyklí na to, že neměli vodu od roku 2014, protože Ukrajina je odřízla od dodávek vody. Víte, že na Krymu nejsou žádné vodní zdroje pitné vody, že veškerá pitná voda se dodává z Chersonu a ze Záporoží. Proto tam oni tam normálně fungovali od roku 2014 bez vody, ta voda se dovážela v cisternách přes ten most, že jo, který tam byl narychlo vybudovaný, a z Ruska, že jo, z Rostova na Donu přes Kerčský průliv, aby to objeli takzvaně, aby nemuseli po zemi přes Cherson a Záporoží to vozit, tak zkrátka tohle to jenom se ukazuje, že ta válka se jakoby prohlubuje a pouze ty drony Ukrajině v podstatě jakoby dávají nějakou možnost zasáhnout někde něco ruského, někde uvnitř Ruska, někde v hloubi. To znamená, začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a při té příležitosti Ukrajina tam zaútočila drony na sklad paliva tam vedle města, že jo, stoupal tam černý dým a jako efekt byl jako značný, že Ukrajina zkazila dobrý start toho fóra, ale když se na to podíváte s odstupem, tak je to zoufalost té Ukrajiny. Ona jediné, co může udělat, je zkazit dobrý den Vladimíru Putinovi. Zkazit mu přehlídku, nebo zkazit mu fórum. To znamená, že někdo něco bude kouřit, někde něco Ukrajinci zničí. Problém je v tom, že tím Ukrajina nedokáže zabránit porážce ve válce. Dokáže jenom poškodit nějaký obraz, nějaký image Ruska. Zkrátka Vladimír Putin to ví. Proto ta jeho reakce byla tak děsivě mrazivá na ten dopis Zelenského. Budete to mít samozřejmě v těch videích, v tom článku večer. On tam vůbec, představte si, on vůbec nevyslovil Zelenského jméno. On tam mluvil o něm, ale neřekl vůbec jeho jméno. On řekl ten autor toho dopisu, který to poslal, ten, který to napsal, chtěl bych vzkázat tomu, který sepsal ten dopis. Ani jednou tam neřekl jeho jméno Zelenský.
2: A nechtěl naznačit, že to třeba nemusel psát Zelenský sám, že mu to psal
3: nějaký jiný? Ne. Není-li vysloveno jméno, jedná se o mrtvolu. To je citát KGB. Pokud nevyslovíte někoho jméno, ten muž je mrtvý. Ten muž už neexistuje, je mrtvý. A o tom hovořil Karaganov, že tohleto je styl KGB. Pokud mluvíte o někom a dáváte si záležet, aby nezaznělo jeho jméno, vy jste toho člověka vymazali. Ten člověk neexistuje, ten člověk je mrtvý. A tohleto znamená, že pokud by vznikla jakákoliv mírová dohoda, tak v podstatě Rusko s tím Zelenským vůbec už nepočítá. Naprosto, protože tohleto je v podstatě jakoby potvrzením. A Putin nám vysvětloval, že jeden z biznismenů ukrajinských, jeden z ruských biznismenů s vazbami na Ukrajinu byl pozvaný Zelenského režimem, aby přijel do Kyjeva. A než tam jel, tak zatelefonoval Putinovi a řekl mu, že byl pozvaný, aby jel do Kyjeva. A Putin řekl, že no dobře, tak když tam chcete jít, tam jeďte. A on teda jako, že zjistí, co po něm chtějí, a že potom se vrátí a řekne Putinovi, co vlastně se chce, nebo co vlastně se tam dozví. Takže ta schůzka proběhla, ten obchodník se vrátil do Moskvy a řekl Putinovi, že Zelenský chce a žádá o schůzku s Vladimirem Putinem, že jako eminentně žádá o schůzku s Putinem. A Putin na to řekl, že on se tomu nebrání, ale že schůzka musí být o ukončení války, které bude ukončeno udržitelným a dlouhodobým způsobem. Ne o nějakém přerušení, ne o nějakém dočasném příměří, ale pouze o dlouhodobém urovnání celého konfliktu. A že něco takového zkrátka zatím od té Ukrajiny nepřišlo a že jediný zájem Kyjeva je o zpomalení a zastavení ruské letní ofenzívy. Tohle tam zaznělo. To znamená, že pokud se na to dobře díváme, tak Zelenský napsal dopis, zveřejnil ho, a v podstatě tam vyzývá, kromě toho, že říká prostě Putinovi, že prostě to je špatný, že je starý, že Rusko brzy už za ním stát nebude. Budete tam mít v tom článku kompletně celý přepis toho dopisu. Ale zkrátka tam vyzývá tam prostě k ukončení té války. A takovéhle dopisy samozřejmě se píšou ve chvíli, kdy je to velký špatný. Protože Zelenský, aby psal Putinovi dopis, to už ukazuje, že to je opravdu za čarou. To už je opravdu zlé na té Ukrajině. Není vůbec divu, protože to, co se zřejmě bude odehrávat v zimě, Ukrajina bude úplně bez plynu, bude bez elektřiny. Jednu zimu to velmi těžce jen tak to Ukrajina zvládla. Jen tak. A další zimu Ukrajina vůbec nemusí přežít. Proto Zelenský prohlásil a dal ten povel, pokyn Budanovi, bývalému šéfovi GUR, který potom po odvolání Jermaka povýšil na šéfa Zelenského prezidentské kanceláře. Kirill Budanov je teď šéfem přímo Zelenského kanceláře. Tak on v rozhovoru řekl, že prezident ho pověřil tím, že má za úkol ukončit válku nejlépe do konce tohoto roku do zimy. Nejlépe. To je přímo příkaz od Zelenského. Oficiální stanovisko To znamená, že to už není o tom, o nějaké povídání, o říkání, že teoreticky něco, prostě se někde řekne, ne. Zelenský přímo dal pokyn k ukončení války do zimy. A proč do té zimy? No to je přece logické. Další zimu Ukrajina už nedá, nepřežije. Putin to ví a proto jedná z pozice síly. Žádné ústupky nebudou. Ruská armáda postupuje. Každý den přicházejí informace o tom, jak zase ruská armáda obsadila další vesnici a v Záporoží a v, na Sumském směru. A to už člověk v podstatě, ani už to není třeba sledovat, jak pořád Rusové někde něco berou, nějaká území. Tohle to víme samozřejmě my, ale samozřejmě, že to ví i Zelenský. A ty prognózy, které oni mají, a oni je dostávají od amerického centra války, že, které jim dělá prognózy, tak oni v těch prognózách vidí, že kde budou za půl roku, kde bude Ukrajina za půl roku, kde bude za tři čtvrtě roku, kde bude za rok a podobně. No a ty prognózy samozřejmě pro ně vůbec nejsou žádné pěkné pro Ukrajince. Proto včera večer, v noci, on napíše zkrátka dopis a pošle Putinovi pětistránkovej Liebesbrief, kde prostě mu nejdřív nadává, nebo ho tam zasměšňuje a potom ho tam prosí o to, aby prostě ukončil válku a že když to nebude, tak to bude špatný a tak dále, a tak dále. Není už moc možností, které Zelenský může dělat. On ví, že může Putinovi kazit přehlídky. Může Putinovi občas vyrobit nějaký oblak dýmu nad nějakým velkým ruským městem. Že tam budou stoupat oblaka dýmu. Že zase někde kde nějaký ukrajinský dron něco zapálí. Ale tím zkrátka Zelenský porážku nezastaví. Válku tím nevyhraje a nikam nepostoupí. Naopak jenom tím se prohloubí ten problém v podstatě té reality, že ve chvíli, kdy ten svět se skutečně začíná proměňovat geopoliticky, jak tedy na Blízkém východě, tak i v oblasti ekonomiky, tak v rozdělení sfér vlivu, je zkrátka Ukrajina v pozici, že byla nástupní platformou pro válku s Ruskem, ale ukázalo se, že ten plán zkrátka selhal a Evropská unie samozřejmě, že by ráda, protože evropští euronacisté by rádi si střihli nějakou další válku v rámci revanšismu po druhé světové válce, když tažení na Sovětský svaz tehdy 22. června 1941 nevyšlo. Skončilo porážkou znacifikované Evropy v roce 45, tak oni by rádi v rámci revanšismu si udělali repete a takzvaně v rámci revanče Rusko porazili v nějakém velkém evropském tažení, v jehož čele by byla velká udatná ukrajinská armáda jakožto potomek Rudé armády. Chápete? To je ten princip. Rusko dokáže porazit zase jenom Rusko. Ruského člověka dokáže porazit zase jenom ruský člověk, takže my si do svého znacifikovaného evropského eurozboru nácků dáme Rusy. Dáme si tam Ruteny, dáme si tam ty, kteří si od roku 1918 začali říkat Ukrajinci. Že a potom od roku 28 Ukrajinci, že jo, to písmenko se změnilo v roce 28, že namísto Ukrajina, okraj carského impéria na Ukrajina, to znamená Ukraje, že aby to nebylo tak brutální pro ty obyvatele. Proto to byl ten plán a určitě je jasné, že ten plán zůstává v platnosti, to znamená dát část bývalé Rudé armády do čela evropských vojsk a táhnout na Rusko v chystané válce okolo roku 2029 až 2030. Je to naprosto logické. Z vojenského hlediska žádná jiná armáda není ruskou armádu schopná porazit, než zase jenom ruská armáda. A proto obrovskou součástí bývalé Rudé armády za druhé světové války byly ukrajinské sbory. Bylo tam spousta ukrajinských generálů, anebo to byli Rusové, ale měli ukrajinský původ, to znamená, ono se to takovou tou obezličkou, tím oslým můstkem se to transformuje do té ukrajinské noty typu Ukrajinci měli velký podíl na porážce nacismu, ale přitom na Ukrajině byl největší nacismus v celé Evropě a on tam dokonce ve vegetativním stavu přežil Stalina, Brežněva, všechny sovětské vůdce a v roce 2014 byl oživen a resuscitován do plné síly. To znamená, ten nacismus tam znovu je zpátky na té Ukrajině a oni ho chtějí v podstatě jakoby přesměrovat proti Rusku. To znamená vzít ten nacismus a znovu tu sílu, tu nenávist nasměrovat proti Rusku. To znamená, ten proces je úplně stejný jako někdy v druhé polovině 30. let, když celoevropský nacismus, to znamená jakési v podstatě národovecké hnutí, které vycházelo ze zdola, a fašistické procesy, které programově ukotvil nejprve Mussolini v Itálii, to znamená vláda elit, byla okopírována samozřejmě sem do Německa, kde jistě víte z historických souvislostí, jakým způsobem, kdo vlastně zafinancoval, že pařížská pobočka domoročil zafinancovala volební kampaň vzestup Hitlerovy NSDAP a následně němečtí velkoprůmyslníci vrhli své finance do zbrojní výroby a do podpory vládnoucí síly jednoho jediného vůdce Adolfa Hitlera. Proto není to tak, že by se to nějak jako v podstatě rozdělovalo, že v Itálii byl fašismus a v Evropě a tady v Německu, že byl pouze nacismus. Ne, ne, ne, protože nacistické a fašistické procesy v podstatě jsou vždycky totožné v jednom procesu řízení, v jednom rámci. To znamená, nahoře u moci je nějaká fašistická elita, která je sfašizovaná, která chce do války s Ruskem. Elity, herci, zpěváčci, popěváčci, herci, režiséři, já tomu říkám lidově umělecká chunta, nebo lidově umělecký front, že jo, kteří prostě najednou začnou vykřikovat něco proti Rusku, různí sportovci, různí brankáři hokejoví, že jo, proti Rusku, obrovské ohňové plivání proti Rusku, média ochotně to vysílají, to znamená, to je proces fašizace, elity, společenské elity zasévají dolů do společnosti rusofobii. To znamená, fašizační proces působí ze zhora směrem dolů na lidi. A nacifikace, ta je v podstatě, ta vychází ze spoda, ze zdola, kdy jednotliví lidé fašizační proces převzatý ze zhora pomáhají rozšiřovat mezi svými řadami v takzvaném horizontálním směru. Fašistický proces je proces vertikální, který funguje ze zhora dolů, po vertikále, dolů. Proto se říká někdy, jo, že fašistický proces je takzvaná mocenská vertikála. Nacismus je horizontála, ten jde ze strany na stranu mezi lidem. Mezi lidem, když se šíří protiruské nálady, je to nacistický proces. Nacifikační proces, který prochází celou společností v horizontálním směru. A když se podíváte na historické souvislosti, tak vidíte, že všechny procesy v historii byly fašisticko-nacistické. Nebylo to tak, že nějaký proces někdy by byl jenom omezený na jednu linii, třeba na horizontální nebo na horizontálu moci nebo na vertikálu moci. Ne, ne, ne, vždycky to bylo společné. To znamená, je-li někde vytvořen fašizační proces ze zhora, automaticky vzniká nacifikace ve společnosti. Tohle to je základní. A my samozřejmě vidíme, k čemu došlo po roce 2014 v celé Evropě. Média, politici, novináři mainstreamu, všechna zpravodajská média, herci, že jo, všichni tihleti, to znamená elity, začaly šířit rusofobii, to znamená fašizace. Následně mezi společností, dole, mezi lidmi, se začal rodit odpor proti různé demonstrace, že jo, proti ruskému vlivu a tak dále. Najednou mezi lidmi ze zdola se začala objevovat nacifikace. Mezi obyčejnýma lidma, o kterých byste si to nikdy nemysleli, najednou, že jo, příbuzní, tohleto, kamarád, najednou ve společnosti se to začíná šířit horizontálně mezi lidmi. To znamená, už to není fašizační proces, je to horizontální nacifikační proces. A tohle to probíhá.

sankcí nedokázali porazit Rusko, nedokázali svrhnout vládu Vladimira Putina, nedokázali rozvrátit ruskou ekonomiku, dokázali jí takzvaně poškrábat jí lak, lehce bouchnout nárazník tady, tamhle, lehce pomačkat karosérii, ale ne zničit, ne zlikvidovat. A to je jenom v příměru, to je zkrátka ta realita toho, že ani ta ruská armáda, ani ta část rudé armády, to znamená ukrajinské, nedokázala to Rusko porazit. A pro západní kurátory je selhání ukrajinské armády naprostým šokem, je obrovským zklamáním, obrovským, naprosto nepopsatelným, protože oni nepočítali, že to takhle dopadne. Oni opravdu věřili, že bývalí gerojové nebo potomci gerojů Ukrajinců, kteří byli součástí rudé armády, že dokážou své kolegy z ruské armády porazit aspoň někde, aspoň v něčem, že dokážou vytvořit politický tlak na demisi Vladimira Putina v Moskvě. Ukrajinská armáda ani s obrovskou pomocí, obrovskou nezměrnou pomocí celého kolektivního západu nebyla schopná tohleto dosáhnout. A tak nastává situace, kdy Kyjev a současná chunta okolo Zelenského volá a snaží se kontaktovat v Rusku tamní podnikatele, to znamená pomocníky, že jo, někdo, kdo je schopný se s Ukrajincema v Rusku bavit, různé podnikatele, různé oligarchy. Putin toho obchodníka nejmenoval, ale to měl určitě na mysli jednoho z ruských oligarchů. Zavolají mu a řeknou mu, přijeď sem do Kyjeva. Potřebujeme něco probrat a potřebujeme poslat vzkaz Vladimíru Vladimiroviči, aby byla nějaká schůzka, aby byla nějaká vstreča i po té, co proběhne, tak abychom to nějak ukončili. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy Vladimír Putin, když mluví o Zelenském, se dostane do takové situace, že není ochoten vůbec vyslovit jeho jméno, tak to znamená, že vztahy jsou tak rozbourané, že Zelenský je pro něho mrtvola. Pro Putina je Zelenský mrtvola. Někdo, kdo už neexistuje, proto jeho jméno se neříká. Jsou jenom, co říkal Kareganov tehdy v tom povídání, že v podstatě jsou jenom dvě věci, kdy se používá tato metodika KGB, že se nejmenuje žádné jméno. Za prvé, někdo, kdo je mrtvý, kdo je bezvýznamný, kdo skončil, nechceme se o něm bavit, vůbec nevyslovujeme jeho jméno, ten člověk je pro nás mrtvola, jako kdyby byl mrtvý, nezajímá nás. To je jeden důvod. A druhý důvod je zrada. Je-li někdo zrádce, v KGB se jeho jméno už nikdy nevyslovuje. Je-li zrádce. Zradí. Zradí Rusko, zradí komitet hospodárstvenoj bez opasnosti, že jo, nebo dneska už je to vlastně, se to jmenuje jinak, je to SVR. Zkrátka udělá něco takového, zradí, tak jeho jméno se nevyslovuje. A my samozřejmě se můžeme dohodovat, která z těchto variant se týká Zelenského. A spíš bych se překláněl k tomu, že on je naprosto bezvýznamný. Ale je tam jedna možnost, že je to kvůli tomu, že je považovaný za zrádce. A to by přicházelo v úvahu v té situaci, nebo v tom ohledu, že on má židovský původ. A Putin o tom několikrát hovořil. On se klaní nacistům, on se klaní u hrobu, nového hrobu Andreje Melníka, šéfa bývalého, posledního předáka, že jo, nebo zakladatele, že jo, to zakladatele.

0: zakladatele, který založil vlastně jednotky OUN-M, po rozštěpení, tedy když se rozešel tedy ideologicky, nebo ne ideologicky, ale konceptuální. On měl jiný plán, Melnik měl jiný plán než Stepan Bandera. Tak zkrátka Putin o tom hovořil v tom smyslu, že jeho otec Zelenského, že jo, Semjonovič Zelenský, který bojoval proti nacistům, že jeho otec se musí v hrobě obracet. Když on teď klečí před hrobem Andreje Melníka, zakladatele OUN v Kyjevě, v Panteonu. A to by znamenalo, že je to, že Zelenský je považovaný za zrádce onoho protinacistického společného boje sovětských národů proti nacismu. A to by mohlo být ono. Protože v Rusku si opravdu na tady tom strašně dávají záležet, pro ně je to zásadní, že všechny národy Sovětského svazu bojovaly proti nacismu. Jestliže někdo se začne velkým předákům těchto nacistů klanět u jejich hrobu, no tak je samozřejmě zrádce. To je logické. Zrádce. Zrádce národů Sovětského svazu, kteří bojovali proti nacismu. A to by dávalo potom význam, že Vladimír Putin považuje Zelenského za zrádce a podle stylu KGB už jeho jméno nevyslovuje. To je, myslím, opravdu zásadní věc. Proto to, co probíhá de facto teď okolo Zelenského, je jenom ukázka toho, že když on dal příkaz Budanovovi, aby zajistil ukončení války do zimy, a hned dva dny poté píše Liebesbrief Putinovi, znamená to, že situace Ukrajiny je opravdu kritická. To je naprosto jasné. Víc budete mít potom večer v tom článku, tam budou videa a další věci, takže takhle bych to ukončil, tady to první téma. Pavel tam najde nějakou jednu písničku, dali bychom si kratičku přestávku a potom bychom se pustili do dalšího tématu, Vítku.
1: Jasně, VK, jenom ve zkratce, ten Zelenský asi není moc velký diplomat, když Putinovi napíše, že je už starý a tak dál, a najednou potom v další pasáži toho dopisu ho žádá o nějakým způsobem mírová jednání a tak dál, tak nemůže mu napsat v úvozovkách kvazilichotku, že je starý a je to zabalí nebo něco v tom smyslu. Potom najednou ho žádat o mír, jako jo. To se nedělá přece. Tak ponížíš toho protivníka, jako by, jo, a pak najednou.
0: Je to kvůli tomu, že on ví, že zradil. On se před několika dny klanil Melnikovi. On ví, že je zrádce. A on, kdyby napsal privátní dopis Putinovi, tak ten by zněl úplně nějak jinak. Jenže tenhle ten dopis úmyslně byl zveřejněný jako otevřený dopis. A v otevřeném dopise musí vypadat Zelenský jako velký heroj a velký nacista Ukrajiny, aby před vlastními lidmi nebyl v podstatě, aby nestratil tvář. To znamená, ten dopis ani tak není adresovaný Putinovi, jako spíše adresovaný vlastnímu lidu, ale ten feeling, ten pocit, ten vzkaz, který vyzařuje z toho dopisu, je naprosto ta zoufalost Volodymyra Zelenského. To je už, ten dopis je celý zoufalý, jsou to v podstatě jenom jakoby výkřiky někde něčeho a v závěru dopisu prostě výzva k ukončení prostě války. To je jako kdyby já nevím, jste šli prostě k zubařovi a jste mu řekli, jak je neschopný a jak prostě nic neumí, a potom byste ho požádali o perfektně zpracovanou korunku na zub, aby vám seděla a byl se spokojený. To prostě takhle to nefunguje, takhle to ani fungovat nemůže. Problém je v tom, že pokud existuje někde nějaká veřejná objednávka na to, aby Zelenský měl tuhletu znacifikovanou roli, tak on ji musí hrát a musí ji hrát až do konce. Před vlastními lidmi. To je ta tragédie. Proto opravdu znovu se k tomu vracím. O rozvědčíkovi na Hradě, v Praze, ve Štatlu. Opravdu, o něm si můžeme myslet lecos. Ale to, že on mu tenkrát přivezl osobním darem v té polstrované krabici tu pistoli, tu ČZ, tu 75, že mu tam tenkrát přivezl ještě i se zásobníkem a z náboji, jo, vedle v té krabičce, velice pěkně zpracovaná mimochodem, tak to byl symbol. To byl symbol. On opravdu v nějaké chvíli může tu pistoli potřebovat, protože bude v situaci, že už nebude moc dál. Budou proti němu stát Rusové, stojí proti němu teď Putin, který už jeho jméno nejmenuje, a s tím, jak se začínají stahovat mračná okolo jeho kumpánů, když je začíná vyšetřovat protikorupční orgány NABU a SAPO za pomoci Američanů, tak zkrátka on začíná v podstatě ztrácet půdu pod nohama. Proto co potřebuje? Co potřebuje udělat? No, potřebuje tu válku ukončit. A potřebuje ji ukončit tak, aby ho doma neoběsili v tom Kyjevě. To znamená, on nemůže dát pokyn ke stažení vojsk z Donbasu, protože za to by ho zastřelili a pověsili, že jo, vůdcové chunty. Ale bez toho samozřejmě Rusko vojenské operace nezastaví. To znamená, on je jakoby v presu, on je de facto v jakémsi konceptuálním svěráku, kdy na jedné straně jedna čelist jsou požadavky Kremlu a druhá čelist jsou požadavky nacistické chunty, kterou je Zelenský v Kyjevě obklopen. To znamená, to není úniku. A to, že napíše dopis, je forma snahy o únik z tohoto svěráku. To znamená zastavit válku, doufat, že když naházíme na Krym pár dalších dronů a budou tam stoupat dýmy z nějakých skladů paliv, a když občas naházíme nějaké drony na sklady paliv v Rusku, někde u Moskvy, někde u Petrohradu, takže ty sloupy dýmu nějakým způsobem přesvědčí někoho v Kremlu, že tu válku je třeba kvůli tomu ukončit. Je to samozřejmě naivní. Takhle Rusko porazit nejde a historicky i Zelenský snad není tak hloupý, věděl, jak probíhala druhá světová válka, jak ruská města, sovětská města byla úplně srovnána se zemí, Wehrmachtem. Nezbylo tam vůbec nic, tam nebyly žádné kouřové signály, že by Wehrmacht se snažil Stalinova vojska zastrašit někde nějakými kouřovými signály. Že někde jim vyhodí Rusům někde nějaký sklady a Rusové a Sověti se z toho sesypají a podepíšou někde nějakou dohodu o ukončení míru. Tak to zkrátka to nefungovalo ani v historii. Přesto však se zdá, že tohleto oni se snaží nějakým způsobem zrealizovat. Věří tomu, že když nahážou někde nějaké drony a bude na obloze z dálky dostatečný počet kouřových signálů z hořících nějakých zásobníků, rezerv nějaké ropy, takže to donutí Kreml k ukončení vojenských operací na Ukrajině. To je hodně naivní. Takže takhle bych na to reagoval. Dáme si teda tu přestávku kratičkou, potom se pustíme do dalšího tématu.
2: Dvě minuty 20, jestli je to možný, tam dám písničku. Když jste se zmínili o tom hradním pánovi, tak o něm, ano? Tak jedem. Takže VK už je tady, můžeme pokračovat. Vítku, jak je další téma?
1: Další téma se týká samozřejmě Evropské unie a dalších souvisejících věcí, protože v Evropské unii začne 12. června platit migrační pakt EU a na Ukrajině jim konečně došlo, že agendě Great Replacement neuniknou ani oni. Za 30 let bude na jedno ukrajinské dítě připadat 6 indických dětí a zemi čeká migrační katastrofa jako v Británii, Francii a v Německu. Podle studie ze zemí rozvinutého světa vyplývá, že děti od roku 2010 hloupnou v důsledku digitalizace. VK, ten migrační pakt samozřejmě také probereme, ale když začneme zase od konce jako toho prvního tématu, hloupnutí od roku 2010, to asi není tak velké překvapení, že?
0: No, tak samozřejmě v podstatě není, i když někdo by se mohl divit, protože samozřejmě nové technologie nebo progresivní technologie vždycky v podstatě jako byly průvodcem vzrůstání nebo růstu vzdělanosti v populaci. Aspoň tedy do toho roku 2010 to tak platilo, ale ve chvíli, kdy se technologie začaly uplatňovat ke vzdělávání dětí, tak se ukázalo, že v podstatě jejich nasazení vede k problémům s takzvaným kognitivním rozvojem. To znamená, že ty děti namísto toho, aby se manuálně učili psát, že jo, rukou a aby získávali informace třeba od učitelů, tak všechno se to vlastně získávali přes klávesnici na displeji těch dotovaných a financovaných, že jo, laptopů a všech těch notebooků v těch rozvinutých zemích. A ono se ukazuje, že v podstatě ty technologie jsou v podstatě jakoby nějakým nástrojem zjednodušování, který má ulehčit práci, ale ono se ukazuje, že když se to aplikuje na děti, tak u těch dětí v podstatě nedojde k rozvoji základních kognitivních funkcí, které by měly mít. A samozřejmě jsou na to teď velké studie a některé země zakazují používání notebooků a tady těch tabletů ve školách nebo omezují jejich používání na určitý počet za týden během školního týdne. To znamená, je to jenom takový zvláštní fenomén, ale ono to není vůbec ani tak jako úplně to zásadní, to podstatné, jako spíš to, že v té moderní společnosti význam člověka začíná být v podstatě odstraňován stranou. To znamená, že už dneska je to vidět de facto v mnoha odvětvích, kdy někde něco chcete udělat, někde potřebujete nějakou službu a najednou zjistíte, že s váma nemluví živý člověk, operátor, ale jenom nějaká umělá inteligence. A chcete se obrátit třeba s nějakým dotazem někde na někoho, že jo, na nějakém úřadu nebo nějaké firmy, že jo, a první, co tam prostě vyběhne, tak je prostě nějak pojmenovaný prostě agent s umělou inteligencí, který s váma prostě komunikuje a ve chvíli, kdy mu řeknete přesně, že chcete mluvit s někým živým, tak velice neochotně prostě vám předá kontakt na někoho, abyste mohli mluvit s nějakým živým člověkem. Tohle to je samozřejmě nahrazování role a úlohy lidí, to znamená zbytnost lidské práce. O tom básnil Klaus Schwab na Světovém ekonomickém fóru už v roce 2014, že jednou nebudou, že v dohledné době už nebudou k práci s běžnými úkoly a úkony, běžnými, ne se všemi, ale s běžnými úkoly a úkony už nebudou potřeba lidé a ta budoucnost není příliš vzdálená. On říkal, že do 15 let, a to bylo 2014, to znamená do 2029, že on říkal dokonce tedy toho, říkal třetího desetiletí, to znamená do toho roku 2030, že bude prostě taková ta zbytná lidská práce nahrazena. A on tam tenkrát jmenoval telefonní operátory, služby na internetu, věci týkající se otázek, já nevím, které normálně řeší třeba skupiny nějakých členů, nějaké systémové podpory a tak dále a tak dále. To znamená tam, kde třeba se poskytují nějaké informace a tak dále. To všechno, že v podstatě zařídí prostě počítačové systémy, umělá inteligence a tak dále a tak dále. Tehdy v tom roce 2014 ještě o nějaké umělé inteligenci nikdo jako nevěděl, nebo bylo to v začátcích, to byly nějaké experimenty, o kterých nikdo nevěděl, ale už tehdy v podstatě to bylo naplánováno, to znamená, že dneska, když se na to podíváte, tak třeba teď byl ten článek a bylo tam i to video, jak v Číně otevřeli hotel, kde už nejsou žádní zaměstnanci. To je, dneska jsem to četl, bylo u toho i video, jak to vypadá. Hotel v Číně, nejsou tam žádní živí zaměstnanci, všude jsou jenom roboti. Roboti vás na check-inu obslouží, na check-outu obslouží, jídla tam vaří robotické linky, roboti, není tam jeden jediný člověk. Je to pilotní projekt v Číně, human free, bez člověka obsluha. Jediný lidi jsou ti zákazníci, ti hosté. To znamená, chápete, člověk bude zbytný. Člověk bude zbytný, není potřeba člověka. A proto ten plán byl uvedený na georgijských kamenech, poradních kamenech. Omezte populaci na této planetě pouze na 500 miliardy a pomozte zajistit udržitelný rozvoj planety. Jinými slovy, zlikvidujte lidi. To je pokyn syndikátu. Syndikátu se nelíbí, že tady na té planetě je více než 100 milionů lidí. Oni by chtěli 100 milionů. Bylo to nakonec usmlouváno v roce 79, bylo usmlouváno s nimi na 500 miliardy. Oni chtěli jenom 100 milionů. Že víc na téhleté planetě my nesmíme. A tohleto je jenom všude, když se díváme na to, co se děje okolo nás, to znamená, aby bílá populace neměla žádné děti. Udělat procesy řízení tak, aby vzniklo XXX různých pohlaví a žádné z nich se nebude moci rozmnožovat. Aby to bylo popularizováno mezi mládeží. Aby deviace a homosexualita byla rozšiřována na mediální úrovni a byla indukována. Protože sexualita samozřejmě se skládá z dvou prvků. Jedno je genetická predispozice a druhá je výchova. Že? To, tak se formuje sexualita. To není tak, že se sexualitou se člověk narodí a je od narození heterosexuál, nebo homosexuál, nebo bisexuál, nebo non-binár, nebo podobně. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Vůbec ne. 50% je dáno geneticky, zbytek je daný výchovou. Zbytek je kognitivní. A no, tohle to samozřejmě se nedozvíte ve školách. Ve školách se vám řekne, že někdo se jenom rodí a to. Ne, ne, ne, ne, ne, to jsou lži samozřejmě. To jsou lži. Predispozice genetická je 50%. Zbytek je kognitivní. A kognitivní znamená výchova. Když vychováte dítě, aby bylo homosexuální, stane se homosexuální. Přestože jeho druhá polovina byla heterosexuální při narození, to nevadí. To nevadí. Když se působí na tu druhou polovinu, vyroste homosexuální jedinec. Proto oni to dělají. Proto do všech, teď mě dobře poslouchejte, abyste tomu rozuměli, protože mnoho lidí má oči a nevidí. Mnoho lidí má uši, neslyší. To je tragédie. No, protože to jsou lidé v polospánku, že? Oni se jako probudí na půl, ale spí, že? Teď opravdu dobře poslouchejte. Proč myslíte, že se tak propagují ty úchylné filmy, úchylné seriály, které vytékají ze streamovacích služeb, jako je Netflix, jako je Disney, jako jsou HBO, jako jsou všechny další. Dneska, když si pustíte jakoukoliv novou tvorbu, nemluvím o starých filmech, o staré tvorbě, 10, 15, 20 let staré, ne, ne, ne, ne, ne, tam ještě je to docela v pořádku, ale o nové tvorbě. Všude je ražená politika genderismu, všude je ražená politika alfabetových lidí, to znamená neplodných lidí, různě deviačně postižených, všude je ražená politika, že jo, zájmen, všude, ale všechno jenom s cílem vychovat a přeprogramovat ty lidi, tu mládež, která to sleduje. To znamená, na mediální úrovni, na mediálním procesu řízení přeprogramovat ty lidi. Především tu mládež, ty děti a mládež přeprogramovat. Proto ty Disney, že jo, byla to Sněhurka, byla černoška, byla nonbinární. To je to nová Sněhurka od Disneyho. Jo, nonbinární Sněhurka, černoška, která prostě nemá ráda bílé toxické muže, jo, jenom pro informaci. To znamená takzvaný antirasismus, který je prosazovaný. Cílem je samozřejmě způsobit neplodnost v celé bílé populaci. Jestliže vychováte dítě k tomu, aby bylo jakkoliv jinak než heterosexuální, nebude moci mít děti. To je plán. A je to plán, který razí samozřejmě Dům Sion ve spolupráci tedy se syndikátem, a cílem je samozřejmě snížení populace na této planetě, oni říkají, nenásilnou formou. Násilná forma je termonukleární válka, vyhlazení lidí z povrchu planety. Stále to není. Není to tak, že by to schodili tenhle ten nápad úplně ze stolu, že by byl schozený. Ale tím by se poškodilo mnoho věcí, které oni chtějí zachovat jako biom této planety a tak dále. Jeho obnovení bylo problematické, kdyby těch vodíkových hlavic explodovalo na povrchu příliš mnoho. Oni tu mají spočítané, kolik může na daném čtverci vybuchnout termonukleárních vodíkových bomb, aby se biom, to znamená, že jo, takzvaný životop, fauna a flora, jo, biom, aby se dokázal obnovit. Mají to spočítané. Když se ten poměr přesáhne, tak ta planeta už navěky bude zničená, zlikvidovaná jako Mars. Mars tehdy také zničili. Syndikát samozřejmě v tom má prsty ve zničení civilizace a povrchu Marsu, že jo, zničili celou planetu. Do dneška je tam vidět od toho výboje, kterým vlastně odrazili veškerou atmosféru z povrchu Marsu. Tam do dneška ta rána z toho elektrického výboje modulovaného, že jo, z toho zařízení je tam vidět na boku planety Marsu ten Mariánský příkop, který se táhne několik tisíc kilometrů po boku Marsu, že? To byl tehdy vojenský úder, kterým byla civilizace Marsu vymazána z povrchu a byla odfouknuta celá planeta, tedy celý atmosféra celé planety byla odfouknuta pryč. Takovéhle radikální řešení oni mají stále k dispozici, ale oni to nechtějí udělat, oni mají nějaké plány, nějaké cíle, ale podmínka tam je, že musí prostě se snížit populace planety na těch 500 milionů s tím, že když to bude na těch 100, tak oni budou mít radost. To bylo jako za komunistu, když se překročil plán. Bylo potřeba splnit plán na 100%, ale když se překročilo o 15%. Ježkovi oči, to byla radost, byly hned prémie, že jo, velký. Všude byla radost. Zase se nesměl překračit moc, to by zase bylo špatný, že jo, protože to by potom státní plánovací komise by začala nakládat na podnik daleko větší úkoly pro další rok a to by zase už podnik nemusel stihnout a zvládnout, takže zase nesmělo se překračovat moc. Ale ten plán, zkrátka 500 milionů lidí na povrchu planety je stále daný, je stále platný a oni dělají proto absolutně a maximálně všechno. To znamená, když oni mají tuhletu bilanci, že sexualita člověka z 50% je tvořená geneticky a dědičně a z 50% kognitivně, to znamená tak, jak je člověk vychován, tak se to ovlivní. A teď otázka, když je to 50/50, tak co jako převáží? No, to je právě ten problém, že to není dané tak, že 50/50. Že během vývoje a života se vliv prostředí, kde žijeme. Mluvili jsme o tom několikrát, to, co se odehrává, to znamená takzvaný eugenický vektor, to znamená působení prostředí na člověka, že? A tenhle ten eugenický vektor v podstatě umí a dokáže přeprogramovat část DNA. To znamená, když je člověk vystaven od svého dětství velké vlně homosexualismu, tak eugenický vektor přepíše část DNA. To znamená, už to není 50 na 50, ale je to 60 na 40, je to 70 na 30 ve prospěch přeprogramování onoho sexualismu daného jedince. O to se stará eugenický vektor. To je zásadní. Proto to oni dělají. Proto to oni cpou úplně do všeho, do všech filmů, na všech těch streamovacích platformách to cpou. Proto to cpou do televize. Proto to cpou do počítačových her. Protože mládež, děti hrajou počítačové hry, že? Nejenom děti, ale i dospělí samozřejmě hrajou, to je jasný. Ale když dneska vyjde nějaká hra na počítač nebo na nějaký konzole a podobně, tak co tam je v té hře? No je tam alfabetová genderová agenda. Jsou tam woke people, že jo, woke lidi. Že jo, nonbinární černoška, přešitej chlap, že jo, tvoří hlavní herní postavy. Toxická maskulinita, to znamená, nesmí tam být žádný chlap, který by vypadal jako chlap, ale musí tam být prostě nějaký prostě šampónek a hlavní velitelkou je nějaká ženská, která je lesba. A ta v té hře šéfuje a je šéfkou. To samé filmy. Máte film, nebo máte seriál a hlavní role je nějaká šéfka, která šéfuje nějakému těžebnímu podniku, kde těží nějaký uran. Má okolo sebe dvě zástupkyně, šéfkou bezpečnosti je další ženská. S nákladňákem tam jezdí další ženská, ta je trans. A jediný chlapy, které tam najdete, tak jsou černoši, kteří mají nějaké prostě jako problémy, že jsou nějací zpomalení, že jo, všichni se tam k tím pěkně chovají a mají roli údržbář. To je jediná role, kterou tam těm chlapům dají, ale musí být černoch, nesmí to být běloch. A běloši tam mají zápornou funkci. Že jo, to jsou nějací ti kauneři, gangstři, proti kterým tahle ta skupina prostě bojuje. O kontrolu nad těžebními zdroji. To jsou takové ty scénáře z těch strašných Netflixových seriálů, že úplně uchylných. A tohleto oni cpou zkrátka do těch diváků. Tohleto, tyhle ty sračky. No. Cílem je přeprogramovat tu mládež, ty diváky, přeprogramovat je. To znamená nevytvořit tu jasnou kontrastní roli, že někde je atraktivní chlap, který je atraktivní pro heterosexuální ženskou. A nebo obráceně, tam atraktivní ženská, která je atraktivní pro heterosexuálního chlapa. Jako to bylo dřív ve filmech. Dřív byly filmy koncipované tak, že když jste chtěli úspěšný film, museli jste tam dát nějakou skutečně babu, nějakou kočku, Claudia Cardinal, Bridget Bardot, nějakou opravdu fakt krásnou ženskou. A když jste chtěli udělat nějakou bondovku, tak jste tam dali prostě nějakého herce, který prostě byl prostě odvážný, že jo, nebál se prostě nebezpečí a měl okolo sebe prostě krásný ženský. Takové ty typy filmů v podstatě, které jakoby prosazují a propagují takovou tu normalitu. To znamená vytváření normálních svazků. Tak to bylo ještě donedávna. Zhruba od toho roku 2010, to je zajímavé, protože to se tím přesahem, že od toho roku 2010 mnoho věcí se změnilo. Najednou zhruba od toho roku 2010 se to začalo měnit. Najednou začaly se vydávat filmy a seriály, které měly divné obsazení v hlavních rolích, velmi divné. Najednou to tam vypadalo jako, že není zájem o to, aby tam byli bílí herci. Najednou se všude začali objevovat Asiati, Černoši, ženské v hlavních rolích, ale kdyby měli takovou tu přirozenou charakterovou linku, jako třeba bylo v 80. letech, byl třeba Vetřelec, kdy hlavní roli stělesnila Sigourney Weaver v tom slavném filmu Ridleyho Scotta Vetřelec, kde ona byla v hlavní roli, byla naprosto přirozená. Ta role byla naprosto přirozená. Nebyla to žádná uměle vytvořená nějaká heroína, která by tam v podstatě já nevím, všem si šéfovala, ale bylo to uvěřitelné, bylo to skvěle natočené a především jeden jakoby vůbec jako z nejlepších science fiction filmů, který jakoby je v takové té klenotnici, že od toho nejlepšího, co bylo kdy natočeno a tak dále. Ale dneska de facto je snaha úplně ten klasický vztah, heterosexuální vztah i z těch filmů úplně odstranit a vymazat, aby tam nebyl. Je tam někde nějaký chlap, je tam nějaká ženská. To bylo ještě donedávna, ale teď už to tam tak není. Teď je tam většinou něco, co to buď úplně zamlčuje, anebo ten vztah je tam v podstatě nějak pokřiven. V hlavní roli jsou tam dvě ženský. Dvě ženský, které jsou v partnerském svazku. Jedna hraje muže, druhá hraje ženu a starají se o dítě, které pochází z toxického, nefunkčního svazku té jedné ženy s mužem, se kterým se narychlo honem rychle rozvedla, protože byl debil, ale s tou ženskou ona si rozumí a společně vychovávají ty dvě děti. Chápete? Tak tohle to je dneska propagováno. Ve všech médiích, ve všech filmech, ve všech seriálech, v počítačových hrách, v obsahu, v knížkách, dokonce i ve školních učebnicích. Cílem je snížit populaci bílého člověka na této planetě. Aby nevytvářel plodné svazky, aby se nemnožil. Aby ti, kteří jsou ještě dneska heterosexuální, aby zemřeli. Jejich děti, aby zemřeli také, až dospějí. A aby o jejich výchovu, jejich dětí, našich vnoučat, aby se už staral systém. Systém, který je takzvaně v podstatě genderově přeprogramuje. To znamená, aby vznikla takzvaná alfabetová populace. Písmenková populace. To znamená lidé, kteří budou mít písmenka LGBTQ, RSMTX, že jo, to jsou všechno, to je alfabetová generace, to znamená, každý má nějaký písmenko, ale víte, co mají společného? Nikdo z nich není schopný plodit dítě. To je alfabetové prokletí. A tohle to všechno řídí sionističtí ve spolupráci se syndikátem. Syndikát? No, to jsou samozřejmě ti, kteří nepocházejí z této planety. A proto teď v amerických médiích vypouštějí o nich ty informace, že existují čtyři, minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jak to bylo na Fox News minulý týden, že došlo k odtajnění, že minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jo, ti ještěři, že jo, takový ty potvory, že jo, které vypadají jako, že jo, kudlanky nábožné, že jo, s tou hlavou, že jo, ale mají humanoidní vzrůst a tak dále a tak dále. No samozřejmě, to jenom představili několik zástupců syndikátu. A oni mají úplně jiné pravidla, jiné hodnoty, hodnotové rámce, mají úplně jiné chutě, jiný jídelníček, že jo. Chutná jim, některým z nich ne všem, ale tak některým chutná prostě lidské maso, že jo, se kterým oni potom obchodují na černo s lidskými korporacemi, které potom, že různě mizí lidi po světě a potom se dostávají na jídelní lístek některých těch lepších rodin syndikátů a tak dále, tohle to všechno by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, žijeme v prostoru, kdy naše řídící elity nás prostě chtějí vyhladit a vyhubit. Respektive chtějí to udělat tak, abychom přirozeně vymřeli, abychom se nerozmnožovali, protože někdo má nějaký plán na snížení populace této planety. No. A potom se nemůžete divit, co nás obklopuje v západním světě. No, zkuste si zapnout nějakou streamovací platformu, tam to všechno uvidíte. Zkuste si zapnout někde nějaký kanál pro děti, kde vám budou vyprávět o nějakých přešitých šípkových růženkách a podobně. Chápete, proto, co se děje ve Velké Británii, že jo, ten obrovský antirasismus, že jo, islamista tam ubodal toho mladíka, že jo, jak se jmenuje, myslím Henry Novak, že, pobodal ho a policisté ho ještě ke všemu zatkli a podezřívali ho, že byl pobodaný kvůli tomu, že měl nějaké rasistické poznámky proti útočníkovi. Obrovský skandál, že, ve Velké Británii. No tak to přesně je. Protože opravdu cílem je zlikvidovat v podstatě bílou civilizaci, bílého člověka. Oni nenávidí samozřejmě bílou rasu, protože vychází z takzvaných, no, je to vlastně daný, oni se tím ani netají, že jo, ti rabíni v těch ješivách a při těch modlitbách, v těch synagogách, naprosto otevřeně to říkají, že prostě chceme zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský svět, chceme zlikvidovat. A vyrábějí v podstatě filmy, které mají přeprogramovat naše děti. Vyrábějí k tomu pořady, programová schémata, vzdělávání ve školách, že jo, vyrábějí k tomu inkluzi, vyrábějí k tomu spoustu dalších věcí, které mají urychlit ten proces. Nejsou to zkrátka naše vlády. Nejsou vůbec, jsou to de facto vyhlazovací jednotky, které postupně, nenápadně vyhlazují bílou populaci z povrchu této planety. Postupně. Je to smutné, ale je to tak, je to realita. Jenom se zamyslete, co je to za populaci, která by likvidovala svůj vlastní životní prostor. Co je to za Evropskou unii, která ohrožuje vlastní ekonomiku indukováním destrukčního mechanismu Green Dealu? Co je to za životní prostor, kde volení zástupci nasunují do našeho životního prostoru invazní skupiny, které mají obrovskou porodnost v porovnání s bílým člověkem a za 30-40 let budou tvořit většinu populace celé Evropy v rámci takzvaného The Great Replacement, to znamená velké náhrady. A v jaké žijeme populaci a v jakém žijeme systému, když většina lidí, nás, naší bílé populace, není schopná se těmto procesům bránit a dokonce na těchto procesech kolaboruje při každých volbách. A to tak, že volíte strany, které těmto procesům buď nebrání, nebo dokonce je podporují, anebo kolaborujete způsobem, že dokonce podporujete nějaké neziskovky na migraci a posíláte jim příspěvky na podporu migrace a podobně. To je tragédie. Celé naší společnosti. Celého bílého prostoru, takzvaného bílého člověka, bílé ženy, bílého muže a jejich dítěte. Tragédie. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.19, to jsme zase přetáhli obrovsky, takže nebudeme dělat žádnou přestávku, pustíme se rovnou do telefonických dotazů. Takže jestli tam Pavel má telefon, tak řekne telefon a pustíme se hned do toho.
1: Jasně, dáme bez písničky, přímo už rovnou, Pavle.
2: Ano, samozřejmě, není problém. Telefon říkám do vysílání, kdo se dívá na obrazovku, na televizi, tak ho tam vidí, 608 12 14 19 je toto číslo, ale zatím tu žádný telefon nezvoní u mě, ale věřím, že to nebude dlouho trvat, takže počkáme si chvíličku. Můžete volat samozřejmě, pokud chcete. Od teďka ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19 Novida. a už jsme se dočkali, tak já to hned vezmu do vysílání. Takže jste vysílání rovnou, pokud voláte panu VK, jste správně.
3: Ano, ano. Dobrý večer.
2: Můžete.
3: Dobrý večer všetkům. Dobrý večer panu VK. No, pan VK, keď Zelenský sa poklonil Melníkovi, tak nepočul som žiadny oficiálny protest Izraela. Žiadnu oficiálnu notu proti Ukrajine. Ani minimálne žiadny protest Múzeum holokausta Yad Vashem. Takže ja z toho dedukujem jednu vec, to ešte poviem. Putin síce nevyslovuje meno Zelenského, ale všetci vieme, že Putin Zelenskému sľúbil beztrestnosť, no bolo to bývalému premiérovi Izraela Naftalinovi. A keďže Zelenský je heraldický, tak mu všetko prejde. Ja si skôr myslím, odvodujem tú teóriu, že Zelenský je len väčšia bábka Izraela, pretože on je pre Izrael veľmi dôležitý. Ak by náhodou nejaká tá vojna Izraelu nevyšla na Blízkom východe, tak vždy majú Ukrajinu ako plán B. Všetci vieme, ako to je okolí Odesy a južnej Ukrajiny. A to tam privatizuje najviac. Takže ďakujem a čakám na váš odpoveď. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Co se týče klanění, podívejte se, nemůže to, že Izrael to oficiálně neodmítá nebo nevyslal nějaký oficiální protest, má úplně jiné a mnohem jednodušší konotace. Celá vláda Benjamina Netanyahua je nacistická, je znacifikovaná a je prostoupena fašizačně nacifikačními procesy úplně stejnými jako na Ukrajině. Oni používají nacistické procesy na vyhlazování palestinského obyvatelstva v Gaze. Víte, co by se stalo, kdyby Netanyahuova vláda nebo někdo z Yad Vashem začal kritizovat Zelenského za to, že se klaní Melníkovi? Okamžitě by ukrajinská vláda vypálila zpátky a začala by říkat, vidíte, a co provádíte vy, Izraelci, Palestincům, vy je tam vyhlazujete a používáte stejné vyhlazovací metody. Ne. Tohleto zkrátka proces je nastavený tak, že samozřejmě Zelenský je heraldický, to je zcela jasný, a on je samozřejmě napojený na Chabad Lubavič, který je napojený samozřejmě na zájmy Izraele zcela jednoznačně. A proces takzvaného nebeského Jeruzaléma, Heavenly Jerusalem, to znamená, že v podstatě jich Ukrajiny, že okolo Oděsy, no velká část jižní části Ukrajiny by měla někdy v budoucnu představovat takzvaný nebeský Jeruzalém, v podstatě jakýsi model kdysi toho prostoru, kde kdysi v dávné minulosti na území jižní Ukrajiny a jižního Ruska a ještě i části Antálie, že jo, a prostoru tam, kde dneska je v podstatě taková ta východní část Turecka, tam, kde dneska se nachází Gruzie, část Gruzie, Abcházie, celý tenhle ten prostor kdysi tvořila samozřejmě Chazarská říše, že kdysi dávno. A oni by v podstatě si tam vytvořili nějaký prostor, který v podstatě tehdy byl judaizovaný. Víte, že Chazarská říše byla judaizována a oni převzali kompletně hebrejství de facto za své. A v těch historických nárokových souvislostech proto pro ně jich té Ukrajiny, ale i samozřejmě i jich Ruska, představuje jejich přirozený životní prostor, kam by se samozřejmě izraelští sionisté v případě tragédie, v případě velké nouze, že by třeba Irán vybombardoval Izrael vodíkovými zbraněmi, kam oni by se mohli uchýlit. Ano, samozřejmě, to je plán B, který určitě existuje. Dovedu si to představit. A i by to docela jako dávalo smysl. Co je ale zásadní, je, že to, co probíhá teď ve vztahu mezi Kyjevem a mezi Moskvou, různé posílání Liebesbriefů a podobně, to je samozřejmě odvozené od něčeho úplně jiného. Situace Ukrajiny je natolik kritická, natolik zoufalá, že v podstatě to, co Zelenský slíbil Londýnu, to znamená, Londýn dostane těžební práva na bohaté suroviny na Ukrajině. A nejbohatší suroviny jsou v oblasti, kde jsou už Rusové teď, anebo v blízké době budou. Proto pro Zelenského vyplývá ta největší krize právě z toho, že nebude moci splnit sliby, které podepsal v roce minulý rok v lednu Londýnu, když podepsal takzvanou strategickou smlouvu s Velkou Británií. To je bezpečnostní smlouva, zároveň surovinová smlouva s domem Sion. A mnoho z těch věcí Zelenský nebude moci splnit, pokud dům Chabad za pomoci ruské armády vezme ještě více ukrajinského území. Nebude schopen takzvaně plnění vůči domu Siona. Víte, co to znamená? Když by Zelenský nebyl schopen plnění, tak oni ho ukřižují. Aha, to Londýn to nepřipouští. Naprosto nepřipouští. Proto to, že on teď škemrá a píše Liebesbriefy Putinovi, je, já bych řekl, ne z nějaké jeho vůle, je to napokyn Londýna, podle mého názoru. Napokyn Londýna. To znamená zastavit válku do konce roku, nepřipustit tragédii, že by Londýn přišel o to, co má podepsané. Rozumíte, to je válka vedená rukama dosazených loutek, kdy dosazené loutky si musí mezi sebou lámat ruce podle toho, jak jejich loutkovodiči káží a přikazují. To je válka na Ukrajině. To znamená, v Londýně, že jo, jsou ti, kteří říkají, budeme podporovat Ukrajinu, až Bůh ví do čeho a do jakého stavu, a mezi tím umírají Ukrajinci. Že? No a na straně druhé, budeme bojovat až do splnění všech cílů, které byly dány, že jo? To zase jsou slova, která zní z Kremlu. No ale zase to komanduje pro změnu Chabad a zase tam někdo umírá. A kdo si láme ruce? No to si zase lámou ruce zase ruští vojáci, že? Pro změnu. To znamená, ta válka je vedená rukama ukrajinských a ruských gojím, že? Na pokyn jednotlivých domů, které kontrolují a které mají ve vlastnictví celé Rusko, a v případě Londýna, který má ve vlastnictví celý kolektivní západ, protože jestli se ptáte, jako kdo kontroluje kolektivní západ, to je samozřejmě Londýn. Londýnské kanceláře jsou majitelem celého kolektivního západu. Všechny ostatní loutky jsou pod kontrolou domu Sion. Proto jakákoliv vláda, která přijde k moci v jakémkoliv státě kolektivního západu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Ukrajině, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Bruselu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Izraeli, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Londýnu, k procesům, které jsou nastavené mezi Londýnem a Paříží. To znamená, mnoho lidí si to vůbec ani neuvědomí, ale ve skutečnosti, kdyby někde přišla nějaká vláda, která by řekla, my se chceme od tohoto systému odpojit, my nechceme, aby nám rozkazovala Rothschildova banka, centrální banka, aby skrze její systémy byly ovládány naše země, naše centrální banka, my chceme zrušit centrální banku, my chceme zpátky Národní banku, aby byla národní, aby nebyla centrální, aby ji nekontroloval dům Sion. V tom okamžiku by začaly na takovou zemi padat bomby od hlídacího psa domu Sion. Dříve to byly Spojené státy, dříve by to byly Spojené státy, dneska nevím, kdo by schazoval ty bomby. A teď je čas takového bezvětří, momentálně není jasné, kdo je světový policajt. Spojené státy už to nejsou, Čína na to ještě není připravená. To znamená, v téhle té chvíli, když se hroutí systém, je vždycky nejlepší čas na to se osvobodit. Problém je v tom, že takové osvobození by nemuselo mít dlouhého trvání, dokud ten nový pes není určený. Proto já rozumím, co pan chtěl říct, ale v tomhletom případě jde spíš o to, že Zelenský zkrátka dělá to, co mu nakazují jeho pánové z Londýna, a podle toho, co mu nakazují, to vypadá, že pro Londýn to vůbec není nijak dobré. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Ano, posluchačka ještě čeká, takže se vysílání můžete.
4: Dobrý večer, já vás chci velmi pozdravit a poděkovat za informace, za všechno. A měla bych takovou otázku, je jasný, že nenávist je tady a všechno se dělá proti bílé rase. A jak to bude s těmi ostatními rasemi? A pokud by měla přežít, řekněme, miliarda nebo půl miliardy, která rasa dostane zelenou? Nebo to bude jako diverzifikace, aby zůstal tedy zachovaný od každé rasy někdo? Nebo jaká je tady filozofie, jaký je tady plán?
0: Já děkuji za dotaz. Podívejte se, já to píšu v těch svých knihách, ale já to zopakuji. Tím hlavním problémem je, že bílá rasa je rasa pracovní a bojová. To znamená, úlohou bílé civilizace je sloužit v otrockém postavení pracovního týdne. A v případě, že je nutnost transformovat se na válečné sbory a na válečné svazy, bojovat. A všechny války, které ve světě procházely historicky, že jo, světové války byly, vycházely z Evropy a vycházely ze zemí bílé rasy a tak dále a tak dále. A mohli bychom o tom, že jo, i v dobách, jako byl Alexandr Veliký a další, zkrátka všechny velké vojenské voje byly takzvaně inicializovány z bílého prostoru, který hebrejští nazývají Edom. Že? To znamená, historicky tedy vycházejí z Edomu, následně tedy představují něco, co potom tvořilo římskou říši, potom se to transformovalo na západní civilizaci a dneska to představuje takový ten západní prostor takzvaného západního světa. Si můžeme představit zhruba těch 50 zemí, nebo kolik jich je, které do tohoto světa patří. S tím se nemyslí jenom západní Evropa, západním světem se samozřejmě myslí země, které mají západní kulturu a patří do toho Austrálie i Japonsko, tak aby nedocházelo k nějakému geografickému omylu, když se říká kolektivní západ, tak aby si někdo nemyslel, že se to týká geograficky nějakých západních zemí Evropy a podobně. Ne. Myslí se západní kultura. A to je zhruba 50 zemí celého světa po celé planetě, jo, kolem dokola. Proto, co je důležité, je, že oni potřebují zničit bílou civilizaci. Bílá civilizace vzešla, v podstatě ten původ, z čeho vychází, je dnešní prostor nebo bývalý prostor Perzie. Bílý člověk vychází z prostoru dnešního Iránu, je to prapůvod, odkud vycházíme, všichni bílí, nebo bílá civilizace, naším pradomovem je Perzie, všech bílých lidí. Proto sionističtí nenávidí Irán, nenávidí, protože je kolébkou bílé rasy. Proto, když se podíváte na skřiveného Netanyahua, na tu lidskou trosku, na tu bestii, tak on nenávidí Irán kvůli tomu, že je kolébkou bílé civilizace, bílého člověka. To je celý. A co je tragické, že tam jezdí za ním český ministr zahraničí a ještě tam mele takové ty nesmysly, jako že Izrael je obklopený nepřáteli a další věci, k tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To je na zvracení. Ani Kinedril vám nepomůže to, co tam ten pan ministr zahraničí říkal. Zkrátka, Oni potřebují úplně zlikvidovat západní civilizaci. A jak jsem už říkal v předchozím vstupu, na to existuje několik nástrojů. Takzvané soft nástroje, to jsou ty genderové alfabetové procesy, to znamená udělat z lidí neplodné lidi, aby se nerozmnožovali a následně bílá civilizace zanikla, už se nerozmnožovala. A nebo jsou to ty hard procesy a to jsou válečné procesy, to znamená vrhnout kolektivní západ Evropy, znacifikovat ji znovu v procesu fašizačně nacifikačních procesů, v

0: ten pokrok přesouvaný postupně do Číny, kde bude pod kontrolou, ale ještě ten přerod a přesun ještě není plně hotový, ale všechno to, co probíhá, je vlastně snaha zlikvidovat celou bílou civilizaci, její ekonomiku, její průmysl, její kulturu, všechno. A to, co vytvořila bílá civilizace, překopírovat směrem do Číny. To znamená, to je ten proces. A ten běží na plné obrátky. A z čeho by nám mělo zatrhnout je, že ten soft proces už dávno běží, ale ten hard proces nebyl schozen ze stolu. Oni ho stále mají v zásobě jako případnou pojistku. To znamená proces na vyhnání kolektivního západu do zničující jaderné války s Ruskem. Ten plán stále mají na stole. Stále. Mluví o roce 2029, že Rusko by mohlo zaútočit. Mluví o tom ten náš magor, že náčelník generálního štábu Bundeswehru mluvil o tom teď před pár dny minulý týden, že v roce 2029 musí být celý Bundeswehr připraven na to, protože už v roce 2029 Rusko může zaútočit, jako by to věděli, nebo by si to přáli, chápete? Oni ten proces mají stále v zásobě, mají ho stále v záloze, že ho mohou použít. To znamená, oni se nespoléhají v procesu řízení pouze na soft mechanismy, že přeprogramují naši civilizaci a alfabetové díčky všude kolem. Ne, ne, ne. Oni mají v zásobě i hard proces. To znamená, když to nepůjde soft, tak my zkrátka je vženeme do zničující války a necháme mezi sebou se je vymlátit, úplně vyhladit. To je krok A. Jakmile se zbaví bílé civilizace, zůstanou národy, jako jsou Arabové, zůstanou národy, které mají nějaké jiné prostě genetické ukotvení a s něma už oni si poradí. Tam už potom není problém. Protože ty národy nemají v genomu zakódovanou tu aktivizaci na vyvolávání tedy odporu, nemají takový ten genetický rozvoj, který by jim umožnil, že vytvářet systémy a procesy řízení. Oni zkrátka věří, že s nima už si potom dokážou bez problému poradit. Když budou chtít, aby se méně rodili, aby jich bylo méně, tak zkrátka jim vezmou sociální dávky, sníží jim je. Nebo podle čínského vzoru, který mají v plánu, že zavedou po té, co Čína převezme kontrolní schéma řízení od Spojených států, zavedou zákonem jenom jedno dítě do každé rodiny. Na celé planetě jedno dítě. Tohle to zkrátka fungovalo v Číně na čínské lidi, bude to fungovat na arabské lidi. Na bělochy zřejmě by to nefungovalo. Oni se o to snaží dlouhou dobu uvalováním vysokých daní, zdražováním bydlení, aby lidé nemohli zakládat rodiny. U vás v České republice izraelské firmy skopují veškerý bytový fond, proto nemají Češi kde bydlet. Chápete, oni to zkouší na mnoha frontách, ale cílem je zkrátka to, co říkají rabíni, likvidace Edomu. To znamená likvidace bílé civilizace, jejich cílem. To je realita. A kdo na to musíme být na to samozřejmě připraveni, protože oni vyzkouší mnoho procesů, jak toho dosáhnout. Před několika lety zkusili pátou prioritu chemicko-biologickou, snažili se povinně začít napouštět do lidí v podstatě chemicko-biologické roztoky nějakého bojového charakteru původně z výzkumu americké a čínské armády, že různé roztoky ze zkušebních laboratoří proti nějakému viru a tak dále a tak dále. To znamená, stojíme proti de facto vyhlazení celé naší bílé civilizace a populace. To je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, čeká a věřím, že bude.

0: mít správnou otázku, prosím.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání.
0: Jste ve vysílání, můžete.
1: Děkuji. Já mám slovo. Zdravím vás všechny. Na začátku mimo můj hlavní dotaz, který přijde později. Co myslíte, dojde pan Macinka spravedlivé odměny za svůj postoj ve vztahu k Izraeli? Moment. Nevím, spustilo se mi rádio samo od sebe. Omlouvám se. Takže, co myslíte, jak to dopadne s panem Macinkou? Můj hlavní dotaz se týká, zmiňoval jste, jaké jsou zřejmě plány Izraele s Ukrajinou. Zaznamenal jste videa jakéhosi Igora Berkuta? Jedno z videí má název Ukrajina, Izrael, jedno jest, jeden národ. Přesně tam mluví o tom, o čem jste hovořil vy sám, že tedy plánují nastěhování Izraelců na jih Ukrajiny. Pokud jste tedy zaznamenal, jaký je váš názor na tohoto člověka, já si teda myslím, že je to trošku podivný člověk, ale nevím.
0: Dobře.
1: Děkuji vám za odpověď, teď položím telefon a budu poslouchat.
0: Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak prosím.
2: No, já děkuji za dotaz. No, panu Macinkovi fakt se bavit nebudeme, protože je to, že jo, to je ztracená kauza. Takže to si každý udělá vlastní představu. Ale co se týče toho pana Igora Berkuta, neznám, neslyšel jsem, neviděl jsem, takže nemůžu soudit jeho videa. Ale jak říkám, je historicky, z historického pojetí vyplývá, že pokud by někdy došlo ke zničení Izraele, jeho nepřáteli, tak sionističtí z Izraele, izraelští sionisté budou hledat někde nějaký svůj nový domov a logicky by ho našli na jihu Ukrajiny, protože tam historicky jejich předkové někde zkrátka působili jakožto tehdejší de facto misionáři a přinášeli tehdejším kočovníkům a takzvaným bezvěrcům, že jo, v prostoru takzvané Chazarské říše přinášeli hebrejskou víru a konvertovali, že jo, tak dále. To znamená, abych se vůbec nedivil, že mohou skutečně mít tenhle ten plán a ten model takzvaného nebeského Jeruzaléma. Oni ten prostor nazývají nebeský Jeruzalém. A prostor jižní Ukrajiny, že jo, tohleto a zároveň jižního Ruska, že by mohli v nějaký moment by mohli realizovat. Ale jak říkám, je to pouze teoretická možnost. Zatím mi nepřipadá, že by k tomu bylo nakročeno, k tomuhle procesu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak prosím, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, pane VK, zdravím z Moravy. Já se směju tomu, že když už jedeme válku depopulační, že by zůstali Židé a že by se řešilo vůbec, kdy budou. Já si myslím, že ne. Byli použiti a budou zlikvidováni, ale to je jiná věc. Moje otázka je stručná, jestli jste zachytil, že Německo nedostalo ani jedno křeslo v Radě bezpečnosti OSN a místo toho to dostalo Rakousko a Portugalsko. Co o tom myslíte, jaké důsledky to bude mít?
0: Děkujem.
2: No jistě, samozřejmě bylo to velké překvapení, ale ne vůbec nějak zvláštní překvapení, protože musíte si uvědomit, že začíná se transformovat a měnit celý svět. A ta změna se projevuje samozřejmě i v prostoru Organizace spojených národů, kde se země začínají takzvaně formovat do útvaru takzvaného globálního jihu. A globální jih při hlasování v OSN získal nadpoloviční většinu a zablokoval kandidaturu Německa do pozice takzvaného dočasného křesla Rady bezpečnosti OSN. Je to velká facka do tváře vlády kancléře Merce, zcela prostě neuvěřitelné, ale pouze se tím potvrzuje jedna zásadní věc. Vliv zemí kolektivního západu upadá. Je to úpadek, protože kdyby ještě Spojené státy měly svoji moc a měly kontrolu nad takovými těmi banánovými republikami, které dneska změnily svoji příslušnost a přidali se na stranu Číny, přidali se na stranu Ruska, přidali se na stranu zemí skupiny BRICS, tak kdyby byly stále ještě pod ty jednotlivé země, ty malé země, kdyby byly pod kontrolou Spojených států, tak tohle to by se nestalo. Ten německý zástupce by byl normálně zvolen, ale ukazuje se, že Spojené státy skutečně slábnou velmi výrazně a tohleto hlasování to pouze potvrdilo. Protože Německo, samozřejmě, když se na něj podíváte dneska, nebo ne dneska, ale po roce 1945, tak v podstatě představuje nejsilnější pozici Spojených států v celé Evropě. Jo? A podívejte se, Spojené státy nemají sílu na to, aby jeho zástupce této síly, že, aby dokázali prosadit do čela, nebo ne do čela, ale do jednoho z křesel, dočasného křesla u stolu Rady bezpečnosti OSN. To znamená, není to o tom, že by to byla katastrofa pro vládu kancléře Merce, ale tohle je katastrofa pro Spojené státy. Je to další důkaz toho, že síla a moc Spojených států skutečně upadá velmi výrazným způsobem. Nejsou Američané schopni už dokonce prosadit ani své vlastní koně do Rady bezpečnosti OSN. To je neuvěřitelné, no, ale je to tak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, ještě čeká, takže prosím, můžete.
4: Dobrý večer, zdravím všechny ve vysílání, děkuji za vysílání. Na úvod bych řekl, byl jsem minulý týden na demonstraci o víkendu proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A ta atmosféra se mění. Je vidět, že lidi už nejsou zbláznění, jakože vykřičet se, ale že máme jeden takový společný cíl. Ta atmosféra tam byla úžasná. K tomu bych jenom poznamenal, že tam byly krásné plakáty Pávka. A myslím si, že za sebe bych řekl, že jestli patří na nějaký hrad, tak to není ten pražský, ale spíš na Mírov. Ale můj dotaz je z trošku jiného soudku. Chtěl bych se zeptat, asi 20, nebo kolem 20. května se hlasovalo o geneticky modifikovaných potravinách, že bez označení můžou na evropský trh, což je úplně prolomení všeho, co doteďka v Evropě se prosazovalo, aspoň v tomhle ranku. A naši zástupci vlády, se říká, hlasovali pro, jako berani, jako dosud, jako pro Mercosur, nechápu to prostě. Chtěl bych se zeptat jednak na váš názor a jednak bych rád zjistil, jestli víte, kdo konkrétně za nás tam hlasoval, protože ty jména neznám. Třeba Slovensko hlasovalo proti, dokonce Němci, Belgičani se zdrželi. Kdyby my jsme hlasovali proti, anebo se zdrželi, tak to GMOčko se ani nemohlo posunout dál do Rady Evropy. Děkuji, budu poslouchat.
2: A podívejte se, z konceptuálního hlediska, jestliže premiérem České republiky je v současné době, abych to řekl správně, nemajitel největší potravinové zemědělské hospodářské společnosti v Evropě, jedné z největších, tak se potom nemůžete divit, že Česká republika a její zástupce hlasují tak v Mercosuru, jak hlasovali. Tím je to dané. Tím máte odpověď. Víc nemusíte řešit. Hotovo. Vymalováno 20, poslední může zasnout. Bohužel takhle to je realita. Jo? Nic jiného se k tomu prostě říct nedá. Samozřejmě. Já neznám to jméno toho zástupce, protože tam většinou na těch, kdo to schvaloval, to byla Evropská rada ministrů zemědělství nebo ministrů hospodářství, kdo to schvaloval za Evropskou unii. Myslím, že asi rada ministrů zemědělství nebo tak nějak. Neznám to jméno, to musíte vězi sami někde sehnat, ale pakliže je to pravda, že čeští zástup nebo český zástupce hlasoval takto, tak se nemůžete, zkrátka se nemůžete divit. Je to naprosto logické. No. Takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do další volající, pokud máme.
0: Ano, teď volá pán zdaleka, až z Kolorádu, takže prosím, jste ve vysílání, slyšíme se?
5: Áno, dobrý večer, tady je Peter z Kolorada. Ja mám jednu otázku na pána VK, že čo si myslí o slovanských vérach, o tej knihe Svetla? Je to originál, alebo je nejaký padiel? A druhá vec ešte, nech sa pani z Maďarska, jak tam minule volala, že nech si vypočuje Oskara Cvenglosa, čo tam on hovorí o Maďarov a ich originál. Dobré. Aby sa nerozčilovala, že kdo sú Maďari.
0: Dobře, tak jo, děkujeme.
5: Tak je otázka, no, dobré, ahoj.
0: Tak jo, dobře, prosím. Haló?
2: No, haló, no, tak já jsem, dobře, já jsem slyšel jako o těch Maďarech, předtím jsem to neslyšel, že jo, protože zase nějaké přeslechy, takže já myslím, že ta paní volala tenkrát, to už je nějaký pátek a asi k tomu už se asi vyjadřovat nebudeme. Takže to bychom neřešili a ta otázka předtím byla, prosím vás, jaká? Já jsem neměl vůbec.
0: Vítku, pamatuje si to, já ne.
2: Tam bylo.
6: Nevím, taky se nepamatuju. Asi půjde
0: síla.
2: Tak to je pruser, protože no opravdu, já tam slyšel, že tam byl dotaz nějaký, tady to já jsem neslyšel, já jsem měl přerušovaný, takže prosím vás.
6: Právě, to byl ten technický problém právě.
0: Jsem to slyšel dobře, to je zajímavý, ale teď si fakt nespomenu, o čem.
2: Prosím vás, tak když tohle to opravdu, já nevím. Halo, slyšíme se?
6: V pohodě,
0: slyšíme se, dobře, úplně v pohodě.
2: Já teď slyším přetrhovaně plechovej signál zase, takže...
6: No, zkusíme další dotaz.
0: Takhle to musí být něco tam u tebe. No, on tu není teďko právě, to je zajímavý.
6: Tak máme za 7 minut 10, uvidíme, nebudeme končit, nebudeme končit.
0: Tak ne, on určitě nějaký bude dotaz, ale já si furt nemůžu vzpomenout, ježišmarja, o co tam bylo ten pán z Kolorada. No tak dobře, ale už je to další hovor, takže vezmeme ho rovnou do vysílání. Tak jste rovnou do vysílání, prosím, můžete mluvit.
7: Dobrý večer, tady je MPík. No, já bych vám klidně zopakoval ten dotaz toho pana posluchače, který byl přede mnou, ale já mám vlastní dotaz, ale on se ptal, jestli teďka prý vyšly zase nějaké, prý nějaké slovácké.
0: Jasně. Jestli
7: je to originál anebo podvrh. Já jsem tuhle otázku už kdysi dávno na pana VK měl a on mi jasně řekl, že to je podvrh, že slavjáni bláznivý tady magoří s kravinama, že žádné písemné slovanské vedy neexistují. Ale já mám prosím vás jenom otázku. Když teda nevíde z nějakého důvodu, když by neklapl sionistický záměr zničení Edomu a kdyby se to protahovalo nějak hodně moc dlouho, no tak ti mimozemšťani z toho syndikátu to asi vezmou vlastníma rukama nebo do vlastní rukou. Tak prosím vás, jak dlouho ještě potrvá, než to tady samotný mimozemský syndikát konečně pořádně vymete? Děkuji za odpověď.
2: No, já děkuju za dotaz. No, pan to trefil prostě, jenom teda, pokud ten dotaz byl od předchozího pána o těch vedách, já jsem o tom hovořil, prosím vás, takzvané slovanské vedy vycházejí z toho původního ruského originálu, že? Takzvané slavianské vedy. A ty slavianské vedy jsou dílem, které pochází od takzvaného vnitřního prediktora Sovětského svazu. Poprvé se objevily v 50. letech a jejich původ je hodně sporný, minimálně hodně sporný. Já nechci úplně, jestli jsem někdy v minulosti říkal jako nějaká tvrdá slova, jako tohleto, samozřejmě člověk postupně získává nějaké další informace z různých odvětví a procesů, ale tam já mám velké pochybnosti, protože v 50. letech vznikaly v Sovětském svazu různě kvalitní věci a některé věci byly hodně dezinformační, jo? V rámci tehdejšího sovětského systému řízení proti takzvanému vnitřnímu sionistickému nepříteli, což byl samozřejmě Stalinův proces, že? Který silně šel proti sionismu. Proto nějaká jasná jakoby definice toho, odkud skutečně pocházejí ty slavianské védy, nemůžu za to zkrátka dát ruku do ohně. A vím, že jsou překlady, jsou české překlady, jsou i slovenské, že jo. Dokonce Poláci, že to mají v polských překladech, že jo, mají slavianské védy. Hodně to jako vypadá, že je to čerpáno někde z nějakých zdrojů, zkrátka, které pocházejí z prostoru bývalého carského Ruska, různé spisy, které se objevily v Samaře, různé spisy, které pocházejí z Dálného východu, jsou to různé svazky, které vycházejí z takzvaných dějin cestování národů. Je tam hodně odkazů na dílo nebo na zjišťování Sovětské akademie věd, která se tam odvolává na vlastní zjištění, na vlastní bádání. Každopádně je tam hodně politických odkazů na takzvané Sověty, už tehdy takzvané Sověty, s tím, že první myšlenky sovětizace byly už ve starověku, když jednotlivé slovanské národy v podstatě jako cestovali a stěhovali se z východních zemí Asie směrem na západ, tak si volili svoje zástupce a formy takzvaného sovětského řízení byly u jednotlivých slovanských národů přítomné už tehdy v podstatě jakoby ve starověku. Je tam v těch materiálech hodně jako cítit rukopis sovětského národního prediktora. Jo? Takže k jejich originalitě bych byl opravdu velice opatrný. No. A to jenom na odpověď pánovi před tím, který se ptal. No a na dotaz pána, který volal teď, jestli to nevezme náhodou do ruky syndikát, když by se takzvaná depopulace dlouho nedržela, teda dlouho nedařila, kdyby se dlouho nedařila. No, to je opravdu zásadní otázka. No, to je přesně ta zásadní otázka, protože pokud by se dlouho nedařila, mohlo by to dopadnout jako na tom Marsu. Jo? Jako na tom Marsu. A to opravdu nechceme. V žádném případě. Likvidace tehdejší civilizace Marsu je opravdu šílená. Ta civilizace, která tam byla, opustila tu planetu, nechala tam po sobě některé lidi, kteří tam zůstali v těch pyramidách, dneska teda zavátých pískem. Tehdy měl Mars jinou oběžnou dráhu, než má dneska. Mars byl na podobném dráze, jako má planeta Země. Naše planeta Země byla dál od Slunce, než je dneska. To znamená, nechceme se asi dočkat z toho, aby prostě někdo provedl prostě úder prostě touhletou, že prostě to je de facto forma jakési časoprostorové zbraně, která v bodě vytvoří černou díru a vysaje veškerou atmosféru z planety a tím zabije celou civilizaci. Je to zbraň, kterou používají některé civilizace syndikátu. Je to taková, no, je to jedna z nejničivějších zbraní, která je jakoby ve vesmíru k dispozici, ale je považována za humánní z nějakého důvodu. že nezničí celou planetu jenom odsaje její atmosféru a zůstane v podstatě bez jakoby atmosféry, anebo odsaje jenom některý prvek z té atmosféry. Jo? Odsaje něco, co je důležité pro zachování života. Proto třeba na tom Marsu je odsátý de facto kyslík, ale je tam zachována atmosféra CO2. Jo, na Marsu. Takže oni mají tyhle ty technologie, pro ně jsme de facto jenom taková nízká civilizace na nějakém nízké úrovni rozvoje a tak dále, tak dále. A proto pán, co říkal, že když jim dojde trpělivost se snižováním populace, co oni udělají, no doufám, že neudělají tohleto, no to by samozřejmě bylo hodně drsný a hodně blbý. Takže takhle by na to reagoval. No a máme 22.01 a dáme asi prostor poslednímu volajícímu, pokud máme někoho, že jo?
0: Máme, takže vidíte to, vyšlo ještě na vás, tak prosím.
3: Vyšlo. Já se omlouvám, že volám znovu, ale mě zaujalo to, že vlastně vy jste říkal, že kdo by vlastně organizoval válku proti Rusku, že by to bylo Německo. A jestliže ono to Německo je takhle vyšachované a ještě jsem pochytila někde, že je to v důsledku podpory Izraeli. A s tou Izraeli je to docela nahnutý, protože i když jste říkal, že teda Bibi diktuje Trumpovi, jo, a Trump najednou na něj řve, že je fucking crazy s prominutím, takže jako to začíná být docela zajímavé. Jak to tam vlastně je s tou Izraeli?
0: Tak díky moc.
2: Ano, to je velmi velká souvislost. Je to samozřejmě předpovězeno. Izrael podle předpovědi má být zničen. Má být zničen tím, že nad ním vyjde 7 sluncí, které spálí povrch celé Judeje na prach, na popel. A Hašem, který poté sestoupí na úpatí chrámové hory, udělí národu vyvolenému v odškodnění za ztrátu jejich země vlastnictví nad celou planetou, že jo, takhle oni to mají zkrátka v tom proroctví udělané, mají to tam dané, ale samozřejmě oni tam mají ještě jednu věc a v těch takzvaných hebrejských letopisech tam je o tom, že pokud by tedy došlo znovu k velkému exodu, protože oni tam mají samozřejmě historicky, že jo, exodus, že jo, vyhnání, že jo, ze svých zemí, že jo, a zavlečení do Egypta a tak dále. Ale pokud by nastal druhý velký exodus, tak oni tam skutečně píšou o velké cestě, o velké cestě do nových domovů na severu, že oni tam mají. do domovů na severu. No, samozřejmě, co se tím může myslet? Může se tím myslet Sýrie, může se tím myslet Turecko, anebo to vezmou ještě trošku víc severněji a myslí tím prostor jižní Ukrajiny, prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma. Já to nevylučuju. Může to být skutečně ta cesta na sever, ten druhý exodus může být skutečně myšlen, že pokud by došlo ke zničení Izraele, tak oni opravdu zakotví na jihu Izraele, kde už mají svoje vlastní lidi, že jo, mají je v ukrajinské vládě, celá ukrajinská vláda je v podstatě kontrolována lidmi de facto židovského původu, že, to znamená, oni tam mají ty svoje lidi a transformovat de facto Ukrajinu nebo minimálně její jižní část na nějaký prostor nového Izraela, nějakého nového Jeruzaléma, nakonec konec konců by ani nemusel být problém. Aby se jim to povedlo, oni potřebují jenom jednu věc. Oni potřebují vyhladit všechny Ukrajince, kteří mají proti židovský etos, mají takzvaný antisemický etos, znamená potřebují ve velkém válečném konfliktu vyhladit všechny banderovce, vyhladit všechny milníkovce, vyhladit úplně všechny, kteří by je tam mohli v budoucnu ohrožovat. A kdo se o to postará se o to ruská armáda. Jsme zase zpátky. To znamená, všechno, co oni dělají, tak de facto mají naplánováno. Chceme nějaký nový prostor, ale někdo ho pro nás musí připravit, kdo ho pro nás vyčistí ten prostor. No, my to dělat nebudeme, udělají to pro nás Rusové, udělá to pro nás Chabat. Za co to oni udělají, otázka. Velké šrotování. Za co pro nás Chabat vyčistí prostor Ukrajiny? Něco jim za to musíme dát. Co oni za to budou mít? No, třeba dobré vztahy s Amerikou a postavíme jim tunel na, z Aljašky na Čukotku. Třeba. Chápete? Obchod mezi dvěma domy. Vy nám něco a my vám něco. To znamená, to už jsou velké spekulace samozřejmě, ale to, co probíhá v Londýně, je šílené. To, co probíhá v Moskvě, je ještě šílenější. Že? To znamená přátelské vztahy s nepřítelem. V době, kdy americký kongres schvaluje další a další sankce na Rusko, jako dneska právě schválil americký kongres, sice Trump to asi nepodepíše, ale to nevadí, ten signál je stejně vyslaný, takže schvalují sankce na straně druhé, Dmitrijev a ten druhý Schwarzkopf, nebo ne Schwarzkopf, jak se jmenuje ten vyjednavač, Steve Witkoff a další prostě na ekonomickém fóru v Petrohradě podepsali nějakou tu dohodu, že ta informace, že podepsali smlouvu o podmořském tunelu mezi Aljaškou a Čukotkou. Chápete, šílené věci probíhají v přímém přenosu. Nikdo tomu nerozumí, ani tomu možná ani nechce rozumět. Zkrátka dohody mezi jednotlivými domy jsou špinavé, nejsou čitelné, nejsou průhledné a když do nich náhodou někdo by do nich viděl, tak by se mu z toho udělalo špatně. Taková je realita. Takže takhle bych na to reagoval. Poslední dotaz byl zodpovězen, doufám. No a je to všechno pro dnešní večer, že jo. Já děkuji tobě, Vítku, děkuji tobě, Pavle, za support. No a samozřejmě všem našim posluchačům a čtenářům za to, že zase opět to s náma vydrželi až do této chvíle. No a my se zase uslyšíme za týden, opět v pátek po 19.45 a opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, opět to probereme pořádně ze všech stran, takže si užijte týden, hlavně si teď užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
6: Já se taky rozloučím, protože už hodně brutálně přitahujeme, takže velmi zkrátce bleskově, takže VK, moc děkuji za vysílání, tobě Pavle, taky moc děkuji a samozřejmě vám, milí posluchači, za vaše telefonaty a hlavně za vaši podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky.
0: Děkujeme a mějte se taky krásně. Ahoj, ahoj.
8: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: jedna. Jedeme, kamaráde, já tě moc zdravím, přátelé, jděte nám vidět, protože opět technické potíže tady řešíme už 10 minut. Já vidím, že ještě nejsme.
1: Ještě nejsme.
0: Ještě pořád nejsme.
1: Přátelé, zdravím.
0: Takže všechny. Nevím, jestli nás slyšíte teď. Teď teprve budeme, ale mě to tady píše, čekáme, najíždíme, reklama na Revolut a na iPhone.
1: No, tak vědě.
0: Takže přátelé, já dám přeskočit. Vyzkoušíme ještě hlas, jak jsme na tom. Dobrý, Vašek je trošku slabší, ale já jsem slyšet až, takže já se trošku uberu.
1: Tak, já se takhle přidám. Přátelé, je to naživo, nic nestřiháme, což by ani nešlo samozřejmě. Takže vás všechny vítáme u dnešního živého přenosu. Je nás tady opět 5,5, to se mi vždycky líbí, Vojto, jak vždycky na začátku je nás tady jenom pár. Tak uvidíme, jak se nám to podaří dnes rozjet a prokopnout ty dveře do toho YouTube. Každopádně, Vojto, děkuji za čas, že jsi si našel, vím, že to máš hodně. A vítám tě tady u nás na společném kanále, který za chviličku bude slavit další výročí.
0: 16 000 odběratelek a odběratelů.
1: No, tak to je krásný.
0: Skočili jsme dneska o další stovku. To minulé vysílání bylo druhé nejlepší vysílání tohoto roku. Akorát, jak Vašek správně podotkl, odečetli nám 4800 zhlédnutí, takže vy vidíte zhlédnutí na maximálně nějakých 14 tisících a my víme, že to bylo 19 tisíc. Takže to jenom, abyste věděli, samozřejmě s tím skrouhly i peníze, to tak prostě je. Vy jste to samozřejmě dorovnali, to je to nejmenší, ale samozřejmě je to zvláštní způsob. Přátelé, já tady jakom brouzdám, protože vám potřebuji něco přečíst.
1: Já jsem se zatím stmavil, já jsem byl přesvícen, takže jsem vypadal, že jsem teď byl 2 roky někde v horách schován, takže jsem se takhle stmavil trošku. Už jsme i dolazení správně, takže máme stejnou barvu, tak to je pěkné. Takže přátelé, jenom jestli ještě nás dobře vidíte i slyšíte i vy, a já doufám, že ano. Jiří, zdravíme, už tady máme naši skupinku a už to roste, tak je to v pořádku, takže Vojto, já jsem dnes teda mimochodem, a nechci na to téma hned začínat, ale viděl jsem ten dnešní tvůj pořad, protože máme 10., takže jsi tam dával video na Lidice.
0: Lidice, ano.
1: Takže kdo z vás jste neviděl Vojtovo video, tak určitě ještě pak k Vojtovi na kanál. Tak, děkuji, motýlek je úžasný dřevěný. Ten jsem kamaráde nosil, tenhle ten si pamatuji, že jsem to nosil na zastupitelstva.
0: Ano, je to pravda. Je to pravda. Já tě ještě doplním o to, že teda Vašek má kanál Na pohodu s Vaškem, já mám 2 kanály, jeden YouTube Doktor Vajíčko, který znáte, tam už je vás skoro 65 tisíc odběratelek odběratelů a druhý kanál, který jsem teď upravil v týdnu a to je Archiv Doktora Vajíčka a tam jste jenom za dnešek vás přibylo 500, takže to je neuvěřitelné. Naprosto děkujeme, Evi, děkujeme moc. Já tady takhle odkliknu. Jestli to půjde, jestli se nám to tady zase nesekne.
1: Ne, já jsem všechno kamaráde nastavil, já jsem měl na to chviličku čas, takže jsem vše nastavil, přátelé. Skončíme, až nás vypnou. A já bych tě, Vojto, jenom chtěl poprosit, aby už si nemluvil o těch inženýrech a doktorech z dovozu jako minule, protože, jak možná víte, kdo jste sledoval, tak Vojta se tak rozvášnil, začal vyprávět o doktorech ve Švýcarsku, jak tam jsou ty problémy. A v tu chvíli byl na minutu bez zvuku. Jo? A já jsem ho tady poslouchal, krásně jsem říkal, jak ten Vojta, no, to jsou zajímavé informace. A vy jste ho vůbec neslyšeli, tak to se mi jako líbilo, jak tě ten YouTube jako hned zaříznul, víš? Protože vy to ještě taky, přátelé, nevíte. Ale protože Vojta nevysílá jenom o zvířátkách a o pejskách a o kočičkách, ale má to také jako víc politicky namotivované ten svůj kanál, tak je jako velmi hezky sledován, to se mi jako Vojto líbí, že v podstatě ty seš úplně v tom jako extrému brán úplně. My jsme se o tom i s Vojtou vlastně bavili.
0: Miroslavě, děkujeme.
1: Moc děkujeme, že Vojta vlastně, ty jsi Vojta vlastně extrémista, ty jsi zpravodajský extrémista.
0: Ano, v podstatě ano. Jsme s Tomášem Lukavcem v první pětce a jsme tam ve výborné společnosti. No. Je tam s náma, ještě je, než mi úplně vypadlo to jméno teďko.
1: Havel.
0: Taky, ten je taky s náma v první pětce, ale je tam ta vynikající televizní reportérka, bývalá magistra, slid za Boha, nespoň na to její jméno.
1: Tak ta je tam,
0: Ne, to stává. Ale když máme dneska ty lidice, přátelé, tak já vám tady musím něco přečíst. Já jsem to před 13 minutami sdílel na Facebooku doktora Vajíčka, kde je vás skoro 54 tisíc.
1: Tak to už je takové jako větší město.
0: To už je krajské město prakticky, jako v podobě České republiky od 50 tisíc nahoru už v podstatě splňujete krajské město. A nebo třeba okresní město typu Tábor. Každopádně, přátelé, já vám tady musím něco přečíst, protože tomu jako nebudete věřit, já plně zírám. Dmytro Jaroš, bývalý vůdce banderovského pravého sektoru a nyní velitel ukrajinské dobrovolnické armády, zveřejnil na své stránce prohlášení určené Polákům. Mě to úplně natahuje. V němž vysvětluje, že Poláci na Ukrajině museli být zabiti, protože tenkrát byli okupanty stejně jako nyní Rusové. My Ukrajinci jsme štítem Polska a celé Evropy. Bez nás by různé inkarnace moskevského impéria zničily vás během několika týdnů. Znovu apeluji na polský národ a jeho vůdce, aby nepřemýšleli o minulosti. Dejte šanci budoucnosti. Protože pokud to neuděláte, zmizíte ze scény historie a přestanete být hrdými Poláky, stávajíc se beznárodním zbytkem bez vlastní identity. Vyzývám vás, abyste uznali, že na naší ukrajinské půdě jste byli okupanty, stejně jako dnes jsou jimi Rusové. A my, Ukrajinci, jsme měli a stále máme absolutní právo ničit vetřelce a agresory na naší bohem dané půdě. Konec citace.
1: Takže ty děti a ty ženy, co tam pobyly, tak to je správně teda. Že to mohli sami vlastně, jestli jsem to pochopil správně tady.
0: Já jako nemám vůbec slov. To je, ještě k tomu teda dám další zprávu. Nejenom, že pohřbili se státními poctami Melnika a jeho ženu, což byl druhý nejvyšší postavený člověk v rámci OUN, pomlčka M a UPA, protože on byl přímo velitelem UPA v hodnosti plukovníka. Tak víte, co se jako mělo stát? Friedrich Merz, já jsem to tady říkal asi před 3 týdny, prohlásil, v podstatě parafráze to, co tady říkal tenhle velitel, že Ukrajina je naše prodloužená ruka, ukrajinská armáda, 500 000 armáda, že to je naše evropská armáda, to taky říkal jeden rakouský malíř 22. června roku 1941 při operaci Barbarossa. A vyzýval vlastně ústy Heinricha Himmlera, aby se přidali, jako například ti Ukrajinci, a pak je teda zmasakroval. Ale oni na to skočili jako jedni z mála, Litevci, Lotyši, Estonci a bohužel část i armády polské, ale to je někdy na jiný výklad, to je velice složité téma, to se nedá takhle zkratkovitě říct, protože teď to někdo vystřihne a může ze mě udělat blbce, samozřejmě. Každopádně, což se jako...
1: To se stává.
0: To je v pohodě, jasně, nemám problém. Ale oni teďkon dohadují, já tomu nebudete věřit, já si myslím, že mi to nebudete věřit. Oni teďkon dohadují, že v Mnichově je pohřben Bandera. Ostatky.
1: Že by ho
0: jo.
1: Odvezli a se všema podstama, hrobka nějaká ano, pořádná,
0: ano,
1: socha.
0: Ano, tak pědest, co
1: to
0: už má.
1: Pědestal, jako pořádná socha.
0: To taky má. Ale víte, proč to neudělali zatím? Protože seznal Volodymyr Zelenský, který je Žid, to je pro mě úplně nepochopitelný, tak seznal, že by to mohlo podráždit Poláky.
1: Tak po tady tom prohlášení už v podstatě je to asi jedno, ne?
0: No, já se taky myslím. Já jsem dneska na tady to konto koukal na Instagram, kde se člověk opravdu dozví zajímavé věci, vaše to tady několikrát zmiňoval.
1: No to už ani.
0: A tam se z polských radnic normálně, kdo nesundal ukrajinskou vlajku, tak tam chodí obyvatelé a sundavají společně s vlajkou Evropské unie a pálí je rovno.
1: Děkujeme. Belial, jestli čtu správně, Vojto, když tak. A Honzo taky děkujeme.
0: Nedá se s tím nic udělat. Technická tady, Honzo, nedá se s tím nic udělat, protože u živýho vysílání to nejde. To jde pouze v záznamu. Že to ono potom ze záznamu,
1: tak se to trošku dorovná. Jo, protože my vlastně vysíláme tak, že abychom to mohli dělat tak, že protože každý jsme jinde, Vojta jinde, já jsem jinde.
0: Oni to neto, oni to nejsou schopni upravit, protože my to děláme
1: naživo.
0: Oni to můžou přerušit.
1: Jo.
0: To se může, oni to můžou stavnout všechno, ale nemůžou udělat to, že si to dáte do kapsy, i když máte prémium. Jo? Nejde to prostě.
1: Ale potom myslím, že potom po té premiéře už to potom jde.
0: Ano, po té premiéře už to jde úplně normálně.
1: A i se občas stává, že on ten YouTube, jak to zpracovává, taky trošku malinko dorovná ten zvuk a podobně, ale teď jak je to, my vlastně jdeme přímo přes YouTube, protože měli jsme vyzkoušeno, že jakmile jsme to dělali přes kameru, to se ještě pamatujete, je to 2 roky zpátky, tak s tím byly docela jako problémy, dost velké, a nakonec jsme od toho upustili. I z toho důvodu, že jak víte, tak my s Vojtou jsme sice oba z Českého Krumlova, ale každý se nacházíme jinde teď a docela daleko od sebe, takže by to nebylo úplně technicky možné. Takže tak. Zpátky k tématu teda, kamaráde, takže už je to o tom, že ti Poláci teda by se měli omluvit.
0: Vlastně jo.
1: Vlastně by se měli omluvit. A přijde teda ta doba, já se na to jako stále ptám, vyhlížím to z okna v podstatě, atentát na zastupujícího říšského Reinharda Heydricha, abych to řekl tak
0: správně. Máš to tady? Ty to tady máš? Ty jsi dneska četl někde o Lidicích něco? Kromě mě teda?
1: Zbytečný. No, nebylo.
0: No, tak co chceš?
1: Protože ono takhle, ono se o nich moc nemluvilo ani při tom velkém výročí. To se tak jako zmínilo, že to bylo. Minulý rok jsme na to upozorňovali, že teda jako by se o tom mělo trošku víc mluvit, a v podstatě o tom bylo pár článků a lehká zmínka v televizi. A teď jsme přesně u toho, že už o tom není ani žádná zmínka. Dokonce si, kamaráde, myslím, že ten film Lidice, který se natáčel, a teď já, přátelé, nevím, doplňte mě, myslím si, že ten film je 5 až 10 let starý, 5 let starý film Lidice.
0: To bude díl, ale nejde mi čet, takže nevidím čet, bohužel.
1: Já ho vidím. Honzo, děkujeme. Jo, ale teď se to trošku seklo, koukám. Mm-hmm. No, takže každopádně, no, vidíš, téma. Takhle, pojď se bavit o zvířátkách a bude čet, ale ten bude jak víno, kamaráde, ten bude úžasný. Ale samozřejmě, když tady budeme probírat takováto témata, tak ještě jsme slyšet. Já musím koukat do toho chatu, protože jestli nás zase vypnou, tak já si tady s tebou budu, kamaráde, povídat a lidi nás nebudou slyšet, aby to nedopadlo jako minule s těma doktorama z dovozu.
0: No, takže Belfast hoří.
1: Pozdě. To je zbytečná snaha, kamaráde.
0: Ale ty jsi tam byl, ty to můžeš popovídat. Ty jsi tam měl firmu v Manchesteru. Nechceš ani mluvit, viď?
1: To je ztracená země. Přátelé, to je tak, když nových obyvatel, kteří chtějí tu zemi trošku jako změnit podle sebe, takový chalífát z toho chtějí udělat, je už víc než těch původních obyvatel. Těm už se to přestává líbit, ale ve chvíli, kdy je vás méně, už v podstatě nemáte žádné možnosti, protože politici jsou samozřejmě na straně většiny a ta většina je v tuto chvíli muslimská, tak jako nemáte žádnou šanci už tu svoji zemi vrátit zpátky. Je to bohužel poslední boj a marný Angličanů o svoji vlastní zemi, který je vlastně už předem prohraný. Viděli jsme to na tom případu toho Novák vlastně, že jo?
0: Ano. Polský student,
1: který byl tedy pobodán a následně v podstatě spoután a nechán svému osudu, protože samozřejmě ho pobodal kdo? Tmavé pleti, a to samozřejmě je to jako, co si to vůbec dovolil odporovat tomuto jako chirurgickému zákroku, bych to jako nazval. No, takže přátelé, tam Belfast hoří, ale jim to jako prdpatne, bohužel. Oni teď, taková zajímavost, protože samozřejmě tím, jak tam mám přátelé, mám je i v Irsku a vlastně v celém tomto regionu.
0: Tohle tak, severní Irsko, abychom to upřesnili.
1: Tak je to zajímavé, že oni, jak už jako neví kudy kam, ty Angličani, tak v podstatě teď jako doufají, že vlastně se s těmi Iry spojí a jako vyženou ty nové obyvatele, ale já se obávám, že ani jako toto už jim prostě nevíde. A je to vlastně důsledek toho, co nás, nebo je to takhle, je to to, co nastane brzy v Německu a ve Francii už to v podstatě nastalo taky. Jo? Mm-hmm. To znamená, že ten boj o tu vlastní zemi prohrajete. A kdyby se trošku někdo podíval do historie starší než 100 let, tak by věděl, že tady proběhlo nějaké stěhování národů a ty hranice se přátelé přepisovaly neuvěřitelným způsobem. A římská říše, ať byla jakkoliv veliká, tak se nakonec zhroutila. Mimochodem, Italové, kteří dnes bydlí v Itálii, nemají z Římany naprosto vůbec nic společného, tím bych to jenom tak jako doplnil. Takže tak. Takže to, přátelé, čeká Anglii, omlouvám se. A hořící Belfast už tomu jako nepomůže. Jo, ale tak když jsi to viděl, tam vlastně se za toho polského, za toho Poláka, tam se za něj nedržel žádný smutek. Tam jako nikdo neklečel, neomlouval se, politici neklečeli, nedrželi se takhle a na každém životě záleží. Nic takového jsem jako neviděl. Takže čemu se divit?
0: Já si jako myslím, že na bílých životech záleží úplně stejně jako na černých životech, jako na hnědých životech, jako na žlutých životech.
1: No to si myslíš ty, jako, no ale...
0: Já tohleto považuji za celkem takovou jako normální věc, ale jak říkáš ty, ta situace je složitá. To, co jsme viděli v Belfastu, je naprosto to samé, co bylo na plakátě Tomia Okamury na tom prvním velkém. Úplně vystřiženo.
1: Když máš ten rozsudek dopředu napsaný, co s tím chceš dělat? Jako?
0: Ale krásně to popsal dneska pan docent Koudelka, doporučuji proti proudařům u pana magistra Hájka, je opravdu chytrý člověk. Tady od něj mám několik knih, hlavně Podvod samet tady. Někde mám, jak jsem mal Utopení v sametu, nebo tady to někde mám nahoře, jsem ho dal takhle kousek od Havla, aby ho nenaštval. Tam mám. Sedláček zabil Havla, teď ho zase oživujou. Dáka, ten je zresuscitovaný za poslední 14 dní, už asi 6krát, to nebude dobrý.
1: Tam to, kamaráde, vypadá spíš, že takovýhle problém, víš, trošičku, tam jako...
0: No jasně.
1: Ale teď, jak Micinka uzavírá kohouty různé a podobně, tak ono jako těle těch bude trošku víc, jako plakat a rozpadat se a odcházet. Uvidíme velké drama, kterému se říká odcházení. Tak.
0: Ano,
1: a takových odcházení ano. Bude teď asi víc, jako...
0: Rozhodně, já jsem na to udělal už dvě videa, protože je potřeba se tady tomu pověnovat a dávat ty věci na pravé, uvádět to na pravé jméno a ne tak, jak je nám to tady jednostranně podáváno tou nestrannou českou televizí, která 22. června zčerná, doufám, že zčerná na dobro, protože oni kdyby zčernali na 24 hodin, tak by se zjistilo, že nikdo nepotřebuje, takže zčerná jenom na hodinu. Každopádně, jak vidíte, tady motáme 5:00 přes 9:00, protože ono to totiž všechno spolu souvisí. Jo. To je o tom, o čem se tady bavíme, je stav společnosti. To, že mi tady píšete, že nějaká paní ředitelka na základní škole dneska připomněla Lidice, to je chvályhodné, ale to je věc, která by opravdu jako tady dneska ve 12 hodin měly znít sirény, měla být minuta ticha a všichni mají vědět, proč. Jo? Protože dneska, ono to bylo z 9. na 10. června a dneska tam bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy byly odvlečeny do koncentračního tábora Ravensbrück. Tady mám tlustou 800 stránkovou knihu o tomto koncentračním téměř výhradně ženském táboře. A děti byly odvezeny, 17 bylo na převýchovu a zbytek do tábora Kulmhof, kde 2. července byly v plynovém voze, protože ty děti se tam vešly, jak jsou malí, tak v počtu 82 do plynového vozu Sauer, do nástavby a byly splynováni. Traduje se, že ten řidič, který to provedl, se okamžitě zastřelil, to prosím pěkně, není prokázané, to není prokázaný historický fakt. Bylo to vidět i ve filmu Lidice a jako udává se to prakticky ve všech dokumentech, ale historicky to není podloženo. Ovšem podloženo je, že jestli teda někdo trpěl psychickými problémy, tak to byli řidiči Oplů a Saurů, který měli do té nástavby. To se dělalo tady kousek od nás, jo, ta nástavba. Ona se poprvé zkoušela v Mauthausenu a v Dachau. Mm-hmm. A v Dachau se dokonce učilo, jak v tom mají plynovat, ty jednotliví velitelé Einsatzgruppen, Einsatzkommandos. A ty nástavby se dělají ve Steyru. Jak se teď dělají G-čkový Mercedesy například, nebo nákladňáky vojenské Mercedes a tak dále.
1: Kousek od Lince, vlastně pod Lince.
0: Kousek, je to tady opravdu, jako od nás je to hodina cesty po dálnici. Jo.
1: Asi 110
0: km. Až ta dálnice bude hotová, tak to bude za hoďku, tam člověk je. Takže Gabčo, já si na to pokaždé vzpomenu. Děkujeme, Gabčo. Já si na to pokaždé vzpomenu, když tudy projíždím po dálnici na Vídeň, tak si na to pokaždé vzpomenu, že tam tohle vyráběli. A je to hrůza, naprostá hrůza. No ale protože těch přeživších už skoro žádní nejsou, jo? Pokud se nemýlím, tak poslední svědek umřel v roce 2016? 17, 16 nebo 17, když tak někdo doplňte. Takže to je jako dost smutný. A proto, jak říká Vašek, příští rok to bude takové naťukávání, ale pokud se tu změní vláda, tak to tady budeme oslavovat. Tomasi, my vás zdravíme do Spojených států amerických. Děkuji vám za zprávy, které mi posíláte skoro každý den ohledně cen pohonných hmot, protože to je ve státech obrovské téma, do toho můžeme rovnou skočit, protože...
1: No, já bych tě možno ještě chviličku jenom, já tě doplním, jo. Taková hříšná myšlenka, protože my jsme tady měli ten sraz těch sudeťáků v Brně. A my jsme jako hříšně jako říkali, že nakonec to dopadne tak, že oni ten příští sraz budou dělat v těch Lidicích.
0: Ano.
1: A tím, že se o těch Lidicích teď vlastně nemluví, zapomnělo se na ně je zmiňovat. Abychom možná... Takhle, je to možná z toho důvodu, abychom ty sudeťáky jako neurazili. Abychom
0: a tak vlajka Ukrajiny tam visí, ne? Visí tam ta vlajka Ukrajiny nebo už jí sundali zase?
1: Kde, myslíš?
0: Těch Lidicích.
1: To já nevím. Přátelé, takže když tak, jestli víte, jestli jste, kdo jste v okolí, to nevím. Ale každopádně, jestli to není taková příprava, víš, právě na ten sraz, který by se tam mohl uskutečnit. Třeba příští rok, tak hele, je tam velký prostor, oni by se tam mohli sejít, ty baráky už tam nejsou, tak jako toho místa je tam dostatek, aby se tam jako sešli.
0: Tady správně píšete Lidice Memory, ano, tam jsou ti, kteří jsou potomky, ale nejsem si jist, že tam je ještě někdo přeživší. Tím si teda moc jist nejsem. Že by jako žila ještě lidická žena nějaká, možná lidické dítě, co bylo na převýchově. To by odpovídalo, ale bylo by starší, než je Václav Klaus, který teďkon slaví 85. Takže ano, tam je to teoreticky možné. Protože ty se tomu vymezili jako jedni z mála. Sjezdu se do toho německého Landsmannschaftu. Prý byli zneužiti Jindřichem Reichem. No.
1: Myslíš, na tom srazu, tak na ten sraz sudeťáků, tak tam spousta těch sudeťáků, co jela, tak jeli v podstatě na výlet a vůbec nevěděli, o jakou akci se jedná. Ale to je asi už na další povídání. Evičko, děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Já teď tady, kamaráde, dobrý, já se tady takhle na chvilku zasekl čet, takže jsem teď
0: jo, tady neviděl. Jo, já to tady mám taky, koukám teď tady na to.
1: Někdo tam psal, přátelé, ještě jenom k tomu Belfastu, někdo jste se tam zmiňoval o domobraně. Přátelé, domobrana v České republice není možná, v podstatě to je...
0: Ano, je to protizákonné.
1: Je to protizákonné, to by...
0: Existuje.
1: Jakmile by byla nějaká ozbrojená domobrana, tak v podstatě vás rozpráší, aniž se sejdete. Takže bohužel taková situace samozřejmě. A nevidím, že by se to jako nějak měnilo, že by se ten zákon nějak chtěl upravit, nevím. Takže to je přesně to, o čem mluvíme, přátelé. Vlády se mění, ale zákony zůstávají. A teď, kamaráde, ty jsi chtěl mluvit o cenách pohonných hmot v Americe, protože ono to teď malinko zase souvisí se současností, respektive se situací, která se teď děje a která se dít bude. Takže já jsem tě přerušil těma Lidicema ještě tím doplněním, takže můžeš pokračovat.
0: Určitě. Každopádně ve Spojených státech amerických krachuje nejvíc farmářů od covidu. To je co říct. Jo. A oni krachují samozřejmě ze třech důvodů. Jeden z těch velkých důvodů jsou ceny pohonných hmot. Další je nemožnost převozu těch hnojiv samozřejmě. A také obrovské sucho, které je. Takže tyhle ty tři takové jako velký důvody. s tím teda, že to vyvolává obrovskou nevoli, která může přerůst protesty, a ty tady říká Vašek o té domobraně, tak oni tam mají.
1: Ano, v Americe je povolená.
0: Oni mají Národní gardu, ne?
1: Ne, Národní co garda ještě? Je něco jiného.
0: Ještě. Je jiného něco.
1: Mm-hmm, to je něco jiného. Jo, ale domobranu v Americe mít můžete. Nevím, samozřejmě, Tomas, když tak nám napište, jestli jste tady ještě, tak nám napište do komentáře, nebo respektive napište nám tady do zprávy. Je dost možné, že se to může lišit samozřejmě stát od státu, jo, protože tam máte ty zákony, které jsou v rámci těch jednotlivých států.
0: Ano.
1: A pak jsou ty zákony, které jsou jako pro všechny. A nejsem si jistý, jestli jako to, ta domobrana, jestli je to jako výhradně pro určité státy povoleno, někde je to třeba víc omezováno. Ale vzhledem k tomu, že vlastně tam máte ten dodatek té ústavy, že jo, což je to právo na držení zbraně a v podstatě vy se zbraní můžete bránit bezpráví, jo, a tím bezprávím je myšleno i politické bezpráví, vlastně proto to tam v té ústavě v Americe je, aby kdyby se v Americe dostal do úřadu diktátor, tak vlastně občané mají možnost se zbraněmi se bránit, jo, proto to tam je. Je tady National Guard a to je to asi jako Národní garda, ale to není asi úplně to, co asi myslíme jako v rámci jako domobrany, ne? To asi
0: právě myslím, že to je domobrana, jo? Proto jo? Se na to ptám.
1: Tak uvidíme, co Tomas napíše. A je to teda o tom, že teď teda jsou tam, že teď teda krachují zemědělci v Americe. A je to teda způsobeno, jak o tom má asi víc faktorů, že jo?
0: Jo, v každém státě jsou. Mhm. Ono totiž Spojené státy americké, byste to pochopili, přátelé, jsou sice oficiálně federací, ale daleko více fungují jako konfederace. Oni mají federální zákony, které jsou jako společné, a potom každý ten stát to má jinak. Já dám teď jeden příklad, protože to jsem dneska četl zajímavý článek o tom. Já jsem kdysi dávno říkal v jednom historickém videu, určitě to budu připomínat, že vynález plynové komory opravdu není fridge a není to ani

0: Já jsem si jako představil, že tam jako cvrkneš a se jako rozdějí na atomy.
1: Jak to bylo v tom Terminátorovi, nebo v tom druhém díle z roku 91, jak on zmrznul, že jo, pak se rozpadl, pak se složil zpátky. Jo, tak samozřejmě jde o to, který novináři co píší, protože dnes vlastně to novináři dost často ani nepíší. Ačkoliv mají vystudované různé univerzity, tak dost často vidíš, že to píše AI, že prostě oni se s tím vůbec nezatěžují, neověřují fakta, takže dost často přebírají různé články z mainstreamových médií světových.
0: A kde to taky píše AI?
1: A kde to taky píše AI, takže... Tomás doplňuje, že každé město má kasárna s National Guard jako s tou národní gardou. Jasně. A ta je asi využívána prostě při různých těch, když jsou různé jako živelné pohromy, nepokoje, a tedy asi počítám, že k tomu to asi slouží teda. No, kamaráde, a máme tady samozřejmě, tak když jsme u toho, tak tady máme samozřejmě ještě téma Donalda Trumpa. Jak ty to vidíš, tu jeho teď politiku, která asi trošičku ovlivňuje i tu evropskou?
0: Jo.
1: A
0: je.
1: Samozřejmě za chvilku se nám bude blížit ten slavný sjezd NATO, kde chtěl teda Petr Pavel si dojít na ty chlebíčky a kaviár a pokecat s kámošema, což asi neklapne nakonec. A samozřejmě bude tam i Donald Trump jako zástupce Spojených států amerických, kteří podle mě, Vojto, a teď si nejsem jistý, ale já myslím, že Spojené státy přispívají nejvíc do kasičky.
0: 75%.
1: A teď tady jako vlastně pořád čteš ty články, jak my tam musíme dávat. Hele, 5% je málo, už jsem čet. Měli bychom přitlačit.
0: Fakt?
1: No, už 5 je málo. Ale no. Přátelé, ono se řekne 5%, tak ono to je nic není 5%.
0: To je 20% rozpočtu.
1: To je 20% rozpočtu, no.
0: To je strašně peněz. To je...
1: To není z rozpočtu, to není z rozpočtu. Takhle, Vojto, jo. Spousta lidí si myslí, že to je 5% z rozpočtu. To není 5% z rozpočtu, jo.
0: Ne, já myslím, jako z toho fiskálního roku je to z 9,4 bilionu korun, jo, se to počítá. No.
1: Takže to je neuvěřitelná částka. Jako můžeme zrušit v podstatě nějaké ministerstvo, já nevím, školství můžeme zrušit a potom samozřejmě můžeme jako ty peníze jako dávat do armády, že bychom třeba ty děti rovnou posílali jako do kasáren. Tam by je vychovali a byli by z nich třeba vojáci. Ale jako, nevím, no, jestli bychom tady tím směrem chtěli jít.
0: No, mluvím o to, jestli to platí právě z toho rozpočtu a z toho rozpočtu je to 20%. Ale počítá se to podle hrubého domácího produktu, tedy 9,4 bilionu zhruba. Ale je to 20% rozpočtu. Je to 420-440 miliard. Rozpočet pro Českou republiku pro fiskální rok je 2,2 bilionu korun i se schodkem v podstatě.
1: Jaroslavo, děkujeme. A teď já jsem na to, kamaráde, kápnul totiž. Já jsem na to přišel. No, protože náš druhý nejvyšší ústavní činitel byl v té zemi zaslíbený, odkud bychom se měli učit. A pozor, není to ta země tady na východ od nás, ale je to Tajvan.
0: Ano.
1: To je, přátelé, Tajvan je podle nich, podle těchto představitelů, je ukázka demokracie, tam bychom se měli jezdit učit. Já bych jenom připomenul, že na Tajvanu ještě před 20-30 lety probíhaly soudy na ulici, kde se rovnou ty obžalovaní bez soudu v podstatě stříleli. Byla tam vojenská
0: chunta.
1: Vojenská chunta. Jestli teda jako od nich se máme učit, tak opravdu ty školy nepotřebujeme a opravdu ty děti rovnou můžeme posílat do těch kasáren a pak bychom asi splnili těch vysněných 5-10%, jak tady někteří ty diskutující jako píší. Mě by potom ale zajímalo, jestli to nejsou ty diskutující, co jsou z těch neziskovek, kteří jsou přisátí na ten stát a kteří v podstatě jako žádnou hodnotu nevytváří. Protože tady stále někdo neustále jako rozdává peníze, Vojto, všiml jsi si toho?
0: Ano.
1: My jsme takový národ, který jako neustále by jako rozdával peníze.
0: Ale ty evropské hodnoty už nedostanou ani korunu z ministerstva zahraničí. Chudák Janda. Ten se bude muset vrátit ke své původní profesi. To se mu nebude líbit.
1: Bude muset zase točit ty
0: filmy. Na prdelu si odvyklá, rozumíš? To si odvykneš. Hele.
1: Ale jak říkal můj dědeček, za peníze v Praze dům, takže jestli on chce zpátky ty penízky, na kterých byl zvyklý, bude muset zamakat.

0: Ale prej teď jsem čet, že někdo skázal, a jestli to byli zrovna oni, tak skázali Macinkovi, že o jeho peníze nestojí. Tak já bych neříkal, že to jsou Macinkovo peníze. Jo? To nejsou rozhodně Macinkovo peníze. To jsou peníze nás, daňových poplatníků. A že se ty penězovody utínají až teď, je velká chyba. Protože, přátelé, oni už jsou tak přivyklí. Ta chobotnice je to v podstatě něco jako organizovaný zločin, kdy ta chobotnice se vám rozroste všude. Ta chobotnice těchto neziskových organizací se rozrostla do státní správy, do školství, Vojto, doplň mě, v podstatě všude, v médiích.
1: Všude, ve zdravotnictví, všude je.
0: Jo. Kamaráde. Takhle, samozřejmě, důvod, proč se má zvýšit příspěvek do to je organizace NATO, tak to samozřejmě není příspěvek na obranu.
1: Ne.
0: To je, přátelé, příspěvek na
1: útok.
0: Na útok. Jo? To abychom se jako bavili správně.
1: Budeme útočit na Rusa.
0: Myslíš? No tak teď jsem četl ty články, kamaráde, jestli jsi dneska odebíral novinky, tak já jsem si právě chtěl něco přečíst o Lidicích, víš, nějakou vzpomínku, že byla. Takové ty články, jak se občas dřív objevovaly, různé ty historizující, kde ještě třeba vystupují, nebo jsou ty staré rozhovory a teď tam bádají a ještě hledají nějaké další jako důkazy a nebo zajímavosti prostě, které nás dva třeba, protože se o historii zajímáme, tak nás baví. Ale kde pak, kamaráde, jak jsme už řekli na začátku, o Lidicích ani zmínka, ale máme tady ukrajinské údery drtí Rusko víc, než se předpokládá.
1: Oh.
0: Kamaráde, ty už jsou u Moskvy, ti říkám. Podle, já když si přečtu teď tady novinky.cz, tak jako jí mám takové domění, že teď už Zelenský klepe na vrata v Moskvě.
1: Kremlu, jasně.
0: Už jsou tam.
1: Vypínají se kamery, nechodí ven.
0: Ne, ne, ne. Teď nevím, jestli ten dvojník, protože Putin samozřejmě tady podle všech těch plátků už je asi šestý dvojník, tak nevím, teda mezi tím pětkrát umřel na rakovinu různou nebo nějaké další moci. Ale jako je to teda vtipné. Ale ať koukám, jak koukám, přátelé, o Lidicích, mimochodem, Vojto, ani zmínka, ještě jsem si to teď tady schválně dal. Já se schválně kouknu ještě na druhé nejmocnější médium tady u nás, hned po novinkách, a to je iDnes. Tak jenom taková rychlovka, přátelé, máme 8 hodin 11 minut a na úvodní stránce o Lidicích ani zmínka. Tak, takže to tak. Takže tak jsme to, kamaráde, dopracovali. No ještě, že máme teda teďkon vlastně, Vojto, teď bych chtěl poděkovat, že máme tvůj kanál doktora Vajčka, že nám dáváš třikrát denně, respektive takhle, abych to řekl správně, dvakrát denně zpravodajství a jednou denně na kávě s Vojtěchem, což vlastně taky taková forma zpravodajství, protože se nedočteš.
1: Ne.
0: Tady nic.
1: Není dvě minuty, jak tady píše Tomáš, tak dvě minuty ve zprávách. No, jako nevím, jestli to stačí.
0: No ale ještě v jakých zprávách, jo? Jestli ten byl někde na 24, tamhle, kterou si pouští jenom už teďkon pár, jako, no, nebudu. Takže tak. Ale Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. To je zpráva dne, kamaráde, to je. Člověk by měl hned vědět, jak bydlí celebrity. No, víte.
1: Dominiku, taky na to koukám, kasus byli, ano.
0: Jo. Na CNN to bylo, aha, jasně. Což mi neudivuje, že to bylo na CNN, takže na České televizi zatím asi nic, to se tam možná ani nedostalo. Kamaráde, já ti říkám, oni nechtějí ty sudetské Němce prostě provokovat, už víš.
1: No jasně, jasně.
0: Oni nás připravují na to, že se omluvíme za tu vraždu, jak jsem to tady říkal minule, protože už se
1: píšou. Teď ty kamínky se nosily. Teď se nosily ty kamínky. 2500 kamínků bílejch, no.
0: Jo, kamínky se nosily.
1: Tak se budou brzo vytrhávat i kostky asi z bloudilí, zlatý.
0: No tak oni už občas počmárají, že jo, někteří. Hakovýma křížema. Těžko říct, jestli jsou to noví obyvatelé, kteří mají takový jako takové různé zvyky. Víš, to jsou ty noví obyvatelé, kteří sem přichází z východu, oni občas třeba trošku pijou, pak jedou autem, většinou to BMW nebo Mercedes, vezmou to rovně na kruháči, tam usnou a pak je vyvedou ven a já poznávám, poznávací znamení je pro mě vždycky, když ten chlap má tu kabelku takhle přes rameno.
1: Já.
0: Tak buď, jo. Tak to už mám jako jasno. To ani nemusí říkat, jakou řečí mluvil, to už, oni to jako neříkají, tam se vždycky píše cizinec.
1: Ne, to okamžitě poznáš, ano.
0: Ale jak má ten chlap vždycky takhle kabelku přes rameno a vystoupí z Mercedesu nebo z BMW a je pod vlivem alkoholu a způsobí nějakou dopravní nehodu nebo něco podobného, tak já mám jako...
1: No.
0: Takhle, česká televize, kamaráde, tak to ještě můžeme dát rychle téma Česká televize, protože to tady evidentně lidi jako zajímá, jak to bude s Českou televizí. My jsme se o tom s Vojtou bavili minulý týden spolu, ale to jsme neměli tady vysílání, my jsme se o tom bavili společně. A to je takový zajímavý fenomén, že občas teď České televize někdo odejde, jako třeba dlouholetý v podstatě guru České televize, Hlodavec, Václav Hlodavec. A ten si založil vlastní televizi, Vojto.
1: Ano.
0: A teď vám, přátelé, něco řeknu, no.
1: My jsme si s Vaškem předplatili.
0: Musím říct, takhle, ale důvod, jo, ono to spíš důvod, z technických jako důvodů, tak. Jo, z technických, protože, tak. Ale já začnu od začátku. Emanuel Moravec, Václav Moravec odešel z České televize a bylo nám tady v podstatě tvrzeno, že tím končí zpravodajství a veškerá jako vyváženost a je to vlastně, konečně ty hordy dosáhly svého, vyhnali tady Vašíka z České televize a chudák ten už ani se neuživí. Vašík zainvestoval nemalé peníze, si myslím, protože založil vlastní, no, já bych neříkal televizi, má vlastní pořad na YouTube, jako máme my dva, ale, počkat, ne, on nemá na YouTube vlastně.
1: On má stránky.
0: On má vlastní stránky.
1: Moravec.cz
0: nebo TV Moravec, něco takového.
1: Ne, Moravec.cz.
0: Ale já jsem se, Vojta mi na to upozornil, já se na to podívám, tak já říkám, tak se kouknu, co tam teda vytvořil, jak se mu tam hrnou ty lidi. A jemu se tam, přátelé, opravdu hrnou lidi, celku jako má dosledujících a hlavně z technického hlediska to má o úplně level jinde, než to bylo na té české televizi.
1: To se nedá vůbec
0: dodat. Protože já vím, kolik stojí různé ty technické záležitosti kolem toho, tak můžu říct, že on v těch svých pořadech má za mě nejlepší zvuk, nejenom z českých youtuberů a podcasterů a všeho možného, ale myslím si, že jako i ve světovém měřítku ten zvuk a to, jak on to má zpracované, patří k jednomu z nejlepších. Což ano. Samozřejmě muselo stát jako nemalé penízky a já si jako myslím, že se na to musel jako velmi dlouho připravovat. To znamená, nebylo to tak, že odešel z České televize a za týden měl svůj vlastní projekt. Myslím si, že na to musel jako velmi dobře jako zapracovat. Musí tam mít tým lidí, kteří to určitě dělají. Nedělá to 100% sám, že má tam tým lidí. Vojto, jestli jsem si všem dobře, tak on tam má i vlastní pořady. Ano. Vlastně podobně tak, jak to máš ty. Má vlastní pořady. A když se na to chcete koukat, tak si to musíte zaplatit. A já říkám celou dobu, to je přesně ten model, který by měla mít Česká televize. Chcete si ji pustit, tak si ji zaplaťte. Nechcete si ji pustit, tak ji neplaťte a nepouštějte si ji. Tak to má, přátelé, fungovat přeci. Někdo má, já jsem se to bavil s Milošem, já to mám taky, ty máš, Vojto, taky možná. Někdo z vás si třeba platí ten Netflix, HBO, různé ty dokumentární, další jsou jako jejich toho spoustu samozřejmě. Nebo si platíte tady na YouTube, že jo, platíte si něco speciálního, nějaký speciální obsah, co vás, a zaplatíte si jenom to, co chcete. A já Českou televizi nechci. A takhle by to mělo být, Vojto. Třeba nakonec by se plásli přes kapsu, hele. Jak demonstrujou, víš, neberte nám naši Českou televizi. Že by si jako nechali a platili by třeba 500 měsíčně.
1: Ale ať si to udělají, jak chtějí, ale naprosto správně si tady řekl, já jsem byl naprosto šokovaný tím, jak kvalitní to je. To jako, i bych se divil, kdyby to byla česká produkce, kdyby tam nebyl někdo jako...
0: Ze zahraničí, že by mu to dělal, víš? Myslím si, no.
1: Opravdu ta kvalita mě naprosto šokovala. A ještě legračnější bude, až budeme vidět tu částku třeba. Protože já se vsadím, že to stojí míň, než jeho vysílání v České televizi.
0: O tom jsem přesvědčený.
1: Tak.
0: Přátelé, jenom samozřejmě, my nechceme, abyste ho podporovali, to je každého věc, si každý podporuje, koho chce. Nám šlo o tu technickou část. Já jsem prostě fakt chtěl vidět, jak on to má udělaný. A můžu říct, že to je mnohem lepší, než to měl v té České televizi, na kterou jsme mu všichni přispívali. Ano. Teď mu to teda jako vlastně podle všech těch, co demonstrovali, tak v podstatě on měl zkrachovat. A vůbec to tak jako nevypadá. On prostě přešel z České televize do čisté komerce a funguje mu to skvěle. A takhle to má být. Takže vlastně to, co nám tady všichni říkali, že až tyhle ty lidi odejdou z České televize, tak to všechno skončí a oni nebudou mít co jíst a houby. Budou, on si svý diváky najde. Já jsem si to předplatil na chvíli, já jsem si chtěl podívat technicky, jak to je. Já si ho samozřejmě jako dál platit nebudu. Já jsem se chtěl podívat, jak on to má udělané. Nevím, teda to ty, jak to máš. Ale každopádně jeho, on tam bude mít i svý podporovatele, kteří ho sledovali a dívali se na něj, byli na něj zvyklí. Mají ho rádi, přátelé, i jeho může mít někdo rád, někdo se ho rád pustí, někdo tomu dává přednost, tak ať se ho prostě zaplatí.
1: Já jsem koukal na toho Macinku a to jsem se dobře pobavil. Jo, jako tam jsou ale taky spousta věcí,
0: ale taky
1: se nedá sledovat. Jo.
0: První, koho on pozve, tak je Macinka.
1: No jasně, není blbej.
0: Není blbej, že by si tam pozval nějakého tamhle Petra Fialu a kecali tam spolu 2 hodiny prostě, to by se na to nikdo nekoukal. On si pozval Petra Macinku. Já ti, kamaráde, říkám, že on si i sem pozve Tomia Okamuru. Jenom kvůli ty sledovanosti.
1: No jasně, ale kvůli prachu.
0: Protože, přátelé, a je to ještě teď, Vojto, jak jsi říkal ty, myslím si, že ten jeho pořad stojí míň, než stál ten pořad té České televizi. A teď my vám něco řekneme. Máme známého, který pro Českou televizi dělá pořady. Já teda ještě nevím, jestli je pořád dělá, ale myslím, že to pořád je asi. Je to, myslím, každou neděli nebo sobotu.
1: Jirko, říkáte to správně, já si to taky myslím. A nemyslím si, že jsem to jako jenom já, ale co se týče toho zpravodajství, protože já jsem vlastně sám, mám akorát k sobě Barunku, díky do toho, pardon, Vašku, takhle vstupuju, ne, ale ne, to, je, to trefil na komoru úplně.
0: Ale musíš říct co, protože já to tady nevidím v tom četu.
1: Jo, Nora a Vašek koukají na kanál doktora Vajíčka a zjistili, kam kráčí česká žurnalistika, jsou to lišky počitý. To znamená, ono opravdu, když se podívám na ty masy, co se třeba na mě koukají po těch 5 letech, tak to rozhodně není zanedbatelné číslo. A je to i ten důvod, že jo, proč do mě šíjí z toho mainstreamu, protože ty novináři, když mají ty podcasty, jo, tak mají třeba 1500 zhlédnutí, 2000 zhlédnutí, odebírá je 3000 lidí, no a tomu to taky samozřejmě všechno odpovídá. A dneska, když si vezmete, tak třeba i Mirek, kterému jsem za začátku hodně pomohl, a doteďka mu pomáhám, mu radím, co jak má udělat, jak má dělat zvuk, co se má pořizovat a tak dále, tak Mirek dneska pod pokličkou už tam má 7000 lidí, jo. Já bavím se jako o těch zpravodajských kanálech, jo, neberu tebe, Vašku, protože ty máš kanál, který je oddechovej, zrovna dneska jsem byl šokovaný, jak málo jsou placení kuchaři přes ty peníze, co berou v tom, jak jsi tam byl v tom, jak se to jmenuje, ne Dubrovník, to druhý, tak ne, za to by tady nestali do práce ani v zimě, jo, to znamená, mě to fakt jako překvapilo, jo. Takhle
0: jo, jako že berou kolem 1500 euro za
1: to je, hodinový směny. To tady opravdu jako má pomocný kuchař, jo? Protože tady kuchař má v průměru 60-70 tisíc a znám kuchaře tady v některých podnicích, který mají 120. Jo?
0: Někdo se ptal, kdo stojí za hlodavcem. Přátelé, já myslím, že on si to platí prostě sám.
1: No,
0: takhle, když máte ty příjmy, které měl, tak samozřejmě to se lehce našetří. Je taky pravda, že já jsem teda nikde, já ho neznám, jo, přátelé, to rovnou na rovinu říkám, neznám ho, nevím, jak žije, nesleduju ho, je mi to jako jedno, ale že bych někde jako viděl, že jezdí někde ve Ferrari po Praze a má tam někde vilu na Bertramce, nebo já nevím, Bířivku všude, tak já si myslím, že jako on, jako, myslím si, že on žije skromněji, myslím si to, můžu se mýlit samozřejmě, ale není jako Leoš Marek, že by lítal soukromými tryskáči a podobně.
1: Ne, on je poctivá česká buzna.
0: Jo, on to říkal, jo, to je pravda.
1: A to je klub si, totiž, to byste nevěděli, to je klub, jo, to tady nemyslím jako pejorativně.
0: Jo, to je on prostě žije, to je takový zvláštní jako systém životní, že vlastně on žije jako, jak bych to řekl, to je to jako, on je vlastně tradiční svým způsobem.
1: Konzervativní velice.
0: konzervativní tak, i když prostě je v tom, no to je jedno. Ale já jsem chtěl říct, že prostě on s těmi příjmy, co musel mít z České televize, tak jako nežil nějaký okázalý život a myslím si, že jako velmi dobře si mohl našetřit jako slušnou sumu na to, aby si rozjel ten svůj vlastní projekt. A my jsme se o tom s Vojtou vlastně i bavili. Já si, kamaráde, totiž myslím, že jemu to vlastně vyhovuje, že byl odejít, nebo že vlastně odešel z České televize, protože on už tam jako neměl čeho dosáhnout. On totiž, přátelé, byl stále vlastně jenom zaměstnanec a on jako neustále vlastně poslouchal, že je zaměstnanec, že? A teď vlastně svým pánem. To, jak je Vojta svým pánem, já jsem svým pánem, tak on je taky svým pánem. Já si myslím, že mu to vyhovuje a myslím si, že mu to prostě možná vyhovuje víc než ty peníze. Ale hele, dejme tomu půl roku, za půl roku si řekneme, jak dopadl nebo nedopadl. Každopádně...
1: No ale jak mu podkopávají nohy, já se musím smát, jak mu ty kavárenský podkopávají nohy. To si teda nastřelil, Vašku.
0: No, to si
1: přehnal. 199 korun měsíčně, to si teda nastřelil, Vašku.
0: No, my jsme nebyli zvyklí tolik platit, my si platíme Českou
1: televizi. Já jsem se musel smát, jako fakt jsem se musel smát, protože to je přesně vykreslující ty krysy. Jo. Oni byli plnou hubu demokracie.
0: No, ale jde o penízky.
1: Ale když potom to mají jako to, tak ne, to... Tomu se fakt člověk může jenom prostě smát, takže jako to jsme takhle odbočili, ale...
0: Ne, to je důležitý.
1: Ono to s tím totiž souvisí, jako s tou Českou televizí velmi, jo.
0: No, ne, protože souvisí to s tím velmi, protože oni všichni tyto jako lidé, kteří by za vás rádi rozhodovali, tak oni by rádi hlavně rozhodovali o vašich penězích. Ve chvíli, kdy se ozvete a řeknete, že byste se o těch penězích rádi rozhodovali sami, tak se dozvíte, že jste vlastně úplně blbí a nerozumíte tomu a vůbec jako nemáte, jo, vůbec do toho jako nekoukejte. Jo, je to nastavený všechno správně. Není to nastavený správně. Ten princip, na kterém funguje Česká televize, je prehistorický. Vychází to opravdu z nějakých jako velmi jako historických věcí, kdy opravdu Česká televize, respektive Československá televize, plnila nějaký úkol, protože prostě v 70. letech nebyl internet. A pokud jste se chtěli podívat na nějaký film nebo zprávy, anebo si pustit rozhlas, tak jste prostě neměli jinou možnost, než zvolit tuto cestu. V době internetu, v internetových televizí, streamovacích pořadů, streamovacích televizí, teď jsem jenom mimochodem, nevím, Vojto, jak to je, ale já jsem na nějaký pocit, že jenom na Českokrumlovsku se dá naladit na běžné anténě přes 40 stanic.
1: No jasně.
0: Český rozhlas má 25, jestli se nepletu, že jsme to tu řešili. Mm-hmm. Opravdu si tady za to potřebujeme platit peníze, opravdu to musí jít z peněz nás všech. Nemá to opravdu být tak, že Česká televize bude jenom ČT1 a ČTD, nebo ČT24, nebo ČT Sport. Vlastně potřebujeme vůbec ČT Sport, když máme jiné televize, které vysílají sport, máte ty na Nově, jsou ten, já taky to neznám, přátelé, já to nesleduju, se přiznám, jo, ale vím, že těch sportovních kanálů je spousty. Musí to Česká televize jako dublovat, když to tak jako řeknu. Má Česká televize vlastně dělat Stardance? Nemají to dělat komerční televize? To jsou jako otázky jako takové, které, jo, oni vám vlastně, teď se mi taky líbí, že tím vlastně vyhrožují. Že první, co skončí, bude Stardance. A když jste zlobili, tak vám tu Stardance zrušíme. A nejvíc se mi líbí, no to už trošku opadlo, ale jak říkali, jakmile nám sáhnete na peníze, tak zaprvé my budeme muset propustit. Vojto, a teď kolik to bylo to číslo? Pamatuješ si to, kolik
1: říkal? 300 až 500 lidí.
0: 300 až 500 lidí. Česká televize, jestli se Vojto nepletu, má přes 2000 zaměstnanců?
1: Ne, má daleko víc. Jako ona se všemi těmi, co má najednaný. Jo, ona má kmenové zaměstnance, těch je myslím 3500, co má najednané, jo, kde se to takzvaně se tomu říká osoc, tak tam je to až do nějakých 6000 plus minus, ale já jsem tady na to dělal velký srovnání s veřejnoprávní americkou televizí. A lidi z toho byli naprosto v šoku. Jo? Protože Česká televize by bez problémů mohla fungovat v 50 státech Spojených států amerických s tímto rozpočtem.
0: No, s rozpočtem a se zaměstnanci, protože já jsem ještě chtěl říct jednu věc. Podívejte se na televizi Nova nebo na televizi Prima. Víte, kolik mají zaměstnanců? To se pohybuje v řádech pár set. Většinou to bývá kolem 400, 500, 600. Samozřejmě, jak říká Vojta, záleží taky, jestli jsou to ty kmenoví zaměstnanci, nebo jestli jsou to najatí na nějaké jako natáčení a podobně. Česká televize, i když propustí teda ten počet lidí, tak je stále na počet zaměstnanců absolutně převyšuje všechny tyto soukromé televize. Ano. Dohromady. Dohromady. A to nemluvíme o Českém rozhlasu. To jsou další zaměstnanci. A to mi zase jako, nebudeme říkat jméno, my ho nechceme diskreditovat, ale jeden ředitel Českého rozhlasu,
1: regionálního.
0: Regionálního Českého rozhlasu říkal, když byl covidismus, tak samozřejmě oni byli v takovém úsporném režimu. A on zjistil, že v tom úsporném režimu, kde pracovala třetina zaměstnanců, ten rozhlas naprosto perfektně fungoval, a začal zjišťovat, co tam vlastně ty ostatní zaměstnanci jako dělají, a zjistil, že tam vesele podnikají. Ale je to přesně ten systém, kdy pan ředitel nemůže, se dozvědět, říká, já nemůžu prostě ty lidi vyhodit. Máme odbory, máme ty, tam jsou ty skupiny, ty, jak se to říká, ty tvůrčí skupiny, ty si velí všichni sami. Já jsem tam malým pánem. Takže takhle to, přátelé, máme, a to je systém, který je, on to říkal přesně, přátelé, on to říkal, to je systém, který je ze socíku a nezměnil se. Ano. Tam prostě jen tak někoho nevyhodíte. To prostě jako není moc možné. Věřím tomu, nemyslím si, že by si vymýšlel, jako neměl by k tomu důvod. Je to přesně o tom, že jakmile je něco placeného z eráru, tak tam vždycky tečou prachy. To si pamatujte.
1: To peněz, no, je to pořád stejný. Sledujte to peněz a budete mít jasno, Friedrich nevejde na obrazovku, oblek má 4XL a bude tady vykládat, jak schudli a jak jsou úplně vyřízený, a pak tam bude na Instagram dávat fotky, v jaký byl zase michelinský restauraci. Jako to je výsměch, jo, to je výsměch. On je skutečným ředitelem České televize, jo, finanční ředitel Friedrich je skutečným ředitelem České televize. Chudárek to je. A Mě tohle úplně vytáčí, protože neříkám, že do toho úplně vidím, ale přece jenom jako malinko o tom něco vím. A to, jak to říká Vašek, ten mluvil o Českém rozhlase. A já jsem tohle zažil v České televizi.
0: No, prostě to, vlastně.
1: To je těžký socialismus. Já, protože to Stardance, a to si mnozí z vás i všimli, že jste mě viděli ve Stardance, že jste mě viděli.
0: Jsi tančil, jo?
1: Ne. V obecenstvu, u těch stolečků. Jo? Protože jeden čas jsem s tím byl nějakým způsobem spjat, co se týče PR. Jo? A já jsem potom žádal o nějaké zakázky a jeden člověk, já ho nebudu jmenovat, mi vysvětloval. Říká, Vojtěchu, vy to blbě chápete. Já teďkon musím vysvětlovat určitým lidem, proč pořizuju kameru, která stojí 3,5 milionu, když existují v tom digitálním světě, jako v tom internetovém, kamery, které jsou 20x levnější a ještě jsou navíc lepší. A já je stejně musím koupit. Říká, bavíme se o tom na poradách teďkon x prostě týdnů a vyčleněno na to je 15 milionů. A potom tam máte pořady, které skutečně vydělávají peníze. Takových pořadů v České televizi moc není, ale pár jich tam je. Já je tady opět nebudu jmenovat, protože jak bych je jmenoval, tak okamžitě budu diskreditovat toho, kdo ty pořady dělal. A to nechci. A to zná i Vašek. My jsme pro ně taky něco dělali. A na tyhle ty pořady prostě koukalo třeba 1 000 000 lidí. Dokonce jeden ten pořad koukalo 1 300 000 lidí.
0: Pravidelně.
1: Takže se
0: neděli.
1: Úplně v pohodě srovnalo ze Stardance. Jo?
0: Ale kolik stál ten pořad?
1: My víme ten rozpočet. A my víme ty lidi, jo, přesně tak.
0: 60 000 jeden díl, což se vám může zdát hodně peněz, ale ve chvíli, kdy se na to v České televizi koukalo přes 1 000 000 lidí pravidelně, tak těch 60 000 je opravdu jako nic v podstatě.
1: Nic.
0: A oni fungovali tak, že to vám můžu říct. Na to
1: ale kolik let?
0: No dlouho, že jo. Oni na to natáčení naběhli, měli na to, myslím, že 2 dny, 2 natáčecí dny, aby se vyšlo do toho rozpočtu.
1: A ale přesně ještě viděli, mimo Českou republiku. Ještě mimo Českou republiku.
0: Jo, oni přesně, kdo si kam má stoupnout, jak začít natáčet rychle, aby jsme to stihli, ale rychle, aby nám to nežralo, aby samozřejmě zůstali nějaký peníze jako na výplaty.
1: My se tam
0: bojovali o to, aby jsme to, a proto nás to bavilo, jak jsme to dělali, a potom máte pořady, které jako taky něco vydělají samozřejmě, ale vůči tomu to už není třeba dvojnásobek, no ale stojí 5x. Jo, je to samozřejmě o tom. Jinak někdo se tu ptal na pana Friedricha, na paní Friedrichovou Noru, je to s těma brýlema chodí, má tady takhle tu kameru schovanou.
1: Já myslím, že spolu nemají nic společného.
0: Ne, je to, já jsem se teď díval, jsem se taky musel podívat, a je to její bývalý manžel, ale už není.
1: Bývalý manžel, ano.
0: Ona je teď s tím se zárubou, jestli se nepletu.
1: Jo, ano, takže, ano.
0: Ale myslím, že jsou se zárubou, jsou myslím jenom jako, že nejsou jako manželé, že jsou spolu. Ale je to bývalá manželka pana Friedricha. Tak, myslím, ano. Že se rozvedli 2009, tady se čtu, nevím, jestli to je aktuální, nebo...
1: To už je tak dávno, že už to ani není pravda, jo. Proto jsem to jako nespojoval dohromady. Ale tady vidíte, že tak logicky dělají tam spolu, že to. Ale když se podíváte na všechny ty odpadlíky z té české televize, tak to je jako hrozný, jo. Wollner. Bossing. Ne?
0: To je pravda, no.
1: Ten je jako Jil... Štyrmru.
0: Jilková, ta má takový ty, jako teď, takový ty panický ataky, bych tomu řekl, já už.
1: Ta má panický ataky, jo. A jako mnozí další, jo. Tak já teda nevím, jestli tohle je to nejlepší, co dokážeme v tom veřejně právním sektoru nabídnout, tak to jsme na tom dost jako blbě. Nehledě ne. Na to, že Kavčí hory, přátelé, jako, nevím, jestli jste někdy byli na Kavkách, já jsem tam byl několikrát v té budově. To je naprostý masakr. To je tak těžký komunismus, že to jsem jako nezažil nikdy nikde. Jenom to vytopit.
0: Tak peněz mají dost.
1: Jo. Takže já bych byl rád, kdyby to doklepali. Příští pondělí se to dozvíme, takže následující středu, protože už se nám naplnil čas, přátelé, následující středu si o tom popovídáme, abychom to věděli. Co se týče Českého domu, tak se toho moc nezměnilo. Tam ta částka zůstává pořád 240 tisíc, takže za to chceme poděkovat.
0: A přidal jsem tady jenom... Je tady. Jo, já jsem tady, přátelé, přidal na podporu Českého domu. Je tady transparentní účet, je to tady připnuté jako komentář. Samozřejmě máte to potom i u nás na kanále. Jsou tam dvě čísla toho účtu. Jedno je transparentní, pokud chcete, abyste byli vidět. A pokud chcete, abyste potom byli zvětšeni na nějaké síně slávy, jak tomu Zvojtu budeme říkat zatím pracovně, kde budou ty jména všech, co přispěli, nějakým způsobem zapsána, vytesána. Ale kdo nechcete být vidět, což taky chápeme, tak můžete přispět na ten druhý účet. Kamaráde, minule jsme tady měli agentku, to jsem ti zapomněl vlastně říct, to jsem tak, přátelé, vysílání skončilo v podstatě, teď se pojďme bavit tak jako přátelsky, protože už je tady taková přátelská atmosféra, než se nám Vojta rozpadne. Měli jsme tady Vojto minule agentku, psala tam do komentářů, opravovala nás tady, v podstatě chtěla okamžitě vědět, komu platíme nájem, což mě pobavilo, že na to má ze zákona nárok vědět, komu platíme nájem, tak...
1: Nemá.
0: Tak nemá samozřejmě, platíme nájem. No teda Vojto, já doufám, že to teď trošku snížíme, protože my jsme tam teď měli nějaké problémy, co se týkalo toho, že jsme tam měli nějaké schůzky a celý ten dům se nějak přestavuje. Takže nám tam jedou non-stop vrtačky a podobně, tak doufám, že to uhrajeme na nějakou slevu nájmu, protože Vojto tam jednou, vlastně tam byl celé pondělí. A v podstatě se tam nemohl jako vydržet, takže doufujeme, že to... A to je přesně ten důvod, proč jako... Zase jsme u toho, že potřebujeme vlastní prostor, kde se budeme moct společně scházet. Mimochodem, příště bychom si už mohli říct nějaké možná i detaily o budoucím sraze.
1: Takže jo, to bylo
0: pokud,
1: super.
0: Pokud vás to zajímá, tak myslím si, že příští středu bychom už mohli mít nějaké obrysy. A potom jenom přemýšlíme, přátelé, jak to uděláme, takže klidně pište i nápady do komentářů, protože možnost je taková, že si tam dáme opět omezené množství 50 lidí. Případně by se to možná dalo lehce zvětšit, třeba dejme tomu na 60, možná 70, no. Ale budeme se držet toho čísla 50 lidí. Jak jsme říkali minule, už to je na jiném místě. Bohužel to nemůže probíhat v těch Valšinách, jak jsme to měli vždycky.
1: Což je škoda teda.
0: Má to tam nový majitel, jako teoreticky bychom ho taky mohli zkusit poptat, ale nemyslím si, protože ho neznáme, je to prostě úplně někdo jiný. Takže máme poptané jiné místo, jako velmi pěkné, je tam možnost i ubytování, ale samozřejmě my budeme potřebovat dopředu vědět, kolik nás tam bude, aby jsme dali dohromady rozpočet, protože tentokrát už to nebude tak přátelské, jak to bylo předtím, budeme platit normální klasický komerční cenu jako v plné výši. Mm-hmm. Ale čemuž bude asi odpovídat, možná doufám i ty služby, že budou jako trošku
1: lepší. Já si myslím taky, že to bude lepší.
0: Takže přemýšlím, jak to uděláme, přátelé, jestli to bude nějaké formou, že by se kupovali lístky, nebo zase to uděláme přes nějakou registraci, takže to vám všechno dáme vědět. Každopádně, kamaráde, To už se necháme na příště. Já myslím, že čas se navršil. Teď už vidím, že vysílá někdo jiný, protože teď tam skokově ubylo 100 lidí, takže pravděpodobně začalo vysílat něco jiného, protože máme po půl
1: deváté. Proto to děláme. Proto to děláme dřív, protože dneska vysílají další, takže se na ně dostane. Přátelé, mějte se krásně, kamaráde, já ti moc děkuju. Opatrujte se a vidíme se. Nezapomeňte se dívat zítra ve 12 hodin na vlnu, pak si hned puste kalendárium na Doktor Vajíčko 2 a vidíme se. Přátelé, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně. Ahoj a dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce, a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takovéto láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázním. Jak každý může dělat, co chce.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

já vás všechny vás zdravím, všechny vás vítám, omlouvám se za chviličku na začátku, co jsme tady nebyli. Je to proto, že jsem teď s Jiřím ladíme, jak se vlastně propojíme, protože Jiří je někde na cestách a telefonem to nejde propojit, zkrátka a dobře, nám to tady nějak skolabovalo. Už se s tím tady trápím nějakou dobu, u Pavla Hlávky to šlo, tady to zase nejde, takže hledáme cestu. Tak doufám, že to Jiří vymyslí a že to nějak spolu dáme. Takže vítejte, vítejte u pátečních hovorů při víně, no a pustíme se hned ze začátku do toho, co jsme zvyklí, kdo má dneska svůj svátek, podíváme se na to, už to tady. Aha, už to tady, vydržte čechličku, na druhou stranu pojedu, tam to možná bude jména, tak. Dneska slaví Antony a Antonína, tedy Toničky. Toničky mají svůj svátek dneska, světový den proti dětské práci. Tak. Takže Antonie a Antonina. Antonie, Antonina či Antonína je ženskou variací mužského jména Antonín. Domáckými podobami jména Antonie jsou Tony, Tonka, Tonča, Tonia nebo Tonia, Tonička, říkal můj dědeček babičce. Umělecký svět zná Antonii Hegerlíkovou, herečku slovenského původu. V hudební branži pak působí Tonia Graves, původem americká zpěvačka. Propůjčila svůj hlas mimo jiné české hudební skupině Monkey Business. Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín, stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu, jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve významu patřící Antonínovi, respektive patřící k Antonínům. Antoniové byli přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední, čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Nositelek tohoto jména v České republice je 8634 dívek, žen, slečen a paní. Je to 90. příčka mezi nejčastěji používanými jmény dle jmenné statistiky. Další svátky tento den, Antonina a tak dál, to už jsme si říkali. No a těch Antonín je 204, to je 517. příčka. Takže Antonie a Antoníny dohromady je 8841 oslavenkyň. No a já tady teďko právě popřeji všem Toničkám a Antonínám, popřeji k tomu, že mají svůj svátek, je pátek 12., tedy není 13., je 12., je to super. Takže 12. června a Antonie a Antoníny slaví svůj svátek. Milé Antonie, Antoníny, já vám právě teď přípevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám pochopitelně pěknou oslavu. No a tvořte, nebo postarejte se o skvělé promořování. Tak, to jsme popřáli a ještě jsem říkal, že je světový den proti dětské práci. Stále po celém světě je přibližně 250 miliardy dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie, právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém. Děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav. A i proto OSN vyhlásilo 12.6. jako den za boj proti dětské práci.
To má asi smysl. Hlavně, a takhle, důvodem toho všeho je chudoba, nízká životní úroveň a kolonialismus, který prostě je hlavně v té Africe. A to by se měl nad sebou zamyslet ten svět a ty země, které toto tam provozují. Protože platí tak málo, že musí pracovat i děti, aby ta rodina si vůbec vydělala na to svoje živobytí. Tak já teďko přemýšlím ještě, jak to s tím Jirkou, jak bychom to mohli udělat, ale popravdě mě teda nic moc nenapadá, přesto bychom si mohli zavolat, protože jediné, co nám vždycky funguje, jsou Teamsy, jak ty jsou teď momentálně asi nejspolehlivější. A já se ještě podívám. Jak to Jirka drtí? Jak to Jirka drtí? Případně přes...

Ještě nemám pořád tu schůzku v mailu, nemám s tebou, aby jsme si otevřeli místnost. Takže čekám, až mi to doletí. Doufám, že jsi tam dal dobré datum. Já ještě radši odepíšu, aby jsme to všechno měli. Nic. Nedorazilo. Že by se nám loudaly nějak ty maily, to nevím. Tak já zatím, ještě než mi to tady dorazí, tak přečtu přehled krátkých zpráv, co poslala Božena Blanka, naše milá to přispěvatelka. Tak je to zase výživné. Já nejde toho málo. Jiří ideál, kdyby poslouchal teďko aspoň přes telefona. Cena Futuris na zlato klesla pod 4000 dolarů za trojskou unci poprvé od 24. listopadu 2015, ukazují údaje na Comexu. Trump by se měl zdržet výhrušek vůči Iránu. Teherán nevede jednání za tlaku a nikdy se nenechá zastrašit, prohlásil zástupce Iránu při OSN Amir Sayed Iravani. Iránské ozbrojené síly jsou v plné bojové pohotovosti a jsou připraveny zahájit odvetné útoky v případě agrese ze strany USA, uvedla agentura TASNIM. Tady jenom chci říct, že se mi dostalo do ucha, že Trump to nakonec odvolal. Trump si stěžoval své administrativě, že Irán si z USA hraje jako s dětmi, uvedl portál Axios. Aha, oni si před ním neklekli. Hormuzský průliv je uzavřen pro veškerou lodní dopravu, oznámili iránské ozbrojené síly. Irán bude považovat přiblížení k hormuzskému průlivu za spolupráci s nepřítelem, uvedlo námořnictvo korpusu strážců islámské revoluce. USA vypustili na Irán 49 raket, Tomahawk, uvedl Trump novináři Fox News Trey Hingstovi. Irán zaútočil pomocí dronu na síly 5. flotily amerického námořnictva. V Bahrajnu, uvedla iránská státní televize. 7 lidí zemřelo a 17 bylo zraněno při výbuchu v jižní Číně, uvedla agentura Xinhua. 423 vojáků ukrajinské armády se pohřešuje v oblasti Ochrimovka v Charkovské oblasti, informovali ruské bezpečnostní složky. Záporožská jaderná elektrárna informovala inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii o úplném odpojení elektrárny od elektrické sítě. Příčina tohoto odpojení není známá, uvedla tisková služba. Velvyslanci Francie, Británie a Německa dorazili na ruské ministerstvo zahraničí, kde se setkají s náměstkem ministra. Velvyslanci opustili budovu ruského ministerstva zahraničí po hodině a půl, uvedl zpravodaj TAS. Evropa zažila již 11 incidentů s ukrajinskými drony za poslední 3 měsíce. Kyjevský režim v podstatě bombarduje Evropskou unii každý týden, uvedla Maria Zacharovová. Evropská unie připravuje zpřísnění celé vízové politiky na podzim, které bude primárně namířeno proti občanům Ruska, Běloruska a Iránu, uvedl TAS. Pašinian nevyloučil odebrání volebního práva arménským občanům, kteří žijí trvale v zahraničí. Protidronový systém ZUBR již zahájil bojovou službu a skvěle se osvědčil, informovala společnost Rostec. Člen bloku Karapetiana oznámil, že blok podá dne 12. června stížnost k arménské ústřední volební komisi s požadavkem na zrušení výsledku parlamentních voleb a opětovné prověření hlasování. Frakce CDU-CSU v Evropském parlamentu prosazovala úplný zákaz vydávání schengenských turistických víz Rusům. Uvádí, že 500 000 ruských občanů strávilo minulý rok dovolenou v Evropě. Ani cent navíc pro skorumpovanou kliku Zelenského. Zakladatelka strany BSV
Sahra Wagenknecht prohlásila, že je nutné přestat okrádat německé daňové

poplatníky a financovat konflikt na Ukrajině. USA povolili do 18. prosince transakce s ruskými bankami a národními centrálními bankami, které jsou předmětem sankcí týkající se civilní jaderné energetiky, uvedlo ministerstvo financí. Italský parlament přijal rezoluci, která umožňuje postupné zrušení sankcí vůči Rusku po skončení ukrajinského konfliktu. Trump prohlásil, že zrušil plánované útoky na Irán. Rusko a Sýrie se dohodly na obnovení činnosti Ruského centra vědy a kultury v Damašku, uvedla agentura TASS. A to je všechno. A to je všechno a já tady od Jiřího nemám stále, ale vůbec nic. Vůbec nic. Takže Jiří, já potřebuji tu pozvánku do toho, do té místnosti, aby jsme mohli navázat spojení. Jinak si moc nepopovídáme. Tak já to zkusím ještě tady jednou. Měl bys to tam mít. Nemám. Zatím to nemám. Mám 7.6. Co to mám tady za to? Jestli mi to vůbec neaktualizuje. Už Jiří, už to prosím tě mám. Se mi tady nevím, proč se jí staly tyhle věci. Tak, budeme mít spojení a to bude úplně báječné. Já budu moci Jiřího přivítat do vysílání. Představme si to. Tak. No, a nic. Já už sám to tady chto. Něco děje, nevím co. Já, něco nám to nabíhá. Ale co? Kdo to je? Co to je? Zase složitější, než to bývá jindy. 5, 6, 8. Let. Tak.

0: Količku poprosím, ještě to takhle tady musíme. Tak. Byt. Čekám za dveřma. Někdo mě pustí dovnitř. Možná. Jiří mě možná pustí dovnitř. Kdo ví? Haló, Jiří. Haló. Struktury nefungují. Co to je? Haló, Jiří. Haló. Haló, Jiří. Haló. Jiří. Haló. Jiří, haló. Haló, Jiří, slyšíme se. Jiří, haló.
1: Haló.
0: Haló, už tě slyším. Ty mě slyšíš? Jiří mě ještě neslyší.
1: Haló.
0: Jiří, už mě slyšíš?
1: Já. Už tě slyším, jo, už tě slyším, dobrý. Super.
0: Musel jsem tady přenastavit nějaké věci, dobrý parametry. Přenastaveny. Máme spojení.
1: No. Navažte mi spojení. Dneska nám to trvalo trošku díl.
0: Navažte mi ho, Aneta.
1: Tak mi řekněte, že ho neumíte navázat.
0: Mi rovnou řekněte, že ho neumíte navázat. Tak ahoj. Vítám tě ve vysílání konečně, brachu. Čau.
1: Ahoj, čau. Zdravím tě. Prosím tě, úvodem bych ti chtěl říct, že ti děkuju za píseň, co zahrál v úterý ve vysílání, moc mě potěšila.
0: Ano.
1: Náš kosmický vandr.
0: Akorát musím říct, že mi to tady leze někudy jinudy. Ještě chvilku mluv, prosím tě.
1: Jo, dobře, já budu něco teda říkat.
0: Já už jedu... mám vyladěnýho. Ale nelezeš mi do stroje správnou cestou, člověče.
1: Dneska jsem rád,
0: že jsi sem vůbec dolez do toho stroje.
1: V podstatě, jo. Přesně tak.
0: Ale nedá se svítit, no tak snad to bude všecko už cajk. Já jsem tady mezi tím přečetl od Božiny Blanky nějakou aktualitu. No povídej, jak jsi se měl týden, co jsme se neviděli?
1: Prosím tě, měl jsem se tak nějak jako hodně cestovně. Byl jsem z kadě tadě a kostalí. Byl jsem vlastně v Bruntálu v pondělí. V úterý jsem byl v Ostravě, ve středu v Brně a čtvrtek, pátek jsem byl v západních Čechách v Sušici. A ze Sušice se teďka vracím a včera jsme jeli vodu Otavu a pěkně jsme teda zmokli na ní, jakože durch úplně, voda dole, voda vlevo, voda vpravo, voda nahoře. Takže bylo to takový jako hodně cestovní a hodně pracovní. Takže...
0: Upřešený teda. To jste jeli Sušici v rámci pracovních povinností?
1: No, v rámci pracovních povinností jsme měli v plánu výlet na kole. Aha. Potom jeli jsme z nějakého malého hrádku, bo tam je u Rábí je nějaká obec Hrádek, tam je malý takový zámeček. Tam jsme spali, tam jsme se přesunuli kolem k Otavě, tam mi samozřejmě ujeli, takže já jsem potom hledal vůbec, kam máme přijet, no tak jsem je nakonec dojel. No a pak tím, že bylo v Otavě málo vody, tak jsem jel sám na lodi a padloval jsem sám na zadku. Bylo to zajímavé, jako fakt jsem se zasmál včera. Jeli jsme asi 8 kilometrů jenom, jo. A pak mi kolega poradil, že si mám sednout jako na přední sedačku. Jeli jsme na kánojích, takže jsem si pak sedl na přední sedačku opačně, abych byl víc ve středu, abych nedrhl, ale v té Otavě nebylo za stolik vody, takže stejně jsem jel po prdeli trošku drhlo mi to a měl jsem to vydřený včera, no, těch 8 kilometrů v té lodě.
0: Myslíš jako vydřenou díru do lodi, jo?
1: No, skoro, no, pak jsi musel přesednout a držít to na druhé straně.
0: Tak, to bylo určitě jako asi docela asi to užil. Tak, mám tady ještě, Božena, Blanka, Blani, děkuju, ještě mi tady upozornila, máme tady lekci z historie.
1: Ano.
0: Dne 12. června 1737 se v Petrohradě odehrála důležitá událost pro ruskou kulturu a pravoslaví. Toho dne došlo k slavnostnímu přenesení zázračného obrazu kazanské ikony Matky Boží do nového kamenného kostela na Nevském prospektu. Následujícího dne byl chrám vysvěcen za přítomnosti císařovny Anny Loánovny. Tak, ježiš, to je strašný. Tento kostel narození Panny Marie, později známý jako kazanský chrám, se stal jedním z prvních významných chrámů v centru rostoucího hlavního města. Barokní architektura s kopulí a zvonicí symbolizovala posílení Petrohradu jako nového císařského hlavního města. Přenesení ikony, jedna z nejuctívanějších v Rusku, přilákalo tisíce věřících a zdůraznilo duchovní spojení s historií země. Chrám se nestal jen místem modlitby, znamenal také rozvoj městské infrastruktury a přesun centra života do admiralitní čtvrti. Postupem času na tomto místě vyrostl majestátní kazanský chrám, který známe dnes a který zažil mnoho epoch. Tak, to byla důležitá zpráva, kterou jsme ještě museli nějakým způsobem tady přechroupat. Ty zprávy z ekonomik jako takový, který jsem četl před chvílí, Jiří znamenali a začínali tím, že cena zlata spotová klesla pod 4000 dolarů, což jsme se vrátili asi někde do poslední dekády listopadu 2024. Naše ano. Posluchače pochopitelně zajímá v té souvislosti, co se vlastně děje okolo zlata. Zda lze předpokládat, že zase ceny vyrostou a jestli tohleto bychom mohli probrat, tak asi bychom tím mohli začít, protože to přímo na to navazuje. Tak já tě poprosím, jestli máš na to ty nějaký názor, výklad, informaci k tomu, proč se to děje a jaká je predikce do budoucnosti.
1: No, obecně, já jsem tam čtu zprávy na kytku, ale musím se přiznat, že jsem dlouho nic nečetl, protože jsem úplně na to neměl prostor, ale obecně, co vidím já na tom trhu, co se děje, tak se ten trh zbavuje té toxicity těch papírových těch papírových poukázek na
0: papírového zlata.
1: Obecně, protože to, co se stalo v Hormuzu, vlastně značně otřáslo ekonomickým vnímáním, protože zase se to musí zasadit do nějakého geopolitického dění. To, co se stalo v Hormuzu, značně ovlivnilo vlastně nedotknutelnou Dubaj, která se považovala jako za takový bezpečný přístav, co se týká investic, realitního trhu, podnikání a tak dále. A ukázalo se, že tím konfliktem, který tam vyvolalo USA, tak se výrazně přehodnotili ten ekonomický model a zjistilo se, že úplně to není pravda, to, co se říká, a ten trh jako byl nafouklý, ten realitní, spadl asi o 25% a pořád jako padá. A shodou okolností jsem dneska mluvil, nebo včera jsem mluvil s jednou holčinou, která byla na recepci v tom hotelu a ta říkala, že žila 2 roky v Dubaji a na Maledivách, ale že tam výrazně ochladla ta chuť investovat a hodně lidí z tama uteklo. I lidi, co tam pravidelně žili, třeba, já nevím, 3 měsíce v roce, půl roku, různí umělci lidi z celého světa, tak se s tama odebrali pryč do svých domovin. No a to samozřejmě už se souvisí se zlatem, protože to zlato je taky bezpečný přístav a tím, že vznikl nám vlastně paradox, že dolar nám roste, zlato nám klesá a je obrovská poptávka po ropě, nebo obecně prostě po ropě. A ten ropný průmysl vlastně nám přehodnotil nějakým způsobem vůbec hodnotu toho zlata, která je prostě pořád rozředěná tím papírovým aktivem a lidi se začali toho papírového aktiva zbavovat. I hodně fondy se začaly zbavovat toho papírového aktiva. A na základě, a nemyslím si, že to bylo úplně jako z nejistoty z té padající ceny, ale spíš to bylo jako nabalující se sněhová koule z toho, že uzavření toho Hormuzu nutně ovlivnilo ty provozní kapaliny, jako je ropa, z které se pak dělá spousta dalších produktů a to pak ovlivňuje tu reálnou ekonomiku a to zlato v podstatě nebylo tak zásadní a proto prostě lidi, kteří cítili, že se toho musí zbavit, tak se to začali jako zbavovat, takže no. Tak asi a hodně podle mě v tom hraje i roli chování se jako americké centrální banky, že mají novýho bankéře a pokud to zlato vlastně by vyrostlo, oni potřebují prostě ve Spojených státech zlato nakoupit, protože ho reálně nemají. Jo? Takže myslím si, že manipulace ceny je kvůli tomu, aby dokázali ještě na svou stranu nějaký zlato získat.
0: Tak to je to, co třeba já vidím jako úplně hlavní důvod poklesu té ceny, protože teď se podívejme na investiční kámen, třeba smaragd, safír, rubín nebo tanzanit. A tam tu volatilitu vůbec nevidíme. Ceny těch investičních kamenů neustále rostou. A dokonce pořád jakoby mají velkou ambici spolehlivě vykrývat inflaci, čili znehodnocení peněz a ještě nad to rostou a vytvářejí zhodnocení. Čili když očistím zhodnocení o inflaci, tak pořád jsem u kamenů v růstovém trendu a to je právě ten obrovský rozdíl mezi zlatem, komoditou, která je ovládaná nosatejma skrze burzu a kamenama, který si žijou svůj obchodní příběh, do kterého oni nezasahují. Čili tady na tom je vidět, že ta stabilita těch investičních kamenů, to poprvé, po druhý. Říkal jsem, tady jsme se o tom bavili, že lidé přijde čas a lidé se, a takhle, co lidé, tady nejde ani tolik o lidi, protože ta ulice těch potvrzenek o tom, že někde je papírový kov, ta s tím ještě moc neobchoduje, ty to ještě moc nedochází, jo. Ale velký kluci investiční a hlavně bankéři začali nutně nakupovat fyzický kov. Takže oni v podstatě začali vyprodávat papír a za stržené peníze začali nakupovat fyzický kov, ale toho papíru vyprodávají možná v násobcích víc, než kolik toho fyzického kovu nakupují, protože ten kov není obecně.
1: Určitě.
0: Takže
1: určitě.
0: Místo toho, aby ta cena toho kovu rostla, protože ona není, tak zatím ještě nemáme oddělené papírové zlato od fyzického zlata. Ano, k tomu právě dojde ve chvíli, kdy začnou docházet ty kontrakty s vyprodáváním toho papíru. To vlastně srazilo cenu dolů, protože je jakoby přebytek nabídky, ale pouze v papíru. Fyzický kov je pořád velice nedostatkovej.
1: Ano.
0: Takže ten papír jakoby stlačil cenu dolů, respektive bankéři, a to je jedna pakáž, London City, kde určují cenu, takže ta burza pochopitelně to zareflektovala a stlačila ceny dolů. A oni si je tlačí, protože o nich ten fyzický kov chtějí nakupovat co nejlevnějc. Ve chvíli, kdy v podstatě se zbaví toho papíru a bude tam jakoby ve frontě stát ta obrovská poptávka po tom fyzickém kovu, tak to bude neskutečný katapult zase ceny zpátky nahoru a brutální růst fyzický.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Která se obchodně veřejně nebo prostě globálně neobchoduje jako předmět globální jako směny nebo jako globální komodita, což ty kameny vlastně jsou jako globální komodita, ale je to mnohem jako sofistikovanější trh a není to prostě ten kov, jakože a i kdyby to byla

0: třeba měď nebo nějaký další jiný kov, tak prostě manipulují výrazně s tou cenou, aby získali jako vyprodání toho kovu a mohli ho nakoupit za levnější peníz.
1: No ne, my to musíme, Jiří, musíme to doříct, jo? To podstatný, aby to bylo úplně jasný, úplně každému. Už jsi si někdy koupil papírový tanzanit?
0: Ne.
1: Koupil jsi někdy papírový safír, papírový smaragd?
0: Ne.
1: To je právě ono. Jakmile z něčeho uděláš derivát papírovej a začneš ho obchodovat ještě ve veřejných, jakoby, ve veřejných burzách cenných papírů, tak seš úplně mimo realitu, co se týká skutečný kontroly hodnoty toho, z čeho ten derivát vyšel, jo?
0: Jasně.
1: Tam pak je obrovský prostor na manipulace, protože ti, kdož mají velké peníze a kupují a vládnou velkými portfolii, tak jako si to třeba teď uvedl u JP Morgan, jo? Že oni vlastně dělají kontrakty, které vlastně nikdy neproběhnou. Oni udělají kontrakt, ten kontrakt má nějakou dobu splatnosti, ale oni mezi tím už ho zase prodají, takže peníze žádný netečou, ale pro manipulaci trhu to velmi dobře funguje.
0: Ano.
1: A protože oni mají ten budget peněz, tak se jim nedá se jim úplně dobře prokázat, že to byly manipulace s trhem, a že ty nákupy a prodeje nejsou fiktivní, protože oni ty budgety peněz na to mají. Kdyby je neměli, tak je to jasný, ale tím, že oni mají, jsou schopni prokázat tu platební schopnost, tak si to špatně to. I tak si myslím, že to byl právě JP Morgan, který nedávno dostal velkou pokutu právě za takovéto typy kontraktu, kterými manipulovali cenu.
0: Jo, myslím, že to bylo 120 milionů dolarů, nebo něco takového.
1: Ano, a bylo to 3 měsíce, oni, 2 měsíce, oni, tak nějak.
0: No, oni totiž těch vyšetřování oficiálních, protože oni s tím trhem za posledních 50 let manipulují systematicky, to je takový jejich styl práce v uvozovkách, ale oni těch vyšetřování bylo hodně, jo. Protože oni samozřejmě s jídlem roste chuť a oni potřebují zase plnit nějaké své záměry a samozřejmě JP Morgan je navázaná na další banky a v rámci té bankovní infrastruktury oni si potřebují přehrávat tady tyto portfolia mezi sebou a tak dál, protože jsou na sebe navázaný. To je jak Vanguard vlastní část BlackRocku, BlackRock vlastní část Vanguardu, Tesla, vlastní část Apple, jo, prostě je to tak provázaný, Nvidia, a tak si to přeprodávají mezi sebou a vytváří fiktivní zisky a vlastně ukrádají systematicky lidi, no.
1: A o to vlastně jde.
0: O to jde.
1: Velký kluci, spřažený do klanu s bankéřema, vlastně do její ulici, jo. Ono nestačí, že lidi musí platit daně, oni ještě okrádají v takových kontraktech. Dopovím, nebo dovysvětlím, proto jako my tlačíme hodně ty investiční kameny, přestože zlato dobrý, jako v nějakým čase je dobré zlato mít a využít jeho zběsilou jízdu směrem vzhůru na konci toho cyklu ekonomického, je to spekulativní záležitost, to znamená, ta volatilita dokáže být naprosto obrovská. My jsme teď vysvětlili, proč momentálně je cena dole, protože velký kluci nakupují fyzický kov a potřebují, aby byla co nejníž. Tak když se na to podívám z hlediska investora, tak teď, když bych si chtěl koupit zlato, tak teď si ho jdu koupit. Nebudu čekat, jestli bude ještě o $100 levnější na trojský unci, protože může být, že ten bod zlomu může nastat velmi rychle, jo. protože ta cesta, jo, je to velice volatilní a prostě špatně se s tímto. Já jenom řeknu, musíme si říct, nebo vysvětlit, proč neexistuje u investičních kamenů, proč u investičních kamenů neexistuje něco jako je papírové zlato. To znamená, neexistuje to, že někdo někde to zlato má. Za A. Investiční kameny nejsou bankovní nástroj, to znamená, že nelze s ním podnikat bankovnictví částečných rezerv. Dají se dělat jiné operace, ale s těma kamenama se nedají dělat tyhle ty zvěrstva, jako je bankovnictví částečných rezerv. To znamená, mám dva karáty, mám v bance a 100 karátů můžu prodat, přestože je nemám. Jo. Tohle to se s kamenama neděje, přestože můžeme si myslet, že bankéři jsou schopní úplně všeho, tak ale oni s kamenama to udělat nemůžou. Proč to můžou udělat se zlatem, respektive proč u toho zlata vydávají ty obchodovatelné poukázky o zlatě? Ty už jsi to tady jednou vysvětloval, já to jenom připomenu. Vzniklo to celé tak, takhle. Čím to ospravedlňují? Jo? Jaká je krycí historka toho, že si jako vydávají dopředu nějaký potvrzenky o zlatě? Oni tvrdějí, že zkrátka dobře vytěžit to zlato, nějakým způsobem ho dostat do té rafinérie, tam ho rafinovat a mít z toho tu ryzost investičního slitku, je nějak náročné a stojí to nějaké peníze.
0: Ano.
1: A takže oni ty peníze získávají tak, že sice to zlato nemají, ale vydají už jakoby potvrzení, že ten slitek existuje, aby vznikly peníze na to, aby měli peníze na tu těžbu, na tu rafinaci a na toto. To je,
0: v podstatě si dělají předfinancování toho.
1: Ano.
0: Výsledního
1: produktu. Oni to zdůvodní předfinancování. Ale představ si, že by si ty přišel a řekl, no tak já chci tady těžit uhlí, a tak já ale na to potřebuji peníze, tak si, pane Ovsíku, vemte půjčku, ne? Jako. Tak ti dají půjčku, pochopitelně s úrokem, a ty si to zafinancuješ půjčkou. Ale bankéři ne. Bankéři si nemůžou vzít půjčku na to, aby si vytěžili zlato a zrafinovali ho. Oni si udělají derivát, který má všechny vlastnosti toho kovu, který teprve vznikl a ještě neexistuje.
0: Ale a vůbec neexistuje. Se účetně...
1: No.
0: Povídej.
1: Ne, a chci říct, to co ty teď asi si nakous, a nikde není účetně evidováno, dobře, tak my se tady předplatili 1000 trojských uncí zlata a ve chvíli, kdy tady bude vyrafinováno a prodáno 1000 uncí zlata, tak se musí ty papíry stáhnout z oběhu. To neexistuje.
0: No. To se neděje.
1: To se neděje. A to je právě ten důvod, protože navíc to ještě obchoduje, jo? Takže ono to ještě vydělává, ještě se to nenarodilo a už to vydělává. To je jako kdyby si bral důchod na svoje dítě, který teprve uděláš, jako jo.
0: Ano.
1: Dejte mi důchod, já chci penzijní zajištění, chci důchod. Chci pobírat důchod za Pepíčka, my se pro něj rozhodujeme a až se nám Pepíček povede, tak se narodí, jo, a teprve potom Pepíček bude platit všechno to, co platit má, ale no. Protože Pepíček bude asi takový, jako kdyby se mu něco stalo, tak my už ten důchod chceme teď, protože vy o nic nepřijdete přeci, Pepíček se určitě narodí, Pepíček určitě bude vydělávat, Pepíček určitě bude platit do sociálního fondu a Pepíček by určitě měl nárok na ten důchod. No ale my to potřebujeme už teď, víte?
0: Ano.
1: Tak, ano, takhle ty bankéři, no a protože těžaři, kteří těží kameny a vlastně pro nás to potom končí, že si od nich můžeme koupit ty loty respektive obchodník, renomovaný obchodník si koupí ty loty a my pak můžeme přijít k tomu obchodníkovi a koupit si ten investiční kámen, tak celá ta cesta je financovaná online, to znamená, někdo musel dát peníze, aby získal právo těžit, musel zaplatit těžební všechny náklady s tím spojený.
0: Licenci,
1: to všechno je vleklá záležitost, musel nakoupit techniku, musel všechno, co potřebuje, musel začít těžit, co vytěžil, to přebral, pak to vybrousil a ještě projekt, když ten kámen najde svého majitele, tak teprve se ty peníze vrátí a začínají se vracet těm, kteří to nainvestovali. A to je běžný, jako postavíš si restauraci nebo otevřeš si restauraci, musíš to zafinancovat a doufat, že ti tam budou chodit hosti, jo. Takže ano. Bankéři jsou opravdu výjimečný druh.
0: Ano, je to tak, no.
1: No a proto... Je to promiň, řekni, co potřebuješ.
0: Ne, souhlasím s tebou, je to přesně tak, jak říkáš. A navíc oni, že dělají ještě v podstatě, když obchodují s tím papírovým zlatem, papírovým stříbrem, tak ještě různým způsobem se to parciálně jako násobí, derivuje někde, jsou z toho další jako podružné zakázky, jo, že prostě z toho papíru se to ještě 10x rozmělní, takže kdyby ta cena dneska reálně měla odpovídat hodnotě toho dolaru, tak si myslím, že ta trojská unce je tak 30 tisíc, jo? Kdyby to mělo odpovídat té skutečné hodnotě.
1: No ale pozor, teď si vyřkl něco, co zažijeme, sice už asi těžko, kdo někdo v tu dobu bude nakupovat zlato, ale bude doba, kdy vyhlášená cena, spotová cena zlata bude klidně 30 tisíc dolarů za trojskou unci. Bude to sloužit už jenom k naceňování toho zlata a k dovyúčtovávání určitého typu transakcí, kterými bankéři se budou přibližovat nějakému novému monetárnímu systému. Jo?
0: A nebo přeúčtovávání těch jako státních závazků třeba vyrovnávání, vypořádávání tady těchto věcí. No.
1: Proto oni potřebují mít to zlato, protože třeba dluhy, potom třeba Amerika může vyplácet v úvozovkách, bude moct vyplácet státní dluhopisy, a to třeba tak, že to zlato nechají vyrůst na 30-50 tisíc dolarů za trojskou unci. To znamená, že tomu dotyčnému dají 2 gramy zlata a za měsíc už ta trojská unce zlata bude stát třeba 13 dolarů jenom. Takhle si myslím, že bude vypadat ten scénář okradení těch věřitelů, kteří dneska drží americké státní dluhopisy. Jo.
0: Ano.
1: Co to způsobí, je evidentní.
0: Tak oni už to udělali, že jo, a s tím zlatem naopak, že jo, vybrali to zlato od lidí, nevím, jestli to bylo 1922 nebo tak nějak, vybrali to zlato za nějakých a si to pamatuju dobře, 22 dolarů.
1: Za 13 dolarů
0: a pak to hodili nějakých 34 nebo něco takového. No, takže už to udělali vlastně tady toto.
1: Jo, oni v tom mají
0: praxi. Oni to udělají v opačným gardu. Takže oni ví, co dělají, to není jako, že by nevěděli.
1: Takže, jako teď jsme si něco řekli a teď můžeme si říct jako investorsky, že teda žádná panika, není potřeba panikařit. Zlato je někde, kde se ocitlo, protože velký kluci nakupují fyzický kov, to proto, aby ho nakoupili co nejlevnějc. Zase nemůžou ho nakoupit úplně levně, protože potřebují vyprat ty dolary, jo? Takže oni hledají nějakou střední cestu.
0: Přesně tak.
1: A vlastně veškerou veškerou kupní sílu toho papíru, ta se přeleje do toho fyzického kovu. A to je právě to, co se teď děje. Sice se to neděje tak, jako že by se prodával papír a fyzický kov rost, protože není odděleno. Ale ve chvíli, kdy papíru bude tolik v oběhu, kolik je fyzického kovu, tak dojde k oddělení. A tam pak se budou stanovovat dvě ceny. Buď budou dvě ceny vyhlášený, anebo dojede to za papírovou cenu, ale okamžitě to skočí na fyzickou cenu. To znamená, to se může stát během jednoho týdne, že se bude vyprodávat za $3,000 trojská unce, protože se budou obchodovat papíry a bude se obchodovat papír, bude dojíždět papír, takže ti, kteří budou ten papír prodávat jako poslední, a to bude zase ulice, zase lidem to docvakne pozdě, jo, tak zase prodělají na tom papírovém zlatě, protože už ho budou prodávat za levno. A mezi tím, než oni ho prodají, tak jim zase vyroste extrémním způsobem fyzický kov. Takže je potřeba fyzický kov nakupovat právě teď a počkat si a pak okamžitě to naklopit, ty brutální ceny, prodat to třeba na 10 000, na $11,000, když to nakoupí ten člověk za $4,000 trojskou unci. Já vím, že se kupovalo za 1200, ale to už tady nebude. Takže prostě ten člověk to musí nakoupit teď za 4 000, no a může být, že na podzim bude prodávat za trojnásobek. To znamená, že z trojnásobí vloženou, no a hned si za to může koupit kámen, aby to zastabilizoval, protože teď přesně vidíme ten rozdíl mezi kamenama a mezi zlatem. Všichni jako si mysleli, že složili maturitu z investování, když si nakoupili zlato, a mysleli si, že na tom zlatě vydržejí až do smrti. Ne, zlato je jenom vozítko, který vás převeze kus té trasy, a vy musíte vědět, kdy to vozítko zaparkujete a skočíte do něčeho jiného. Takže ty kameny jsou stabilní, kameny pořád prostě permanentně rostou a je úplně jedno, co se děje v Hormuzu, jo. Naopak, události v Hormuzu, tím, že se zdražilo letecký palivo a tak dál, to všecko tlačí na cenu kamenů, který pořád rostou. Měsíc od měsíce ty ceny rostou a je logické, že mělo by růst i zlato. Za normálních okolností, když se na to podíváš, tak když se zhoršuje situace v ekonomice, to znamená, blíží se velké propady, možná pády a krachy burz s cennými papíry, tak zlato by mělo tam reflektovat tím, že extrémně roste nahoru. Jenomže toto je potlačované právě tím obřím výprodejem těch ETF-kových různých potvrzeních o tom, že někde je uloženo nějaké zlato. To je taková paní Kolumbová, s kterou se obchoduje.
0: No, ono by se totiž dalo i říct, když se na to podíváme z druhého úhlu pohledu, tak ten finanční trh nebo ty banky v podstatě za sebou chcou zamést stopy, aby lidi neviděli to, co přichází, jo. Ten krach toho akciového trhu, ta burza, prostě ty dluhopisy americký, jo, že už je vlastně jako nikdo nechce, jo, a tak dále. To znamená, vlastně mění se formát toho té globální výměny a toho finančního systému, a ten bankovní systém chce, aby to vypadalo tak, jako že se nic jako neděje.
1: Já jenom ještě řeknu, že asi jsme k tomu podali dostatečnou informaci. Věnovali jsme se tomu a teď zase pojďme na ty věci další, ale my bohužel nemáme úplně tolik rozsáhlých informací, aby jsme mohli ještě tuto informaci rozdělit na to, jak se to děje a odehrává v zemích BRICSu a jak se to děje a odehrává tady v našem prostoru dolarovým. Jo.
0: Jo.
1: Takže pokusíme se třeba napříště se podívat, jak vypadá burza v Petrohradu Zlatá, co dělá tam a tak dál, protože čím dál tím více ukazuje, že bankovní systém, přestože ještě pořád vlastně země BRICSu, třeba Ruská federace, tak má banku pořád pod dikcí Mezinárodního měnového fondu, pořád si netiskne, ještě Rusko neznárodnilo banku jako takovou, centrální. Myslím si, že nevím, jak to má Čína, jak to má Indie, jak to má Brazílie, asi víme, tam je to jasný. Takže až se ještě dostanou z toho formátu peněz na úrok, tak zase to bude jiný, jo. Ale myslím si, že už tam budeme pozorovat, že bankéři v těch rozdílných světech používají to zlato jiným způsobem a to odráží jeho cenu zlata. Tu cenu zlata je trochu jinak. Tak, dostávám se k jedné informaci, která je hodně zajímavá. Možná to lidé zachytili, když vydal Haagský soud, Mezinárodní trestní soud, když vydal rozsudek na Vladimíra Putina, jakože na něho vydali zatykač, zrovna tak vydali zatykač na tu Marii Lvovovou Bílovovou, to je prezidentská komisařka pro práva dětí. Obvinili je z toho, že ukradli na Ukrajině děti a tak dál. Tak já jsem tady jmenoval ty lidi, kteří byli v tom senátu, který o tom rozhodoval. Vesměs to byla individua, neskutečná individua, jako vydíratelná individua, protože nikdo z nich nebyl počestný občan, který nějakým způsobem nebyl vydíratelný. Jo. Byli tam prostě různě, jak bych to řekl, no prostě individua. Jako individu se nakonec ukázal i sám předseda toho senátu, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na Putina, byl suspendován kvůli sexuálnímu obtěžování. Bylo shromáždění států smluvních stran Římského statutu, byro, jo, shromáždění států smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu suspendovalo vrchního žalobce Karima Asada Ahmada Khána. Obvinění proti žalobci vznesla zaměstnankyně, která tvrdila, že ji opakovaně a dlouhodobě obtěžoval. V listopadu 2024 shromáždění zahájilo vyšetřování a v květnu 2025 Khan odešel na administrativní dovolenou do ukončení vyšetřování. Všechna obvinění popírá. V roce 2023 Khan vydal zatykač na Vladimíra Putina a Marii Lvovou Bílovovou, prezidentskou komisařku pro práva dětí. O rok později podnikl podobná opatření i proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a bývalému ministrovi obrany Joavu Galantovi. Tady je vidět, že asi byl vydíratelný a že tak, jak ho někdo vydíral, aby vydal zatýkač na Vladimíroviče, tak zase ale byl přinucen někým, aby vydal zatýkač na Netanyahu.
0: Ano.
1: Takže co si o tom lze myslet? Jo? Teď je otázka, jestli to, že vydal zatýkač na Netanyahu, vedlo k tomu, že se narodila kauza o jeho sexuálním obtěžování, a nebo jestli prostě to je vydíratelný a vydírali ho jedni i druzí. Jo? To znamená, když jsi vydal zatykač na Vladimíra Putina, tak teďko vydáš zatykač na Netanyahu, jo. Rozhodně je vidět ta úroveň a kvalita té justice, ve kterou spousta lidí věří. A slyšeli jsme tolik argumentů, že přeci kdyby ten Putin nebyl nevinnej, tak by ho ten Haagský soud neodsoudil. Tak nějak to bylo prezentováno, pamatuješ?
0: Jo, no. Pamatuju si to, no.
1: Pak bych tady připomenul jednu takovou věc, zase se pak vrátíme oklikou k BRICSu a k těm všem věcem. Pak bych tady ještě takovou jednu věc připomenul, když jsme se tady bavili o tom boji prezidenta za účast na tom...
0: Na účasti summitu. Na summitu NATO?
1: Ano, na tom summitu NATO. Tak jsme tady zmínili, že prostě on je lobista, který prodává zbraně, je ve střetu zájmu, pochopitelně, což nám tady opozice jaksi nesvolává nikoho na Letnou, aby teda jako ta demokracie tady nebyla ohrožená. Takže pojďme si poslechnout Vladimíra Dlouhého, jo.
2: Všechno pro svou volební kampaň, protože v tuto chvíli je naprosto jisté, že bude znovu kandidovat, snaží se svou pozici posilovat, někdo mu radí jak na to, já si teda myslím, že mu to neradí dobře, že například souboj s politickou stranou s volebním výsledkem 7% pro osobu, která mívala 60% veřejnou podporu, je z principu nesmysl. Protože takový souboj, jako teď probíhá, to je souboj, který může toho slabého jedině posilovat a toho silného jedině oslabovat. A dokonce si myslím, že v preferencích už se to začalo projevovat, tadyhle ta tendence, takže motoristům pokračování ve svaté válce s prezidentem Pavlem bude prospívat, jemu to prospívat nebude. Myslím, že úplně vrcholná, nešťastná událost byla jeho podpora sudetoněmeckému sletu v Brně. To je podle mého názoru sázka na úplně špatné téma, symbolicky naprosto nepřijatelné. Očekávám, že jestli takhle moudře mu budou jeho rádcové radit, tak bude slábnout a slábnout. A ještě, protože je tam summit na to, pozorně si čtu, co k tomu, kdo už tu dlouhou dobu píše a zase zopakuji, není kouře bez peněz. Já si prostě myslím, že ta... Jak to říct? Urputná snaha pana prezidenta tam být je urputnou snahou být u rozdělování peněz na financování zbrojení. Tam zjevně jde o obrovské desítky nebo možná i stovky miliard a přidám-li si k tomu zjištění, že tady máme v Čechách zbrojaře, který vydělával miliardy měsíčně, tak když si to trošku spojíme, tak nám dojde, že na summitu na to půjde hodně o to, kdo bude vydělávat dál.
1: Asi tak.
0: No, líbil se mi ten jeho výrok, že není kouře bez peněz, to je moc hezky. Toto je přesně tak. No, dívej, to ti prezidentoví poradci, kdyby byli chytří, bo já vlastně nevím, jaký tým okolo sebe má, jo, ale to musí být banda vylagrovaných dementů, protože to jinak není možný, jo. On si myslí jako, že bude zvolený, já si myslím, že to je úplně jako mimo mísu, jo, to je bez debat, jo. Já když se pohybuju na těch sociálních sítích a vidím ty komentáře pod takovýma článkama, jo, Spojené státy evropské a podobné nesmysly, tak to, kdybys viděl, co tam píšou ti lidi, tak by se zajistil možná.
1: Jo?
0: Jo, hodně zprostý. A vlastně vojenská guma nebo výroky tohoto typu jsou vlastně jediný jako slušný v podstatě. Jinak je to dost, jako kdyby se to mělo vypípat, tak někteří vlastně by měli ten vzkaz jenom mrzovku.
1: No tak on by to asi rozuměl, protože jako Morzovku se určitě učil, jako rozvědčí, tak určitě jako pípal.
0: Zpravodajčík. Ano, určitě.
1: Určitě pípal, že jo, protože musel, kdyby upadl do zajetí někde, nebo kdyby upadl prostě do situace, že by se musel někde ukrývat při pronásledování kapitalistického, imperialistického nebo jiného nepřítele v demokratických zemích, tak pochopitelně musel být připraven. Netušil, že bude pípat z demokratické země a jednou bude prosit, aby ho vzali na Sibiř. No, je to dokonalá ukázka toho, že by měli být u kandidátů na prezidenta, určitě by měly být zavedeny bezpečnostní prověrky.
0: Ano. Protože... A myslíš si, že tehdy, jak byla ta... Myslíš si, že nemá bezpečnostní prověrku prezident?
1: No, tak... Představ si, že by ho zvolili prezidentem a neprošel by bezpečnostní prověrkou.
0: No.
1: Ale přitom jeho kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, jo?
0: Ano, právě, no.
1: Tam taky nevím, jak ta prověrka dopadla, respektive jak mohla projít, jo, když je to agent CIA, ty, jo. Minimálně.
0: No, jasně. Oni mi řekli, chlapci, my nemusíme dělat žádnou prověrku, my to máme tady notičky na to.
1: Hele kluci, konečně jo. Jsme se tady všichni sešli, nebudeme tady o sobě vypisovat jo, blbosti.
0: Pojďme si to říct.
1: Pojďme si to říct.
0: Na úroveň.
1: No, zvolený. Máme teď tady takový příklad z Arménie. Ohledně jejich voleb, jo. To je docela masakrální, protože v té Arménii tam se s tím vůbec jako nemazali, tam prostě se rozhodli, kdo zvítězí a hotovo. Demokracii dali pěkně na to, na frak. Neslyšel jsi o těch arménských volbách?
0: Prosím tě, neslyšel.
1: Tak počkej, tak já tě trochu zedukuju, jo?
0: Dobře.
1: Jen co to najdu.
0: Tlač to do mě.
1: Jen co to najdu. Tak. Počkej, to ještě jenom dnešní zprávy, tak já to mám tady ve dvojím. Ve dvojím to tady mám. Mám toho tady hodně dneska. Na probrání, člověče.
0: Jak jsem hodně cestoval tento týden, tak jsem moc nestíhal sledovat tyto kanály, takže nejsou úplně v obraze. No,
1: oficiální výsledky parlamentních voleb v Arménii byly změněny i po jejich oznámení. Podle nové upravené verze získá strana předsedy vlády Nikola Pašinjana kontrolu nad parlamentem. Existují 4 náznaky, že výsledky byly zmanipulované a 4 důležité závěry ohledně budoucnosti Arménie a Ruska. Za prvé, oznámený výsledek 49,81% hlasů pro Pašinjanovu stranu překročil údaje z průzkumu veřejného mínění o 12 až 20% bodů. Za druhé, exit poll ukázal zásadně odlišné rozložení, podle něhož opoziční strany získaly dohromady více mandátů než vládnoucí strana. Za třetí, volební účast byla neobvykle vysoká, 59%, což je téměř o 10% bodů více než před 4 lety. A navíc prudce vzrostla v posledních hodinách hlasování, jako by došlo k urgentnímu vhazování hlasovacích lístků. Za čtvrté, v den volby Pašinjan zorganizoval razie na příznivce opozice, zejména na stranu Silná Arménie. Jednalo se o preventivní útok moci proti možným protestům v souvislosti s falšováním voleb. Konečné rozložení sil v arménském parlamentu po pravděpodobně nejdůležitějších volbách v historii republiky, je stále nejasné. Čtyři důležité závěry

0: třetí nové tváře v opozici s jasně proruským a dokonce rusofilním postojem se arménské společnosti líbí více než staré politické zvířata s nacionalisticko-patriotickou orientací. Za čtvrté, Pašinjan ukázal, že je ochoten udělat téměř cokoliv pro udržení moci, aniž by se obával, že bude vnímán jako diktátor. A Západ ho v tom podpoří, což ostatně všichni věděli už dříve. Arménské volby jsou prostě na mnohem vyšší úrovni drzosti ve srovnání například s moldavskými, kde výsledky mají Sandu a jejich lidí byly za jakéhokoliv stavu protlačeny k požadovaným číslům, stejně jako za dob Sovětského svazu. Kde prošel Armén, tam neměl Moldavčan už co dělat.
1: Jsou rád, že nejsme v tomto první na světě, že většinou jsme země, která vede v různých takových negativních statistikách, tak aspoň ty volby nemáme. No tak je to jasný, je to další jako ohnisko agenturní práce CIA, to tam jako z toho jako visí a čiší, jo. Všude, kde Západ provede konsenzus o tom, že podpoří lokální demokracii, tak je to jasně nalajnovaný, že jo. To prostě je evidentní.
0: No jo.
1: Protože Arménie je přímý soused s Ruskou federací.
0: Prosím?
1: Se podíváme na mapu. Jestli Arménie je přímý soused s Ruskou federací?
0: Myslím, že jo. Kde mám globus? Nemám ho po ruce.
1: Jo. Já si totiž taky myslím, že jo.
0: Jo, ne, to je důvod, proč tam potřebujou mít pro americký politické vedení, aby tam zřídili okamžitě základnu, že jo?
1: Jasně, no. Protože základny na Blízkém východě jim jak si dochází, že?
0: No, nějakým je tam vybombardovali, nebo co?
1: No, jenomže já si myslím, že tento trend se bude dále rozšiřovat v Evropské unii. Že ty základny obecně jako po světě budou tak nějak ubývat.
0: Jo, to asi určitě, protože Rusku došla trpělivost a začali řešit spoustu věcí, protože teď se stala taková věc, že se tam docela početná skupina vojáků, žoldnéřů z NATO, že se vzdala vojákům Ruské federace.
1: Ale...
0: No a Ukrajinci to tam napadli dronama a pozabíjeli to všechno.
1: Ale, no, jako že by zahlaďovali stopy, jo?
0: No samozřejmě.
1: Že by třeba ti borci zajatí jako mluvili, jo? O reálných důkazech. A Ruská federace by měla ještě víc důkazů, než má do dneška.
0: Ano, přesně třeba. Tak.
1: Ale to jenom tak fabuluju, jo? To jenom, co mě slina na jazyk přinese.
0: Jo, jo. Tak, pojďme se podívat na takovou věcičku. Byl to takový příběh, trval hodinu a půl, jo. Německo, Francie, Británie a Ukrajina se dohodly na 5 absurdních podmínkách pro dosažení spravedlivého a trvalého míru. Byly oznámeny ve společném prohlášení se Zelenským. Ukončení bojových akcí, použití současné linie styku jako výchozího bodu pro zahájení jednání, po ukončení palby by Kyjev měl obdržet právně závazné záruky bezpečnosti, včetně rozmístění mnohonárodnostních sil na Ukrajině, ruská aktiva zůstanou zmrazená, dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nezaplatí Ukrajině odškodnění. Prvky jakýchkoliv jednání týkajících se Evropské unie a NATO budou vyžadovat jejich souhlas. Autor tady píše, dlouho jsme se tak nezastavili.

0: smáli. Takže představsi, že prohráváš válku, jsi úplně v hajzlu.
1: Ano.
0: Všude vykládáš, že potřebuješ víc a víc peněz, aby si mohl víc a víc jako bojovat a víc vyhrávat.
1: Ano.
0: Ale už ti nikdo nevěří, protože zatím si nic moc nepředved. A přijdou tyhle ty tři strejdové, jako, a společně s tím, kdo prohrává válku, vypracují ambiciozní plán na to, jako kdyby vyhráli. Jako, jo.
1: Ano.
0: Oni jdou, je to vlastně oni jdou jednat.
1: Odkomunikují to jak Donald Trump, že vyhráli v Iránu v podstatě.
0: Jo, přesně tak. Čili oni už si fakt do toho, jak to říkal v těch černých baronech.
1: Kálejí si do huby, nebo?
0: Ne, on říkal, tož to jsi teď nasral do krku.
1: Jo. Je to tak.
0: No a tak vyrazili, pochopitelně, vyrazili do Ruské federace.
1: Ano, to na to přímo navazuje, to jsou spojené nádoby, tady ty dvě akce.
0: To na to přímo navazuje.
1: Já když jsem to četl, já jsem se tak smál, že až jsem se za bříko popadal, jo, to přečti, protože to je super.
0: No protože oni nejenom, že si tahají triko a tam se něco usnesou, ale oni ještě jsou s odpuštěním tak blbí, že to vezou, že to dovezou do toho Ruska a jdou to tam projednat, ty jo. To ti hlava nebere.
1: Já jsem totiž na oficiálním Facebooku Ministerstva zahraničí Ruské federace viděl obrázek, jak tři panáčci v oblekách nakráčeli za doprovodu pár sdělovacích prostředků, nakráčeli do ministerstva.
0: Na ministerstvo zahraničních věcí.
1: No a pak jsem četl tu oficiální zprávu. Ono totiž mě umělá inteligence nedokázala se dostat na ty oficiální vyjádření Ruské federace, ale četl jsem nějaký jako překlad, který byl k dispozici od jednoho člověka. A
0: no já to přečtu, jo.
1: To bylo tak.
0: Já to přečtu, jo.
1: Jo, přečti.
0: Je to o slovenčině, hej.
1: Jo, dobré. Daj můj zlatý, daj.
0: Letěli jako špinavé prádlo. Tak to jich ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslancovi, kde jsou dvere. Dnes jich na vlastnou žádost přijal náměstník ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním vyhlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto stretnutí uvádza. Vedoucím diplomatických misí byly předložené objektivné hodnotění a destruktivní politiky vedení jejich krajín v souvislosti s ukrajinskou krizou, ktorej cieľom je maximálne povzbudiť kievský režim k pokračovaniu vojny proti Rusku v mene na úkor a s priamou pomocou západnej koalície ochotných. Ďalej boli vysvetlené základné princípy ruskej strany k hľadaniu politického a diplomatického riešenia konfliktu, založené na odstránení jeho základných príčin. Je pozoruhodné, že návštěva se uskutečnila takmer bezprostředně po stretnutí lídrů Evropské trojky Starmera, Merca a Macrona so Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. júna. Tam tiež predložili podmínky, které musí být splněné na dosáhnutí trvalého míru na Ukrajině. Podmínka pre začatí rokovaní. Ukončení bojových akcí. Základ pre rokovania. Súčasná zmluva o miery na Ukrajine. Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina musí dostať bezpečnostné záruky vrátane nasadenia mnohonárodných sil vedených anglo-francúzskou koalíciou ochotných. Ruský majetok zostane zmrazený, kým Moskva Ukrajine nenahradí škody spôsobené vojnou. Európske záujmy budou ochráněné. A dnes, podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí, byli velvyslanci troch nepřátelených států tak povediac od ignorovaní. Opět vysvětlili, ako si Rusko představuje konečné urovnání konfliktu na Ukrajině na základě odstránění jeho základných příčin. Zdá se, že krajiny E3 sa spamätali potom, ako Kiev zintenzívnil údery hlboko na ruskom území, podporené teroristickými útokmi na to, čo je pre nich najcennejšie, na naše deti. Útok na vysokú školu v Starobelsku a našu kultúru, barbarský útok dronom na panorámu obrana Sevastopola. Londýn, Berlín a Paríž zrejme verili, že takýto trojjediný útok na minulost, prítomnost a budoucnost Ruska by mohl změnit jeho postoj k dosáhnutí deklarovaných cílů speciální vojenské operace. No ale ty šli. Počkej, já to dočtu.
1: Jo, a pak to rozeberem.
0: Londýn, Berlín, mýlili se. Toto všetko vrátaně dnešní návštěvy parlamentárov pravděpodobně ještě víc zprísní přístup Moskvy k vedení vojny. Tak to už je všechno. Tak. A ty je vykmitli.
1: No, vyhodili je jak špinaví psy. Oni si myslí, že nebo ten Západ je tak hloupý a tupý, že si myslí, že ty staré triky, co na ně používali, že nejsou jako prohlédnutelný, tady nejsme jako v Číně v opiových válkách, jo. Baťuška má Západ přečtený úplně do morku kostí a nebude se s něma už vůbec jako matlat. Vůbec jako to je, to mě vlastně fascinuje ta tupost těch Hanáčku, že oni si vymyslí o kravinu a myslím si, že jim někdo bude stát vůbec za to, aby to s nima projednali, jo. Škoda, že jsme
0: jako tě neslyšíme, protože jsi někde jsi zajetej. Jiří, halo. Tak Jiří nám úplně vypad. Já tady mám mezi tím, děkuju, Věrka poslala k Arménii. Je vnitrozemský stát na Kavkaze, tato bývalá sovětská republika, která byla kdysi centrem říše, se rozkládá na hranici mezi Evropou a Asií. Arménie má bohatou starobylou historii a je známá především tím, že jako první země na světě přijala křesťanství jako oficiální náboženství. A koukám, s kým tady sousedí.
1: Prosím tě, teď jsem chvilku...
0: Byl jsi mimo.
1: Teď jsem chvilku vypadl.
0: Arménie,
1: já jsem totiž jel lesem a ztratil jsem signál.
0: Tak, Arménie a Gruzie, Azerbajdžán. Nevím, proč tady je Arménie a tady nahoře je Gruzie. Proč to tady není, to nechápu. Ale je to vlastně rozhraní mezi Evropou a Asií. Je tady náhorní Azerbajdžán, že ho sousedí, náhorní Karabach a nevím, jestli jakou mapu, kdybychom tady měli lepší, bylo by to fakt skvělý. No a je tam náhorní Karabach, že jo, a tak dál. Čili Jerevan, jezero Sevan, náhorní Karabach, jich a tak dál, takže to je asi toto. Je Arménie a ta teda by neměla sousedit s Ruskem, jestli se nepletu. Ale je to v podstatě, ta Arménie je blízko Iránu, sousedí s Tureckem.
1: Jasně, teda, to znamená Turecko.
0: Jestli se bavíme o tom, že střední region jezera Sevan, středem tohoto regionu je nádherné jezero. On je to vlastně severní Arménie, střední Arménie a je to vlastně to, co známe jako jednotlivé věci, jo, jako je sever, pak je to jezero Seván, střed, tam je Jerevan, jih, Náhorní Karabach a to všecko je vlastně Arménie, jo. Takže do Iránu to mají, kousíček, ano. Sousedí s Azerbajdžánem, s Gruzií a to je právě ten zájem, víme, že oni žádali, Evropská unie žádala Gruzii, to je taky pikantní, jo. Evropská unie žádala Gruzii, že Gruzíncům Evropská unie zpřístupní Evropu bez pasů, pokud Gruzie zavede nějaký sankce vůči Rusku. Jo.
1: Aha.
0: A Gruzie na to odpověděla, že si nebudou kazit svoji zahraniční politiku zájmama Evropské unie. Normálně je vymetli. Normálně je vymetli neskutečným způsobem. Takže jenom chci říct, že v jednom místě je, promiň, z Iránu do Arménie v jednom místě je asi tak 25 kilometrů, jo.
1: Aha, jistě.
0: A vlastně sousedí s Iránem, Náhorní Karabach a ten jih sousedí s Iránem dokonce.
1: Jo, no tak to je jasný, to je jako posilování do politického vlivu, no.
0: Jo, takže oni si mysleli, že Gruzii jako postupně oblbnou, tam si dají jednu základnu, je. Potom, že by mohli mít teda v Arménii základnu, že jo, to by měli jako na Irán a ještě na Rusko. Já si myslím, že jim to bude brzy vysvětlený.
1: Já si to myslím totiž taky. Protože podle těch zpráv, to když čteš, tak dneska fakt se musíš už smát, protože jako zoufalý, vykradený, ztroskotaný západ, samozřejmě se západníma hodnotama, jako prosí mezi řádky o milost a snaží se to zakrýt nějakýma silnýma argumentama, které jsou průhledné jak papír. Jako, to je úplně...
0: Jenom ještě upřesním, že Náhorní Karabach je součástí teda Azerbajdžánu, aby náhodou pak by tady jo, nikdo nevypisoval.
1: Jo, že jsme zase mimo mísu. A to je autonomní území, ten Náhorní Karabach?
0: Ale nebo pozor, na tom Náhorním Karabachu tam je 150 tisíc Arménců tam žije, jo?
1: Jo.
0: No, takže proto oni o tu Arménii tak usilujou, protože oni by rádi, že jo? No, my se vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme probírali a to byla ta vykmitnutá trojka. Oni, víš co, oni udělají koalici ochotných, deklarují, že půjdou teda dobít toho Rusa a pak mají v podmínkách, že oni jako ta aliance nebo ta skvadra těch ochotných, takže oni by sestavili tu misi té kontroly nad národní...
1: dohlížitelů.
0: Těch dohlížitelů, ano. Jo. To by byly dohlížitelé, ty jo. Umíš si... to je jako kdyby... To je jako kdyby po válce řekli, jakože do Československa půjde nezávislá skupina mezinárodních jakoby vojenských sil, která bude jako z Wehrmachtu složená, aby dohlídli na to, aby se sudeckým Němcům něco špatného nestalo, jo.
1: Přesně, tak to je, jako jo.
0: To ti normálně hlava nebere.
1: Ne, a je ti jasný, že koho by tam poslali? Tam by nebyli normální francouzští vojáci, tam by byla francouzská legie, co se týká... že mě poslední dobou vyskakují různé takové aktivity francouzské legie a to je prostě jako teroristická organizace, jo, francouzská legie, placená státem. Takže to by mělo zase jasný účel, že jo?
0: Samozřejmě takový. A víš to, oni si prostě myslej, že jsou... Ty Rusové jsou úplně hloupí, úplně blbí a že oni si je namažou na chleba, jo.
1: úplně, no to je prostě, to je totiž rozdíl v té mentalitě. Oni si opravdu pletou tu zdrženlivost s tím otevřeným raketovým konfliktem jako slabost.
0: Jo, asi jo.
1: Ale já si myslím, že již brzo v jejich kinech se to bude odehrávat, takže nemusí uzofat, kluci udělali pro to dost a teď se budou moct no, jako upírat zraky k nebesu. No.
0: Aby se nemuseli tolik snažit. Jako.
1: No, aby se nemuseli tolik snažit. No.
0: No nicméně Tomio Okamura má úplně jasno v tom, jak to bude dál s těma jak to říkal Filip Turek, jo, prostě s těma pijavicema, s těma parazitama, který parazitují na tom, že jim někdo tady dává peníze bez jakýkoliv kontroly, tak Tomio už se k tomu vyjádřil naprosto jednoznačně a prostě to skončilo, jo. Říká tady, má k tomu pochopitelně nějakou argumentaci, no a to si pustíme. Je to u Xavera.
2: To si obrovsky stěžovali čeští občané, že jsme tady zvýhodňováni Ukrajinci, my žádný zvýhodňování nechceme. Součástí té naší práce je i to, že i diváci určitě XTV vidí, jak i na mainstreamu jsou pravidelně v podstatě každý týden články, jak policie, úřady práce chytají ukrajinský podvodníky, kteří zneužívají dávky tady, jako jo, protože Fialová vláda jim tady nechala pré, oni tady mají pré, tady měli za nás už ne, takže to tvrdě trestáme, tvrdě to hledáme. To způsobila Fialová vláda bývalá, ten systém, který tady zneužívají. My tomu zneužívání samozřejmě zabráníme i tím, že v tom zákoně, oni totiž, Fialová vláda udělala v zákoně, že ty Ukrajinci tady, když se tady 90 dní a více nezdržují, tak teprve jim končí ta dočasná ochrana. Jo, jenže Evropská unie umožňuje to od 30 dnů, Poláci mají 30. To znamená, Fialová vláda to schválně nastavila tak, že ti Ukrajinci žijou celý rok na Ukrajině, 4x ročně jedou do České republiky vyfasovat dávky, okradou nás tady, no a jsou úplně vysmátý. A my to budeme snižovat právě na těch 30 dnů jako Poláci, tam to zneužívání dávek k tomu v takové míře samozřejmě dochází, protože vlastně to by museli pořád vlastně pendlovat mezi Ukrajinou a Českou republikou. Být na mě, já jim ty dávky okamžitě zruším, být to jenom na mě, jako kdyby SPD vyhrálo volby a byli jsme sami ve vládě, což samozřejmě není realita, tak já bych jim zrušil i tu takzvanou dočasnou ochranu, kdy tam jezdí na dovolený, že masově čeští dopravci tam dokonce vypravují vlaky, je to prostě vyprodaný, plný, prostě tohle to už nemá smysl. A zároveň se nám daří, to je návrh naší vlády, jako to jsem taky prosazoval, a že na úrovni Evropské unie už 2 měsíce jednáme o zrušení takzvané dočasné ochrany pro všechny Ukrajince v produktivním věku. To znamená v braném věku, jinými slovy.
0: Takže to, co bychom tady říkali ještě se Světničkou, s Karlem, jak RegioJet a tyhle, jak tam vyvážejí, jak pendlujou Ukrajinci, jak nás tady vykrádají, no tak se to konečně řeší, jo. A je zajímavý, no, že ta retorika se najednou změní, prostě přijdou jiný lidi, jiný ministři, jiný vedení státu. A najednou to, co se nesmělo říkat, a to, co oni říkali, že není pravda, tak najednou to je realita, že?
1: No tak o čem to pak je, že?
0: Nemáš peníze, tak musíš šetřit, ne? Ale tohle to, i kdyby se měli hodně peněz, tak prostě proč bychom se měli nechat takovým způsobem vykrádat? A to se ví, že oni sem jezdějí, jednou za 4 roku si sem sklouznou, vyberou tady prostě peníze a žijou si na Ukrajině.
1: Já to vidím na té dálnici, ty auta, kterým směrem jezdí ty ukrajinský. A nebože, to je evidentní, jako. Nejvíce mi líbí, když jede nějaký chudák Ukrajinec v nějakým Porsche nebo v nějakým Mercedesu, bohvoráku nebo v nějaké takové ojetině za 3 miliony. Jo? To je vždycky smutný pohled teda.
0: Jo, to když jsi šéf, tak jsi šéf.
1: To je mě ho líto. To je mě ho fakt líto. To bych mu dal i ze svýho klidně.
0: Jo. Dobře, on pořád je v ohrožení, že půjde na tu frontu, viď? No ale tak, no, že jo, technickou jim zavedli. standardně.
1: Ano.
0: To je taky dobře.
1: Ano.
0: Takže myslím si, že to spěje správnou cestou. Vláda plní ty sliby, které prostě dala lidem. A není potřeba, aby nás se někdo vykrádal. Pochopitelně zpřísnil bych to ještě tak, že musí doložit, že tady žije. Jo, to znamená, že někde tady bydlí, platí tady nájem, děti chodí do školky někam, nebo do školy, a ne, že si sem prostě budou jenom jezdit.
1: Jo. Ale mladá česká rodina nedostane ani korunu, rozumíš?
0: Tak a pro naše lidi potom peníze nejsou, jo, ale my se rozkrájíme, aby jsme mohli rozhazovat. Jo.
1: No.
0: Tak takhle to teda nepůjde. Já jsem za to rád.
1: Tak ne, teda. Já taky.
0: No, pak tady
1: jen
0: mám...
1: Houšť.
0: Když jsme se už zase oklikou vrátili do České republiky, tak tady mám Filipa Turka v jeho, řeknu, prvním velkém vystoupení v parlamentu, to, aby nikdo nemohl říct, že nic nedělá. Takže ano, pracuje. Pracuje intenzivně na tom, aby se ta agenda, jo, ta hodně zvláštní agenda, klimatologická,
1: ano.
0: Aby jsme si ji dokázali představit v praxi, jo. To se mně totiž na něm líbí. Tak pojďme si to pustit, je to hodně zajímavé.
3: Absurdita v praxi. Dovážíme chemikálie 12 000 km loděmi na topný olej a máme pocit, že plníme dekarbonizační cíle. Výhledové milníky, cíle 2030, 2040, 2050. Nejdřív zmrzačíme produkci aut, zmizí energeticky náročný průmysl, to už za pár let, v roce 40 snížíme emise na o 90%, tedy vylezeme na stromy a v roce 2050 asi přestaneme dýchat. Nutné kroky jsou jednoduché, ale všichni bychom na ně museli mít velkou odvahu. Dům po babičce, původní zelená úsporám, rozdali jsme lidem plastová okna za peníze, které jsme vzali jich zaměstnavateli, který je pravděpodobně díky tomu bude postupně muset propouštět. Pokud nám ETS 1 přinesla nekonkurenceschopnost průmyslu, ETS 2 nám přinese chudobu pro naše obyvatele. Dotační biznis a lobby nám nedovolí polevit a je jedno, že přímo před nosem vidíme do očí bící podvody. Malé domácí podvody jsou tepelné čerpadlo, stojí 300 000 korun, dotace na něj 120 000 korun, a když se ho koupíte z dotací, tepelné čerpadlo rázem stojí 420 000 korun. Větší průmyslový podvod. V Německu, v Evropské unii se dělají záchytná zařízení na CO2 na slévárny. To záchytné zařízení velmi často dokáže překonat cenu samotné slévárny. Už se nám stalo, že se toto zařízení instalovalo a slévárna do několika let nebo do pár let zkrachovala. Máme jako Česká republika 30% HDP z průmyslu, 10% z automobilového průmyslu. Tato čísla jsou možná nejvyšší na celém světě, to znamená nás. Tato zelená politika poškozuje a ohrožuje úplně nejvíc. Jsme vystaveni 6x rychlejšímu zavírání historických firem a firem energeticky náročného průmyslu než před 2 lety a dál. Miliardy tun produkce CO2 v Číně a Indii stoupají 2x až 4x rychleji, než u nás klesají. U nás se jen 2x rychleji oteplují někteří bývalí ministři. Klimatické cíle jsou horší než komunistické pětiletky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní. U nás se jedná o cílenou destrukci. Když už někteří z nás mají pocit, že peníze vznikají v tiskárně, elektrika, zásuvce, musíme si uvědomit, že jsme byli velmocí v produkci a ve výrobě spotřebního zboží a že Evropa má být na vrcholu a na její úplné špici má být Česká republika.
0: No, co na to říkáš? Halo, halo, Jiří? Jiří je asi někde mimo signál. Haló, Jiří. Haló, haló. Kam jsi se nám ztratil? Tak zatím se k tomu vyjádřím já. Myslím si, že takovýchto praktických pohledů na věc je zapotřebí. Prostě tady kde kdo musí trpět, musí platit, musí financovat a musí se omezovat, musí se uskromňovat, musí si nechat snižovat životní úroveň, protože klima, ale aby to existovalo, když tady se to už nedá vyrábět, protože ty náklady se zvedly, tak se to dováží a je nám úplně jedno, za jakých okolností se to tam v těch zemích vyrobí, aby se to sem dovezlo. Takže kdyby se to vyrobilo tady, tak se to udělá civilizovanějším způsobem leckdy a bude to bez těch přepravních důsledků. Když si to necháme vyrobit někde jinde, no tak si to bohužel musíme ještě dovést a to dnešku, že ta planeta stejně dostane zabrat. Tak já jenom chci říct, Jiří, máš vyplej mikrofon, takže my tě neslyšíme tady. Jako, tak jestli tak se odmutuj, abychom tě slyšeli, protože...
1: Prosím tě, poslouchám. Já jsem totiž jel tady údolím a zase mi to vypadlo, takže jsem se musel znovu přihlásit. Co všechno ještě, vypadlo mi to u té slevárny a pak už jsem neslyšel.
0: Slevárny. Ta nekonkurenceschopnost nás prostě potopí a ta nás zavraždí. A že my sice tady jako ušetříme v uvozovkách na úkor životní úrovně, na úkor nekonkurenceschopnosti, za těžkých obětí nevyprodukujeme do toho ovzduší tu CO2, ale přivezeme to. Zasmradíme tím, aby jsme to dovezli, tak uděláme další splodiny a dovezeme to třeba z Číny nebo odnikud odinut z Indie, kde to vyrobí jednodušším způsobem, ale znehodnotí to ovzduší mnohem víc. Jako jo. A to ovzduší jenom jedno, je úplně jedno, jestli ho znečišťuje Evropa nebo jestli ho znečišťuje Čína. To je úplně jedno. Takže je to jakási hra na něco, co nemá žádný efekt, má to jenom destruktivní důsledky.
1: Ano.
0: Takže škoda, že jsi to neslyšel celý.
1: Ale dokážu si to představit. Já Turka poslouchám, pozoruju, já ho znám už jako třeba přes 10 let, takže já ho mám nakoukanýho, já vím, jaký má názory.
0: No, je pragmatický, takový trošku je pragmatický.
1: On je i podnikatel, jo, že taky ví, jaký to je vydělat korunu a dává lidem práci a tak dál. To znamená, je to člověk z praxe taky.
0: No a je logické, že vlastně ten největší zájem na to má Evropská unie, která na tom těží peníze, má nástroje na to tahat další peníze Evropanům z kapes a s těma penězma nějak nakládat a říkat, a když budeš zlobit a nebudeš dělat, co my ti přikážeme, tak my ti ty peníze nedáme. Jo, to je jediný. Takže oni si z toho odloupnou pro sebe, protože oni mají velmi drahý provoz a ještě to, co rozdělujou, tak s podmínkama. Čili absolutně naprosto otřesný přístup jakoby k tomu systému. Jo. No, když už jsme si pustili Filipa Turka, tak si musíme pustit i Andreje Babiše, protože on s těma novinářema se taky nepárá. Jo. Tak jenom taková výseč.
4: Tady byla debata o Kratomu, 3,5 hodiny a byla úplně v pohodě. Jo? Odpůrci, pro regulace, úplně v klidu. Ale pokud přišli na tu debatu s náma, ta komunistická pirátka s drátem v nosu a ten pán sadomaso porno, nebo co to je, a křičeli na nás a potom rychle utíkali, aby řekli novinářům, že je nějaký problém. Žádný problém není. Já vám garantuju, že to všechno, co se stalo, tak adiktologické služby budou mít absolutní prioritu.
0: Hezká klasifikace, ta komunistická pirátka s drátem v nosu, v nose, a ten pornoherec.
1: To bylo vyjádřeno rychle, stručně, žádný dlouhčáchy okolo, jako.
0: No ne, tak žádný rukavičky, tak co s nima, je to jeden šmit vedle druhýho.
1: Všimni si, že dneska už se nehrajou žádný diplomatický jako hry, nebo prezident mluví o tom, pro koho pracuje, říká, jak to vlastně je, co by se mělo udělat. A to stejně jedna a druhá strana už jako nedělá žádný tanečky. Říkají se věci na rovinu. Prostě.
0: Jež jako na féra.
1: Je to zase takový... No na féra, přesně. Na féra, hej, féro. Pane doktory.
0: Jo, pane doktore.
1: Že je to na féra. Je to takový osvěžující, jako jo.
0: Je to osvěžující. Tak se osvěžíme, pustíme si Zaorálka. No. Zaorálek jako...
1: Mám na Zaorálka vtip.
0: Prosím?
1: Že mám na Zaorálka vtip.
0: No tak jsem s ním, pojď.
1: No, jak se dostal Zaorálek do politiky? No, za Orálek.
0: No tak. No, tak on je autorem toho výrazu, že jo, když se vyhošťovali ty ruští diplomaté za Vrbětice, tak on přeci se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
1: Ano.
0: Takže taky ho je dost, no, abych tak řekl.
1: Ale zase on dokáže jako pregnantně někdy vyjádřit stav věcí, on se samozřejmě drží, on totiž jde na něm vidět, že má mediální trénink a drží se některých věcí tak, aby to řekl jasně, stručně. On vždycky řekne A, ale neřekne B. On řekne, no, Evropská unie to, ale neřekne Ruská federace to. To neřekne tu pravdu na druhé straně. Jo, no, ale jako...
0: A nebo nedořekne, je potřeba tam teď odejít.
1: Ano, přesně, jo. On je takový prostě politik, no.
0: Já musím ještě jednou se pokusit, protože se mi to nezdařilo.
1: A máš s ním rozhovor, jo?
0: Mám tady rozhovor s ním, docela dobrý, tak to jsem chtěl dát. No, protože začíná se, nevím, jestli si postřeh, když rozeslal, respektive takhle, Volodymyr napsal Vladimíru Vladimiroviči.
1: Ano.
0: Ale vím, zároveň z toho udělal otevřený dopis a rozeslal to po celém světě. Jo? To proto, aby všichni věděli, že napsal Vladimírovi. Ano. No a Moskva se k tomu ani nevyjádřila, protože to bylo pod nějakou rozlišovací schopností nebo pod rozlišovací úrovní. No a on to zdůvodnil, že ten dopis rozeslal proto, že věděl, že on to nebude ten Putin ani číst, tak aby všichni věděli, co ten Putin vlastně ani nečet.
1: Tak to už... To už musíš jít fištrona na takovou.
0: No jasně, máte ale hlavu. Vy jste ale hlava, pane Wachmeister.
1: Ano, přesně. No viděj, protože oni budou dělat do smrti jenom za oči, jo.
0: Jo.
1: To mě připomíná scénu z Četnických humoresek, kdy ten Trojan s tím Tepfrem leží v té posteli jeden večer na té pátračce a ten Trojan se ptá toho Tepfra, ne, jestli ví, co je to double špion. Ne? A on říká, No a něco, nejdřív co je to jako špion, pak co je double špion a pak co je nějaký jako trojitý špion a teprve ze svou šarmantností na to zareagoval, jo, to je ten blbec, který už jako neví, pro koho dělá. Tak to je něco.
0: Takže naráží snad na nájemníka Hradčanská jedna?
1: Ne, chraň Bůh, to bych si nedovolil.
0: Já si myslím, to by bylo nedůstojné.
1: Ono je to tak jedna banda, jo? No, když se podíváš na ten morální profil, tak to je jako, to je prostě jak v tom, jak v té hře o toho Cimrmana.
0: Jo, tak pojďme.
5: Ježíš, ale jako představ si to, Denisi, představ si to, jak můžeš se přihlásit k někomu, kdo upaloval ženy a děti ve stodolách. A to bylo 100 tisíc Poláků, jako, a to bylo dokonce i 300, 400, Židé to byli samozřejmě ve velké míře, to byli i Češi, že to byly ty vesnice Kupičov, Český, Boratín, Hulčín a další, jako, které byly také vyvražděny, vypáleny. Jako, neříkám, nejde o ty počty, ale jde o to, že takovýmto způsobem se nedá bojovat o nezávislost.
0: Hle, co slučilo?
5: Podívej, jak na to reaguje Polsko, ty jsi to sám říkal. Polsko na to reaguje tak, že prezident řekne, beru Zelenskému vyznamenání, dokonce polský velvyslanec řekne, že odevzdá své vyznamenání.
6: Ano, on má tuším jedno z nejvyšších, ano, v Zelenské ano.
5: To znamená, kde kdo říká s tímhle, nejsme schopni to nemůžeme akceptovat. A tam je to obrovské množství lidí a to, co se tam dělo, bylo strašné. A nemyslíš si, že to tím končí? Já ti garantuju, v roce 27 jsou volby v Polsku. A mně přece je úplně jasné, že tohle bude součástí těch voleb. Prostě to znamená, tohle zásadním způsobem ovlivňuje dneska vztahy s Ukrajinou. Jako mezi Polskem, Ukrajinou, ale jak víš dobře, taky mezi Izraelem, Ukrajinou. Ozval se památník Yad Vashem, mimochodem, který je památník holokaustu. A vlastně protože oni mají zmapované tady tyto činy, ví, že i ten Melnik byl spojen s protižidovskými pogromy, takže vlastně říkají, tak tohle teda ne. No ale u nás v Česku my to bereme zřejmě je úplně jinak. Jako, my to jednak to neregistrujeme, nevadí nám.
6: My jsme dovolili v Brně, nech si banderovci urobí nějaké selkary.
5: Přesně tak, ano. Ale mně to připadá, že to je nějaká naše zvláštní hluchota a slepota. Protože tohle přece je něco, co je svědectvím toho, co se na Ukrajině děje. To je to, jak oni si vykládají, teda aspoň ty politické špičky, které toto dělají, tak takhle oni si vykládají ten svůj boj o nezávislost. A je to tak, o co je to? Tak jaká demokracie? Jaký respekt jako k ostatním občanům? Tady prostě je klidně kult násilí a potlačování všech, kdo nejsou proti nám. Ale to podle mě je duch vlastně, který v té zemi existuje a který to umožňuje. A my se tváříme, že to nevidíme, my prostě odvracíme zrak.
0: Takže co říká Zaorálek? Zaorálek říká, že to je prostě nacistická žumpa.
1: Ano, ano.
0: A teď všichni to, ale pozor, všichni to financujou, jo. On už zase objíždí až Kemra, že teď je přesně jako ten čas udeřit na toho Rusa, protože teď zase to vypadá, že už jako už by to mohlo dopadnout, jo.
1: A paradoxní na tom je, že ten Zelenský je Žid, že?
0: No to už vůbec, jako. Čili...
1: No to je jako...
0: No ale tak jako... Počkej, Žid. No, jako jsou Žu a Žu, ne?
1: No jasně.
0: Kdo organizoval holokaust? No Židi, ne? Jedna část Židů proti druhým Židům.
1: Jo, jasně, jo.
0: No a když se kouslo to Brno, jo, tady... Jak z toho mají Slováci srandu, že tady banderovci se nám scházejí v Brně. To bylo taky dobrý.
1: Jo, bylo, no.
0: Tak, protože někteří ještě pořád trpí ztrátou paměti a pořád jako tady něco vykládají o tom, že my jsme tady spáchali násilí na těch chudáčcích sudeckých Němcích, a že my Češi jsme za to zodpovědní, asi bychom se měli neomlouvat, ale ještě platit a já nevím co všechno, tak mám tady jednu historickou, koukám, protože mi to nejde přehrát, to je zajímavý, tak to dáme ještě jednou, si to zkusíme stáhnout. Mám tady dobový dobový rozhovor, nebo respektive dobový projev Edvarda Beneše, jo. Čiže oni už to stáhli. Chyba konfigurace přehrávače. Už to nejde pustit, jo. Tak to je dobrý. Přitom je to na YouTube, ne? Je to bloklý asi. Tak nevím. Jo. Hlásí to chybu. Jo. Člověče,
1: jako, to je rychle. Že by to bylo nějak toxický, jo? Že by tam byly nějaké informace autentický.
0: To co jako toxický, to je dost, když je tam pravda, ne?
1: No, to... Ano, pravda ta je toxická, to je fuj.
0: Pravda je toxická, no, to...
1: Jak byla scéna v tom sluhovi dvou pánů, jak mu říkal, řekni mi pravdu a hezky rychle. A on říkal, Ježíš Maria, pravdu a hezky rychle, to neumím ani škaredě pomalu.
0: Já jsem teď koukal na nějaký, byl tam Ševčík s Nacherem a na druhé straně byla Vaňková z Brna, ne? Ta nacistka.
1: Ježišmarja, tak to nemůžu ani čut.
0: Ona byla taková upocená jako prasátko a plantala tam takový ti nesmysly, když už nevěděla, když už nemohla, jakoby furt tam plivala po všech a prostě všechny odsuzovala, no tak ještě tam byl s ňou nějaký. Myslím, že dokonce u Ševčíka studoval, jo, takže, ale, hele, oni tu lež tak pasírujou, jo, a oni tu lež prostě tak všechno převracej, jo, protože přišlo od Evropské komise, přišlo sdělení, že to, co tady vyvolali Piráti, jak oni psali do té komise, že se musí prošetřit ten střet zájmu toho Babiše, že to nevyřešil, tak to zdůvodňovali tím, že pochopitelně, kdyby to Evropská komise jako uznala, že teda to nevyřešil, takže by museli se vracet ty dotace a ty dotace by už nevrátili ty firmy, protože oni vědí, že by to nevrátili a musel bys to zaplatit z rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. Tím se ospravedlňovali, že bonzovali do toho Bruselu, jo. No a teď byli přímo v pořadu konfrontovaný s tím, že Brusel napsal, že bylo postupováno podle regulí a podle zákona a že neshledali nic jakoby špatného. A ona se snažila prosadit, ta Vaňková, že ale Babiš, no až to vidíte, a on se stejně k těm penězům dostane. Stejně se k těm penězům dostane. Prostě my to víme, a dostane se k ním. Tak mu to zase jí to nějak jako odargumentovali. A ona potom jako... No a teď je úprava zákona. To navrhlo SPD, všechny tři strany, jako jsou tam podepsaný, že se nějaký ty záležitosti retrospektivně, to bylo 10 let a oni to chtějí upravit na 4 roky. Jo? To znamená, že by se nekontrolovalo, nevztahovalo by se na ten audit, by se nevztahovalo období, kdy Babiš byl předseda bývalý vlády nebo ministr financí, já nevím. A oni tam vysvětlovali, že vlastně, proč to stáhli? Protože Evropská komise to chce 4 roky. A 10 let tam dali Fialovci jenom proto, aby dosáhli na Babiše. Jako jo. To za prvý. Takže, no a pak nějaký detaily tam, aby to bylo jasněji vyjádřeno, jo, některé věci. A oni si to udělali, že Babiš si to ovlivňuje. Když jim to rozbili, tu argumentaci, tak ona, no ale teď zase česká vláda určuje pravidla pro to posuzování toho střetu zájmu a těch věcí přímo v Bruselu. A to na ní kouká a říká, jak to myslíte? Jakože názor jedné z 27 vlád vy nazýváte, že Babiš tam předělává pravidla, aby mu to sedělo, jo? Nebo... Prostě oni, když už nemají čeho, tak jsou schopní říct, že prostě Babiš může za to, že umřel Chuck Norris, jo. Protože Chuck Norris se jednou ráno probudil tak rychle, že sám sebe přistih, jak spí.
1: No, no jo. A Chuck Norris taky dvakrát napočítal do nekonečna, že jo?
0: No jo. A pak to sečet.
1: A když, no, a když Chuck Norris objevil, když Alexander Graham Bell objevil ten telefon, že jo?
0: Tak tam měl dva spožděný hovory od Chucka Norrise.
1: No, no, měl tam nepřijatý hovor od Chucka Norrise, no.
0: Jo, jo, to je větší téma. Pojďme, Miroslava Ševčíka si dáme.
7: Patřinka to řekl velmi slušně. On řekl, že Pavel je obvykle mimo realitu a kdybych to říkal, tak bych řekl, že je mimo mísu, jo? Protože on je mimo mísu pořád. On je mimo mísu v červenci v loňském roce, kdy naznačil, že Němci by měli se stát vůdcovským národem v rámci Evropské unie. On je mimo mísu, když říká, že bychom měli zavést euro. Vůbec nic neví o tom, že optimální měnová zóna je potřeba, aby se mohly plnit ty ukazatele pro ty jednotlivé země. Vůbec neví, že ty země, které zavedly euro, dokonce i ty staré, kterým to nevyhovuje, že mají společnou měnovou politiku, tak divergují. Nekonvergují, ale divergují. Znamená, že on nás chtěl ožebračit tím, že budeme zavádět společnou měnovou politiku, kterou my si můžeme dělat teď sami.
8: Dobrá,
0: je mimo mísu. A to teďko zase vymyslel, že pokud děti chtějí uspět, jo, tak by bylo potřeba, aby se zavedla němčina jako povinný jazyk ve vyučování.
1: Jo,
0: a čeština by se mohla vyučovat jako dobrovolný jazyk.
1: Ano.
0: Ty ty kolaborant.
1: On chudák už taky podle mě neví, jako krabí je. On není mimo mísu, on má asi mezi ušima jenom drátek, aby mu ty uši nespadly. Nebo,
0: počkej, Jirko, kdyby jako to nebyl prezident, tak budíš, jako jo. Tak ať si tam plantá, co chce někde, jako na cvičáku. No. Tam může jako plodit,
1: To jsou těžký přehmaty. Proto si říkám, že ta... Mě by totiž zajímalo, jestli on to tak blekotá jako podle scénáře, nebo mu to tak jako ten drátek v hlavě mu tak zavibruje, že to z něho vypadne.
0: A
1: nebo
0: ne, to má prostě tě zadání. Jako.
1: Jo,
0: to má
1: ale,
0: zadání.
1: Prostě jako to je jako neuvěřitelný, jo? Jaký on jako blbosti dokáže jako spojit. Jo? To je prostě masakr.
0: No, tak hele.
1: Prosím tě, já už jsou v cíli, já už budu potřebovat vyskočit.
0: No, tak vyskoč, Pepek, vyskoč a přihlaš se mi, že to, takže zůstaneš připojen?
1: Ne, budu muset právě.
0: Zdechneš auto a zdechneš tohle. No tak mě zavolej na Skype, jo?
1: Teda
0: na Teams, tak.
1: Jo. Tak já budu muset utéct úplně.
0: Co budeš muset?
1: Budu muset utéct úplně z vysílání.
0: Jo, jako úplně, jako končíš, finito.
1: Úplně, budu potřebovat.
0: Tak utíkej. Tak Jiří, my ti děkujem.
1: Jo.
0: Jsem rád, že jsme probrali
1: pár věcí. Jo, prosím tě, tak se omlouvám, dneska to bylo takový... Já taky díky, přeju krásný zbytek vysílání, mějte se krásně a uslyšíme se příště.
0: Ok, tak díky, mě se hezky, pěkný večer, pěkný víkend, ahoj.
1: Tak jo, no, díky, čau, ahoj.
0: Tak, Jiřího jsme právě teďko propustili. No, a my si můžeme dát Vladimíra Putina, který se vyjádřil k tomu, jakým způsobem zatím byl použit orešník. A ku podivu, jako ta paseka, kterou to dokázalo způsobit, ještě nebyla ta bojová záležitost. To byl pouze jakoby ten nosič, na který se potom dá implementovat hlavice nebo hlavice, řeknu, podle libosti, podle toho určení té destrukce. Takže Vladimirovič se zatím vyjádřil asi takto.
8: Podobné systémy jsme testovali na zkušebních poligonech. Orešník jsme netestovali a nešlo o bojové nasazení. Na území Ukrajiny ve skutečnosti nedošlo ani k jednomu bojovému použití systému Orešník v pravém smyslu tohoto slova. A poslední případ, když už mám být upřímný, prozradím vám velké, opravdu velké vojenské státní tajemství. Prostě jsme zasáhli místo, kde bylo příhodné sledovat výsledky. Týká se to Bílé cerkve a tím spíše oblasti v DLR v obvodu hlavního opevněného prostoru. Poté tam vletěly naše drony do té stodoly, na kterou byl veden úder.
0: Jo, zase se nám to tady zablokovalo. Tak doufám, že to rozjede.
8: A prostě jsme zkontrolovali, jak byly rozmístěny oddělovací bloky. Vše jsme změřili s přesností na milimetr. Je to pro nás důležité, abychom mohli v budoucnu rozhodovat o plnohodnotném nasazení systému Orešník proti určeným cílům, včetně oblastí městské zástavby.
0: Čili zatím ještě to jsou takové jako začátky zkoumání, vyhodnocování a vylaďování. Čili asi si každý dovede představit, co by to napáchalo, kdyby opravdu to bylo osazeno takzvaně ostrou. Jo. A Západ by si měl uvědomit, že to jsou reálné zbraně, které budou reálně použité, pokud se velmi rychle nespamatujou. Já jsem tady přednedávnem říkal, že čím hůř, tím líp a že nějakým způsobem dochází na mnoha místech ve světě, v tom západním světě, takže dochází trpělivost. A že se schyluje k nějakému odporu obyvatelstva jako takového, protože lidem se snižuje životní úroveň, vidí ale, že nic se nestartuje, všechno jde do úpadku. No a ty, co nemají opravdu jenom drátek, kterým drží uši a opravdu přemýšlí, tak je jedno, jestli jsou rusofilní nebo rusofobní, začíná jim docházet, že tudy se dál takto jít nedá. A ty proameričtí, řeknu, experti v úvozovkách destruují opravdu ten evropský prostor naprosto, ale naprosto cíleně dokonale. No a bez prosperující ekonomiky, bez toho, že si Evropa dokáže na sebe vydělat, dokáže být konkurenceschopná, dokáže s ostatními dohromady nějak jako kooperovat a svoje místo na slunci si vydobyde, tak bohužel to se neděje, lidi to vidějí, že se to neděje a nemůže to potom fungovat. Jo. Takže z tohohle důvodu na mnoha místech se zvedá vlna odporu a lidé se snaží zbavit té zátěže, zbavit se NATO, zbavit se Evropské unie.
9: Drží.
0: Tak, co se vám to tady... No, tak jsem to tady přehodil, to asi nejde, bože. To jsou normálně...
10: Ľady sa pomaly, ale isto hýbu. Predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič chce vypísať referendum o vystúpení Slovinska z NATO a čoskoro sa chystá na návštevu do Moskvy. Dobro delo.
0: To som chtěl, aby sme si tady pustili, pretože v Rumunsku, v Maďarsku, u nás ve Slovinsku, jak říkám, na mnoha místech je podpálený les a jednoduché to mít nebudou prostě. Nikdo na ně nebude brát ohledy. Zelenský kvůli zášti vůči Trumpovi

jako americké příspěvky do fondu pro budoucí investice. Ale tento plán nevyšel. Trump odmítl podporu a nyní prodává zbraně jen za peníze. Proto také ukrajinské úřady ztratily zájem prosazovat tuto dohodu. Naopak byl vydán signál celému aparátu, aby neposkytoval zvláštní pomoc a co nejvíce vše zpomalil. Souběžně se také zkoumá otázka přilákání jiných investorů, zejména evropských, k využívání zdrojů. To znamená, že mnohá aktiva mohou obejít americké investory, říká zdroj deníku. Také podle jeho slov byla pozastavena revize licencí na pozemky, které úřady loni hrozily kontrolovat a zabrat současným vlastníkům, pokud byly vydány v rozporu s pravidly. No, takže jaksi už se nerozdává, už se chce nějakým způsobem kupčit trošku jinak, chtějí se další peníze. On by nejraději přeprodal to, co už prodal, ale to si myslím, že se mu asi nepovede. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku, já si musím udělat něco k pití a potom se zase vrátíme tady k tématu. Takže si zahrajeme. A co bychom si dali?

0: My se spolu podíváme na jeden velice zajímavý rozhovor, který jsem tady pro vás připravil. A myslím si, že není od věci si připomenout, že Jan Kraus, jeho tatínek, přežil Osvětim a četl jsem tady z knihy, kterou napsal společně Otto Kraus a Erich Kulka. Byli dva, kteří společně přežili Osvětim, takže si myslím, že proč by měl mít jeho syn nějaké názory úplně ulítlé.
1: Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky, jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že jsem mu dával lepší otázky. Je Mečer?
2: Mečer
1: byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil. Tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále.
2: Spolupracuji se s vámi podle vás těžko? Tak uviedla by som to asi tým, že ako startup sa momentálne nachádzame v Prahe a dostali sme sa až na červený gaučku Janovi Krausovi, za čo sa chcem teda hneď v úvode poďakovať.
1: Nemáte zač, rado sa stalo, to dělám v rámci československé družby.
2: Ja sa veľmi teším, lebo vy väčšinou sa dávate pri tom stole trošku ďalej, tak ako sa cítite na tom gauči.
1: Tam je to ako pracovní a tohle ako přátelský poses takový.
2: Keď už hovoríme o tých československých vzťahoch, to je ako to momentálne vnímate medzi nami a
1: dobře.
2: Českom?
1: Ja som příznivec toho, že sme sa rozdelili, pretože si myslím, že nám to prospělo v těch vztazích. A oni jsou takový rozlítostněný některý lidi, kteří říkají, že to Československo bylo lepší, ale on nikdo není schopný domyslet, jak by to bylo dál, kdyby to zůstalo. A já, když začala ta aféra s Pomlčkou, tak jsem si říkal, z toho se nikdy nedostaneme.
2: A dostali jsme se.
1: A my jsme se z toho dostali pak docela jednoduše a myslím si, že ty československé vztahy jsou asi nejlepší, jaký kdy byly, protože tam odpadly ty výčitky, to máte i v rodinách, že jo, že starší bratr a větší bratr nebo takový, tak to by nikdy neodeznělo. Jsem o tom naprosto betonově přesvědčený a přitom se nestratila ta sounáležitost těch dvou národů, který spolu hodně prožili. Jestli tohle se udrží v budoucnosti, to nevím.
2: Teraz máme majstrovstva sveta v hokeji, tak myslíte si, že Slováci fandia Čechom a Češi fandia Slovákom, ale iba vtedy, keď vypadnú?
1: No odsuť podsuť, jo, jako, aby sme byli poslední, aby první to jako, ale když hrajú Slováci s nejakou cizí zemí, tak fandím Slovákům, že jo, ale zase samozrejme s náma, to je jasný, že fandím nám, ale zase by to mělo být tak, že byste se mohli hodně naparovat a my byli úplně vyřízení, ale taky bych to přežil, tak je to sport na tohle je.
2: Na to, aby jsme spolu zápasili.
1: No ne, ten vztek je neplatný, pokud jste normální. Že se rozčilujete, stejně tak jako ta radost, taky tak to je, jako ono se říká, že ty velké sportovní události jsou vlastně náhrada válek, což si myslím, že ve své podstatě je pravda.
2: Keď hovoríte, že kto sa rozčuluje, máte pocit, že my možno my Slováci berieme veci nejako vážnejšie ako ty Češi? Alebo
1: ne, ne, tak ja si nedovolím vôbec tyhle ty národní posudky, ja som na to alergický. Vždycky niekto řekne, aký je ktorý národ. Jo. On, národ je mnoho lidí, to je ako, jaký sú muži, jaký sú ženy, jaký nesnáším. A je to pro mňa výraz. Môžete to dělat v žertu. Oni ženy mají rády, nebo chlapi tohle. Že to jako v nějakým komickým elementu. A pokud to někdo bude vážně, jak je psychopat pro mě. Protože každý člověk je jiný, každý Slovák je jiný, každý Čech je jiný.
2: Když hovoríte o žartě, tak si myslíte, že ten žart má mít nějakou hranicu?
1: Ne. Žert začíná za hranicí, tam začíná, jo. Ale idioti se tváří, že je nějaký jaksi slušný hygienický humor. Je to něco, jako kdybyste místo alkoholu, vína nebo piva pila ústní vodu, protože je zdravá. Tak to tak s humorem nelze. Humor je vždycky v tom přesahu přes tu korektnost, přes tu obecnou slušnost, tam začíná.
2: Nevnímate to možno tak, že rokmi sa to trošku viacej, nejako, že sú ľudia senzitívnejší na ten humor?
1: Nejsou senzitívnejší, ale dělají, že sú senzitívne. Protože začali uplatňovať neregulérní pravidla. No akože niekoho to urazilo, jak říká Žerve, to je tvůj problém. Já si posoudím, jestli mě to vadí, že tebe to urazilo, ale jako jestli mám koukat na to, že někoho něco urazí, jak nemůžu dělat vůbec nic. Ve mě by mohlo urazit, že jste přišla.
2: Někdy jste se pozerali na to tak, že možno nějaký odtěl to odcházel urazený?
1: No, to je jedno, tak jestli se urazil, co já mám dělat, jako?
2: keď například máváte...
1: Ale já vůbec nevnímám v těchto intencích, teď jestli se urazil, jako to není. Já tady nejsem kvůli tomu, aby on se neurazil. Já jsem tady, protože bychom se chtěli s lidma bavit nějak.
2: Stále si myslíte, že by mohl člověk hovorit hlavně pravdu?
1: No, v humoru je to trošku jinak teda, jo. V humoru skoro nikdy pravdu neříkáte. Humor je disciplína, jaksi matematika.

Tak nám tady trochu vypad internet. Nechce se nám to načíst. Prostě přestala jít jako kdyby Wi-Fi. No, to je teda hodně zvláštní. To se nám tady už dlouho nestalo. Já zkusím se na tu Wi-Fi podívat. Copak, že se přihodilo. Jako kdyby úplně zmizela. Tohle máme vypnutý. Tady máme připojené.

0: Ani na nic nereaguje. Ale už máme tady Wi-Finu.
1: Typická víc než jakákoliv jiná. Je to, jak se říká, komedie je nejnižší ze všech dramatických žánrů a přitom je nejtěžší. Takže to je skutečně pro řeholníky, co milují humor, tak to má být a to je správný.
2: Proč jste si vlastně vybrali tuto disciplínu, ten humor?
1: Já nic lepšího neznám, vy jo?
2: Ne, ale nevím to robit například tak jako vy.
1: To málo kdo, no tak ne jako já, ale málo kdo umí dělat humor, ono je to těžký a ono, jestli vám to jde, to tak jako si musíte zkusit a pak zjistíte. A to znamená, ještě to znamená, když vám to šlo včera, to neznamená, že vám to bude dneska, to je ta magie na tom. Ale to nikdo neví, jestli mu to jde, to si člověk zkusí, já jsem si to taky tak zkoušel. A já jsem nikdy nedělal jako takový ten humor, že masy by se smály. Já dělal humor, který novinářům vždycky vadil, že jo. Měli na to tisíc nějakých poznatků a komentářů, ale lidi to brali docela. Část diváků to vždycky mělo. No.
2: Vás si někdy zvykli, když vzpomínáte těch novinárov, aj tak vyťahovat, že čo povedal ten Jan Kraus v tej show, vy jste tady na začátku komentovat tu spoločenskou situaci.
1: Ano, to jsem dřív dělal, tak já jsem psal i sloupky řadu let a tak dále, ovšem to bylo v jiném společensko-politickém klimatu, kdy jednak jsme měli tu výsadu, že když jste psala do časopisu, tak jste byla jedna z těch, co psala. Byla jste jedna z těch, co určovala ve společnosti nějakou hladinu sdělování, nebo to je pryč všechno. A já jsem si to tedy užíval proto, že jsem dostal úplnou svobodu v tom psaní, mohl jsem si psát, co jsem chtěl, to mě bavilo a psal jsem takový jako svoje vidění a v té zábavě taky, protože v Česku v té době byly jenom otázky Václava Moravce, a pak mi nikdo jiný jako žádný hosty nikde neměl, ani nebyly ty pořady, že jo. No tak to jsme brali ty politiky. Dneska to nemůžete dělat už, protože jak se tady objeví politik, tak diváci odcházejí od televize.
2: To už byste tak vnímali, kdybyste kohokoliv, které jsem zavolali.
1: Já bych to tak nevnímal, já vám říkám, jak to je.
2: A vy byste si zavolali politika?
1: No nezavolal, protože to nejde. Vy si nemůžete říct politika, protože lidi to nechtějí, lidi se chtějí bavit. Politik je pro ně symbol. Výjimečně tady jsem měl třeba pana Kubu z Jižních Čech, protože udělal fenomenální výsledek, ale jinak vy to nemůžete dělat, lidi to nechtějí. Máte politický pořady, tam oni je urážejí a jmenuje se to tak většinou jadrně nějak a na to kouká ten kmen těch diváků, co je to baví, ale masa jako taková divácká o to nestojí. Protože politiky máte všude nadbytek.
2: Ale vy si to mali aj tak trošku inak poňaté, napríklad, keď to Andrej Babiš ochutnával jednokora s druhým koraťom. Nezajímal ľudí ani ten iný formát, že ani to tak navážené?
1: Ne, Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky a říkal, že schání lidi do politiky. A pak tady byl znova, když sám do té politiky šel na tu konfrontaci. Jsou blbové dodnes, který říkají, že já ho dostal do politiky. To jsou novináři, ukazuju na vás, jako na jednu z nich, abyste nesla svoji kolektivní zodpovědnost. Blbové, protože tady si spousta politiků pomohla, stejně jako stejná spousta si ublížila. Vždycky sami. O tom to je. Oni tady sedějí, oni tady mluví. Čili když tady někdo uspěl, je to jeho úspěch. Když tady někdo neuspěl, je to jeho neúspěch. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že se mu dával lepší otázky, jak to pochopili, poznali, nebo a do toho to furt citovali vždycky někde a tak dále. Ale já bych vám vyjmenoval teda několik politiků, kteří tady neuspěli, stejně tak jako těch, co uspěli. Ale představa, že vy tady odsud zařídíte, aby uspěl, to si může myslet jenom blb.
2: Tak to ste teda povedali kolektívnu vinu, ale ja by som sa dovolila...
1: To je ako žert, víte?
2: To dúfam. Dúfam teda, že už nie sme v tých režimoch, kde by sme uplatňovali teda tú kolektívnu vinu.
1: Platňuje sa kolektívna vina.
2: No tak u nás na Slovensku momentálne je to celkom...
1: To neviem, ale to sa, ako tá tendence je. Jak si, i v politice obzvlášť. Tady niektorí strany o sebe říkají, že sú demokratický, tým naznačujú, že ostatní ne, ale všichni sú v parlamente. Jak je to možný? My máme zákon a ústavu, že nemůžou být nedemokratický strany v parlamentě. Kolektivní vina.
2: Ako jste si zvolili, tak to poznáme i my. Ako jsme si zvolili, tak máme. Vy jste se nám jinak velmi smiali, jakože národ český za to, že čo máme na tom Slovensku v té politike, potom se vám to nevrátilo tak trošku?
1: No jsem teď nerozuměl ty otázce.
2: No, že když jste se nám smiali za to, jako máme vládu, a jak máme politiku.
1: Jak byste se nám smáli, no...
2: Slovensko kdy bylo takým terčem posmechu. Toho,
1: ale kdy, že... kdy? Mečiar?
2: No, tak byl Mečiar.
1: Mečiar byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil, já ho měl přece na Slovensku bez obav, ale že jsme se vám smáli, to je vaše interpretace. Určitě tady byli lidi, kteří Mečiara obdivovali, určitě tady byli lidi, kteří ho nenáviděli, určitě tady byli lidi, kteří to nechápali a tak dále. A že jste si ho zvolili, no tak to k tomu je třeba mít právě ten respekt. Zvolili si ho, vědí proč, většina, to je ta bolavá demokracie, že většina volí jinak než já. Nebo teda to je tak, ale to se ani dělá. No a my jsme, jestli se někdo tomu posmíval něčemu, tak to vám vždycky v politice najdu, čemu, kdy, jak se posmívá. Jako můžu vám říct bajta.
3: Pre celý diel zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
4: Přátelé, je leden 2026 a já nepoužívám spořící účty. Neplatím si penzíko.
2: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kdekdo?
1: Už to robí kdekdo. To robí kdekdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají svoje politické zájmy a pak jsou ty, co jsou méně jaksi inteligentní. Že já natočil film, na to psali, že to je úplná katastrofa. Pak mě navrhli na Variety Critics Choice. A tady tři kulturní novinářky takzvaně. Přemlouvali to vedení, aby mě tu cenu nedával.
2: Spolupracuje se s vámi podle vás těžko?
3: Pre celý diel zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
2: Pri tých politikoch ale narážam napríklad aj na to, že ono sa to niekedy mení na ich takú one-man show, že v podstate ani ľudia si nemusia robiť srandu, oni si sami robia zo seba srandu navzájom. Je tu vôbec treba tých novinárov?
1: Tak oni končí, novináři. Hm. Jako novinář, jako ten hledač pravdy skončil už. Dneska je to většinou aktivista. A tím, jaký komunikační prostředky dneska jsou, tak elitní postavení novin, to si nemusíme vykládat, je pryč. Že by mě osvětlovali svět, který kdysi pro mě jaksi interpretovali, abych mu rozuměl, to je pryč. Oni často tomu rozumějí míň, protože zas tak mladí tam nejsou, ty novináři jsou střední a starší, ty jako tu interpretaci světa vidějí jinak než ty mladí a tak dále. Takže to je taky pryč. Do toho komunikovat můžete teda všema možnýma způsobama, sociálníma sítěma a tak dále. Takže, promiňte, takže ta doba toho jaksi dominantního vlivu médií vůbec je pryč a bude ještě menší a bude jiná, je ta sociálních sítí a různých serverů, který se na to specializují. Podívejte, já jsem se třeba díval na řadu podcastů novinářů, to je jeden z nejlepších informací o novinářích. Znáte nějaký podcasty novinářů?
2: Poznám.
1: A líbí se vám nějaký?
2: Záleží které, ale...
1: No tak mi doporučte dva dobrý.
2: Například slovenské?
1: No.
2: V redakci Aktuality Nahlas.
1: A nejsou to ty, kde vy pracujete?
2: Tak nebudem sebe odporučit, hádám, ne?
1: Ne, to se ptám, no bude to dělají některý.
2: Ne, ne, když jste se pýtali na jiné podcasty, které počívám jiných kolegů, tak jsou to tyto
1: no, podcasty. No to jsou kolegové, no tak vy na to máte takový profesní pohled, ale...
2: Snažím se dívat na tu objektivitu. Nepozrite se i vy na tu objektivitu? Jsou v Čechách ještě nějaké
1: já média, které jsou objektivné?
2: Vůbec?
1: Já už tam ji nehledám. Jako nehledám ji v těch... Tak já si pouštím podcasty v autě, zkušebně, ale já ji tam neočekávám už. Já jsem jako daleko skeptičtější. Já mám nejradši přímý zdroje, když teda si přečtu, co říká přímo ten americký ministr, přímo on. A ještě na to koukám s nedůvěrou. Protože třeba lže, že jo?
2: Tak, to je
1: tak se pak podívám na to, co říká někdo, kdo jaksi není mu politicky nakloněný, nebo je z druhé strany a tak dále. A to si vesměs hledám na Twitteru.
2: To znamená, že si robíte svůj kritický názor sám.
1: No já tomu moc času nedávám, protože já na to mám minimální vliv. A já si nemůžu dovolit věnovat moc času něčemu, co pro můj život nemá žádný dopad. Já se sleduju zpravodajství politický tak s ohledem na to, jaký dopad to může mít na můj život. Tam už vnitrostátní zpravodajství není tak důležitý jako světový, protože takový země jako Česko o Slovensku ani nemluví, budou závislí na zahraničním dění daleko víc, než na tom, jestli v Kolíně se pohádá nějaká koalice. Takže já sleduju spíš světový. A s ohledem na to, jestli si nemám připravit ruksak nebo takové věci, to je pro mě a moji rodinu a moje blížní důležitý. A jinak, že bych tam se ponořoval do nějakých problémů, to opravdu ne.
2: Ale keď hovoríme o týchto médiách a o tom, že ľudia už vyhľadávajú skôr ten humor, tak to znamená, že tú vašu reláciu budú vyhľadávať vždy?
1: To nevím a já nevím, jestli někdo vyhledává.
2: Myslíte, že ne?
1: Ne, já myslím, že to má nějaký své diváky, tak o tom mám tak plus minus přehled, ale že by to lidi vyhledávali, to je ze dne na den vás přestanou vyhledávat. Já jsem se ptal, když si jedno ředitele divadla, jak to, najednou se přestali prodávat lístky do divadel, že jo, já nevím, a to bylo ještě před covidem, jako ze dne na den. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá v tom divadle, tam si u pokladny kupují lístky do divadla lidi, že jo, a já jsem mu říkal, a vysvětli mě, jak to vznikne, tato situace, že najednou to přestane, on říká takhle, že ráno přijdeš a oni ti řeknou dneska nic, a druhý den se zeptáte, co dneska, mi řeknou zase nic, dneska tři lístky. Tak je to s divákem. Jako na tom to stojí show business. Show business stojí na tom, že nic neplatí, nic není jistý.
2: A on na vás už ty lidi zvyklí, například i na Slovensku.
1: No, tak, že na vás někdo zvyklý, může být docela jaksi pozitivum v tom, že vás snáší teda. Slovensko je pro mě takový dárek, v který bych nevěřil. Jenom díky Slovensku. Jenom Slovensko mi umožňuje mít pocit, že jsem trošku mezinárodně působící. Že jezdím do zahraničí, já tam dvakrát za rok jezdím a rád. Řada lidí na Slovensku mě říká, že to nechápe, že ty Slováci mě přijmou nebo snesou, ale a je mi tam dobře a je to tam trošku jiný, ale jinak lidi vás odvrhnou za hodinu, na to musíte být připravená. V Česku, na Slovensku i v Maďarsku, když na to přijde.
2: Ale podle mě od denníka Nadějného Kysučené jste byli programem na jakomkoliv Silvestri, jakýkoliv oslavě, to video se prostě tak pušťalo denní, od toho roku non-stop.
1: No ale Deník Kysučené je geniálně napsaný. Opravdu. A já jsem se ale udusil smích, když jsem si to čet. Tak jsem to s láskou přečet, to je všechno. Ale to není jenom moje zásluha, ten autor je vynikající. Bohužel jsem do dneška nezjistil, kdo to je. Ale a byl jsem několikrát na Kysucách, protože tam jsem vážený.
2: A pýtali jste se na Kysucích, že či náhodou nepoznají ne, autora?
1: Ne, tak já bych předpokládal, že když to někdo ví, že by mi to řekl. Ale to je výborně napsaný a rozesmává mě to dneska taky ještě, no.
2: Ale výborně podané asi, nemyslíte?
1: No, protože jsem do toho byl zamilovaný, no, tak naštěstí se to projevilo pozitivně, ono, když někdy něco máte moc ráda, tak v té interpretaci se to projeví negativně.
2: Na čo si možno tak najviac spomínate z tejto show v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vám sa to naozaj prestriedali desiatky, stovky, možno aj tisícky hostí, tak je niečo také, čo vám možno tak najviac utkvelo?
1: Ne, ona mě baví pokaždý. Ona má všechny ty kritéria, které já mám rád, nebo které miluju. To je všechno to, co nenávidím u filmu, tak tady je to obráceně. Vy přijdete, hned to začne, je to s divákama, to je krása, je to napětí, protože nevíte, jestli to vůbec bude ke snesení a uděláte to jednou a je hotovo. Bez zkoušek, bez nácviků, bez všech možných techtlí, mechtlí, jak to dělat a tohle, pak přijde tohle. To, je to ten opak toho filmu, kde se to furt trénuje a znova ještě jednou a každý 20 vteřin se dělá aranžma a tak dále. Takže to je na tom krásný a je to taková jako adrenalinová masáž, která je něčím hrozná. Já už jsem samozřejmě trochu otrlej, moc ne, moc otrlá být nemůžete, pokud jste při smyslech. Ty lidi zaplatili prachy a vy sem jdete a nevíte, co tu bude, takže to jako, že byste machrovala, to tady moc nejde.
2: Ako ale potom spravíte to, keď poviete, nemôžete si byť istý tým, či to bude ku snesení možno aj z tej strany toho hostia, že to možno musíte z neho nejakým spôsobom ťahať, tak čo potom?
1: No doufám, ja furt doufám. Ja když sem jdu, tak doufám. Pak když tam se nějak doufám a pak jenom napjatě poslouchám, co říká, ale to je jako takový vesmírný spojení. Do toho se vám honí hlavou úplně jiný věci. Ještě. Tam ještě druhý Honza, jako ten je ještě jako nebezpečný.
2: A nad čím rozmýšlel druhý Honza?
1: No druhý Honza právě si říká, pane bože, co teď? Jako, nebo to je nuda jako prase tohle.
2: A potom ten druhý Honza, ale vždycky s něčím přijde.
1: Ne, druhý Honza nesmí.
2: Nesmí?
1: Ne, ne.
2: Prečo?
1: To je anarchista toho toho pořadu nebo to, toho konceptu, ten by to zdevastoval. Toho musíte pořád zatlačovat, protože ten má tyhle ty, to je nuda, pane bože, to snad tady budeme hodinu ještě poslouchat a takový. Tak to že jo, to byl můj začátek, když si, že tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále. No tak když nebudete skákat, pak se vám tady rozpovídá host a budeme mluvit 40 minut některý.
2: To vy nemáte rád, když si někdo robí
1: takový. Ale já jsem na to, ne, já jsem z pěti dětí u nás, kdo neskákal, tak nežil, za prvé. Za druhý, kdo neskáče, není Čech, jo. Takže...
2: velmi aktuálně. No.
1: A za třetí, to nejde, jako... ono to musí mít nějaký tempo. To víte, že mladý poslouchá 1,5, dvakrát rychlejš než to. Já taky poslouchám už něco 1,5.
2: Já jsem to při vás zkoušela, nešlo mi to.
1: 1,5? Mm. A proč se to bude? Naopak byste si to měla dát poloviční rychlosti, abyste to mohla dobře vnímat vůbec.
2: Já jsem si to iba tak chcela zkusit navnímat, lebo je například ten svůj hlas mám jako mimozemšťan, když ho mám zrychlený. Vy ho máte normálně, ale aspoň vám je rozumět, ale já jsem hrozná, když mám 1,5.
1: No ale to je kvůli tomu, že je to pomalý. Na druhou stranu, Joe Rogan je pomalej, že jo, největší americká, pomalej, línej. A lidem to nevadí, protože to dobře pasuje do toho formátu, má v tom nějakou sympatii. Ty, že to je lidem milý a tak dále. Ale jinak ty už poslouchají 1,5 až dvakrát rychlejš a to je taky to skákání. Skákání jakoby střih, že jo. No.
2: Ale vníma to potom ten člověk s těmi fanošikom toho, že si to někdo takto rychle pretáče? Lebo vy to možno tak počúváte, nepočúváte?
1: Já některý poslouchám 1,5 aspoň. No protože nemůžu vydržet ty keci. Hlavně na začátku, oni se zdravějí půl hodiny v tom podcastu a říkám, proč se spolu zdravíte, idioti, tak jako každý týden se tam stejný dva, oni se furt tváří, že jako to posloucháte poprvé v životě, nebo co?
2: Tak se možná dlouho neviděli, tak se zdraví.
1: Ne, oni, já poslouchám jenom audio v autě a oni ahoj, tak jsme tu oba a teď tak spolu žertujou, kde jsi byl, Jardo, já byl pryč a kde jsi byl ty, já byl taky pryč. To, a já si to pouštím, protože se to jmenuje vývoj zlata na burze, nebo co. A říkám, nech toho mluv k té věci, jak je to se zlatem na burze.
2: To, takže vy jste
1: fanošikom... Já jsem netrpělivý člověk. Jako.
2: Vy jste fanošikom jakých podcastů teda?
1: No...
2: tematický má zaujímavé tím, že jak no je to rychle alebo dlhé.
1: Třeba historický, ty mě baví. Třeba tady byl výborný podcast 19. století. Celý 19. století mě fascinovalo. A taky proto, že nezapomeňte, že já jsem chodil do školy v komunismu. Takže já mám odpor k většině toho učiva, co jsme měli, protože všechno byl pro mě podvod. Jsem poznal velmi v útlém dětství, že komunisti podvádějí. A národní obrození, no a teď oni z toho dělali, a husitství z toho dělali, že to je vlastně, že to byli jako předkomunisti a to. Tak já všechny tyhle kapitoly, když dneska slyším od autentických historiků, nebo v tom historii, tak jsem fascinovaný, jaká je ta relativně objektivní historie, a je to strašně zajímavý pro mě a objevný. A jsem vlastně komunistům vděčný za to, jak jsem negramotný, protože já mám strašný zábavy před sebou ještě.
2: Tak aspoň můžeme být za něco vděčný tým komunistům, ale kdyby jsem se vrátila k tým podcastům...
1: Byla ironie, no to necháme být. S ironií máme na Slovensku trošku problém. No.
2: Na Slovensku?
1: My jsme víc ironický Češi než Slováci.
2: Myslíte?
1: Ne, myslím, to vím. To aspoň... No to není můj názor, to tak je. Slováci mají trošku míň ironie.
2: My už jsme možno asi více skeptický a zoufali, by som povedala.
1: To vůbec ne, vy jste takový emotivnější, takový radostnější. Češi jsou takový suchý, ironický, jako většinový divák.
2: To je zase ta kolektivná vina.
1: No, no.
2: Keď se bavíme o těch podcastoch, aký, čo by mal mať podle vás ten nejlepší podcast, který byste si púšťali bez toho, aby byl na 1,5 a vraceli byste za k němu. No.
3: Pre celý diel zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
2: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kdekdo?
1: Už to robí kdekdo. To robí kdekdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají svoje.
0: Tak jo, už to ustřihneme. No, to je všechno. Více nám do pořadu nevejde. Doufám, že jste si zaposlouchali Jana Krause. No a já vás za chviličku po písničce předám do péče Helenky, která zcela bezpečně... si myslím, bude mít spoustu zajímavostí ve svém pořadu. Tak mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se uslyšíme opět tady od 17 hodin. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil,

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, bez

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili studio Helen Svobodného vysílače CS, odkud dnes vysíláme další pravidelné páteční hovory u Klábosnice aneb Co týden vzal, pořad, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet News a otázky Vítka z Tapin Rádia. Než se oba připojí, jsou tu jako obvykle písničky, o které si píšete. Přeji vám příjemný poslech a prozradím vám, která je ta první. Na přání Roberta a dalších posluchačů, a to nejen ze Slovenska, zahraje Metalinda a zaspívá hymnu Slovenské republiky. A jak píší posluchači, je to prý nejkrásnější verze, jakou kdy slyšeli.

0: tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a teď už se těšíme na aktuální témata uplynulého týdne.
1: Ahoj Lenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače Národ News. Já se přepínám z standby režimu do aktivního provozního módu a začínáme konečně vysílat. Dneska jsme tu téměř včas, to znamená, že máme dost času na to, abychom probrali, jak jsi zmínila, to základní témata v rámci osy s ohledem na první polovinu pořadu, to znamená analogickou část a samozřejmě bude dost času i na vaše dotazy po 21. hodině, takže dnes máme opravdu dobrý start, takže doufáme, že se dojedeme až do konce v tomto, řekněme, režimu. Takže já vás všechny zdravím a zdravím zároveň i tebe VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, vás všechny zdravím, samozřejmě naše čtenáře, posluchače. No, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, událo se zase spousta věcí, takže abychom to všechno stihli, takže já vám přeju krásný poslech a Vítek to uvede.
1: Začneme takovým, řekněme, obecným tématem, což samozřejmě můžeme zakormidlovat úplně v pohodě do nějakých dílčích témat, která se odehrála právě během tohoto týdne. Nicméně to první téma se týká Tuckera Carlsona, který měl zajímavou reportáž, řekněme zajímavé vysílání v Americe a začal takovým zajímavým tvrzením. On totiž prohlásil, že stále více lidí má pocit, že demokratické volby žádnou klíčovou a zásadní volbu nepřinášejí. Jakmile tento pocit začne mít větší část populace, povede to k násilí a mimozákonným prostředkům k dosažení skutečných změn. Vidíme to teď ostatně na aktuální vládě České republiky. K tomu se právě teď záhy dostanu. Tucker Carlson ve výbušném komentáři prohlásil, že USA vlastně nemají své prezidenty, kteří by o něčem rozhodovali. Bylo to asi kouzlo nechtěného, ale tento příměr nebo vzkaz možná i byl tak jako pro ostatní země i představoval, protože ten příměr krásně sedí i pro ostatní státy, včetně Česka, že jako kdyby to řekl úplně o nás. Vidíme to ostatně právě, jak jsem zmínil, na té současné vládě, kdy se v podstatě změnila jenom rétorika, ale zákulisí zůstalo naprosto totéž.
2: Pro nás to ani není překvapivé, pro malé země Evropy, my to víme v podstatě neustále, víme to dávno, ale pro Spojené státy je to šok, je to překvapení, protože Spojené státy, někdo by řekl, přece to jsou ty státy, které si rozhodují sami o sobě a které vlastně velí celému světu. A hle, ono se ukazuje, ono to tak není. A hle, ono se ukazuje, že Spojeným státům šéfují nějací lidé v pozadí. A hle, ono se ukazuje, že mají že jo, odkaz na sionistické procesy řízení především v Izraeli. Ale ono se ukazuje, že ani americký prezident není suverénní, že je opět jenom zaměstnancem a že opět jenom slouží. A co je zásadní, je, že to začíná docházet i americkým politikům, ale ani ne politikům, jako spíš komentátorům, americkým analytikům, jako je Tucker Carlson. Najednou jim to začíná docházet, najednou, protože americká alternativa je specifická v tom, že dlouho i vlastně včetně Alexe Jonese žil v takové té představě, že globalisté to jsou oni tam někde, všichni ostatní pryč tamhle a Amerika, my patrioti, vlastenci jsme tady a my, když to uděláme tak, jak to chceme udělat, tak my budeme tou nejlepší zemí na světě, my budeme mít pořád ten status rovná se Pax Americana, my budeme řídit světovou globalizaci, bude to americká globalizace, bude to podle nás. A se ukazuje, že ono to tak ale vůbec není. A co je daleko horšího, že ono to tak nikdy nebylo, jenom ta americká alternativa si to sugerovala, si to namlouvala, si to představovala. Protože to zdaleka neplatilo jenom o Trumpovi. Všichni ti předchozí prezidenti byli pod kontrolou světových sionistů, takzvaného světového globalismu, Barack Obama, všichni demokratičtí prezidenti a když se náhodou k moci dostali nějací republikáni, jako byl George Walker Bush, tak zkrátka ti zase dělali tu samou osu, kterou dneska dělá Donald Trump. To znamená, akorát, že oni, třeba ten George Walker Bush, dělal tu politiku ještě v takové té fazóně takových těch floskulí o demokracii, o ochraně práv a takové ty klasické republikánské teze, které zkrátka vyčpěly a byly nahrazeny trumpismem. Trumpismus je politika odhození diplomacie stranou a transformace politiky a politických procesů na de facto klub rváčů, na klub gangstrů, na uzavřený klub mafiánů, kteří se ani netají tím, že to, co oni dělají, jsou zločiny. Že když někde někoho vybombardují, tak se k tomu přiznají, ne, že to budou nějak jako omlouvat, klidně unesou prezidenta cizí země, klidně vyhlásí válku svým spojencům, klidně si začnou nárokovat území svých spojenců, viz Grónsko, klidně se vezmou za rukojmí celý kolektivní západ, klidně zablokují Hormuzský průliv, nejdřív zablokoval průliv Irán, teď ho zablokovali Spojené státy a díky tomu Spojené státy se staly největším výrobcem, tedy vývozcem ropy na světě za poslední dva měsíce, jak včera oznámil Bloomberg. Takže americké ropné firmy vydělávají díky uzavřenému Hormuzskému průlivu obrovské peníze jako nikdy v historii, díky Trumpovi, že v podstatě způsobil kolaps produkce a distribuce ropy z Perského zálivu. Všechno to má souvislosti. A je to změna politiky. Oni už ani se netváří, jako že dělají nějakou americkou státotvornou nebo světotvornou politiku. Proto z americké politiky, ze Spojených států pod vedením tedy Donalda Trumpa, se stává něco, čemu se říká národ grázlů. Rogue nation. Národ grázlů. A to je pozice, která v podstatě má za úkol urychlit destrukci systému Pax Americana, protože cílem je, aby celý svět začal Spojené státy izolovat. Aby se začal odpoutávat Spojených států, aby je přestal respektovat. Proto došlo minulý týden nebo začátkem týdne k tomu obrovskému skandálu, kdy do křesla Rady bezpečnosti OSN nebyl zvolený, naprosto překvapivě nebyl zvolený zástupce Německa, který byl dosazený za podpory Spojených států. Země takzvaného globálního jihu při hlasování německého kandidáta na křeslo v Radě bezpečnosti OSN potopily. To je šok, obrovský šok, naprosto nepopsatelný šok, protože Spojené státy ztratily kontrolní mechanismus nad OSN. A proč? No, protože většina zemí světa, už je to většina, podle toho hlasování v OSN, většina zemí světa už Spojené státy neuznává jako vůdce světové globalizace. Je to destrukce systému Pax Americana, samozřejmě. Velice úspěšná, velice úspěšně prováděná díky Trumpovi. Proto ten destrukční proces je v podstatě takhle nastavený a je jasné, že i Tucker Carlson si tohleto uvědomuje, že tohleto se děje a že to není posilování Spojených států, ale to destrukce Spojených států, je to destrukce systému Pax Americana. A je to díky tomu, že vlastně i ty Spojené státy nemají svého vlastního prezidenta. Ten prezident slouží izraelským sionistům. Ten prezident byl u hrobu jejich velevůdce Menachem Mendel Schneersona, poklonil se mu 7. října 2024 v New Yorku přímo u jeho hrobu, četl tam z Tanachu. To znamená, on je v ritu, on je pod čepcem, on slouží a slouží na úkolech, které vedou k destrukci amerického systému globalizace Pax Americana. Tohle to je naprosto zjevné. To, co je zásadní, je, že Američanům to konečně začíná docházet, to, co se děje. A je to samozřejmě s velkým přesahem, protože to, co platí o americkém prezidentovi, že o ničem nerozhoduje, že rozhoduje někdo v pozadí, to platí samozřejmě pro všechny ostatní prezidenty a pro všechny ostatní předsedy vlád jednotlivých zemí. Přesně jak tam Tucker Carlson říká. To znamená, vy jdete k volbám, vy hlasujete pro změnu a vy vlastně změnu nedostanete. Vy dostanete jenom jinou kravatu. Chlápek v jiné kravatě, chlápek v jiném saku a vypadá jinak a mluví jinak, ale politika se nemění. Ta zásadní. Mění se marginálie, okrajovosti, marginálie. To znamená, jestli se budou poplatky za českou televizi platit přímo z kapes občanů, anebo to bude obklikou ze státního rozpočtu. Prosím vás, to jsou marginálie. Ta televize nebude zrušená. Jakože by měla být zrušená okamžitě za to, co vysílá. Ty sračky neuvěřitelný. Protilidové, protinárodní. Ne, není dovoleno. Jenom se řeší marginálie, naprosto okrajovosti, chápete? A co je jako naprosto ubíjející, je, že ten, kdo to začne chápat, tak si uvědomí, že ty volby jsou skutečně, jak já píšu v tom posledním článku, ten příměr, je to úplně stejné, jako kdybyste přišli do té restaurace, do té hospody, jo, a tam byl jídelní lístek, jste tam měli nějakých 50 jídel, nebo kolik jídel, prostě velká restaurace, že jo, abyste si vybrali něco. A vy byste dostali úplně nemlich to samé jídlo, které mají všichni ostatní hosté u okolních stolů, úplně to samé, úplně to stejné. Přestože vy jste si vybrali něco jiného, vy byste dostali to samé. A kdybyste si stěžovali, tak prostě on vám řekne, buďte rádi, že jste co dostali, vždyť jste přece měli svobodu volby. Chápete? No, jak byste se na to tvářili, kdyby to bylo v reálné restauraci? No, tak to by byl randál, to byste to hodili číšníkovi na hlavu a řekli byste, nedělejte ze mě debila a idiota. No, ale tohle to neřeknou voliči. Voliči to neřeknou svým politikům. Děláte z nás debily a idioty. Oni to neřeknou těm politikům, že my jsme nechtěli, abyste pokračovali ve zbrojní iniciativě, když jste nám slibovali, že ji zrušíte, ona pokračuje. My jsme vám nedali mandát k tomu, abyste jezdili do Izraele a líbali tam paty válečnému zločinci Netanyahuovi a vyprávěli o ostatních okolních utiskovaných státech, že jsou to kanibalové a že jsou to necivilizované země. My to jsme po vás vůbec nechtěli, nic takového. Proč to děláte? Co to je za klauny? Chápete? A tohleto zkrátka se neozývá. V té restauraci by se ozval řev. V procesech řízení a voleb je ale klid a ticho po pěšině. Nikdo si nestěžuje, nikdo nejde do ulic, že? Podívejte se, byly velké sliby o tom, že bude tam u vás zavedený zákon FARA na omezení vlivu neziskových organizací. Ten návrh je u ledu. Není dovoleno. Jak říkala Markéta Šichtařová. Není dovoleno. To znamená, vy jdete jako tupelos, jdete k volbám a volíte rádoby ty alternativní, které se vyvezou tím výtahem nahoru k moci po zádech alternativních voličů. A oni si z vás dělají kozy, mají vás za idioty, za debily. A chápete, žádná změna nenastává. Nenastala naprosto žádná změna. Jenom marginálie. Marginálie o tom, jestli se Česká televize nebo rozhlas bude prostě platit z kapes poplatníků napřímo, nebo to bude přes státní rozpočet. Prostě marginálie. A i tak je okolo toho řev. Že nikdo nechce, protože oni nechtějí, aby to kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, protože by viděl ty černoty, ty čachry by viděl, takže jsou proti tomu protesty, ale to jsou marginály, naprosté podružnosti, protože to zásadní nebylo dovoleno. Vezměte si, že vyjdete do, jdete s mandátem alternativních voličů. Jo, jdete a máte nějaký volební program a máte tam pilíře v tom volebním programu. Jo, pilíře. A to je referendum o vystoupení z Evropské unie. Jo, není dovoleno. Ani to jste si nedokázali prostě vyjednat do vládního prohlášení vlády, že jo. Není to tam, není dovoleno. Zkrátka někde prostě jsou nějaké teze, že vy chcete nějakou změnu, ale vy se ji nedočkáte. To je ten problém. A proto Tucker Carlson to dobře vystihl. A je to možné vidět samozřejmě na politicích i tady v Německu. Možná vidíte ty obrovské propady, preference, důvěry, že jo, šíleného Merce, že důvěru má nějakých 15 nebo dokonce už 13%, jenom důvěry, naprostý propad. No a proč? No, protože po té šílené vládě, té sebevražedné vládě SPD Magora Olafa Scholze, který pomalu hajloval, tak oni chtěli změnu. Němci chtěli změnu. No tak, zvolili nácka Merce. A namísto změny mají nemlich to samé, ale ještě horší. A teď Němci říkají, kdyby tak se vrátil Olaf Scholz, on nebyl tak špatný. Chápete? Teď jsem to slyšel. Já říkám, to je přesně ten proces, o kterém já pořád hovořím. Podívejte se. Každé další volby, úplně každé další volby dopadají hůře a hůře a hůře a hůře než ty předchozí. Já jsem o tom několikrát hovořil. To znamená, to, co bude zvoleno příště, bude ještě horší než to, co je dnes. A to, co je dnes, je daleko horší než to, co bylo ta minulá vláda. Ta minulá vláda byla horší, než byla ta předchozí vláda. Chápete? Je to degresivní proces, který frčí dolů, směrem dolů. To není progrese, to je degrese. Degrese občanských práv, degrese občanských svobod, degrese samotné demokracie. Demokracie ztrácí na významu. Lidé, když chtějí nějakou změnu, tak si mysleli, jdou k volbám a zvolí stranu, která chce jiné procesy, a ona zařídí změnu. A proto jste slyšeli před volbama, zrušíme muniční iniciativu Petra Fialy, nechceme vyzbrojovat Ukrajinu a tak dále. Podívejte se, skončí volby, Fiala je odstraněn, je vysáčkován, všichni slaví, u moci je zpátky Babiš, hurá, je tam SPD, hurá, je tam opozice v podobě motoristů, hurá, hurá, budou velké změny a ono prd. A ono nic. A ono dokonce ještě hůř. Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, mu tam přezdívali nějak přetrhdílo a podobně, nebyl zdaleka tak katastrofální ministr zahraničí, jako je ten současný, od těch motoristů. Protože ani ten Lipavský při té šílenosti, té jeho rusofobie a všech těch jeho hodnot takzvaně, ani on by nebyl takovej blázen,

A to se nekoná, že by byl Green Deal zastavený. Není zastavený. Bude se realizovat. To znamená, chápete, lidé chtějí změnu, volí změnu, volí strany, které tu změnu slibují, ale když dojde k ustanovení vlád a dostanou se k moci, žádná změna nepřichází. Vede to k deziluzi, vede to k otrávení z procesu voleb a vede to hlavně k tomu, že začnou vznikat samozřejmě tlaky na vybudování destrukčních procesů uvnitř jednotlivých demokratických zemí. Je to naprosto nevyhnutelný proces a ten si musíme probrat, ten si musíme vysvětlit, protože je naprosto zásadní. Pokaždé, když demokracie takzvaně je zničená a ztrácí a ztratí svoji zásadní funkci, to znamená funkci tlakového ventilu, že když občané jsou s nějakým procesem nespokojeni, tak u voleb můžou změnit proces tak, že zvolí opoziční stranu a ta strana přijde a ta strana, která přišla, provede potřebné a podstatné změny. Jedině tak je zabráněno velice nepěkným násilným procesům ve státě a ve společnosti. Ve chvíli, kdy lidé začnou mít pocit, že volby nic nemění a začne ten pocit mít nejenom zlomek, nějaká hrstka lidí na alternativě, nějakých pár procent, ale začne tenhle ten pocit mít více lidí, řekněme 20% nebo 30% společnosti začne mít tenhle ten pocit, tak začne docházet v podstatě k těm procesům, které jsme v historii a v minulosti viděli v mnoha zemích světa, kde došlo ke státním převratům, k povstáním, k rozvalům jednotlivých mocenských systémů. A kdybychom se chtěli podívat jako na nějaké takové ty příklady, které ukázaly, jak někde byla demokracie a ta demokracie byla v podstatě zdestruována, byla zničena, neměla funkčnost, neměla podstatu funkčnosti, tak můžeme se dívat do období, které následovalo po první světové válce, to znamená demokracie, kdy lidé chtěli někde nějaké změny, tak v podstatě ty změny nepřicházely. Změny typickým příkladem byly tady zdejší problémy v Německu po první světové válce v dobách tzv. Výmarské republiky, kdy se střídaly vlády, demokratické vlády a žádná z nich nedokázala vyřešit a přinést nějakou podstatnou změnu, ekonomické zlepšení života Němců a tak dále, a tak dále. No a to vedlo k tomu, že prostě lidé chtěli radikální řešení, chtěli skutečnou změnu. No a ta přišla samozřejmě, přišla s NSDAP, přišla s Adolfem Hitlerem. Chápete, tohleto je zásadní, že vždycky, když nefunguje demokracie, tak přichází nějaký jiný proces, který je už v podstatě dopředu připravovaný, je dopředu chystaný, je dopředu nastavený, aby se ujal moci poté, co ten starý systém skolabuje. Konec konců naposledy jsme to zažili v roce 89 během Kabátové revoluce. Ten systém byl dopředu připravený. To znamená, lidé chodili k volbám, volili kandidátku Národní fronty, ale ty volby nic vlastně vůbec neměnily, protože tam jste neměli žádnou šanci něco změnit. Že někdo říkal, no tak tam dá ten růžovej, že jo, dáme růžovej, budeme volit kandidátku Národní fronty, anebo tam hodíme prostě ten bílej lístek proti kandidátce a takhle. Zkrátka fungovalo to 40 let a v tom roce 89 už to fungovat nemohlo, protože to nefungovalo nikde a oni to věděli, dámy a pánové. Oni to věděli a oni se připravili na proces, který přijde po rozvalu budování socialismu a reálného socialismu v zemích takzvaného východního bloku. Oni se na to připravovali. Tehdy v Československu ten proces, který vyšel v rámci řízení Sovětského svazu z operace Golgota, tak

0: ten byl spuštěn ještě dávno předtím, než to začalo v Sovětském svazu. Bývalý šéf KGB Andropov tu operaci zahájil, tuším, v roce 78-79 a v prostoru Československa ta operace začala být v podstatě ražená v počátku roku 1974, pokud si vzpomínám, kdy došlo k ustanovení onoho speciálního oddělení takzvaného prognostického ústavu v Praze, který byl pod vedením tedy prvního oddělení Sboru národní bezpečnosti Bartolomějský, že jo, zahraniční rozvědka, tak byli kádři, kteří byli vysíláni do ciziny a byli připravováni jako vedoucí a řídící kádři pro budoucí převzetí moci po rozvalu reálného socialismu, který byl chystaný. A ten systém byl připravovaný ve všech zemích východního bloku poté, co se pod vlastně podřídící centrum zařadil Sovětský svaz a KGB dosadila Michaila Gorbačova k moci. Proto všechny ty rozvaly mocenských systémů jsou připravované, jsou chystané, jsou programované, nejsou samovolné, jsou konceptuální a již dneska jsou připraveny nové řídící kádry, které to celé v budoucnu převezmou. Poté, co skončí současná Evropská unie, poté, co se zhroutí takzvané demokratické systémy, lidé začnou si uvědomovat, že volby nic nemění, tak v tom okamžiku začnou přicházet k moci ty silové systémy, které v podstatě už dneska jakoby probublávají na povrch. Já píšu o tom v tom článku posledním. To je naprosto jasné, protože ten proces, který najednou byl nastartovaný tady, to znamená obnova jakéhosi nacismu nebo můžeme říkat nových nacistických procesů řízení, Německo se znova probouzí, že k nacismu. Polsko se znovu probouzí k takzvaným myšlenkám Velkopolska a obrovského zbrojení a k myšlenkám prostě Velkopolské říše zasahující na Ukrajinu, na Halič, že? Probouzí se Maďarsko, že, které najednou vznáší požadavky na Slovensko a že ona na tu část toho jihu, že jo, který původně jako byl maďarský nebo uherský. Najednou se probouzejí sudeční Němci a najednou jsou probouzeny jakési požadavky na Česko a na Moravu a jakési požadavky na Sudety. Najednou z ničeho nic. A najednou jsou probouzeny požadavky na velikost takzvaného Velkoturecka. Turecko najednou si realizuje svoji novou velikost v Sýrii, na severu Sýrie. Izrael si buduje svoji velikost Velkého Izraele na jihu Sýrie pro změnu. To znamená, je to, dřív to tak nebylo. Dřív nebylo dovoleno, aby probíhaly a nemusíme, a ještě jsme zapomněli samozřejmě na změny, které jsou na Ukrajině, kde Rusko má požadavky na Ukrajinu na nové území, že jo, na to ruské území, na Novorusko. To je součást toho, protože Ukrajinu z toho nemůžeme vylučovat. To znamená, jak dlouho to bude trvat, než v procesech rozvalu demokracie začnou přicházet požadavky na vyřešení sudetoněmecké otázky v Česku? Jak dlouho to bude trvat? 2 roky? 20 let? Jak to dlouho to bude trvat, než to přijde? Jak dlouho bude trvat, než z Maďarska začnou zaznívat požadavky na odstoupení jihu Slovenska? Jak dlouho, než se to zradikalizuje? Ve chvíli, kdy demokracie se úplně rozvalí, protože nikdo už té demokracii věřit nebude, protože všichni budou říkat, demokracie nefunguje, protože nepřináší žádnou změnu. Žádnou změnu do našich životů nepřináší. Jenom fejky, jenom podvrhy. My chceme nějakou změnu, my si zvolíme stranu a ona tu změnu neprovede. Chápete? To znamená, ty destrukční procesy jsou nastoupeny a ty řídící kádry jsou připraveny. Po rozvalu demokracie opravdu budou velké obavy o to, aby Česko nepřišlo o Sudety, protože ty tlaky budou obrovské na změnu hranic po rozvalu demokracie v Evropě. To samé Slovensko. Obrovské tlaky budou na Rusko, kterému bude hrozit, že přijde o Kaliningradskou oblast. To doufám už sledujete, jaké jsou ty tlaky ze strany Polska na Kaliningrad. A od těchto změn a procesů je jenom velice krátký krůček k nějakému konfliktu, který může skončit i takzvanou termojadernou koncovkou. Protože ve chvíli, kdy by třeba někdo sáhl na Kaliningrad, tak to skutečně může skončit jadernou výměnou úplně bez problému. Demokracie, zkrátka, jak řekl správně Carlson, je pojistný ventil proti násilí a proti věcem, kterých bychom se nechtěli dočkat. Jak já říkám, takové to přísloví, že dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Proto někdo, kdo vyvolává pro, já nevím, takové ty výkřiky, jakože když se rozvalí systémy demokracie v Evropě, tak my se konečně osvobodíme, my konečně nebudeme podléhat Evropské unii, celý se to zhroutí a my si uděláme pro sebe. To by bylo pěkné, ano, ale je to nerealistické, protože při hroucení silových mocenských systémů vzniká mocenské vákuum, které automaticky je zaplněno tou silou a tím mocenstvím, které je nejblíže k dispozici. Při jakémkoliv otřesu, mocenském otřesu v Evropě velké mocnosti, které mají velké mocenské ambice, obsadí sousedního, slabšího souseda. Protože tak je to fyzikálně dáno. To znamená, ve chvíli, kdy nebude prostě důvěra v demokratické systémy, že volby něco změní, tak začnou se k moci dostávat skuteční novodobí Hitlerové. Začnou klást požadavky, to znamená, nikdo je nezastaví. Chápete? Proto já říkám, dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Demokracie není ideální, není dokonalá, je zkorumpovaná, je řízená těmi, kteří procesy demokracie kontrolují a řídí k dosahování svých vlastních stanovených cílů. A ten problém je právě způsobený tím, že neexistuje od obyvatelstva žádná zpětná vazba na destrukční procesy demokracie. Jestliže někoho volíte, on se dostane k moci a on neprosazuje to, co sliboval před volbami, měl by být z té moci odstraněn. Měli by do ulic vyjít voliči a měli by začít demonstrovat a měli by obklopit parlament a zablokovat parlament a požadovat odstranění té strany ze sněmovny a vyhlášení nových voleb a tak dále. To znamená nedovolit těm politickým stranám, aby neplnili své programy, ale na to není odvaha. Odvaha lidu, protože lid má formu a charakter ovčího stáda, oveček, a jak jistě víte z těch mojich analýz, ovečky nikdy Kanady nenazujou. To znamená, nikdy se z nich nestanou Rambové, aby šli si vyřizovat účty se svými skorumpovanými politiky, kteří oni jako voliči dostali k moci. S těmi politiky, kteří po zádech voličů těchto oveček vylezli k mocím a k mocenským korytům a tam měli dělat změny, ale místo, aby dělali změny, aby rozkopali ty koryta těmi Kanadami, tak místo toho oni se k tomu korytu postaví, oni ten rypák zaboří až dolů do toho koryta a chlamtají s těmi ostatními prasaty z toho zištného koryta spolu s nimi dohromady. To je realita. A tohleto, když se začne uvědomovat více a více lidí, dojde k destrukci demokracie, která je očekávaná, A oni mají připravené kádry, které dosadí do čela těch velkých revolučních procesů v Evropě. Už tam mají své kádry, kteří to takzvaně zajistí. Ukrajina byla učebnice. Byla rozvrácena Ukrajina ve státním převratu v roce 2014. Američané i Londýn, u Američanů nevím, tam americká zahraniční politika byla vždycky obsazená velkými, prostě tupelos, tam já tomu moc nevěřím, ale Britové, Londýn, Dunsion věděli, k čemu to povede. To znamená, rozvrátili Ukrajinu. Věděli, že když rozbijou tu chatrnou ukrajinskou demokracii, skorumpovanou prozlou korupcí, že ten systém se rozloží, že se zhroutí jako domeček z karet a začnou tam obrovské pogromy proti Rusům. Oni to věděli. Vznikne občanská válka. Jakmile vznikne občanská válka na Ukrajině, Rusové vtrhnou na Ukrajinu. A tím, že tam vtrhnou, kolektivní Západ dostane záminku svoje kasus belli k uvalení obrovských sankcí na Rusko a k vehnání Ukrajiny, to znamená proxy, válce proti Rusku. Ten plán byl připravený, byl nachystaný a momentálně je realizovaný. To znamená, oni měli ten rozval i tu válku na Ukrajině měli dopředu připravenou. To nebylo tak, že oni nevěděli, co se stane, když rozvrátí Ukrajinu. To nemůžete být tak naivní, že oni by v Londýně nevěděli, co se stane, když udělají ty kroky, které udělali v roce 2014 na Ukrajině. Nemůžete být tak naivní a tupí, že oni to nevěděli, co se stane. Oni to věděli. Stejně tak oni vědí, co se stane s celou Evropou, když oni dělají ty obrovské procesy proti lidu a oni destruují volby. V Rumunsku zrušili první kolo prezidentských voleb v prosinci 2024. Dříve by si to nedovolili, teď jo. Oni bez problému zablokují nepohodlné kandidáty, že nemohou kandidovat, že jo. Zakážou jim kandidovat. Když někdo chce nějakou změnu, tak oni to zařídí tak, oni to zajistí tak, že on přijde k moci a on žádnou změnu nepřinese. Lidé jsou naštvaní. Dochází k destrukcím demokratických procesů. Proč oni to dělají? Oni jsou tak tupí, že oni neví, že to destruuje důvěru v demokratické procesy řízení. Oni to neví, ale oni to vědí. A oni to dělají právě proto, aby došlo k rozvalu demokratických systémů řízení, aby mohly být nastaveny takzvané absolutistické systémy řízení. Absolutismus. Někde bude nějaká tvrdá vláda, která bude řídit část Evropy, nikdo nebude moci uhnout stranou, nikdo nebude moci říct ani huba, ani krok, nic, vůbec nic, všechno bude zkrátka řízené. Slabé jednotlivé národní státy a jejich vlády skončí a bude to centrálně řízeno někde z nějakého odborového komitétu. A ten odborový komitét, který bude tohleto řídit, tak nebude mít nějakou velkou globální moc, typu, že by řídil celou Euroázii. Ne, bude rozdělená moc, to znamená, Evropa se rozdělí na proces, kde bude několik států, bude tvořit střední Evropu. Někdo si vytvoří nějakou vizi nějakého Velkopolska, do kterého přibude několik dalších států. Někdo si vytvoří vizi nějakého Velkouherska, do kterého přibydou nějaké státy. Někdo si splní vizi nějakého Velkoněmecka, ke kterému se připojí část třeba Sudet. Někdo si vytvoří nějakou část takzvaného Velkoruska, že k Rusku se připojí velká část Ukrajiny. Chápete? To je ten proces. A mnoho lidí si neuvědomuje, že to, co vidíme na Ukrajině, je pilotní projekt reformátu Evropy, celé Evropy. To není tak, že se změní jenom hranice Ukrajiny, že Rusko si něco vezme z Ukrajiny. Ne. To není izolovaný proces, to je pilotní projekt. Němci si vezmou něco z České republiky, vezmou si Sudety. Maďaři mají plán, vezmou si něco od Slovenska. Izrael vezme si něco z jihu Sýrie. Turecko vezme si něco ze severu Sýrie. Teď nedávno Azerbajdžán si vzal něco od Arménie. Vzal si Náhorní Karabach. Arménie kvůli tomu je teď zhroucená a musela se poklonit Londýnu. Proto Pašinjan jako šéf tam teď falšuje volby. Na pokyn Brusele. Chápete? To není jenom o Rusku, není to jenom o Ukrajině. Ten plán je nastavený na přeformátování celé Evropy. A my, jako český národ, nám musí zatrnout, co se zase může stát s naší zemí, s naší vlastí v reformátu Evropy. Jako teď zatrnulo Ukrajincům, nebo teď ne, ale v tom roce 2022. To je normální nastoupený proces. Na to se nejde dívat izolovaně, že celý ten problém Ukrajiny je izolovaný. Ne, není izolovaný, vůbec ne. Vidíte to na celém světě, že se mění hranice. Trump si teď přivlastnil Venezuelu, když unesl prezidenta. Trump si chce přivlastnit Grónsko, změnit přeformátování hranic. Mocenské. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, ale neslyšíte to. Chápete? Proto důležité, kdybych to měl teď uzavřít, tak důležité, to nejdůležitější na tom komentáři Tuckera Carlsona je právě to, že on si začíná uvědomovat to, co konceptuálně zdatní už vědí dávno. Destrukce demokracie je přichystaný řízený proces, na jehož konci bude nový formát Evropy, no a nejenom Evropy, ale celé západní čtvrtě, to znamená celého západního světa, bude mít novou podobu, nový formát, v mnoha zemích uvidíme nové hranice a u moci budou nové mocenské struktury, které budou mít absolutistický charakter. Demokracie bude nahrazena. Takhle by na to reagoval, takhle bych to uzavřel, to by bylo první téma. No a dali bychom si jednu písničku, Helenka tam najde jednu a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Dobrá, přesně tak to uděláme. Dáme jednu písničku, Helenko, a pak půjdeme dál.
2: Dobře, bude to písnička, která je přáním Pepíka a Marušky, je od Pavly Píšové a má název Nejsme kolaboranti.

0: Tolik Pavla Píšová a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku.
1: Já nechci dohadovat, ale mně to přišlo jak naprostý úplně typický sound v rámci festiácké jako publikové atmosféry, koncertní jako suno, jo, jako úplně jako fest, protože já dělám dost, takže nevím, jestli to je opravdu jako živý člověk a mě to fakt připadá 90% přesvědčení, to byla uměložka, jo, ale jako samozřejmě to nechci někomu brát, ale fakt si stavit, že to bylo Helenko jako živý člověk, že to zpíval, nebo to jenom byla posluchačka, která to poslala? Tohle,
0: posluchačka a posluchač mi to poslali s tím, že je to tak, od Pavly Píšové.
1: No, nevím. Opravdu mě zajímalo, kde ten koncert proběhl a tak dále. Jo. Třeba mě někdo úplně utěl, jo. Jako je to možný, ale mě to připadlo fakt nedovedat.
2: Trošku to znělo jako suno.
1: Přesně tak, jo. Suno jak z praku, jo, prostě.
2: No. Tak, no je to možný, že prostě někdo to prostě jako nahraje. Je to moc pěkná písnička, ale jsou tam prostě takové ty klasické prostě ty přechody, které jsou jakoby působí jako strojově doplněný, protože jako klasická prostě písnička má prostě nějaký prostě má nějaký základ, má nějaký refrén a je tam nějaká koda. Jo, většinou je to takhle dělaný a bylo by to skvělé, kdyby byla takováhle nějaká prostě kapela, určitě by o ní všichni hned jako mluvili, jak je nová skvělá česká kapela. Podívejte se, poslechněte si. Bylo by to pěkný, no, samozřejmě.
1: No, já samozřejmě nic proti tomu mám, protože já sám dělám, mám si 80 písniček podobného typu a samozřejmě se snažím, protože mám konzervatoř, tak dělat to přímo tak, aby to mělo právě sloky, refrém, mezihry, případně soulíčka, nějaká bridge, nějaký před posledními refrény a tak dál, prostě písnička nějakou gradaci a tak dál. A vím samozřejmě, jak se to dělá, i se dá samozřejmě tam doplňovat různé nástroje a přechody. Jo, takže se dá vyšperkovat tak, že to vypadá i jako opravdu v rámci toho jednoho zpěváka nepřecházet v rytmech a tak dál, že to vypadá opravdu téměř autenticky i v rámci té festiácké atmosféry v kotli, že jo. Když jsme někde na festiáku v publiku v první řadě a tak, takový ten řev publika, všechno se dá udělat a naprogramovat, ale mě to opravdu přijde. Mě to štve, tak jako lidi, tak když něco složíte uměložkou, tak fajn, ale řekněte, že to je umělá, nepřestírte, že to je nějaký živý člověk, jo, prostě tak děláme to, dobrý, je to fajn, ale prostě buďme k sobě féroví. Ale dobrý, pojďme na to další téma, už jsme tady přesně nezakecali, posluchači na to jsou zvědaví. Další téma se týká samozřejmě Ukrajiny, abychom byli trošku, řekněme, aktivnější v tom působení, co se kolem nás děje. I když samozřejmě to bylo taky velmi konkrétní a týkalo se to nás bytostně to, co se tady právě kolem děje v rámci těch falšovaných voleb a předstírání té alternativy, která ve skutečnosti neexistuje. Ale pojďme na další téma. Roman Abramovič a David Arachanja jako zástupci ruských a ukrajinských oligarchů málem domluvili konec války na Ukrajině v dubnu 2022. Podle ruského analytika má kyjevská junta za úkol čekat na 72 miliard eur z Evropské unie určených na pokračování války. Ukrajina již nemá lidi na frontu a tak nahrazuje válečné zpravodajství záběry dronů naváděných na propagační cíle v Rusku. Takže podnikatelé asi konec války nedohodnou, jsou tu jiní podnikatelé, silnější zbrojaři, kteří dělají ten biznis trochu jinak. Ono v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak jsou tady vlastně dvě sorty podnikatelů, ono jich samozřejmě daleko víc, ale ti nejprimárnější nebo nejhlavnější. Dvě sorty podnikatelů, jednak takzvaný mírový podnikatel, abychom je mohli nazvat, pro které je mír zárukou rozvoje jejich biznisu, rekonstrukce, agrokorporace a tak dále a tak dále. A pak ta druhá sorta váleční podnikatelé, pro které je zase válka stylem pro rozvoj jejich podnikání. A tyhle dvě sorty vlastně tahají každá za různě dlouhý konec toho provazu, že?
2: No samozřejmě, protože to, že na Ukrajině je v podstatě hotovo z onoho konceptuálního hlediska, ještě neznamená, že je hotovo i z hlediska válečného, protože válka samozřejmě generuje obrovské peníze a v každé válce platí, že vydělávají zbrojovky, ty, které vlastně dodávají zbraně. No a někdo to musí platit. A když teď se vezmete, že máte Evropskou unii, která jako prioritu má válku na Ukrajině a která prostě si vzala úvěr a pošle Ukrajině 70 miliard eur, tak je jasné, že ta chunta, která je na Ukrajině u moci, tak se samozřejmě o tady tu obrovskou sumu prostě, o tu sumu se prostě porvou, poperou se tam. A aby vlastně ty peníze přišly, tak nesmí se stát jedna velice nepěkná, nečekaná věc, že by ta válka, nedej bože, skončila. No, proč? Protože těch 70 miliard je určeno na zbrojení a na válečné snažení Ukrajiny. Tak to bylo odsouhlaseno Evropskou unii. To znamená, to nejsou peníze určené na válku. Ve chvíli, kdy válka skončí, tak ty peníze už tam nepřijdou na tu Ukrajinu. Bude se jednat o nových penězích, o nových procesech. Jenže v mírových procesech, když už tam bude mír, tak už tam nebude na té válce vyhlášený válečný stav. Současná chunta nebude mít ochranu. Budou nové volby, bude tam nový prezident a hlavně budou tam investoři, kteří si na ty investované peníze dají pozor. To znamená, přijedou tam Britové, přijedou tam Američané, budou se dívat, aby ty jejich peníze nebyly rozkrádány. Teď v době válečného stavu tam nikdo nepojede. Teď oni tam jenom pošlou ty peníze a celá ta skupina okolo Zelenského se o to poškube. Přesně jak to Oleg Carev, tedy ten analytik, řekl, prostě zkrátka, oni se tam o to poperou, o to, co tam Evropská unie pošle. Chápete, to je ta realita. Kdyby Evropa chtěla, tak tu válku končí okamžitě, protože by zatlačila na Kyjev a řekla by, už žádné další peníze nebudou, musíte se dohodnout s Rusama na ukončení války. No, Evropská unie nemůže tlačit vůbec nic, protože o tom ani Evropská unie nerozhoduje, stejně jako jsme mluvili o těch prezidentech na začátku našeho pořadu, že o ničem nerozhodují, tak ani ta Evropská unie nerozhoduje, protože ovšem rozhoduje Londýn. Londýn, londýnské kanceláře, a ty nedovolili ukončení války. Chtějí pokračovat ve válce. Proto ani ta Evropská unie nemá nic jiného dovoleno, než zkrátka jenom sypat dál další peníze do války na Ukrajině. A proč ten Zelenský a ta jeho skupina by vyhlašovala mír? Proč by přistupovala na nějaký mír, když tím mírem by dosáhli jenom jedné jediné věci, že by jim nepřišly ty peníze, které oni mají od Evropské unie, slíbeny na pokračování války. A aby válka mohla pokračovat, tak potřebují dodávat do Bruselu jednu jedinou věc, jako zpětnou vazbu. Videoobrázky kouřících budov, kouřících skladů, kouřících střech, že Ukrajinci hrdině zaútočili na budovu Sevastopolského muzea do té kopule, která kouřila, natočili to a poslali to do médií a podívejte se, jak udatní Ukrajinci zaútočili na muzeum. Chápete? A nebo podívejte se, hrdiní Ukrajinci zaútočili na školu, na pedagogickou školu, že jo, na Peďák, kde pozabíjeli děti, že? Co tam studovali? Podívejte se na to, jo, takže takhle. No, anebo začne Petrohradské ekonomické fórum a oni zaútočí na sklad nafty místního dopravního podniku, že jo, tramvaje a všechny ty trolejbusy a tohle to všechno a tam vybouchlo a stoupal černý dým a všechna západní média psala, že Ukrajinci zkazili Vladimíru Putinovi začátek Mezinárodního ekonomického fóra. Zkazili mu začátek, v tom stoupal dým. Otázka jednoduchá, konceptuální. Tyhle ty propagační údery pomohou ukrajinské armádě zastavit postup ruských vojsk na Donbasu? Ne, nepomohou. Nezastaví. Válku, proces a průběh války na Ukrajině to nezmění. Ale jediné, co to zajistí, tahle videa, šířená na západě, západní médií, jednu věc to zajistí. Úspěšné odeslání té 70-miliardové eurové tranže do Kyjeva. Aby dostali brošule. Aby se mohli tam rozškubat a oškubat o ty peníze. Něco málo pošlou vojákům. Těm, kteří jsou tam zakopaní v těch dírách a čas od času musí z těch děr vylézt a odsunout se o pár kilometrů dál, jak postupuje ruská fronta. Že? Rusové včera večer rozvinuli vlajku v centru Konstantinovky. 77-tisícového obrovského města na Donbasu. V ruských rukách včera. Evropská média nepřinesla o tom ani čárku. Nic. Protože takovéhle zprávy se samozřejmě nepíšou. To není, to je velký špatný. To se nepíše. Ale přinášejí se reportáže o tom, jak Ukrajinci zaútočili na Sevastopolské muzeum, kouřící kupole muzea. Chápete? Tomuhle se říká systém takzvaných psychologických operací. Starají se o to takzvané centrály informačních a psychologických operací, zkráceně CIPSO. Ukrajinci to mají zvládnutý, mají to zmáknutý, oni mají svoje lidi, že jo, kteří to rozšíří na všech sociálních sítích, že jo, a dají to i na ruský sítě, že jo, a teď máte dvě skupiny vojenkorů, že jo, těch vojenských korespondentů ruských, jo. Jedni ti, kteří jsou napojení na skutečné ruské zdroje z fronty, ti říkají, toho si vůbec nevšímejte, to je CIPSO. A pak máte druhé vojenské korespondenty, kteří jenom přebírají informace, no a ti říkají, Ježíš Maria, to je strašný, my už prohráváme válku, Ukrajinci už budou v Moskvě a tak podobně. Chápete? Psychologické operace ve válce jsou vždycky velmi důležité, jsou docela účinné, protože velice snadno mění veřejné mínění o tom v podstatě, jak probíhá válka. Konec konců víte, že ještě koncem dubna vycházely tehdy v českém tisku v dobách protektorátu v dubnu 45 články o tom v Lidových novinách, že sovětská vojska utrpěla že obrovskou porážku a úspěšně vytlačují ruská vojska že z toho prostoru od severu protektorátu, že jo, tam, že jako jak jsou dneska původně teda polské hranice, tak že jako vytlačujou a že prostě armády prostě jako úspěšně prostě odráží zoufalé a neúčinné útoky rudé armády sovětských vojsk a tak dále, tak dále. No a psali o tom tak dlouho, že najednou se objevili sovětští vojáci v Berlíně a místní Němci, kteří byli odkázáni na tuto propagandu, na to jenom koukali a nechápali vlastně, co se děje, co se stalo, protože ta propaganda byla velice silná, ale byla silná samozřejmě především v protektorátu, kde pod iluzí vítězících německých vojsk, o čem psala všechna protektorátní média, docházelo k tomu, že zbrojní průmysl pokračoval na zbrojní výrobě v Praze až do odpoledních hodin 7. května 1945. ČKD a Pragovka zastavili výrobu na zbrojním válečném úsilí až odpoledne ve 14 hodin 7. května. Dva dny po vypuknutí pražského povstání. Teprve až tehdy. Protože pod dojmem CIPSO operací, že jo, německé tajné služby, že věřili zkrátka tomu, že válka je normálně manažovaná, že nic se neděje a že Německo vítězí. Ano, to byl samozřejmě obrovský extrém, protože zpětně dneska asi na to, jako říkáme, jako jak mohli být třeba lidi tak blbí, že nevěděli tohleto. No musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu se informace dokázaly získat i pravdivé jenom z zahraničního tisku, za jejich poslech byl trest smrti, že? To znamená, mnoho lidí mělo strach, že vůbec západní média nepouštěla, jenom ta oficiální protektorátní. Takže opravdu, ti, kteří neposlouchali ten zahraniční rozhlas, ten západní, tak skutečně byli v dojmu, že Německo obrátilo frontu a žene prostě Sověty ven z Evropy, zpátky na východ. No. Takže takhle třeba se na to dívat, že prostě propaganda je opravdu velice silná a vidíme třeba i na alternativě, zkrátka jako některé lidi, kteří prostě té CIPSO propagandě ukrajinské prostě jako velice silně podléhají, někde prostě začne hořet nějaký sklad a okamžitě se nahrnou do diskuzí a říkají, podívejte se, Rusové prohrávají a Vovka to nezvládá a podobné prostě věci. Já to chápu, že podlehnout procesům mediálního řízení CIPSO organizací a těchto těch orgánů je opravdu velice, velice těžké, protože oni zaplavují ta média vlastně těmi videí neustále. Jo, neustále, pořád. Někde prostě nějaký dron do něčeho narazí, tam hoří auto okamžitě, to je prostě na sociálních sítích a další video a tam nějaký náklaďák hoří. A vytvoříte iluzi, vytvoříte zkrátka představu, že válka už je prohraná, Rusové už si balí fidlátka, jdou zpátky, opouští Ukrajinu a Ukrajinci už vítězí a Ukrajinci už jsou v Sevastopolu a zapálili muzeum a tak dále a tak dále. Já bych jenom opravdu varoval, nebo ani varovat nemusím. Zkrátka, jsou vždycky dva typy informací. Jedno jsou informace, které pocházejí z ukrajinských zdrojů, CIPSO obsahy, a velice rádi je přebírají ruské vojenské kanály od těch takzvaných druhořadých vojenských korespondentů. Second rank, že? Druhá řada. No a další informace, to jsou potom od těch takzvaných vojenských korespondentů, kteří jsou přímo na místě, kteří mají přímo informace od čelních frontových jednotek, mají přímo z čela fronty informace, no a tam potom můžete čerpat skutečně ty opravdové informace. Tam o nějakém vítězení Ukrajinců není nikde ani čárka. O nějakých ústupech Rusů ani čárka, nic. Takže takhle bych na to reagoval. No, máme 21.00, máme jsme se dožili, že jo, té 9. hodiny dneska, dnešního dne, kdy jsme v podstatě si připomínáme, nebo měli bychom si připomenout, že právě dneska, 12. června 2026, bude tohleto datum zapsáno černým písmem do historie, protože dneska začíná v Evropské unii platit migrační pakt Evropské unie. Dnešním dnem začíná Evropa umírat. Naprosto bez nadsázky. Nebude to ze dne na den, že hned zítra přivezou 57 tisíc migrantů. První várka, která čeká v Itálii, nastoupená do vlaku. Podle posledních informací italské alternativy. 57 tisíc migrantů. A bude to trvat nějakou dobu, pár týdnů, než se začnou objevovat první migranti v Evropě v rámci přerozdělovacích kvót. Politici nebyli schopni a nebyli ani ochotni tomu těm procesům zabránit. Budou v první fázi se snažit vyplácet z těch migrantů, to znamená těch 20 tisíc eur přibližně za každého odmítnutého migranta. Budou tedy platit a budou se z nich snažit prostě vyplácet, aby je nemuseli přijímat, to je naprosto jasné. Ve chvíli, kdy prostě se kvota, roční kvota nenaplní, nastupuje proces takzvaného vyjednávání, kde se budou přesvědčovat jednotlivé země, aby přijali ten zbytek, pokud nepřijmou, nastává mechanismus číslo 2, povinné přerozdělování, ze kterého už se nejde vyplatit. komise migrační rozhodne, že nastupuje takzvaná druhá úroveň, protože se nepodařilo kvótu naplnit, nastupuje povinné přerozdělování, ze kterého už nejde a nemůže ta se vyplatit. Proto je to zajímavé, je to takové prostě bizarní, že jo, lidé teď budou hluboce měsíc a půl zaboření do jiného naprosto nepodstatného detailu, světový šampionát ve fotbale v Severní Americe. Všichni, je to nejlepší doba na nasunutí migrantů do Evropy. Všichni budou mít hlavy u obrazových přijímačů a budou se dívat na globalistické týmy, jak mezi sebou prostě hrajou hru dvě jedenáctky globalistické hry, že? Globalistické hry. Fotbal je globalistická hra. Dvě válečné skupiny, zastupující válečné tlupy, mezi sebou se snaží vstřelit prostě ten kulový předmět do sítě nepřítele, že obrovské, že jo, samozřejmě pivovary mají největší výtoče při těchto, zrovna jsem četl článek, že německé pivovary se takzvaně zahojí díky světovému šampionátu po koronavirové krizi, že se zahojí, že budou mít obrovské zisky. No samozřejmě, lidé se potřebují bavit. Ovečky nazujou papuče, skočí na gauč a budou sledovat měsíc a půl dvě skupiny bláznů honících se za kulatým nesmyslem. Mezitím budou nasunovat migranty do Evropy. Nedívejte se sem, tady není co vidět, dívejte se někam jinam. Že jo? Takhle to bude. No. Takže takhle bych to teda, jakoby to naše poslední téma zakončil. Dáme si jednu krátkou přestávku. Helenka tam najde nějakou písničku, nějakou krátkou, stačí 3minutová, no a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: OK, budeme se těšit. Už tam probleskl jeden posluchač, tak to budeme těšit, Helenko.
0: Ano, ano, jsou netrpěliví, telefonují. Já tu mám další hudební přání, takže to bude písnička, kterou si přeje Michal s Janou a Láďa s Ivankou. Přejí si slyšet skupinu Abba Yaga, ta je skutečná, to já vím. A přejí si slyšet jejich písničku Smrad z hradu.

0: Vzhledem k tomu, že volajícího máme, ovšem přihlásil se právě v tuto chvíli, tak se jen ptám, jestli jsme připraveni pozvat ho na vysílání. Jsme.
1: Ano, jsme tady.
0: Dobře tedy, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl opýtat, jsem měl jeden taký dokument, vyzeral to tak euforicky o české šlachte, o tých různých rodoch, jako boli Schwarzenbergovci, potom Albert Wallsteina, teda Wallsteinovci a Kinsky a podobně. A aký má pán VK názor na českou šlachtu, lebo vlastně všetká šlachta po bitke na Bielej hore musela spolupracovat s Habsburgovcami a vlastně těch 21 pánov, kteří byli vyvraždení a následná emigrácia těch ostatných, tak vlastně to byli ty praví českí vlastenci. Či on jako Čech je hrdý na českou šlachtu, která tu ostala po bitke na Bielej hore a vníma to jako nějakou historickou českou tradiciu, alebo vníma ich jako zradcov. A teda ten dokument, který sa robil o nich, ako napríklad aj Karel Schwarzenberg, jak tam teda ľudia chodili na ten jeho hrob a sa s ním lúčili. Myslím si, že on tých bežných ľudí, no, boli mimo, povedané veľmi slušne, boli mimo predmetu jeho záujmu. Jeho bežní ľudia nezaujímali a skôr to bola taká globalistická štruktúra riadenia, povedzme, v Českej republike. Že či to teda ako oslavovať a obdivovať, alebo to zatracovať. Teda.
3: No, ja ďakujem.
0: Ďakujeme.
2: Ano, prosím.
3: No, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, já jsem o tom už jednou dokonce hovořil, nebo jsem dokonce o tom jsem psal. Česká šlechta v podstatě skončila s Přemyslovcema. To má velké přesahy samozřejmě. Problémem české šlechty, co se nazývalo česká šlechta, byla v podstatě snaha vybírat si své krále z prostoru takzvaných cizích a hodně tedy německých šlechtických a rytířských rodů a samozřejmě i z mnoha dalších. A tohleto v historii působilo především, nebo bylo realizováno především z toho důvodu, že když králem byl někdo, nějaký cizinec, nebyl z českého rodu, nebyl to český šlechtic, který by byl korunovaný králem, byl to nějaký cizinec, tak díky tomu to vzniklo něco, čemu se říkalo vláda šlechty. Nevládl král, ale vládla šlechta. Panovník byl velice slabý a šlechta byla silná. Problém Bílé hory byl v podstatě samotnou příčinou stavu české šlechty. To bylo na dlouhé povídání. Česká šlechta samozřejmě si chtěla zvolit zase nějakého slabého šlechtice za českého krále, který by v podstatě umožnil české šlechtě opět si dělat na svém písečku to svoje, co potřebuje, aby vladař jim do jejich podnikání takzvaně nevrtal a zvolili Fridricha Falckého. Samozřejmě, že tohleto Habsburkové nepřenesli přes srdce. Víte, že Maximilián byl poměrně od rány a on jako v podstatě měl zdědit české země, de facto česká šlechta mu to odepřela, zvolila Fridricha Falckého, vznikla z toho potyčka, šarvátka na Bílé hoře, no a poprava, že českých pánů. Nevím a nerozumím ani tomu jako snahu nějakým způsobem stavět nějak na piedestal českou šlechtu před Bílou horou ani po Bílé hoře, protože ta šlechta se nějak nezměnila. Po Bílé hoře česká šlechta znovu podléhala zahraničním vlivům, musela poslouchat Habsburky. De facto došlo k tomu, že Habsburg, rod Habsburg nebo dům Habsburg věděl, jak má na českou šlechtu působit a Habsburkové nechali české šlechtě volnost s jedinou výjimkou, museli začít prosazovat katolizaci v českých zemích a za tuhletu službu nechali české šlechtě volné pole působnosti. To znamená dívat se na českou šlechtu jako na nějaké obrozenecké

0: už cizí skupiny a přišli Jagelonci, že jo, a přišli jednotlivé rody šlechtou dosazované tzv. Cizinecké vlády, de facto cizinecké vlády cizích šlechticů, tak v tom okamžiku nějaká česká šlechta vlastně ztratila na svém významu, na své relevanci, protože jestliže máte šlechtu, která v podstatě jezdí v bavoráku a do svého čela si volí cizince, tak nemůžeme mluvit o české šlechtě. A to platí i na dnešek. Jak můžeme nazývat nějakou vládu naší vládou, která se vzhlíží v různých evropských uniích, která se vzhlíží v různých severoatlantických aliancích, která se vzhlíží v různých Bruselech, která se vzhlíží v různých národech grázlů, kteří vyhazují palestinské obyvatelstvo. Jak se můžeme vzhlížet k nějakým reprezentantům něčeho, kteří v podstatě pohrdají v podstatě nějakými vlasteneckými principy a tezemi a tvrdí, že to nejlepší, co nás může potkat, je, nebo jsou Spojené státy evropské, a to nejlepší, co nás může potkat, je přijetí eura a zrušení české koruny. Že to nejlepší, co nás může zkrátka potkat, je to, že všichni těhleti, kteří prosazují nějaké pronárodní teze, že v podstatě neví, o čem mluví, že jsou protievropští a že jsou ve službě a v žoldu Putina. Chápete, víte, kam tím mířím. Proto na tu otázku bych odpověděl asi tak, že česká šlechta reprezentovala ve své historii zájmy českých šlechtických stavů, minimálně toho národa a národních zájmů, naposledy za Přemyslovců, a od té doby de facto byla v žoldu cizích stavů, cizích šlechtických stavů. Tak se na to já dívám, velice s despektem se dívám na roli české šlechty v historii. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
2: Ano, dobrý večer, já vás všechno doporučuji, já se vás vážím, vynikající komentáře. Já bych chtěl říct těm migrantům, já, a to je spíš jako otázka, jestli byste se neměli, to není kritika, pozor, zamyslet nad tím, že by někdo měl právně přistavit, jako nějaký, připravit nějaký rámec, aby se lidi mohli začít združovat v rámci jakési druhu sebeobrany, neformálně, v rámci nějakých kamarádských vztahů, třeba ve čtvrti a podobně, nebo v místě bydliště, aby byla zajištěna bezpečnost migrantama. A co se týká, ještě mám takovou poznámku těch vlád, tak prosím vás, můj názor po roce 89 všechny vlády byly vlasti zrádny, za to je jediný trest a já bych se chtěl dožít toho, až, promiňte mě, když to řeknu, až si budeme ty politiky odchytávat na ulici. Děkuji, dobrou noc.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě tohleto já chápu, takovéto rozčílení, pán jistě není sám, takhle to cítí mnoho lidí. Problém je v tom, že nejde jenom zdaleka nejde o politiky, protože ten stav, ve kterém žijeme, je způsobený samotnými voliči. Protože ty politiky, které máme u moci, tam nedosazuje nějaký protektorátní nepřítel, prosazují je tam voliči svým hlasováním u voleb, kterým chodí. A ten problém jsme probírali na začátku našeho dnešního pořadu. To znamená, lidé, jsou dvě skupiny lidí. Většina, majorita volí tyhle ty lidi a tyhle ty strany, které způsobily ten stav a situaci a Evropu, ve které žijeme teď, a nechtějí na tom nic změnit. To je ta většinová veřejnost. Takzvaně bychom mohli říkat evropsky liberální. A pak je ta druhá menší skupina lidí, to jsou ti, kteří chtějí nějakou změnu. A problém je v tom, že když oni zvolí ty partaje, ty opoziční partaje, které tu změnu nabízí, tak když se dostanou k moci, tak oni tu změnu neprosadí. Oni na ní rezignují. Oni ji nerealizují, ale oni vstoupí do vlády, ale změnu nepřinesou. Jenom jsou v té vládě a tam se zasazují pouze o změny marginálií, okrajovostí, nepodstatností, různých koncesních poplatků a dalších. To je ten problém. A

0: Nelze si myslet, že vezmeme někde nějakého politika, my ho odsoudíme za to, že někdo někde něco prostě slíbil, něco nesplnil a tak dále, nebo někde něco rozkradli a tak dále, ale to neřeší ten problém, že ten problém vychází ze zdola, z lidu. Lid, který je souhlasný s tím, v čem žije. Souhlasný s tím, co se chystá. Souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaká muniční iniciativa. Souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaké válečné tažení a válečné snažení někde na Ukrajině. Souhlasný s tím, že my někde podporujeme Izrael. Že jo, i přesto, že ve zločinných procesech tam vylazují v rámci genocidních procesů jedno obyvatelstvo jednoho semického národa Palestinců. Chápete, je k tomu dán těm politikům většinový volební mandát. Chápete? To znamená, kdybychom to přeložili do té pozice, že ten, kdo je viník, tak by neměl nést odpovědnost, tak to by prostě museli to by musela být zavřená půlka populace za ty procesy, že volí takové strany, které tohleto prosazují a umožňují. Že? To znamená, je to v lidu. Lid to tak prostě chce a ne, že nechce to, co by měl chtít, respektive chce to, co chce, ale politici neumožňují prosazení těch tezí změn, tak to znamená, že demokracie nefunguje. A jestliže nefunguje demokracie, začne se to uvědomovat více lidí, že nefunguje. Začnou se vytvářet destrukční procesy systému demokracie. To znamená povstání, nepokoje, barevné revoluce, nespokojenost se systémem řízení. To znamená to, co probíhá v jednotlivých zemích, řekli bychom Kavkazu, řekli bychom nějakých prostě afrických zemí, že jo, různé barevky, že jo, najednou prostě výjdou, nebo v Gruzii výjdou najednou, nebo v Srbsku, že jo, nedaleko výjdou prostě nějaké prostě statisíce demonstrantů organizované zahraničními neziskovkami, aby prostě svrhli nějakého prezidenta, protože se jim nelíbí, že má moc dobré vztahy s Ruskem a podobně. Tohle to všechno zkrátka je organizováno, jsou to konceptuální procesy a ti lidé vychází do těch ulic v rámci konceptuality, že je tam někdo přivede, že je tam někdo přiveze, dokonce, že je tam někdo zaplatí, že jim někdo nechá vytisknout ty transparenty, že jim je někdo přiveze i ty mávátka, že jim tam někdo přiveze i audiotechniku, že jim tam někdo zaplatí celou tuhletu traktaci. Chápete, to se neudělá samo, že samo se něco udělá. Ne, ne, ne. Všechny demonstrace, všechny revoluce, všechna povstání jsou konceptuální procesy. To nejsou samonosné procesy, že by sami vznikly spontánní procesy řízení. Spontánnost, co to je spontánnost? No to je to, že teď skupina lidí se někde naštve na něco, teď jdou po ulici a říkají, pojďte, pojďte s náma, půjdeme udělat pořádky. No to by bylo pěkný, kdyby takhle fungovalo, a takhle to nefunguje. Všechny procesy řízení, které jsou typu povstaleckých, typu revolučních, typu, že lidé jdou do ulic, protože už to nefunguje, demokracie se zhroutila. To jsou všechno procesy konceptuální, jsou naplánované, jsou připravené. Někdo je řídí, někdo je organizuje a někdo je financuje. Většinou ze zahraničí. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že pakliže by se stalo, že někdo by začal někoho odchytávat na ulici za velezradu a potom s ním dělal nějaké krátké konce, že ani to by nebylo spontánní. Byl by někde nějaký plán na vytvoření monster procesů s těmito lidmi. Ty monster procesy a ti soudci v těch monster procesech by je odsoudili k trestu smrti. A byl by konceptuální plán to využít k upevnění moci nového systému, který by někdo připravil už dopředu. Nebylo by to spontánní, bylo by to zase připravené. Zase by to bylo připravené, zase někým zaplacené a jak se obávám, zase někým zvenku. Nikoliv z lidu, nikoliv z našeho přání, nikoliv z rozhodnutí národa, ale opět někoho zvenčí. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som na začátek chcel žiaľ konštatovať, že už aj krajiny, ktoré doteraz boli neutrálne, ako Čierna hora, Makedónia a Južný Balkán, sa s celou vervou ženu, aby ich Európska únia prijala medzi svoje rady. To doložil summit minulý týždeň v Tivate v Čiernej hore. To je jedna vec, ale na to by som sa nechcel spýtať. Ja by som sa chcel spýtať pána Veka na tančeky okolo vyjednávania z toho memoranda medzi USA a Iránom. Pretože Trump rozpráva v štvrtok ráno, že ich zbombarduje a večer hovorí, že deal je na dosiahnutie na 90% hotový. Myslíte si, pán Veka, že to bude strategická chyba Iránu, ak bude súhlasiť so zničením svojho jadrového materiálu a ukončením svojho jadrového programu? Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
0: No, ja ďakujem za dotaz. To, co předvádí Donald Trump, je, to už není proces řízení, to je v podstatě zaseknutá gramofonová deska, takový ten gramec na tu kliku s tou velkou, tam byla krystalka, že jo, a protože tam nebyl zesilovač, tak ta krystalka v podstatě přenášela ten zvuk do toho ozvučného tlampače, do toho velkého, že jo, takové ty staré gramofony s tím tlampačem velkým, a ten gramec, že jo, prostě se nějak roztočí jako šílený a prostě přenáší divné paskvily, divné zvuky, tak přesně tohleto teďka je Donald Trump. Zaseknutý gramec. On de facto nemá kontrolu nad tím, co provedl v Perském zálivu. Nemá nad tím kontrolu. Irán si diktuje podmínky. Američané se snaží tu situaci nějak vyřešit, nějak ustát, nějak důstojně. A Trumpovi přicházejí informace, že tohleto se Iránu nelíbí, tohleto se jim líbí, tohleto na tohle nepřistoupí, na tady to by mohli přistoupit. A postupně, jak přicházejí informace, tak on vždycky udělá nějaký projev a řekne, už to bude dneska podepsaný, ještě to není podepsaný, budeme bombardovat za 6 hodin, změní názor a řekne, právě se dostal informaci, že už je ta dohoda hotová, skoro je tam 99%. Potom přijde noc. A v noci americké stíhačky nebo nějaké dělostřelectvo tam začne prostě ostřelovat nějaké lodě v Hormuzském průlivu a dopadají nějaké bomby na iránské pozice na pobřeží. Irán na to reaguje a vystřeluje rakety na americké základny na Blízkém východě ráno. Trump hrozí obrovskou válkou. Přijde oběd, přijdou informace, že se posunulo jednání, tak to se pozastaví. Přijde večer, mluví o dosažení dohody a přijde noc a znovu se bombarduje a ráno je to zase znovu jinak. Trump je zaseknutá deska. Od něho nedokážete vyčíst stav věcí a jaká je momentálně situace. Já se obávám, že to neví ani Pentagon v téhleté chvíli. To znamená otázka, jestli Irán přistoupí na nějaké zničení jaderného materiálu. Je to s velkým, musel by za to, dovedu si představit, že by na to přistoupil za nějakých velice výhodných podmínek, nějakých bezpečnostních záruk, které by byly více rámcové, možná by za to přistoupil, kdyby dostal nějaké velké peníze, kdyby byly zrušeny sankce na Irán v plném rozsahu. A i tak si myslím, že prostě Irán by třeba řekl, že ten obohacený uran nechce zničit, ale předá ho nějaké třetí zemi do správy, do úschovy a různě. Každopádně to, co říká Trump, že bylo dosaženo a že Spojené státy vyhrály a že jenom už se teď řeší, jak se to dojedná s Iránem, je prostě snaha prodat cinknuté zboží jako zcela nové, netknuté a nerozbalené. Takhle bych to přirovnal. Trump tohleto se snaží prodat zpackanou válku jako vítězství, kterého bylo dosaženo naprosto jasně a problém je v tom, že nikdo mu to nevěří, nevěří mu to ani Američané a z toho potom pramení ta snaha za každou cenu zachovat si nějakou prostě tvář, to znamená z pozice síly, my nemáme žádný problém, když Irán na to nepřistoupí, my ho vybombardujeme a podle toho, jak dostává nové informace, tak to potom ruší to rozhodnutí a se říká do dvou dnů, nebo do tří dnů, nebo do týdne bude podepsáno a tak dále a tak dále. Na tohleto nepřistupujte, pakliže se nechcete zbláznit při poslechu zaseknuté desky z Trumpovy produkce. Takhle bych na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Zdravím pana Vejka a všechny zúčastněné dnešního večera. Pane Vejka, mám dotaz. Vy nemáte pocit, že to, co se děje na Blízkém východě, je hodně podobné tomu, co se dělo nebo ještě děje na Ukrajině? Nemyslíte si, že ten jmenovatel je stejný? Pak mám ještě jeden dotaz na vás, takový jiný. Proč pro Boha používáte do svých knih, četla jsem všechny vaše knihy s výjimkou poslední, proč používáte zdroje židovské? Není mi to jasné, nesejím to. Děkuji,
1: děkujeme.
3: Naschledanou.
0: No, jasně. No, podívejte se, co se týče tedy těch zdrojů, tak to jsou právě zdroje, které jsou neveřejné a kvůli tomu, že jsou neveřejné, tak v nich je spousta informací, které úmyslně a záměrně jsou neveřejné, to znamená, aby se lid nedozvěděl, kdo vládne, kdo rozhoduje, kdo řídí, kdo drží všechny kontrolní mechanismy řízení nad touto planetou. Pro v uvozovkách dobro lidu tohle to není nikde prezentováno, není to nikde psáno, nikde se to nedozvíte, proto je nutné ty informace publikovat. Z toho důvodu tady to tam je v těch knihách. No a co se týče toho prvního dotazu, jestli tam je souvislost, samozřejmě, že tam je souvislost, je to likvidace světového řízení Pax Americana, to, co probíhá na Ukrajině, probíhá v Perském zálivu. Donald Trump je toho součástí, takže samozřejmě tam je jasná souvislost. To je naprosto jisté. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všem, posluchači Čech. Já se chci zeptat, pane Veka, takový nápad, jenom teďka Amerika, jak je mistrovství světa, velká akce, do toho bude Amerika slavit vlastně 250 let založení a není úplně vyloučený, že například týmy Ameriky a Iránu se potkají na to mistrovství. Nebyl by to optimální taková jako akce k například třeba k atentátu na Trumpa, k něčemu podobnému? Máte takový pocit? Díky za odpověď.
1: Děkujeme.
0: No, podívejte se, já už jsem o tom před chvíli hovořil, o tom fotbale, o těch dvou týmech, které běhají na hřišti, že globalistická hra. Podívejte se, je to velká souvislost, protože je to šampionát konaný vlastně ve třech státech, Spojené státy, Kanada, Mexiko, Severní Amerika. Je to 250 let, že jo, od založení Spojených států, 1776, to znamená, je to 250. A je důležité, že vždycky při tady těch numerologických souvislostech mají, když vždycky globalisté snahu nějak se blízknout, nějak dát přesah, to znamená zobrazit nějaký přesah, dát nějaký symbol, vyslat nějaký symbol. A kdyby tam byla třeba taková konstelace, že by se setkali Spojené státy s Iránem a že jo, na fotbalovém utkání a teď třeba Američané by prohráli a Irán by vyhrál, byl by to velký přesah, mohutný přesah. Ale co se týče Trumpa, nějaký atentát přímo během fotbalového mistrovství, Já tomu moc nevěřím, protože globalista se snaží mít všechny věci pod kontrolou a snaží se působit jako, nebo všechny jejich akce jsou modelované jako světový řád. Mají všechno pod kontrolou, všechno se řídí, nikde nejsou žádné neočekávanosti, nikde nejsou žádné problémy, my to všechno řídíme, my to všechno ovládáme, nejsou nikde žádné problémy, všechno je ažur, všechno je pod naší kontrolou na rozdíl od zbytku světa. Náš globalizovaný systém, který my tady vám představujeme, je naprosto dokonalý, je naprosto řízený. Kdyby v rámci toho šampionátu tam došlo k atentátu, k nějakému výbuchu, explozi nebo nějaký ostřelovač by zastřelil prezidenta, znamenalo by to destrukci onoho renomé globalistu. Přičemž to není to vyloučené, že někdo se bude snažit globalistům zkazit jejich akci podobně jako Ukrajinci, když kazí Vladimiru Putinovi Světové ekonomické fórum v Petrohradu. To je pozor, to je velký přesah. Opravdu se někdo může pokusit globalistům zkazit jejich svatostánek, světový fotbalový šampionát. Není to vyloučeno. Ten dotaz je správný, od posluchače je správný. Je trefný a nemůže se vyloučit, že někdo, kdo se bude snažit uštědřit globalistům facku, že, protože jejich svatostánek, poškodit jejich jméno, že někdo to může provést. Bylo, no, samozřejmě, že by to bylo velké, protože Američanům by to zkazilo v podstatě a hlavně globalistům by to zkazilo jejich přednes, jejich schopnosti kontrolovat, organizovat takhle velké akce a takhle velké organizace. Protože pro globalisty je to svatostánek. A tím, že oni to hostí na území třech severoamerických států, tak de facto přebírají záštitu nad celou organizací všech těch tří států. Znamená, je to globalistická záštita. Pokud by někdo chtěl zaútočit proti téhleté věrchušce globalistické, tak by k tomu opravdu mohl použít některý z těch zápasů při návštěvě amerického prezidenta. Když bude hrát třeba americký tým někde s někým o něco, mohl by toho zneužít a využít. Není to úplně vyloučené. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, zdravím, já se zeptám, slyšíte mě dobře? Nebo to vypadává?
1: Ano, slyšíme.
5: Slyšíte dobře, výborně. Tak první dotaz, dotkli jsme se té šlechty. Tak já jsem nedávno slyšel poměrně hezké povídání o Lobkovicích, co to byly zač. To byli kolaboranti od prvopočátku až do dnes. Převlečkaváti, že Pávek jako je proti ním brídil. A oni teď mají nebo měli nějaký soud ve Štrasburku a nárokovali si nějaké zásadní majetky. A myslím, že probíhalo nějaké první jednání a tam jim to jako docela připadlo. A údajně teda měla teďka nikdy, nevím, jestli před týdny dozadu, nevím jak dlouho, probíhat druhé, to nejzásadnější jednání. Na jeho základě teda mělo, pokud by teda to dopadlo pro ně, tak by to byla obrovská trhlina v těch pečetích toho, těch Benešových dekretů. Čili jestli pan VK nebo pan Vítek neví, jak dopadl tenhle ten zásadní soud. A pak ještě rychle druhý dotaz, teď čtu, že se brutálně eskalovala situace mezi Iránem a Spojenými státama a Izrael vlastně mobilizoval 280 tisíc vojáků, míří tam prý B-52 na Střední východ, tak jestli ještě k tomuhle. Tak to je všechno a děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. K tomu prvnímu, k těm Lobkovicům jsem nezaregistroval, takže jestli Vítek zaregistroval. A k tomu, co zase teď s večerem...
6: Nezaregistroval.
0: A Dobře. A k tomu, co se děje teď s večerem, mluvil jsem o tom před chvílí, o Trumpovi, to znamená zadřená deska opět přeskočila několik stop přehrávaného nosiče a znovu jsme v takzvané válečné mazurce a znovu se bude bombardovat. To je naprosto normální, to je Trumpova zadřená deska. Netanyahu určitě řekl Trumpovi, hele, moc si nevyskakuj, nebo na tebe vytáhnu Epsteinovy spisy a půjdeš do pr. Chápete? A proto mobilizace 280 tisíc vojáků v Izraeli, bombardéry budou bombardovat Irán a Trump musí skopnout podpatky a musí poslouchat, protože když by neposlechl Benjamina Netanyahu, kdyby Bibi ho neposlechl, tak věci okolo Epsteina jdou ven. Jdou do americké televize, jdou do CNN, jdou do MSNBC, okamžitě by to tam bylo všechno. Všechno by tam bylo. To je realita. Podívejte se, Jeffrey Epstein byl agentem Mossadu. Všechno to, co natáčel, všechny ty VHS kazety, že jo, všech těch politiků, všechno to má k dispozici Mossad. Netanyahu má k dispozici všechny nahrávky s Trumpem. To, co tam dělali s těma lolitkama, s těma nezletilejma, že jo, ty gang party, jak tomu říkali, v tom letadle a tam na tom ostrově. Všechno to tam je na Trumpa a Trump teď zkrátka musí dělat to a musí skákat tak, jak Bibi bude pískat. To mě vůbec nepřekvapuje. To znamená, ještě dneska dopoledne to bylo o tom, že Trump tvrdil, že mírová dohoda skoro už je na podepsání, vidíte, a je večer a už je to se jinak. Už letí bombardéry, bude se bombardovat. Zkrátka Trump, zadřená deska, bez reakce, naprosto bez reakce, nemá smysl reagovat. Uvidíme, jak to dopadne, jak bude reagovat Irán. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, Nika do Slovenska. Já dnes večer je to velmi ťažké, veľa politiky zlého. Já bych som o ľuďoch a tieto planete chcela
1: povedať. My vám špatně rozumíme. Mluvte.
6: Ano?
1: My jsme špatně rozuměli.
6: Že dnešní večer je o ťažké politike. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
6: A já by som sa chcela zase opýtať na celé ľudstvo na této planete. Teraz je rozumieť?
1: No, ano, je.
6: Ano. Pán Veka koncom minulého roka dvakrát po sebe dva týždne bolo v rámci odpovedí, ste spomenul, že aké by bolo ľudstvo, dal ste takú otázku, že aké by bolo ľudstvo, keby nás neovládali vyvolení Židia. A potom si povedal, že vy sa nad tým neodvážite ani zamyslieť nad tou odpoveďou. A mňa to vtedy veľmi zaujalo a nejak dodnes deň to mám v hlave. A mne to vychádza tak, že ľudia by boli takí istí, alebo možno ešte aj horší. A dala by som na to taký príklad mojich súdov, že pred viacerými rokmi im zomrela 17-18 ročná dcera na ulici, mladé dievča, dostalo porážku. Absolútne nikto, a bolo to vo večerných hodinách cez víkend, absolútne nikto jej neposkytol pomoc. Nikto nezavolal sanitku, absolútne nič. Dievčina tam padla, zomrela a keďže sme malé mesto Šala s Babišovým Duslom, sa to tu potom rozšírilo, že tí, ktorí videli, tak si poznamenali, že no je ožratá, preto sa vála na zemi. Ja si vždy spomeniem ako na takýto príklad, že vtedy som sa tu úplne zhrozila nad tým, že kam sme sa to dostali. Takže asi také to je ľudstvo dnešné, nie?
1: Ďakujeme za otázku.
6: Ďakujem pekne.
0: No, jo, děkuji za otázku. No, takhle, já jsem s tím přesahem, že jo, protože, že kdyby nebylo řízeno tady pro GOS, tak to je jednoduché, já to ještě můžu zopakovat, pokud by lidstvo nebylo řízeno vyvoleným národem, tak by bylo řízeno nějakým jiným. Architekti by dali zprávu někomu jinému a ten systém řízení by potom běžel zase proti, by běžel podle nich. To znamená, stejně tak vyvoleným národem se mohli stát Arabové. Nebo vyvoleným národem mohli být Černoši ve střední a Africe, být řídícím nástrojem světa. Nebo to mohli být třeba Inuité v severní Kanadě. Nebo to mohli být Egypťané. Nebo to mohli být Indové. Že? Oni si mohli vybrat kohokoliv. Oni si vybrali právě je. Že? Takhle to dáme. My to nemusíme vůbec ani jako rozebírat, protože pouze konstatujeme systémy řízení světa tak, jak jsou nastavené teď. My nemůžeme teď jako přemýšlet, jak by to vypadalo, kdyby řidiči byli třeba Indové, nebo kdyby Černoši třeba měli status vyvoleného národa, že nějaký černošský národ, někde třeba Tanzánci a podobně, by najednou prostě jako měli tady tu roli a ovládali by všechny centrální banky, všechna média, všechny farmaceutické společnosti, všechny potravinové společnosti, všechny mediální společnosti, ovládali by všechny soudy, ovládali by všechny politické systémy řízení na světě. Všude by byli Černoši, Tanzánci. Že? Tak bychom měli, žili bychom ve společnosti, kde bychom řešili vyvolený národ Tanzánců. Ale my nežijeme v takovém světě. My žijeme ve světě, kde tito příslušníci vyvoleného národa, židovského národa, kontrolují všechny tyto procesy řízení. Kontrolují všechny banky, všechny velké korporace, kontrolují všechny potravinářské společnosti, všechny farmaceutické společnosti, všechny soudy, všechny parlamenty, všechny silové systémy, všechny zbrojní systémy, kontrolují všechno tohleto. Chápete? Úplně všechno. A proto, když chcete se dostat do systému řízení, musíte psát z těch zdrojů, z těch hebrejských zdrojů, to je ta paní, co se ptala předtím, proto je třeba přinášet informace z těch hebrejských zdrojů, protože ty jsou necenzurované. Na rozdíl od všech ostatních knih, těch ostatních národů, kterým se tak říká tím nepěkným slovem, že jo, tam někoho to prostě strašně irituje, ale oni to tak říkají, prostě jako ano, gojím, že? No, to je nepěkné označení, samozřejmě, že to je nepěkné označení, že? Znamená překladu jako dobytek, že? Hospodářský. No, takže to je nepěkné, jistě, ale zkrátka, to je systém tak, jak je nastavený tohoto světa. Takhle architekti tohoto světa si to tak nastavili. To znamená, dali zprávu nad tímto světem, zkrátka tomuto vyvolenému národu. Byl vyvolen, aby měl tuto správcovskou roli. A oni, proto oni mají jako jediní komunikují se syndikátem. Oni jediní mají dovoleno zastupovat celou civilizaci této planety v kontaktu se syndikátem. Oni, nikdo jiný, jenom oni. Jo, takže na to je třeba se takhle dívat. No, musíme se pustit rychle do dalšího volajícího, takže pokud máme někoho dalšího.
1: Ano, volajícího máme na lince. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Marie, zdravím, pane VK, prosím vám, vysvětlete mi, proč vy věříte těmhle nesmyslům o tom syndikátu, o tom, jak někdo nad námi je, nad tohle planetou, když sám vidíte, jak ji ničejí vnitřní lidé, ti Židé, kteří dneska okupují, kterokoliv v zemi si zamanou, vy, Trump, Grónsko, cokoliv. Vždyť je to nesmysl. Vy píšete o jejich nesmyslech. Mě by zajímalo, jestli jim sám věříte. Děkuji za odpověď.
0: No, já děkuji za dotaz. Je mě jako, nevím, prostě paní má svůj pocit, já jí ho samozřejmě vyvracet nebudu. Ona odmítá vlastně si přiznat, kdo vlastně řídí tento svět. Samozřejmě vidí to jinak, takže já jí to vyvracet nebudu a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tuto chvíli volajícího nemáme, přestože vidím, že se někteří nemohou dovolat, tak já pro vás všechny zopakuji telefonní číslo, na které můžete volat své otázky. V podstatě to bude tak jedna, maximálně dvě otázky, a to na telefonní číslo 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete ještě telefonovat a my už máme prvního volajícího, který se dovolal po tomto avízu a já ho dávám rovnou do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát, slyšíme vás.
7: Dobrý večer, zdravím všechny, já moc děkuji za vysílání, za komentáře. Mně napadla taková věc před chvilečkou, pan VK říkal, že Trump musí poslouchat Bibiho a tak dále a tak dále. A teď mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby najednou Trump si řekl, ale už je mi 80 nebo tak nějak tento věk, mám své za sebou, já už na to kašlu. Může se tohleto vůbec stát?
1: Děkujeme. To...
0: No, já děkuju za dotaz.
8: On se snaží už kubat, ale prostě to nejde.
0: On se snaží škubat, ale problém je v tom, že on je příliš samolibej a aby prostě poškodil sám sebe a zničil prostě svoji auru, kterou budu jako velký spasitel, zachránce Ameriky a všechno, že by najednou prostě řekl, tak ať to na mě klidně publikujou, že jo, že jsem prostě s nějakýma nezletilýma tamhle se v tajném prostě skotačil před 30 lety a podobně. On podle všeho není sebevrah, není politický sebevrah, takže že by najednou prostě řekl, já na to kašlu, tak on nemůže. On je skutečně na opratích a musí prostě táhnout tam tím směrem, jak prostě určí prostě Bibi, jak určí Mossad. A vidíme to ve všech krocích, které prostě dělá, které rozhoduje. Přijde večer, Bibi zmobilizuje 280 tisíc vojáků a Trump musí vyslat bombardéry B-52, musí napokon Bibiho vybombardovat nějaké pozice v Iránu. Nemůže říct ne. Že? Řekl by třeba v rámci mírového procesu, teď se nic bombardovat nebude, teď se jedná, teď se dohaduje mírový proces. Ne, není dovoleno. Bibi zmobilizuje, Bibi řekne, Trump musí poslat pomoc. Takhle to zkrátka je, takhle taková je realita. Takže pustíme se do dalšího volejcího.
1: Máme 7 minut do konce, bude to tedy zřejmě poslední volající. Ale máme volajícího na lince, tak se ptám, jaká je vaše otázka.
9: Můžu?
1: Ano.
9: Tady je posluchač Libor. Já jsem se chtěl zeptat paní Vejka, jako velice zájmem vás poslouchám, ale před několika lety jsem viděl v televizi CTG, kdy ještě teda to bylo trošku lepší, že mluvili tam o tom koncentráku v Letech a jestli o tom náhodou něco nevíte. A tehdy právě říkali, že to patřilo rodině Schwarzenbergů. Tak by mě docela zajímalo, jednak teda, když začali odškodňovat ty, jako, ty pozůstalí nebo koho, jestli prostě se tím vlastně naše vláda nepřihlásila k tomu jako viníkem. A prostě tohle to by mě zajímalo, jestli o tom něco nevíte, že tam údajně to patřilo rodině Schwarzenbergů. Děkuju, nashledanou.
1: Děkujeme.
0: No, tak tady tu kauzu nevím, jestli je to ta, která tenkrát byla vlastně v těch médiích. To byl ten na pozemcích, to byl to, no, to bylo na těch pozemcích u Písku. A tam to potom dokonce, tam to dokonce bylo potom vykupovaný, stát to potom nějak vykupoval. To už je další kauza, to je další část, to už si tak přesně nepamatuju. A jestli to je ta záminka toho, jako že nějaká vina někde. To bych vůbec jako nedával do souvislosti s druhou světovou válkou. Tohle to je něco jiného. To, že najednou šlechtické rody dostávají zpátky svoje věci, to je součást revanšismu. To je revanšistický proces. Revanšistický proces obnovuje nároky nejenom nacistů, ale i šlechty, dámy a pánové. To je třeba si uvědomit. To není samonosný proces typu spustíme revanšismus v Evropě a o svá práva se začnou hlásit jenom nacisté původem tady odsaď z Německa. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. A nebo někdo by řekl jenom nacisté a sudeťáci. Ne, ne, ne. Revanšistický proces prochází celou Evropou. Znovu opakuji. O svá práva se hlásí nejenom sudeční Němci a němečtí nacisté, kteří si znovu své Velkoněmecko chtějí v podstatě realizovat v Evropě. Hlásí se i Poláci, polští nacionalisté, chtějí si realizovat své Velkopolsko v Evropě a na Haliči, na Ukrajině. Najednou se aktivizují Maďaři a chtějí své Velkouhersko a chtějí si realizovat své větší území na jihu Slovenska. Chápete? Ten proces a najednou Rusko se ozývá, že chce své území, ruské území na Ukrajině a překresluje se Ukrajina. To samé v té Sýrii, kde najednou Turecko chce své Velkoturecko. Azerbajdžán chce svůj velký Azerbajdžán, proto obsadil Náhorní Karabach. Izrael chce svůj velký Izrael a proto anektoval Golanské výšiny, proto chce anektovat Gazu a proto anektoval jih Sýrie. To znamená, revanšistické procesy jsou spuštěny v celé Evropě, dokonce i v Asii. A navrací svět do doby, kdy mocenské a velmocenské systémy vládly světu. A to se stane vždycky. A stane se to pokaždé, když spustíte proces revanšismu. Vracíte totiž takzvaný chronologický proces řízení, chronologie, vracíte zpátky, vytváříte proces anachronismu, obracíte čas jakoby na ruby a uplatňujete minulé procesy řízení na současnost. To znamená, vidíme to všude ve společnosti, to ten anachronismus vrací zpátky do hry mocenské nároky jednotlivých bývalých velkostátů v Evropě, které zanikly a najednou se znovu hlásí o slovo. A právě o to se hraje i v případě šlechtických rodů, protože i oni jsou součástí revanšistických procesů v Evropě. I oni, i ty šlechtické rody se najednou hlásí znovu ke slovu. Znovu chtějí zpátky své majetky. Znovu si chtějí realizovat své šlechtické velkorody, své velkopanství, své velkomajetky. Znovu jim soudy vycházejí vstříc. Znovu se to vrací. Chápete? Je to typický anachronistický proces, to znamená, kdykoliv spustíte proces revanšismu v nějakém prostoru, zasáhne všechny zúčastněné země. Ten revanšistický proces se začne prostě odehrávat na celém prostoru. Neomezuje se pouze jenom na německé nacisty, ale zasáhne a zasahuje i Polsko, zasahuje Maďarsko, zasahuje Rusko, zasahuje Blízký východ. Všechno tohleto se najednou obnovuje. Proto je třeba na to reagovat tak, že opravdu ty nároky, šlechtické nároky, jsou důsledkem o něch revanšistických procesů v Evropě, kterými jsme právě svědky. Takže máme 21.58. Jestli máme ještě někoho, tak ještě vezmeme posledního a bude poslední.
1: Perfektní. Tak tedy poslední poslucháč, poslední dotaz, ptejte se.
10: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, si pan Bek ví o národním pohybu mimo ně? Protože to je to, co nás vyvede z toho otroctví politických stran.
0: No, dobře. Já jsem asi neslyšel národní pohyb jako... No, jako národní pohyb...
1: Ještě jednou nám řekněte tu adresu.
10: www.czechoslovakia.cz a nebo www. Národní pohyb mimo ně dohromady. Bez háčku a čárek. To je to.
0: No, dobře, no, já děkuji.
8: Děkujeme, na shledanou.
0: Dobře, já děkuji. Dobře, já děkuji za dotaz, ale bohužel tady o tom hnutí nebo o aktivistických organizacích já bohužel nic nevím, ty jména mi nic neříkají, takže neznám, nevím, takže bohužel k tomu se vyjádřit nemůžu. O pohyb mimo, jako mimo ně, jako to znamená mimo vyvolený národ, zřejmě to tak myšleno, nevím, nečetl jsem, neznám.
8: Mimo ně.
0: No, nevím, jak je to myšleno jazyk. Dobře. Takže to bylo všechno, protože k tomu se nedokážu vyjádřit. Takže se omlouvám. Takže to bylo všechno pro dnešek. Máme 22.00, takže doufám, že něco jste se dozvěděli, že jsme probrali to, co bylo třeba. Já děkuji tobě, Vítku, za moderování, Helence za pěkný písničky, no a samozřejmě všem posluchačům za to, že nás poslouchali, že doufám, že teda si najdete na nás čas zase za týden, že v pátek po 19.45 přineseme a probereme další témata z domova i ze světa. Užijte si teda fotbalové šílenství, hlavně si užijte víkend. No a pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer, anebo když půjdete spát, tak dobrou noc.
8: A nebo jestli to bylo třeba mimoňů, možná my k mimoňi, ne? Někdo z alternativy mimoňi, že třeba jsou... No, nebudem to rozebírat radši. Já se s tebou, VK, taky rozloučím. Měj se moc hezky, děkuji za vysílání, za krásné informace a úžasné vysílání po celé 2 hodiny. Tobě, Helenko, děkuji taky moc za vysílání. I vám, milí posluchači, jste nám volali, bylo vás dost a doufejme, že i přes prázdniny, které začínají, jsme teda dospěli, to je takové zajímavý úzus, všichni používáme slovo prázdniny, samozřejmě čas dovolený, ale používáme prázdniny, když dávno prázdniny nemáme, červenec, srpen, ale přesto v těch 2 měsících doufejme, že s námi vydržíte také, i když bude čas dovolených. Ta fluktuace posluchačka bude samozřejmě řidší, ale přesto doufejme, že vás bude dost. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, hezký večer, hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je a za malou chvíli odstartuje pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé kalendárium dnes věnované českému muzikálovému a popovému zpěvákovi, basketaristovi, tanečníkovi, moderátorovi, herci Jiřímu Kornovi. Po kalendáriu následují další zajímavé pořady a to ty, které jste si ještě nestihli pustit. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, příjemnou pohodu, klidný víkend a naslyšenou.
11: Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
12: Přepojujeme na...
13: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
14: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikat.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos. Stále!

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek solové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna,
1: vidíte Kaisera?
2: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl fost a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu, co by nekompromisní domina, září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojína Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský!
2: Zde!
3: Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš to s Čoupalem o 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavěl na 54. tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřekl.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
4: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
5: Vy jste...
4: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
5: Nechápu, jak to, že se máma zrovinka do vás zakoukala.
4: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
5: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
4: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
5: A duše?
4: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil... Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
5: Prý se musíte stěhovat.
4: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu.

0: Víš přece, co je sucho pro Hastrmana, ne? Už mám horečku. Žáni.
1: Je. Vy úplně hicujete, táto.
0: Co jsi to řek?
1: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
0: No, já nemyslím to, myslím to tá...
1: Táto.
0: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
1: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
0: Ty si troufáš.
1: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
2: To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

a málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi málem králem, 78 zpěváka v soulu pro starou dámu a v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback, k obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí, a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval v nejednom z muzikálů. Namátkou to byly Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

0: Jen malá vsuvka. Kdo byste našel video na kanále YouTube s nadpisem Smrt Remix Korn, tak uvidíte neuvěřitelnou choreografii a taneční show levelu, nebojím se to říci, Michaela Jacksona. Konec vsuvky a teď zpět k Drákulovi.
1: V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

0: do detailu monitor a přesná data vychrlí.
1: Když zjistí, že jsem umrlý,
0: po spánku býváš nevrlý.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny, autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary, kterou hraje autor hudby a aranžmá Miroslav Vidlák levačkou na klávesi. Na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil. A kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá, má totiž 21 let.

vzpomněl jsem si ještě na jeden moment, který mi onehdy uhranul, totiž v době neslavné, totiž covidové, se Jiří Korn objevil na půdě Národního divadla se zpěvákem Jacquinem Stepem ve skladbě Tigrovaný sprej.

S kalendářem číslo 162 se loučí Michal Kyselka a také Jiří Korn. Poslechneme si v jeho podání, tedy s jedním z jeho projektů, který se nazývá Fortet a jehož je členem. Nám zaspívá píseň písní a těšíme se na slyšenou.

jásli tmou. Strop se propadal do tmy, když jsme

0: Tak, výborně, už se nám to povedlo, vidím to i tady, že jedeme, tak já tě
1: Už tě i slyším, Jitko, předtím si byla...
0: Ano, byla jsem ticho,
1: němá,
0: samozřejmě, opět
1: němá.
0: Se to tady prostě nepřeplo automaticky, takže
1: výborně.
0: Jsem to musela, ale byl jsi tam dřív, než celkově jsem to tady dala. To nevadí. Diváci, já vás tady vítám a hned vás opustím, nechám vám tady Pepu, takže pěkně děkuju, vem si to na povel a řekneš mi, já tady budu samozřejmě.
1: Si to na povel, Jitko, děkuju za milé děkuju. Přivítání a přátelé, já doporučuji dnes začít muzikou, nejenom pro jim hudební jaksi parametry, které tež nejsou špatné, ale ona přináší velice zásadní výpověď. Jitko, ty ji prosím tě pusť a já ji potom krátce okomentuji.
0: Já se jdu to pokusit. Takže jsou to... Jo, já si budu muset ještě nahrát sám nejspíš, ale to bude rychlý, vydrž to. Člověk se učí pořád, ale bude to hnedle. Takže, já myslím, že to jde rovnou z toho, ale ty videa se musí nahrát sem. A už tady vidím i tu znělku, co jsem hledala předtím.
1: No vidíš. Takže přátelé, vydržte ještě chviličku. Když jsi byl takový týdeník Dikobraz, který měl taky rubriku Život tropí hlouposti. A dneska jich tropí nepoměrně víc ještě. A mně se líbí, že muzika, hudba, populární, která byla vždycky na takové, v posledních letech na taková odlehčená témata, tak se víc a víc vrací k tématům mimořádně jaksi závažným společenské povahy a tak dále. Tohle je jedno z nich, Jitko, pusto, prosím tě.
0: Zkouším, ano.

0: klidně žít.
1: Dejte si je do Bruselu, Lajenové na zahradu. My tu máme lesy, pole, vinohrady, neobří vrtule nad každou dědinou vzadu.

0: Tak jsme zpátky, já tě jenom přehodím, to vždycky takhle udělá. Takže krásný, viď?
1: Přátelé, kdo máte smysl pro život ze vším všudy, tak mi dáte určitě za pravdu, že tohle to zpíval ženský hlas, kterému nechybí estrogen. Tahle ta dívčina jsem v životě neviděl, ale ta určitě není frigidní. A my nesmíme být frigidní v boji proti tomu svinstvu, které na nás strojí kvůli pár miliardám euro z bruselské pokladny a ministři se klaní kvůli tomu a vymýšlí neuvěřitelné ptákoviny, prostě, které zaplevelí krajinu, poničí. Nebudeme se na to moc dívat a bude to mít velmi závažné zdravotní, ekologické a jiné následky. Jestliže se toho chopili lidé, kteří mají umělecký šmrnc, tak mě to velice povzbuzuje, věřím, že i vás. Ta mladá zpěvačka údajně slíbila mému kolegovi jednomu, že připravuje podobnou píseň i na českou část České republiky, nejenom moravskou, že nám nadělí taky něco prostě analogického. Přátelé, šiřte to. Tohle možná osloví i lidi, kteří jsou hluší k racionálním argumentům. Tady je to v kostce řečeno, krátce řečeno, krásným hlasem ženským. I ten chlap, co tam promlouvá, jeho hlas se zase možná bude líbit spoustě žen, to neumím posoudit. Jsem rád, že se nacházejí v našich končinách i lidé, kteří dokážou vtisknout v krátkém uměleckém tvaru významným myšlenkám, výzvám, protestům prostě sílu. Tak to jsem vám chtěl říct na vstupu. Teď půjdeme k pár dalším věcem, které se odehrály a odehrávají v těchto, já si vezmu brýle, abych na to viděl, v těchto vteřinách dějin. A první vám povím na téma nových vystoupení Bernda Posselta. Vzpomínáte si, on měl tu troufalost tvrdit, že sem přitáhne to celý ten svůj spolek, abychom se smířili. Tak, teď nezisková organizace Postbellum ve svém magazinu, který troufale nazývá Paměť národa, uveřejnil rozhovor s lídrem sudeckých Němců Berndem Posseltem. Postbellum je příjemcem desítek milionů korun z veřejných zdrojů, což jako samo o sobě je skandál, pokud dává slovo Posseltovi v tom, co vám teď budu citovat. On tu prohlásil nás, účastníky toho brněnského protestu proti brněnskému sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, za duševně zaostalé české nacionalisty. To je co? Tenhle ten fešák, tenhle ten alfasamec, tenhle ten... abych řekl, skvělý manekín třeba na některé dietní recepty a vůbec zdravý způsob života, a vymyslel bych si to ještě víc. No, nechme Bernda Posselta, on a jeho tvary a tak dále. Říká, čeští nacionalisté intelektuálně zaostali, diskutují jako za dob Stalina. V každém bodu programu ten sjezd podle něj předstihl i má optimistická očekávání. Totéž platí o atmosféře a počtu účastníků. No, počet účastníků protestu nehodnotí. A říká, ty protesty byly marginální a směšné. Čekal jsem víc, ale když jsem viděl, co to bylo za lidi, se svastikou, s ruskými vlajkami, nebo s nápisem panslavistické arijské hnutí, nebo tak něco. Bylo zjevné, co to bylo za lidi. Jsou to relikty minulosti. Dílem, poslouchejte dobře, nacionalisté, dílem fašisté, kteří křivě označují za fašisty jiné lidi, dále komunisté, potom dosti podivné elementy slovanského extremismu. Podobně poskládanou sbírku stoupenců nejrůznější ideologii minulosti nevídám zrovna často. Tak to je žumpa, přátelé, tohle ten otylý lídr Já se musím velice ovládat, abych nepoužil nějakých jaksi ostřejších pojmů. Ten, jak říkal Míl Arnsdorf, že to vypadá jako vypasený Adolf, jako no. Tak on má tu drzost nás urážet, říkat, že jsme fašisti, nacionalisti, že jsme duchem omezení, panslavistické arijské hnutí. Já vůbec nevím, o čem to žvaní ten člověk. Co si to dovoluje, tahle kreatura? Se svastikou, tam někdo chodil s hákovým křížem? To si nám troufne tvrdit lídr Landsmannschaftu, který zakládali samí nacisté s výjimkou Vencla Jakše. Já to nedokážu říkat jaksi bez emoce tohle všechno. To jsou orgie z prostoty. A já se divím, že není jediný státní orgán, který by řekl a dost, to bylo poslední, co jsi si dovolil. Už se v životě nepáchneš. Co si to dovoluješ, ty chlape, vůbec? Omlouvám se, že se nedokážu ovládat. Teď tady říká, že strana takzvaných motoristů sedí s paní Lepenovou, Orbánovými lidmi, Svobodnou stranou Rakouska, která si říká patrioti pro Evropu. Přezdívá se jim putinisté pro Evropu. Čeští nacionalisté jsou samozřejmě duševně a intelektuálně zaostalí a vedou diskuzi jako za dob Stalina. My se necháme kádrovat od neziskové v úvozovkách organizace, krmené z veřejných zdrojů miliony, od člověka, který převzal žezlo od party nacistických zločinců, a nadávat si do fašistů a podobně, a na to budou civět všichni ti, kdo mají dodržovat právní řád, a ne dodržovat, ale jak si dohlížet na dodržení právního řádu této země. Za situace, kdy starosta Písku musí sundat vlajku osvoboditelů, kteří nás vyrvali ze spáru nacistické verbeže, skutečné nacistické verbeže, tak musí sundat vlajku osvoboditelů. Ale tady si může tenhle vykrmený posl poksikovat podobné sprostárny a nadávky. Proboha. Já vám přečtu ještě, kolik získalo to postbellum peněz z veřejných zdrojů. Tak v roce 24 od Ministerstva zahraničních věcí 4 miliony 699 tisíc. Od Ministerstva pro místní rozvoj 4 miliony 691 tisíc. Od Ministerstva práce a sociálních věcí 3 miliony 642 tisíc. Od Ministerstva kultury 1 685 tisíc. Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 443 tisíc. A také 4,5 milionu z rozpočtu hlavního města Prahy. V roce 24 post bellum, tedy po válce, že, vybralo z veřejných rozpočtů kolem 35 milionů korun. A za peníze, které jsou uloupeny z našich daní, takto, to se jinak nedá nazvat, defraudovány, zcizeny z našich daní pro podobné účely. Ono zveřejňuje takovéhle prasárny. To je prostě neuvěřitelný příběh. To jako, já sám mluvám, že se po dlouhé době neudržel emocionálně, snad mi to prominete, ale toto je teda, to je vrchol, to je vrchol. A tomu se říká smíření. On sem přijel dělat smíření, tenhle ten vejlupek, a takhle nám sprostě nadává. Neuvěřitelné. No, druhá skandální kauza se odehrála v Belfastu. To jste si zaznamenali, že tam nějaký Sudánec napadl nožem ze zuby ještě člověka, začal ho strašlivě prostě masakrovat a znetvořovat, včetně očí, obličeje a tak dále. A chtěl mu uříznout hlavu veřejně. Přiskočili naštěstí lidé, kteří nestratili ducha přítomnost. A zejména jeden teda měl v ruce jakousi pálku na hurling, což je v severním Irsku oblíbený sport. Tak ho praštil párkrát do hlavy a tím mu jako zabránil, aby pokračoval v této šílené činnosti zločinecké. Druhý z těch, co se tam vyskytli, ho nějak chytil za nohy a dokázali ho zneškodnit. No, ty zprávy říkají, ale že když se dostavila policie, takže její téměř hlavní starost byla, jestli to jako někdo netočí, jestli nedělá někdo nějaké záznamy. Proboha, proč jí na tom tak záleželo? Že jako si někdo zaznamená takový otřesný zločin. Možná proto, aby se mohlo potom zatajit, že to nebyl žádný Ír ani Angličan, ale že to byl Sudánec, který tam prostě bral sociální dávky a tak, ale takhle se odměnil za to. To není zdaleka poprvé, kdy se trvá na tom, aby jako nikdo nic nefilmoval, nezachycoval, protože ono by to rozkopávalo jisté bábovičky. No já si myslím, že mají pravdu ti novináři, ale ne novináři, kteří uvádějí tuto děsivou kauzu, ten člověk žije, ale nějak prostě strašlivě zmasakrován, snad ho zachrání. Nevím, jestli bude poznamenán do konce života, ale obávám se, že ano. Tak to uvádějí do souvislosti s tím soudem nad Tomiem Okamurou a SPD. Protože ta, jako, to souznění toho, co bylo na tom plakátu, který Tomio Okamura a SPD jak si rozvěsili, s tím, co se právě odehrálo v Belfastu, je téměř faksimilní. Jo? To jako do sebe zapadá téměř absolutně. Zajímavá eskalace probíhá ve vztahu mezi polským a ukrajinským státním vedením. Kdy poté, co byl za velkých fanfár převezen na Ukrajinu do Kyjeva nacistický zločinec Melnik a se všemi poctami tam byl pohřben. A kdy byla vyznamená, kdy byla jednotce ukrajinské armády udělená čestná, jakási čestný titul, že to jsou hrdinové UPA, tak UPA byly těžkotonážní grázlové nacističtí, to jako to byla verbež, se které často se zvedal žaludek i řadovým příslušníkům Wehrmachtu, no tak v Polsku si to nenechali líbit a řekli, že takhle ne. A že dokud prostě to nezmění Ukrajinci, takže jako se některé věci nebudou odehrávat tak, jak si přáli. A dokonce Lech Valenca řekl, že si sundal právě ukrajinskou vlajku odkud si a že už prostě toho má plné zuby a tak dále. Já si myslím, že někdy platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Tam dokonce v Polsku graduje i jiný směr úvah. A sice, že takové to urychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie by znamenalo, že pochopitelně zbude méně peněz, pokud je o dotace nebo eurofondů pro Polsko. Za druhé, že pokud by se otevřel úplně evropský trh ukrajinskému potravinářskému sektoru, no tak tím utrpí významně i polští zemědělci. A pochopitelně je otázka, jak by to vypadalo s hygienickými a zdravotními parametry prostě těch potravin. Já mám k polskému vedení z řady důvodů docela kritický vztah, možná velmi kritický, ale ďábelský kontrast spočívá v tom, že jestliže i Polsko je to se takto postavit ústy svých vrcholných představitelů, kdy prezident Navrocky řekl, že prostě odebere Zelenskému řád, jsem zapomněl jeho název, Vysoké polské státní vyznamenání, tak jsem nezaznamenal něco podobného u nás. U nás dostal přeci řád Bílého lva, pokud si nemýlím, ještě za Miloše Zemana. Tak je takové ticho zase, jakési utápnuté. Já si myslím, že tohle všechno dokresluje určitý obraz situace. Pozoruhodnou informaci přinesl také velevážený Journal of Energy and Power Technology, což je prestižní časopis energetiků. A sice na řecké Euboji prováděli takzvanou případovou studii. Řecká Euboje je místo velice sluné a protože je u moře, tak tam i fouká jako vítr. A zkoumali tam reálný přínos obou hlavních typů těch takzvaných obnovitelných zdrojů energie, to znamená jak solárů, tak těch, to, čemu říkáme větrníky, větráky. A shledali, že v 62% případů, kdy by mohly být užitečné tyto zdroje, teoreticky, ty zdroje selhaly. a vyvolávali jaksi nerovnováhu, která kriticky ovlivňovala udržitelnost těch sítí elektrické energie a hrozila prostě blackouty a tak dále. Takže kromě toho, co víme, že je to neuvěřitelně drahé všechno, že to jízdí krajinu, že to škodí zdraví a přírodě, lidskému zdraví a přírodě, tak navíc ještě jako se dozvídáme tato fakta z velice reprezentativní studie v prestižním časopise. A je otázka, jestli si necháme líbit za plevelení naší země těmi větráky, anebo jestli se postavíme do řady, řekl bych, spolu s tou zpěvačkou co a jejím kolegou, kteří naspívali tu krásnou píseň. Arménii došlo k volbám, které vyhrál údajně ten Pašiňan a ta jeho parta, ale je tam několik docela jako křiklavých nesrovnalostí, kdy ve chvíli, kdy se ten preference pro jednotlivé účastníky volebního procesu vyvíjely nějak ne zcela příznivě pro ty, kdo to jako měli vyhrát, jo, tady Pašiňan a spol, tak se nějak přerušilo hlasování a přerušilo se stahování těch dat z jednotlivých volebních místností a podobně. No a navíc tam byla to jako móda pro naše velké demokraty. Byla jaksi uvalena represe na konkurenty toho Pašiňana, takže například lídr jednoho z těch hlavních konkurenčních seskupení se mohl dostavit do volební místnosti pouze nějak pod dozorem, možná dokonce v poutech, to nevím přesně, z domácího vězení. Oni mu uložili domácí vězení, protože jaksi nemiluje dostatečně Ursulu von der Leyen a další giganty dnešní doby a jejich politiku a tak dále. Vypadá to na velké manipulace tam a uvidíme, jestli arménská opozice, někteří zahraniční, což by příznivci, dokážou ještě svést boj trošku větší o to. Británie v poslední době se stupňují takové docela jako silné výhrušky východním směrem. A tak si někdo jako šermují taky tím, že máme taky jaderné zbraně a tak. Jeden pozorovatel politický si vzal na mušku, jak teda na tom je Británie se svou jadernou výzbrojí. A schaledal, že z 9 jaderných ponorek funguje jedna.

jde k nějaké jaderné konfrontaci, ale přijde mi čím dál tím zároveň komičtější, když ty dvě taky jaderné země, to je Británie a Francie, jako se teď předvádějí, že by mohly jako sehrát významnou roli svými jadernými arzenály. Je to tragikomické. No, vývoj pozoruhodný se stupňuje i kolem iránského konfliktu. V posledních hodinách bylo oznámeno, že ty irácké revoluční gardy a jejich jednotky Quds zavedli nový ochranný deštník v zálivu, a to jak v Hormuzském průlivu, tak kolem přístavu Mandar, jak on se jmenuje, vždycky zapomenu, to je ostuda. Teď si nespomenu. No, však víte, Mandar, ale omlouvám se, mám špatnou paměť na některé perské a arabské pojmy. No, vypadá to, že Irán rozhodně se nehodlá někde jaksi podklonit a vzdát. Je připraven čelit dalším útokům. Zdá se, že prezident Trump se ocitl v pozorné pasti, kdy ví, že pokračovat, gradovat nějak tu vojenskou konfrontaci by mohlo být velice kontraproduktivní. Snaží se skrotit stůj co stůj Bibiho Netanyahua a vzkazuje mu, že pokud by v té válce chtěl pokračovat, že zůstane sám. A dokonce novinářům řekl, že Bibi udělá, co mu řeknu, nebude mít na výběr. Kéž by to tak zůstalo, to bych si velice přál. Pak je tam ještě jeden pozorovný moment, já jsem ho zatím zaznamenal z jednoho dvou zdrojů, nevím, třeba ho někdo vyvrátí, ale je to zajímavé. Ve chvíli, kdy Irán vzkázal do Washingtonu, že nemá důvod jednat o svém jaderných zásobách a tak dále, že napřed se bude jednat o ukončení války a o zrušení všech takzvaných sankcí a uvolnění peněz, takzvaně zmrazených iránských peněz prostě v západních zemích, tak sice takhle. Spojené státy naléhají na Izrael, aby přestal útočit na Irán a také na Libanon. S tím, že když to bude pokračovat, takže v tom zůstane opravdu sám. Tam přeci, to jsem vám citoval, myslím minule, jsem měl v telefonátu s Bibim Netanyahu Donald Trump vyjádřit velmi ostrými slovy: jsi zajebaný šílenec, zachránil jsem ti s proměnutím prdel, jinak bys nebýt mě, už by si dávno byl ve vězení, všichni tě nenávidí a kvůli tobě všichni nenávidí Izrael. Takhle se měl vyjádřit Donald Trump na adresu Bibiho Netanyahu. A teď říká taky, že ať si dá pozor, že pokud by útočili dál na Libanon, že v tom zůstanou sami. To nevím, co udělá Bibi. No a do toho Irán zareagoval na útoky na ten Libanon několika balistickými raketami, které udeřily na jisté vojenské kapacity Izraele a zdá se, že pronikly tou protivzdušnou obranou. Ne všechny, ale některé ano, způsobily tam nějaké docela velké škody. Takže je nový režim, už jsem si vzpomněl, Bab al-Mandab se jmenuje. To je přístav na druhém konci toho subkontinentu, tedy v Rudém moři. Jako alternativní, řekl bych, expediční centrum nebo hub pro vývoz ropy, plynu a hnojiv a tak dále. Takže zdá se, že iránské politické a vojenské kruhy jsou v kondici tohle všechno zvládnout. No a abych to dopověděl, tak v situaci, kdy česká média jančí blahem, že jako teda teď ten Irán uvidí ještě, tak údajně z těch zhruba 24 miliard dolarů, které Západ zadržuje Iránu, 3 miliardy byly údajně
expedovány snad nějak v hotovosti.

0: nafty nebo jak, nějakých cenných papírech, nevím, letecky ze Spojených států do Iránu. Zajímavý zvrat, zatím dílčí. Luboš Blaha oznámil ve svém krátkém, jak on to dělá, vystoupení na kameru, že matador české pravice Alexander Vondra se ocitl na mušce justičních orgánů Evropské unie. Tak to budeme sledovat. Zdá se, že tento svatý muž a morální maják, jestliže ho stíhají i tam, tak to myslím stojí za zmínku. No a žert, takový položert, polovážně myšlenou verzi od Honzy Kellera, profesora. On zveřejnil, Honza tohle umí. Když ty studenti běhají a křičí, že jako je třeba zachovat koncesionářské poplatky na televizi a rozhlas, že jinak by byla ohrožena nezávislost a tak dále, tak Honza napsal štiplavý komentář, že řekl, no, jestli to vidíte takhle, tak já doporučuji, že založíme hnutí a za to, aby studenti si sami sformovali nějakou strukturu, kde by si platili koncesionářské poplatky za náklady svého studia. Jestliže mají všichni občané povinně platit veřejnoprávní rozhlas a televizi, protože údajně to jako je ten zdroj informací objektivní a tak dále, i když to nechtějí platit, tak proč by měli občané platit za vysokoškolské studium těch studentů, co lítají po náměstích a vykřikují, že je třeba zachovat neomezenou vládu různých moderátorů České televize a Českého rozhlasu. Já myslím, že to je docela vtipný příspěvek. Tak, mám dojem, že jsem na nic nezapomněl. Vydržte prosím ještě. Já přejdu k otázkám, které jsem obdržel od paní Aleny, té naší pravidelné skuterky. Ta první otázka je taky kouzelná. Taková malá myšlenka, jak pomoci Ukrajině? Pro Ukrajinu se dělá hodně, ale co pomoci ještě víc? Mírově, k radosti, pokroku a k blahobytu. Co vzít celý ten balík kolem projektu akceleračních zón a větrných elektráren a věnovat to tak, jak je na Ukrajinu? Vylepšení energetiky bude potřebovat. Větrníky by se nedostávaly do konfliktu s hustým zalidněním. Na širých pláních vítr svižňované a z koalice opozice i EU by tomu určitě ještě zatleskali. A klidně to věnovat i z penězi, co by na to. Paní Aleno, míváte někdy docela vtipné nápady. Asi bychom to měli napsat vládě, parlamentu, do Evropské unie. Tak vůbec prostě, to je skvělý nápad. Proč my máme být takový sobci a stavět si tady takové nákladné prostě věže? Darujme je naší milované Ukrajině. Jsem pro. Jak si vysvětlujete, že mladěši na netu hltavě sledují kdejakého, často silně nablblého influencera a jeho zinscenované situace, ale programově odmítají skutečné příběhy a paměti reálných lidí kolem sebe? Že by se až tak skutečného světa báli? Já nevím, jestli je to strach, to nevím, ale každopádně je to produkt zvrhlého prostředí, v něm dochází k tomu, čemu se v psychologii říká socializace. Tož nemá nic společného se socializmem. To je, řekl bych, adaptace lidského mozku, lidského uvažování a jednání ke společenským podmínkám. Ti lidé jsou ovlivňováni od školních lavic velice selektivním a místy naprosto perverzním výkladem prostě toho, co se odehrává ve světě. Zatajují se před nimi významné informace z našich dějin. Jsou záměrně odříznuti od skutečného poselství našich dějin. To znamená, kudy ty dějiny šly, kdo se zasloužil o pokrok, kdo naopak ten pokrok brzdil nebo dokonce někdy ho topil i v krvi. Kde jsme měli spojence po světě pro ten pokrok, kde naopak nás vydávali třeba Hitlerovi a tak dále, tak toto všechno je dneska převráceno vzhůru nohama. Ti lidé vyrůstají s takto sprzněnou mozaikou, řekl bych, běhu české společnosti po staletí. No a dnešní svět se jim taky vykládá způsobem, jakým se jim vykládá. Ale to stále ještě nejsem u toho jádra příběhu. Paní Alena má na mysli to, že je vůbec nezajímají mnohdy tyto lidi, tuto generaci nezajímají je takzvaná velká vyprávění, jak to nazývali postmodernisté. To znamená nějaké syntetičtější pohledy na to, co se děje. Ale dokonce i příběhy, jak říká paní Alena, příběhy reálných lidí, kteří něco dokázali, o něco se snaží, nebo naopak něco pokazili a tak dále. A toto vše, když se podíváte na televizní zpravodajství a rozhlasové a tak dále, tak kdy jste tam naposledy viděli skutečné tvůrce hodnot? Lidi, kteří v potu tváře něco prostě vytvářejí. V zemědělství, v průmyslu a tak dále. To neříkám, že to není vůbec, ale je to na tak marginálním okraji toho všeho, co ty televize a rozhlas vykládají, že pokud se utváří svět člověka, který je na startu do života, pod takovýmto vlivem, no tak já se pak nedivím vůbec ničemu. Paní Alena má pravdu, já nejsem psycholog, abych to ještě dál rozvíjel, ale rozumím jí a myslím si, že někde tady vede cesta k klíči k tajemství toho, o čem je řeč. Tak, před pár dny si v mainstreamu sadaři a zelenáři posteskli, že až 20% úrody může padnout i díky nedostatku lidí na sklizeň. Dříve pro studenty byly brigády na sklizních to nejobvyklejší. Sezona začíná, je tedy namísto planých aktivistických ekoproklamací čas na akci, milí teoretici. No paní Aleno, vy přeci víte, že třeba struktura těch studijních oborů je taková, že desítky procent těch oborů a všelijakých diplomových prací a já nevím čeho, jsou na téma management, marketing, PR. Prostě těm lidem se už od 15, 16, 17 let tlouká do hlavy, že oni jsou předurčeni, že budou mít nějaký lejstrost privátní z pravidla teda vysoké školy, kde projdete, prostě nemůžete neprojít, protože to je za peníze. No takže jsou povoláni, předurčeni jako od Pána Boha pomalu, že budou nějakými řediteli, tedy manažery, nebo že budou jako dělat generálně jakýsi marketing a PR a podobně. A ne, že budou nějaké hodnoty vytvářet. Já chápu, že když je někdo v takové samovazbě ducha, no tak mu přijde, že někde sbírat jahody, nebo trhat třešně, nebo cokoliv podobného, že jako to přeci není, to je pod jeho úroveň, přeci se nenarodil a není tady proto, aby vykonával takovouhle práci. To nějaký plebs ať dělá. A do toho vstupuje druhý faktor, který je po mém soudu neméně nebezpečný pro naši zemi. Všimněte si, jak neustále z těch médií zaznívají výkřiky o tom, že nejsou lidi, že musíme dovážet Filipínce, Ukrajince, Moldavany, Mongoly. Já nechci urazit žádné toto etnikum, pro Boha živýho. Nikdy jsem nebyl rasista, ani šovinista. Jsou lidé, jako všichni ostatní, vyrůstají někde v jiných podmínkách. Ale oni sem tahají, protože dokážou je přivést dumpingu. K tomu, že pracují víc za peníze, za které by prostě Čech jako nechtěl pracovat. No, vinit z toho ty lidi, kteří nechtějí pracovat za 18 tisíc měsíčně, třeba dojíždět ještě někam, no, můžeme z toho jako vidět, já si myslím, že vina příčina je v něčem jiném. Kdyby struktura české ekonomiky, a tedy i pracovních míst v české ekonomice, byla racionální a důstojná, to znamená, že i lidé, kteří budou trhat třešně nebo sbírat jahody a podobně, by za to dostali peníze, z nich se normálně jako dá žít, tak by nebyl důvod sem vozit Filipínce a další prostě národy často z velkých vzdáleností. Ale my se pokoušíme kopírovat západoevropské bývalé koloniální mocnosti nebo země, které dlouhodobě importovaly lacinou pracovní sílu z těch kolonií V domnění, že jako si to můžeme dovolit, no tak dovolit, zatím si to můžeme dovolit, ale ty následky jsou a budou tragické. V podstatě stát dělá ročně dluhy ve stovkách miliard, všechno jako jde do mínusu, no ale tak jestli si někdo myslí, že to vyřeší tím, že bude vozit ještě víc Filipínců. A pak studenti na to koukají, když vidějí Filipínce, a si říkají, no co já bych někde trhal nějakou nerovnováhu v české ekonomice, která se nemůže neprojevit velice negativně a ve finále i třaskavě. Bohužel takhle se o tom ve vládních a parlamentních kruzích v podstatě nediskutuje vůbec. Pojďme dále. Běžné nožíky se zakazují, ale mačety a pořádné dranžíráky zákony neřeší. Teflonová vrchnost vyzývá původní obyvatelstvo ke klidu a policie a soudy přešlapují po špičkách v sametových bačkorkách, jako by nad oběťmi z domovské populace lidé měli jen lhostejně mávnout rukou. Tohle nedopadne vůbec dobře, tak už jsme o tom hovořili. Paní Alena říká nejen z Británie, ano, má pravdu. My budeme soudit Tomu a Okamuru za plagát, jo, zatím ho chrání teda jeho imunita, ale to, že se na západ od nás dějí příšerné věci. Belfastská kauza je poslední kapkou, řekl bych. Tam údajně dochází k masovým protestům, já se nedivím. Já nevím, jestli tam někdo odsoudí někoho, že bude mít plakát a na tom bude mít jako sdělení o tom, že protestuje proti tomu, aby si tady mohli jistí migranti prostě se chovat jako teroristi. Možná, že tam taky bude trestné, já nevím prostě. Jestli toto je trestné a když lidé, nikoli policie, lidé zabrání Grázlové, aby uřízl hlavu někomu a pak přiběhne policie a její pomalu hlavní starost je, aby to nikdo jako nefotil a nefilmoval, tak to se ocitáme za hranou prostě něčeho, co má smysl, co má kotvu v racionálním myšlení a kotvu v morálce. To je to děs. Já myslím, že jsem nevynechal nic z toho, co jsem obdržel. Pokud tam Jitko není písemně nic jiného v tuto chvíli.
1: Já si myslím, že není.
0: Není, tak pojďme.
1: Já teda, abych ti řekla pravdu, tak tady nevidím ani nějak extra dotazy.
0: No výborně, jak třeba skončíme dříve dneska.
1: Ale ne, my tě nepustíme.
0: Dobře.
1: Takže já tě rovnou poprosím, jestli bys mohl říct něco o Lidicích. Lidé se tady na to ptali, zdali nebudeme úplně první.
0: Tak tam je standardní akce, já teď z hlavy neumím to popsat, ale když se podíváte na už několikrát vzpomínaný kalendář alternativy, tak tam je přirozeně i pozvánka na akce k výročí Lidické tragédie, toho šíleného šílené odplaty nacistických grázlů za to, že byl mimosoudně popraven Reinhard Heydrich odvážnými parašutisty a nacistická bestie se za to pomstila teda opravdu příšerně, až to vyvolává ty diskuze dodnes, zda vůbec měli ty parašutisté mít vysláni a tak dále. Ale o tom jsme se tady už bavili a v tom rozhodně nechci vystupovat jako soudce a dokážu si představit, proč Edvard Beneš i další představitelé exilu nakonec prostě šli i touto cestou, protože tam opravdu, tam jako elementární fakt, no tak souhlas britských vládnoucích kruhů s tím, že Mnichov nemůže být základem dalšího budoucnosti, tak byl odvolán až poté, co došlo k útoku na Reinharda Heydricha. Neberme to na lehkou váhu. První republika upínala svoje naděje prostě k Francii a k Británii, která byla spojencem, byť Británie neměla s námi spojeneckou smlouvu typu té československo-francouzské, že nám musí jako přijít nějak na pomoc, ale vědělo se, že jako Británie je hned za Francii ten druhý a na to Masaryk, Beneš a mladý Masaryk a všichni jako spoléhali. Jo. Pak se stal Mnichov. No a teď pánové nějak se tvářili, jako se jich to netýká několik let vlastně. A teprve po usmrcení Reinharda Heydricha jako velmi výrazném projevu teda odporu, opravdu odboje, úctyhodném, no tak se podařilo změnit názor britské vlády a Mnichov. Takže asi takhle. Pokud o technické detaily toho, co se bude hrávat v Lidicích, tak najdete na tom kalendáři alternativy.
1: Určitě. Vypčo, mohla bych něco? Ano. Já jsem si projížděla jenom tak v rychlosti Facebook, na který teda moc nemusím. A tady moje sestřenka dala takovou záležitost. Je to technický plán na srovnání obce lidí ze zemí. Já ji věřím, paní naší inženýrce, takže já bych jenom takhle rychle ukázala.
0: Ukáž.
1: Jestli jsi to viděl, jo, a já k tomu ještě jenom řeknu, protože
0: asi...
1: když teda chtěl vidět lidice, tak si říkám...
0: Ježišmarja, to je velmi výrazný příklad spousty věcí, nebo ilustrace
1: tak,
0: spousty věcí.
1: Tak, to bude obrázek, místě ho vedle takhle nás. Tak, a já k tomu už jenom dám to, že ona napsala, toto je plán vyvraždění Lidic, který
0: tak
1: předložil
0: víme, že
1: ke schválení.
0: Systematicky vyvraždili obyvatele Lidic, děti z části prostě zcizili tak, že ho nastrkali do německých hrozně. Tady někdo napsal, že nie je zvuk, já nevím, nás není slyšet?
1: Já jsem tady chtěla dát něco jiného, je zvuk, je zvuk.
0: A nebo má být nějaký zvuk k tomu technickému plánu?
1: Ne,
0: já netuším. Jitko, ty to víš.
1: Mně to nejde tady, sem nejde.
0: Ty nám předvádíš pouze obrázek, anebo k tomu běží i zvuk?
1: Můžu přečíst. Zvuk je, tady je obrázek bez zvuku, ale já si můžu přečíst.
0: Nejde zvuk, já tě neslyším.
1: Jak to?
0: Já tebe neslyším. Nevím, jestli já jsem slyšet.
1: Aha. Neslyšíš mě, jo?
0: Možná stáhni ten obrázek, jestli se neobnoví zvuk, protože tohle je špatně.
1: Určitě.
0: Tak a teď?
1: Tak zkusíme
0: slyšíme
1: to, slyšíme se. Slyšíme?
0: Já neslyším nic.
1: Dobře, mluv ty.
0: Ty mě slyšíš? Já ne. Tebe ne.
1: Já tě slyším.
0: Co si se porouchalo?

0: Titulek, jo, titulek. No nejde mi, nejdu. Nejdu, jsem v čoudu úplně. Ale ty mluv. Ty jo, mluv.
1: Ty něco slyšíš? Ty mě slyšíš. Já tebe ne. Tak nevím. Tím pádem mi posílej otázky, jestli chceš, ale já tě neslyším.
0: Tak přátelé, co teďko? Slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Ne. Já nemůžu ani psát.
1: Že nejsme hluchoslepí. To je zvlášť obtížná životní role.
0: A ty mluv. Počkej.
1: Tak teď nevím, co vidí diváci. Zda se dívají na, do mé tváře zoufalé z toho, že tady tak posedávám a nevím, co bude dál. Tak nevím. No.
0: Hele, slyším,
1: Jitko, stále. Je hrobové ticho.
0: Ne, tebe je slyšet.
1: Hrobové. A tak tady se rozdílám, že nás slyší oba. Ale já tebe, Jitko, neslyším. Tak prosím tě, cokoliv mi chceš sdělit, tak mi to sděl nějakým chatem. Jestli jsem já slyšet, tak to asi je cílem, tak dobře. Piš mi chaty, nebo maily, to je jedno. Já se podívám, jestli jsi mi neposlal nějaký mail. Nevidím. Tak asi chat bude. Přátelé, teď jsem bezradný. Co mám dělat? Ne, Vítka mi neposílá žádné otázky. Jestli chcete, pište mi chaty, přátelé, přímo, aby mi naskakovali na obrazovce. A já se pokusím na ně reagovat. To možná bude, jestli jsme teda dobře myslíše, tak pojďme na to takto. Tak. Výborně. Vážený pane Skále, když se člověk zamyslí nad tím, že u nás je zhruba 1000 lidí v exekuci, kteří raději dělají na černo, než aby šli do práce, kdy jim všechno vezme sekre exekutor. No to je víc než 1000 lidí, to jsou 100 000 lidí v exekuci. Píše Milan Novák. Tak teď pan Novák asi bude pokračovat. Tady píše, pokračuji, tak čekám, čím bude pokračovat. A. Cože? Před necelým rokem jste zde na Bureš TV uvedl přibližně to, že s politikou v dosavadním rozsahu končíte, odcházíte se věnovat biznisu, asi výzkumu. Ne, ne, ne. To je nějaké nedorozumění a biznisu, ne. Možná je to mozaika ze dvou mých výroků. Jestli jsem se já vyjádřil nějak nešikovně, tak se omlouvám. Je pravda, že jsem zapojen do mimořádně zajímavého projektu, který přináší zásadní průlom ve sféře zdravotnické techniky. Nevidím důvod teď se tady zabývat detaily. Je to opravdu průlom a pokud se nám to podaří realizovat, tak to nemá ve světě obdobu. A je to velmi s velkým přínosem z hlediska jako pro pacienta, který při uplatnění nynější zdravotnické techniky má bolesti a infekce se zanášejí a podobně. A pokud se toto podaří se realizovat na masové bázi, tak budou oba ty problémy téměř odstraněny, což je průmluvem. Aplikací stejného vynálezu je pomalu 100. A my teď řešíme docela zásadní otázky, s kým a jak a kde tu výrobu a tak dále. To samozřejmě stojí nějaké peníze, my je sami nemáme, čili musíme jednat s investory. Je to strhující příběh a brzy věřím, že se vám s tím svěřím. Zatím si nemyslím, že to je správné, protože to je ve fázi, kdy ještě jako nejsme tak daleko. Ale to neznamená, že se vzdaluji od sféry veřejného dění ani náhodou. Já jsem zůstal nadále ředitelem Institutu České levice, byl sjezd Komunistické strany Čech a Moravy, jak víte, nedávno, a ten ve svých závěrech, ve svém usnesení, hned takhle nahoře, myslím v prvém nebo v druhém bodě, říká, že ten sjezd vzal na vědomí i informaci o činnosti Institutu České levice, bez jediné připomínky. Ta informace je docela obsažná, já jsem tam vypočítal, co všechno jsme dělali, co všechno jsme změnili oproti stavu dřív, za mnohem méně peněz, než se to provozovalo dřív, a myslím si s podstatně větším nějakým dosahem a přínosem a tak dále. V tom hodlám pokračovat. Navštívil nás předseda novým komunistického ústředí výboru Komunistické strany Čech a Moravy, Roman Roun, předevčírem, týden po tom sjezdu. Vyříkali jsme si některé věci ve velmi konstruktivním duchu. On dal najevo, že je rád, že takový institut existuje, že bych rád spolupracoval s námi, čerpal od nás nějaké informace, analýzy, podněty a tak dále, tak to má být přeci. My jsme při tom rozkročení do velké šířky, já jsem tam poznamenal mimo jiné, že z celé té akademické rady, jestli nás je 15, možná 20% členů komunistické strany, ostatní prostě nejsou členy komunistické strany, ale jsou to lidé osvícení vlastenecky, protiválečně, tak či onak pokrokově uvažující. Já jsem hrdý na to, že jsem je dokázal přivést do našeho kolektivu a budeme v tom prostě pokračovat. Takže takhle, no a co bude dál? No, v mediální sféře se dávají dohromady určité věci, které podle mého soudu budou znamenat větší dosah té alternativy. Já u toho chci být, budu u toho tak či onak teď zdržovat výklady, co všechno to může být, myslím, že není nezbytné. Není to tady tak, že bych utekl někam. Někdo mi jako se divil, dostal jsem mi takové dopisy, proč jsem nekandidoval tak na předsedu komunistické strany. Já nebudu zastírat, že tak mě 74 roku, nebývá ve zvyku v tomhle věku někde se stávat nově šéfem, ale zároveň já bych do toho vnesl pouze takovou jako tóninu, která by tomu jak nepomohla. Ti dva hlavní pretendenti do toho šli prostě na doraz. Jsou to rivalové, no dneska třeba už nebudou tolik, chci věřit, pač i Milan Krajča je členem vedení strany. A já jsem říkal, přátelé, já jsem třikrát o to soutěžil. Vždycky si jisté síly rozhodně nepřál, abych já tu stranu vedl. Jednou sám pan prezident republiky, když přišel Vojtu Filipa podpořit, že já nebudu dělat panáčka prostě takovým hrám. Proč? Kdyby se našla vůle spojit síly a třeba říct si, pojď se to ujmout, já nevím, na 2-3 roky, dej to dohromady nějak, my budeme s tebou a pak prostě budeš se na nás dívat, jak říkal Masaryk, nebo něco. Tomu bych se samozřejmě nebránil, ale nezlobte se, já nepůjdu do střetu mezi těmi, kdo objíždějí v okresy a říká já, proč bych to dělal prostě. To. Vím, že by tam, já velmi dobře vím, kdo s kým by se spojil a jak. Nebudu to tady zveřejňovat a nebudu dělat kašpárka, pimprlátko prostě v podobných hrách. Teď to vyhrál Roman Roun, dobře, tak on předvede prostě, co v něm je. My nemáme důvod házet klacky pod nohy, to ani v nejmenším, když projeví zájem prostě o naše podněty, tak je samozřejmě dostane. Řekl třeba jednu větu na tom setkání, což je milé, že se bude rád účastnit našich akcí. To je novinka, to doposud nebylo nic takového, tak pokud bude Roman chodit na naše akce a bude se inspirovat přímo tam a bude si brát slovo na těch akcích a bude s námi diskutovat, tak to si myslím, že bude krok upředu, to v každém případě. Takže já nevím, co bych tomu dodal ještě jiného. Asi tak. Co tam máme jiného, Jitko? Tady. Čítar, Pozbelu má 18. června v čítárně kampusu Jibenská. Jestli chcete, jak tam někdo běžte. Já znám, jak to tyhle spolky prostě dělají. Když člověk mezi ně přijde a začne tam jako zlobit, no tak oni si najdou způsob, jak jako to tak nějak ustřihnout. To by musela být parta lidí, kteří se nenechají okřiknout a budou tak dlouho zlobit, až prostě to tam celý nabíde jako jiného charakteru. Jinak jako vyslovit tam pár vět a být odpojen, tak to nevidím důvod, proč bych to dělal. Oni zaujímají naprosto nepřijatelná, ale naprosto nepřijatelná stanoviska. V podstatě na všechna klíčová témata. Takže s nimi by se muselo odehrát zásadní konfrontace, která by ale nemůže spočívat v tom, že tam někde dostanete 3, 5 nebo 7 vět. Jo, to takhle, to je k ničemu. To je spolek, který slouží velmi hanebným cílům. Hanebným. No tak dělat jim kašpárka, proč? Jako? Pojďme dále, Jitko, co tam máš? Stajila prý ty prachy za větrníky už utratil, říká pan Turek. No nevylučoval bych to. Oni odevzdali ten státní rozpočet tak trošku jako... Potěmkinská vesnice je slabý slovo. Tam mají nějaké tituly, jak jsem vyrozuměl, od nástupců, aspoň to paní Schillerová, Havlíček a dokonce i Babiš sám a tak dále uváděli, že tam co si jako plánovali, ale že ty peníze, co tam měli, že tam nebyly. Tak jestli je to tak, tak v normálním demokratické společnosti by přišly orgány či ne a začaly by vyšetřovat, pak by to dali soudům, no a děli by se věci nepěkné, ale tak tady asi to nehrozí, tak nevím. No. Tak paní Mašínová jistě byla dcerou velkého bojovníka proti fašismu. Ta předchozí generace Mašínů prostě to jako klobouk dolů, klobouk každé zemi. Bratři Mašínové a pan Paumer a tak dále, to je jiná píseň. I když teda v poslední době jste možná zaznamenali, že i ten ze dvou bratří Mašínů, který si stále žije, že se vyjádřil velice kriticky ke spoustě věcí u nás. A jestliže i on říká tak kritické poznámky, tak to musí být asi opravdu vážné, protože on jinak stojí na pozicích velmi odlišných od těch našich. Já nevím, jestli to byl on nebo ten jeho brácha, s kým jsem někdy v roce 2000, tuším, 8-9, se utkal v BBC, bylo to velice hezké, prostě bylo to na dálku. Redaktorka seděla v Londýně, co z nás povídala, pan Mašín, jeden z nich, fakt si nespomínám, který z nich to byl, seděl v Americe a já jsem seděl v Praze, v sídle pražské BBC. A tam padla otázka, jako co teda my komunisti a tak. A já jsem říkal, paní redaktorko, já bych rád, kdyby tady abychom se zaměřili na klíčové sdělení pan obou bratří Mašínu a pana Paumera. Možná ho neznáte, já ho tady zreprodukuji. A sice, že po tom všem, co jako prováděli jako předchůdci Al-Kaidy tady u nás, ty svoje krvavé kousky, tak že je nemrzí z toho vůbec, nemrzí je na tom jedna jediná věc, že tím nedokázali rozpoutat třetí světovou válku. Ta redaktorka úplně ztratila hlas. Pan Mašín na to nějak nebyl z toho v podstatě nic říct, protože to byla pravda. A ten rozhovor nějak skončil velice rychle, protože já jsem se ještě ptal ty redaktorky, nechtěla byste se zeptat britského premiéra, jestli jemu to jako nevadí, nebo to jsou docela zásadní, že stanoviska, jako litovat, že nevznikla třetí světová válka v době, kdy už teda byly jaderné hlavice a tak dále. Nevím. No tak to byl můj rozhovor s panem Mašínem, ale tak to je pryč. Paní Mašínová, jistě, já vím, že to je rozporuplný příběh. Nemá cenu ho tady rozpatlávat asi.
0: Já zkusím promluvit, slyšíš mě už? Ne, neslyší mě. Dobře, takže teď nevím, jestli jsem dávala tohle.
1: Co to máme další? Ha! Co soudíte o další vývoji v deficitu státního rozpočtu? Je podle vás problém spíše v přílišných výdajích nebo v nedostatečných příjmech? V obojím je problém. Tak jestli nám Jaromír Zuna, ministr obrany, dnes právě sdělil, že rozpočet, jestli jsem to správně poslouchal, vojenský bude nikoli 150, ale 100, téměř 200 miliard korun. Jo? V zemi, která hromadí roční dluh státní jenom 300-400 miliard ročně, tak to je samozřejmě dluhová oprátka se nám takhle kymácí kolem krku jako zemi. V jedné straně se utrácí za věci, které jsou nesmyslné, iracionální. Jsem si včera přečetl, že jsme zaplatili někde nějaké miliardy za jakási děla a ta děla pořád nejsou a ty miliardy už jsme dávno zaplatili, myslím, že Francii. A Cezar se snad jmenují ta děla. A místo luxusních českých děl Dana, která, kdybychom zachovali prostě někdejší strukturu jaksi zbrojovek našich, tak jsme se mohli zásobovat sami a nemuseli jsme utrácet nehorázné peníze kam si do Francie. No ale pak je tu otázka, to je samozřejmě financování neziskovek. Post Bellum dostává velké peníze za to, aby dávalo slovo alfa samci prostě z krásnému, štílému Junákovi prostě z Mnichova. No a další. A z druhé strany samozřejmě příjmy, no. Stát si nechal zcizit, nebo sám zcizil někomu téměř vše, co bylo národním bohatstvím této země, včetně prostě produktivních kapacit, které generovaly zdroje a z těch zdrojů se financoval rozvoj této země a zvyšování životní úrovně a tak dále. To všechno je z velké části pryč. Stát nemá takové zdroje. Dohání to nějakými daněmi. Ty daně jsou velmi nerovnoměrně rozloženy. To znamená, že ti nejbohatší platí ty vůbec nejmenší daně. Mnohdy si je tak jako všelijak optimalizují v daňových rájích a spoustu jiných triků. A zvlášť zvrhlá je u nás škála majetkových daní, jo? Ne příjmových, ale majetkových. V každé jen trochu civilizovanější i kapitalistické zemi, kdo je majitelem velkých, já nevím, rezidenčních komplexů, pozemků velkých prostě a dalších hmotných aktiv tohoto typu, tak z nich musí platit adekvátní daně. Ty daně v západních zemích jsou v celých procentech a často ještě větší z tržní hodnoty, odhadní hodnoty těch nemovitostí a takhle. U nás tomu tak není. U nás jsme zrušili dokonce daň z převodu nemovitostí. Že? Znamená, že se manipulovat s tím. Už to ani ne. Ani z toho se už neplatí daně. Jsme opravdu skanzenem naprostých absurdit z tohoto hlediska. Mnohem horším než dokonce země, před nimi se plazí naše takzvané elity bez zásluh, prostě po břiše. A druhá věc je, že nejsou zdroje. A slýchává to na mě znovu a znovu, pokud to půjde takhle dál. A i dnešní vláda vzdělila, Karel Havlíček všude chodí a dokonce to má v programovém prohlášení vlády, že to musí soukromý sektor všecko jako to. Co nového vytvoří český soukromý sektor? On něco nového vytváří? Může mi někdo říci co? Aby to opravdu uživilo tuhle zemi? A aby z toho neměl zisky jenom on v podstatě? Je to tragikomicky hloupé, takové řeči. Tady budu se teda krátce opakovat. No tak ty miliardáři, těch přibylo zase, že těch je víc. A oni se starají o sebe, když vyčerpají tady ten prostor jako vysoké ziskovosti, jak se svoje provozy odstěhují někam jinam. No a ten menší biznis, ten jako je příliš roztříštěný na to, aby mohl nějaké zásadní průlomy dát dohromady. Takže nezbývá, než aby se toho chopil veřejný sektor, tedy stát. Aby začal vytvářet, aby se stal grinderem, jak se říkalo za Rakouska-Uherska, těch nových kapacit, začal vytvářet prostě zdroje obživy a zdroje svébytného rozvoje této země. Nedělá to nikdo, v parlamentu o tom nemluví nikdo, žvaní se o všem možném, jenom ne o tom, co je nejdůležitější. Takže to půjde takhle dál. Řecká cesta je notoricky známa, že? Takže pak přijdou ti masožraví chlapci, jsou takzvaně kapitalizují pohledávky, přijdou k těm pohledávkám často prostě za hubičku ještě, no a budou přijdou a řeknou, že stát není schopen platit něco, no takže oni si vemou teda to, co z toho státu, jako co mu ještě zbylo a v Řecku si brali přístavy celé, brali si ostrovy celé, brali si infrastrukturní sítě, brali si toho strašně moc. A to Řecko mělo tehdy určitý dluh a dneska má ten dluh ještě větší, přestože si to vzali. Tak toto je perspektiva České republiky. Touto cestou to půjde, pokud se bude pořád jenom žvanit a slibovat cosi, co se nikdy nestane, ale nikdo nesáhne do toho, co je rozhodující. A znovu chci zdůraznit, my dneska jsme v jiné situaci než po druhé světové válce. Tehdy začala studená válka proti nám, sadistická, brutální, zákeřná, záludná, hnusná, se nedá jinak nazvat. No a bylo třeba přemístit 100 000 lidí do úplně jiných oborů, protože jsme byli jedna z mála průmyslových zemí celého východního bloku, do dolů, do hutí, do strojíren, do zbrojovek a tak dále. Pak chyběli ti lidi prostě na vesnici mnohdy a tak dále a tak dále. A my jsme v takové situaci nejde. A takhle ještě tehdy bylo potřeba prostě, a to byl toho názoru Edvard Beneš, prostě vyvlastnit spoustu majitelů tehdejších kapacit. No ty kapacity tady, takové tady v podstatě nejsou a ty hodnotné má v rukou zahraniční kapitál. Takže žádné vyvlastňování, jako ty velké nevyvlastníte a ty malé, co byste je vyvlastňovali, je to k smíchu a k pláči. Tady musí vznikat nové kapacity. A kdo bude vykládat, že toto je cesta k nějakému znárodňování, vyvlastňování, tak je sprostý lhář. Říkám tady do kamery, to je debilní, prostě naprosto debilní verze. Není proto nejmenší důvod. A pokud se nevschopí české takzvané politické elity k tomu, aby otočili tohle kolo, aby se otočili zády k tomu, co očividně se jaksi nepovedlo za posledních 37 let a vydali se cestou jinou, která nebude kopií toho, co tady bylo, ale rozhodně nebude kopií toho, co tady je posledních 37 let. Až touto cestou to vede jenom do větších dluhů, do větších problémů a k větší zkáze. Říkám to tady nahlas, až by někdo chtěl za pár let tvrdit, že proč jste nám to neřekli, tak já vám to říkám i dneska. Takhle to je. Pojďme dál, Jitku.
0: Už mě slyšíš, Pepo? Neslyšíš mě stále, jo?
1: Máš-li tam něco?
0: Určitě.
1: Výborně. Jsou tu dneska ve vládě někdo, kdo si váží na lidi a záleží na lidech v České republice, no. Subjektivně možná ano. Možná, že někdo si to v té hlavě z těch ministrů takhle srovnal a má dojem, že jako pomyslí dobře s lidmi a tak dále. No ale právě jsem tu provedl takové shrnutí. Nevím, no. Jestliže máme zaplevelit zemi větráky, jenom proto, aby nám neuniklo pár miliard euro z Bruselu, tak to se může okecávat, já nevím jak. Ale pardon, objektivní dopad je drastický. A velmi těžko napravitelný. Jak správně poznamenávají ti, kdo říkají, že aby mohla ta věž být vůbec postavena, tak já nevím, kolik tisíc tun betonu musí být, nebo dokonce 10 000 tun betonu hluboko do země a pak ještě tisíce tun těch kovových konstrukcí a dokonce údajně neexistuje žádná právní norma, která by potom ti, kdo to budou provozovat, donutila k tomu, aby to odstranili. Takže to bude trčet příští generace, se budou dívat na tyhle ohyzdné zbytky čehosi, jako byly ty menhiry někde tam staré v Irsku a jinde, tak místo menhiru tady budou betonové, jak to nazvat, no, pozůstatky. Z nich budou trčet možná i potom nějaké věže, nevím, jestli někdo uřízne, nebo co s nimi udělá. To se bude odehrávat v době, kdy moje generace tady asi už nebude, ale je to něco šíleného. Takže možná to obraťme, jestli někdo z posluchačů má dojem, že jsou tu majáky, řekl bych, morálky a zaníceného zájmu o rozvoj této země a o dobro našich občanů a že proto dělají, co je v jejich silách. A že to může doložit nějakými konkrétními příklady. Já se k tomu postavím čelem. Myslíte si, že soudy s Bakalou byly zmanipulované? Však to byl tunel století. Já to pořád nechápu, jak se to mohlo přihodit. A v médiích už nic, naopak Bakalovou všude zvou. Tak Bakala přeci měl svoje média a no, tak jsem se divil, že třeba nikdo, že on má, jak jsem pochopil, ve Švýcarsku nějaké velké peníze. Ten rozhodně jich nenabil nějakou tvůrčí prací, že by vymyslel nějaké vynálezy nebo nějaká know-how, která by posunula technický pokrok, že by třeba vytvořil nový odbyt pro české výrobce někde po světě, že by jim pomohl investičně, aby to nebyli kastarbajtři německého či jiného zahraničního kapitálu na vlastním území našem, ale aby to skutečně české ruce a mozky pronikaly do světa a inkaso z jejich přidané hodnoty by se vracelo k nám a ne přes nějakého Helmuta někde. A ještě by se to dokonce distribuovalo spravedlivě jaksi mezi 10 milionů našich spoluobčanů. Ukažte mi prstem něco, že by takového Bakala udělal. Já teda netuším, nemám opravdu, jestli třeba mě uniklo něco, ale marně přemýšlím, jestli něco takového bylo. No tak Karel Marx kdysi napsal, že soudy justice, že mají třídní charakter. No tak to myslím, že dnešní Česká republika je zářným příkladem, kdy některým lidem se jde po krku za například nám, že za to, že jsme si dovolili diskutovat o historii a dodnes nikdo nevyvrátil naše důkazy obhajoby, ale přesto jsme byli potrestáni. No a pač to se někomu nehodilo do krámu, ta fakta o historii, no a jiní mohou přijít prostě stovka miliard a jako já nevím, jestli tam přímo funguje, že nějaký soudce třeba má osobní prospěch, vysloveně pekuniární povahy. Co si se o tom povídal, já to nemohu tvrdit, já u toho nejsem. Že? Jsem, že si tam někdy si něco předávají nebo nepředávají, posílají nebo neposílají, to já vůbec to nechci komentovat. Někteří to tvrdí, že to tak je, ale to je, nech to oni dokážou, jestli to můžou dokázat, já to nebudu ani tvrdit, ani vyvracet. No ale tak ne vždycky to, no to bývá někdy tak, že když někdo se zachová v souladu s tím, co si přejí elity bez zásluh, no tak je povyšován, že jo, je jako líčkán, jeho kariéra potom roste a kdyby se rozhodl opačně, tak má problém, prostě no, to tak chodí v této společnosti, která údajně měla být etalonem demokracie, lidských práv, rovných příležitostí a spousty jiných dobrot. Na osud pana Bakaly a jeho kšeftu třeba z OKD a tak dále, s hornickými byty a podobně. Doteďka nikdo prostě s tím neudělal nic a po mém soudu už taky neudělá. Nechají to proběhnout, uteče těch 20 let, jestli už neuteklo, možná už uteklo, no a prostě pak už se může vám smát jenom s golfovou holí v ruce se svojí divu krásnou manželkou. Takhle to chodí. To je kapitalismus. Sledujete slovenské europoslance Blahu Uhríka Mazurka, hlavně když mají besedu se Zdechlinou a taky s jinými, kteří jim říkají, že jsou nacisti. No já, pochopitelně Luboš je můj kámoš, kolik, 20 a několik let. My jsme se poprvé viděli, když Lubošovi bylo nějakých 20, já nevím, asi 2 roku. Začínal, už to byl talentovaný chlapík tehdy. Tak jsme si padli do noty a on tehdy tak se ke mně upínal trošku, že jsem o generaci starší, tak se mě na různé věci ptal a tak dále, a možná mu to v něčem pomohlo. Máme spolu velmi krásný prostě kamarádský vztah. No a pánové Uhrík a Mazurek, dobře, oni jsou jiného ražení, taková ta pražská kavárna, tahle ta prapodivná seskupení se otírá o tyhle ty Uhríky a Mazurky, jakože jsou to nějací fašisti nebo co. No, to prostě, to je takový zoufalství, když dneska dokonce může vypasený posl říkat, že my jsme fašisti, no tak to už, to jsme to dopracovali. Představte si, z peněz daňových poplatníků. Dar, paměť národa post bellum se zeptá vypaseného sudeckého lídra. A on řekne nám, že jsme fašisti. A nikdo mu nedá aspoň mentálně pohubě prostě. To je neuvěřitelný příběh. Říkám fyzicky, ale mentálně. Ne, oni mu to otisknou a já myslím, že na Hradě budou taky mlčet a ve vládě budou taky mlčet. V parlamentu se možná někdo ozve, no ale že by to vládnoucí koalice, nevím, nevím. Ačkoliv jsou tam někdy, možná Jindra Reichl se ozve, nebo já nevím, Jarda Foldina. Očekával bych to, no, tak uvidíme. Ale z těch, co mají reálnou moc v rukou, nevím. No, co říkáte na knihu Václava Havla? To je další krásný příběh. Ten prapodivný ekonom Sedláček, který vykládal, oni ho brali před několika lety ještě, oni ho brali za takového Adama Smise českého, nebo Keynese, nebo já nevím, nějakou veličinu, že to je velký talent, a že prostě on psal všelijaké dějiny ekonomických teorií. Byla to snužka často takových blbostí, že kdo to trochu zná, tak se musel strašně smát. No ale byl to posvátný skot, když to tak řeknu. A dneska to tam nějak nedopadlo a krásná paní Dáša se taky nějak jako distancovala, takže tam se utratila spousta peněz. Odehrávali si tam všelijaké hecíské kousky, se sešli nějací ti mudrci, ti halíci všichni a tahle ty týpky, co si tam jako vykládali. A teď už to dokonce, jako už to ani nepotřebujou, tak ne, že by to zaniklo. Co s tím udělají? Mě to docela baví, jako, že se na to dívat, co z toho vznikne. Si to veme někdo jiný a bude to živit. Tam nezazněla nějaká produktivní myšlenka velmi dlouho a mám dojem, že dokonce nikdy. Pojďme dál. Když by vznikl svaz Evropský republik a Pávek prezident, tak by byl vlastně protektor, mám pravdu. No, takhle je pravda, že oni ho nechali už dělat toho panáka v NATO, jakože je dostatečně prověřený pro ně. Já si myslím, že v těch šuplatech dokumentace z celého života tohoto člověka to musí být velmi bohatý materiál. To jako, dovedu si představit, jak ti příslušní činitelé s tím jako, jak pounevřou to šuple a už se ví, co se má dělat. A tak ta poslušnost tam bude absolutní. No a já nevím, jestli by třeba formálně, až by založili Spojené státy evropské, tak aby to úplně neřvalo, takže by v čele nestála nějaká Urzula, ale že by tam třeba posadili nějakého Čecha typu dnešní hlavy státu, no já nevím, možná, že měl by nějakého Sirána za hlavou, nějakého Koláře, ale ten, to by asi nebyl český Kolář. A i když ten je taky velmi se osvědčil, jako rychlorazič cizího zájmu proti zájmům České republiky, no tak nevím, je to zajímavý námět. Já jsem o to takhle nepřemýšlel. Neomezujte svého genia na bahnění se v tejní politice, nastýte nám idealistický scénář vývoje. Tak říkají z nějaké zázné řízky, na dobrou noc. No já jsem s tím začal, díky, to je dobrý námět. Já jsem s tím začal, přátelé, nemá cenu se zapojovat do žovumíších válek, prostě těch dnešní koalice a minulé koalice a tak dále. My musíme začít formulovat skutečnou alternativu. A ta skutečná alternativa se dá formulovat jedině zády k tomu svinčíku, který tady prostě zahnívá, zády k mantrám a mrákotám, které prostě jsou jeho duchovními zdroji, o duše to je jedno. No a to znamená dvě věci. To nevyžaduje nějaké buchy, jak složité úvahy. První, my musíme obnovit svobodu zahraničně politické a zahraničně ekonomické orientace. To znamená, obchodovat a rozvíjet spolupráci tam, kde to je výhodné pro Českou republiku. Jo. Například nakupovat ropu a plyn z levných zdrojů, které nás nikdy nepodrazily a vždycky spolehlivě dodávaly. A ty, jak víme, jsou pouze jedny. Jo. Nikdo jiný to zatím nedokázal a asi už nedokáže. Stejně tak si zachovat, obnovit, restituovat naši svobodu, pokud jde o odbyt, pokud jde o trhy. Ne, že musíme do Německa jako a tohle, nemusíme. Můžeme dodávat tam, kde je to výhodnější. My jsme v celé v desítkách zemí máme pověst velmi spolehlivých, solidních dodavatelů různých průmyslových komodit a artiklů a tak dále. Pravda je, že ty podniky z velké části už neexistují. Nicméně, dá se asi vytipovat v řadě zemí prostě takové, řekl bych, sféry, když bychom byli znovu 100 se uplatnit. Jezdí, já si vymýšlím, na východ od nás jezdí spousty tramvají, trolejbusů a dalších dopravních prostředků v hromadné veřejné dopravě, které potřebují obnovu, které potřebují modernizaci a tak dále. To je přeci obrovská příležitost. Když je někdo chopí, tak to dá práci spoustě lidí doma i tam v těch zemích a tak dále. No, nesmí to být ale rukojmím nějakých šovinistických blábolů, jo? Že něco se nesmí, protože, a jak to říká ten Hašek, že to dostal pukem hodně do hlavy, jak píšu, že bude stíhat i vedení NHL za to, že tam smějí hrát jistí hokejisté, a tomu NHL je to úplně jedno, co říká Hašek. Jo? A takže to. A za druhé, no, někdo se musí chopit obnovy svébytného rozvoje naší země. Žádná z těch garnitur, co tam teď sedí, ne, že to nedělá, ona ani nezačala uvažovat, že by to měla dělat. Jo? Furt tam, co si tak jako tam řeší ptákoviny. Kdo to má dát dohromady? No, politika je věcí velkých čísel. Bohužel se nepodařilo, víte, že jsem tady o tom mluvil, byla to hrách stěna, vytvořit dostatečně široký a reprezentativní blok vlasteneckých, protiválečných, sociálně orientovaných sil. Odleva až po civilizovanou pravici. To se nestalo. A nikdo nevykládá, že se to stalo. Kulatý stůl nebyl. A ten blok není takový. Nenáhodou to ve volbách dopadlo, jak to dopadlo. Takže to je třeba napravit. Uvnitř toho bloku nemůže nebýt levé antikapitalistické křídlo. Ne, protože by snad zítra mohlo vykročit za hranice kapitalismu. Ale protože jedině ten, kdo ví, co všechno kapitalismus nikdy nezvládne a ví, proč je to řešitelné až za hranicemi kapitalismu, tak taky musí umět sformulovat

marxisti, nemáme závazky vůči kapitalismu žádné, nepolíbili jsme prsten prohnělého systému, taky nás za to berou po hlavách. No a tím pádem máme mít vidět dál a hlouběji a umět z toho vyvodit nějaké závěry. Tak toto jsou základní podmínky toho, že se někam dostaneme. Dokud se s tímhle nezačne takto pracovat, tak budeme o tom pořád jenom mluvit. A já se obávám jedné věci. Já vůbec netrpím nějakým stihmamem o genialitě vlastně nebo něčem na ten způsob. Smůla je ale ta, že z generace, která pochytila tento způsob uvažování a vyzkoušela si to i v praxi nějak, tak nás bylo hodně málo. A zub času bohužel je krutý a uteče pár let a možná, že tady fyzicky budeme, někteří z nás, já bych si to přál, ale si potence mentální a tak dále pochopitelně bude slábnout. A jestli nová generace lidí, kteří se zasadí o skutečnou změnu k lepšímu, bude muset začínat jaksi jako tabula rasa, metodou pokus omyl, to by bylo velmi špatně. To by jako se mohlo stát, že se té iniciativy chopí viníci všeho toho, co se vyvíjí špatně a nasadili by do hry nějaké nové tváře, které by ještě jinak prostě dbali hlavně o to, aby těm, kdo to zavinil, aby jim zůstala ekonomická i politická moc. Na tom oni nepochybně pracují. To jako nedělejme si iluze. Už někde školí nějaké svoje takové vyhlubky. Takže je nejvyšší čas to jako nějak dát dohromady. Já uvidím, co se stane teď na půdě Komunistické strany Čech a Moravy. Bude-li zájem jít touto cestou, nějaký kultivovat, formulovat prostě nějaké programové a další postupy, tak pochopitelně se do toho rád zapojím. No a dneska se rýsují jiné možnosti. Teď mi psal kolega Kellner, který od té národní demokracie, dobře, tak je od národní demokracie. A on je velmi čilý a aktivní v boji za to, aby se justice chovala tak, jak se chovat má. A organizují nějaký jako návštěvu ministra Tejce, ministra spravedlnosti, mimo parlamentních, řekl bych, subjektů. Já myslím, že já se pokusím zařídit, abychom toho byli účastníky taky, protože jestli půjdeme za ministrem Tejcem, jestli se půjde za ministrem Tejcem se žádostí, aby se skoncovalo s tím dvojím metrem v justici, s tím nadřazováním politických všelijakých prostě ambicí a cílů, řekl bych, reálné povaze různých problémů, aby se prostě právo stávalo hříčkou politických nějakých hrátek prostě v pozadí a podobně. To je téma mimořádně důležité. A já si myslím, že je to jedno z témat, které se mohou stát, řekl bych, spojnicí, pojítkem velmi široké sestavy mimo parlamentní prostě sila. Nechce přidat i parlamentní, co já myslím, SPD, z PRO a tak dále. Těch témat je víc. Například to, co vyvedl ten posl, co si to vůbec dovolil ten chlap, tak jestli to se nestane, řekl bych, odrazovým můstkem tvrdé ofenzivy, že už v životě tady přeci tenhle ten spolek se nesmí páchnout s nějakým sjezdem, co to je, kde jsme se to odstli prostě. Co to je za úpadek, že vládní kruhy se tváří, že si to netýká. Jako, jak hlasovali v té sněmovně, to se vám to tady říkal. Sice to jako protáhli, to usnesení, který nic nevyřešilo na poslední chvíli, že teda by asi neměl být ten sjezd, no ale z ministru hlasoval jeden jediný pro to. Co to je za chameleonštinu prostě? To je co strašný, jo. Tak to je další přeci možný odrazový můstek, ale to jsou konkrétní podněty. Jo, konkrétní, řekl bych, konflikty, které umožňují přejít do nějakého odporu. A ten odpor musí mít nějaký tah na branku a musí mít nějaký program. No já se tady pokouším. Přátelé, řekněte mi na rovinu, já opravdu netrpím nějakým vidinou, že mi máte postavit ze žuly pomník, ani náhodou. Ale slýcháte někdy takové věci od někoho jiného, kdo vstupuje do veřejného prostoru? Já si připadám někdy, jak stojím na poušti a tam v noci povídám něco do tmy. Třeba se mýlím. Zkuste mě

0: jestli mě vyvrátíte, že to takhle bohužel je, tak já budu rád a rád budu spolupracovat s každým, kdo v tom hlavním má jasno. To, že se shodneme v různých druhořadých věcech, nepochybně. Ale jestli se neotočí směr vývoje tak, jak tady já říkávám, žádný pokolikátý, a jestli proto nevznikne dostatečně široké politické seskupení, politický blok, no tak budeme pořád jenom naříkat a nic se k lepšímu nestane. Asi tak. Proč tak diplomaticky? Pokud má kapitalista na soukromý trikáč a jachtu a jeho zaměstnanec kupuje sračky na hlad. No, jistě tak. Přátelé, diplomaticky. Já dostávám od některých horkých hlav maily, že jedině násilí to vyřeší a tak dále. Jdeme na ně. No, jako vy znáte, zaprvé já osobně, mě násilí jako nepřitahuje a já si myslím, že platí stará dobrá zásada, že pokrok se má sáhnout k násilí ve chvíli, kdy proti němu zvedne zbraň reakce. Pak je to naprosto legitimní odpověď, obhajitelná vždycky, že si ní může dojít i k přešlapům, to se tak stává. Ale že by měl jako síly pokroku, že by měli sami sáhnout po zbraně a začít jako první, to platí jenom ve specifických situacích. Všimněte si, kdy se to stalo. V Rusku, dobře, v Rusku bylo zataženo do první světové války, ve které vykrváceli miliony Rusů. No a u moci byli lidi, kteří i po té únorové revoluci v roce 17, kteří v té válce drželi tu zemi nadále a někteří dokonce byli spřeženci zahraničních velmocí a kapitálu, plánujících rozkouskování Ruska na několik kolonií prostě těch západních zemí. Tak proti tomu se postavit se zbraní znamenalo zachránit miliony dalších lidských životů. To je něco jiného, než že dneska budu říkat, že tady bude někde běhat ze zbraní. To není totéž přeci. To jako, zkusme to od sebe odlišit. To, že každá změna dopředu musí se být schopna se taky uhájit, to je jiná věc, pochopitelně. Ale to je řekl bych, variace na stejné téma. To znamená, když někdo zvedne zbraň proti pokrokovému průlomu, no tak samozřejmě, že není možné jenom takhle zvednout ruce a říct, aha, tak to pardon, no tak my už to neuděláme víckrát. Jo, to takhle být nemůže. To pak desítky let nikdo jak si se pro pokrok neangažoval. Logicky. A nemůže to být tak, že my máme přijít první jako s nějakým násilím a tak. A není vůbec důvod. Je třeba přečíslit ty kazy světy. Přečíslit je v politice prostě. Jako oni sice mají mnoho způsobů, jak to zaonačit, ale dobře. Pan Větvička u pana Hájka nedávno zopakoval, že Polácům Rusům vyčítej, že nepomohli včas Varšavského povstání. Ale měla vůbec polská vláda zájem o osvobození Varšavy Rusy? Nejednali o tom s Brity? No tak, to nevím, proč to Větvička říká. Nebo jestli to myslel, že ty Poláci mají jako pravdu, to, já jsem to neslyšel. Že to vyčítají, to je pravda. No, to se to tak kecá z fotelu. Sovětská armáda urazila obrovský kus prostě území, útoky, které předcházely tomu povstání ve Varšavě. A jako, víte, ono se o životech a sovětských vojáků uvažuje jako o takové účetní položce. No a co? Tak už byli unavení a neměli dost střeliva. Tak mohli jít na bodák prostě bez munice. Přeci Poláci si to přáli. Jak Stalin neposlal ty vojáky. Byli vysíleni. Vzdálenost jejich zásobovacích těch trénů, které zásobují prostě armádu útočící, se zvětšila. Měli za sebou obrovské střety proti zběsilému odporu prostě nacistických hord a bylo třeba jako to srovnat znovu, konsolidovat tu armádu, by mohla jít dál. A vyčítat Stalinovi a sovětskému vedení, že nevyslali je prostě, aniž by měli dostatek výzbroje a výbavy. Často ty jednotky byly prostě prořídlé, protože mnozí padli, byli zraněni a tak dále. To je nehorázná zhovadilost. Já prostě tohle neberu, je to zhovadilost. A navíc tam se odehrály věci, to jako, on to dneska nikdo nechce říct nahlas, jo. Tam, přesto, že to takhle bylo, tak sovětské velení vyslalo malou skupinku důstojníků vyjednávat s organizátory toho varšavského povstání. No a oni toho důstojníka popravili. Oni ho popravili, oni ho zastřelili, toho sověta. On byl moc rudej pro ně. Jo? Takže dokonce v koncentračním táboře, teď si nepamatuju na jména, omlouvám se, se konal jakýsi čestný důstojnický soud nad tím polským vysokým důstojníkem, který také padl do zajetí, byl v tom koncentráku. A českoslovenští důstojníci, kteří tam byli, byli, myslím, že to byli piloti, snad, kteří padli do zajetí. Detaily to vole mě nechtějte, je to jako... Ale to téma je dohledatelné a rozhodně to jsem si to nevymyslel. Tak si zavolali toho vysokého Poláka a říkali, počkejte, vy jste opravdu, vy jste se k ním takhle zachovali. No a on řekl, že jo, že co, jaký rudý, on jako tohle. Tak ho odsoudili. Oni ho nějak nemohli potrestat. Ale on se stal odsouzencem čestného důstojnického soudu, že tohle se přeci nedělá. Jo. Navíc ta polská pravice nacionalistická to povstání organizovala přeci proto a přiznala se k tomu opakovaně, že za každou cenu my si přeci musíme osvobodit sami, aby nás neosvobodili ty Rusáci. Jo? Tak představte si, že sovětské vedení tohle ví, že oni to chtějí za každou cenu udělat, aby mohli říkat, ne, to my jsme sami. A ona má poslat vysílené jednotky, pomáhat těm, kteří jednotky, které nemají dostatečný munice a všeho, prostě, co potřebujete pro takový útok, pomáhat těm, kdo to vlastně nechtějí, aby se jim pomohlo, protože přeci nenecháme Rusáky osvobodit jako Varšavu. Jako, zkuste si představit, že byste tam někde byli jak ten sovětský voják a tohle byste se dozvěděli. Šli byste metr do útoku za těchto podmínek? Pro Boha, proč? Proč bych to dělal? Někdo mě tam nechce, říká, že Rusák tady a komunisté ještě k tomu, jo? No a já přesto mám vyrazit, aby mě pak nekritizovali v roce 2026 nějací pitomci, prostě, že jsem jako, to je zvrhlost všechno, zamysleme se nad tím. Prostě. Já jsem mluvil s Vojčechem Jaruzelským, který se účastnil po tom osvobození Varšavy. V životě by z něj nevypadla nějaká kritická slova na tohle téma. Vojčech Jaruzelský byl velmi ušlechtilý muž, vzdělaný, moudrý. Nikdy takové hovadiny nevykládal. Ani by ho to nenapadlo. On pochopil, co to bylo bojovat proti Němcům vstupujícím. On si užil těch slastí prostě té války na východní frontě, kde byly přineseny největší oběti a tak dále a tak dále. Proto by ho v životě nenapadlo z fotelu někde vykládat takovýhle sprostárny. Dění na Kubě. No, já jsem četl v jiném pořadu, který děláváme s Katarínou Benke, jmenuje se to Skalo a srdcovka, možná to někteří sledujete, už jsme měli asi 73. díl. Citoval jsem dopis Katky Kráčmarové, to je dcera docela významné české historičky, která zemřela před pár lety, docentky Kráčmarové, já jsem spolu s ní publikoval některé texty prostě na zdejin naší strany a řekl bych emancipačních zápasů. A Katka žije v Havaně, vzala si Kubance a ona tam prostě i teď v té velmi složité situaci. A ona napsala takový dopis, který je velmi, velmi jako, si myslím, zajímavý, je slabé slovo. Ona popisuje, že opravdu tam je situace velmi obtížná. Že proud často není 20 hodin a pak vůbec a pak je pár hodin a tak dále. Že tam bohužel vznikla i taková kasta zbohatlíků, kteří tím, že tam je prostě ten deficit, no tak oni někde pokusí něco seženou a vydělávají na tom těžké prachy. Trošku to připomíná to blbé srovnání, možná ty keťasy z dob okupace u nás, jo, když ty kulisy jsou samozřejmě jiné. Kdy prostě, když je velký deficit, no tak se dá vydělávat velké peníze za to, že vůbec někomu dáte nějaké jídlo a tak dále a on kvůli tomu prodá kde co. A Katka píše, že ano, že jsou nálady často kritické, ale že přesto nemá dojem, ona tam žije dlouho a zná ty lidi dost dobře, nemá dojem, že by většina kubánské společnosti si přála, aby tam přišli ty z toho Miami a teď to tam prostě všecko jim padlo do chřtánu a oni s tím naložili a jejich američtí, jak bych, protektoři, že by to jako Kubě nějak pomohlo. Je pravda, že z Kuby odchází spousta zejména mladších lidí. Divit se jim, že chtějí jít za lepším životem, těžko bych jim to asi dokázal vyčítat. A Katka to uzavírá, ten dlouhý dopis, takovou zajímavou replikou nebo výměnou názorovou, kdy nějaká její sousedka jí říká, hele, ale ty vlastně tady nemusíš tohle s náma snášet, ty můžeš jít zpátky domů. Katka říká, ale já toho nejsem schopná, já jsem tak přirostla ke zdejší zemi, že já prostě tady vydržím s těmi Kubánci, jakkoliv to není snadné a život vůbec není snadný a opravdu někdy si nashromaždějí ty odpadky, ona to popisuje a pak někdo to zapálí a i když se to jako nemá, no tak je to furt lepší, než chytit nějakou epidemii z toho, že běhají krysy prostě v odpadcích, který nemá městská správa diesel nebo benzín do automobilu, aby to mohla prostě odvíst. Já, otázka asi směřovala trošku něčemu jinému, zde je nějaký pokrok. No, jednali vysocí důstojníci kubánských ozbrojených sil s vysokými důstojníky CIA a možná Pentagonu na Guantánamu, což je, jak víte, americká základna na kubánském území, na které, přestože to je součást Kuby, no tak Spojené státy si tam jako dělají, co chtějí, dokonce tam věznili a vězní různé zajaté příslušníky do těch arabských a jiných sil z Blízkého východu, některé už museli pustit, tak tam jednali nějak, no, závěr neznám, že by se na něčem jako Bůh jak dohodli, ale já prostě si myslím, že i ty střízlivější síly ve Spojených státech, že jim nějak dochází, že i kdyby udeřili vojensky třeba na Kubu, což převálcovat asi dneska vojensky nějakou brutální silou, to by asi bylo řešitelné, když to tak řeknu. A ono by to možná dopadlo ještě hůř, než to pro Američané dopadlo v Iráku, kde taky jakože vyhráli tu válku. No jo, ale kam se posunul Irák? Irák není spokojenou kolonií Spojených států vůbec. Nakonec tam má klíčový vliv Irán a tak všechno se to posunulo jinam. A střízlivější pozorovatelé, i američtí a další říkají, proboha, nedělejte tam nějaký takovýhle kousky. To nedopadne dobře. To dopadne úplně jinak, než si dnešní vládnoucí kruhy Spojených států vzali do hlavy. No a já k tomu dodám srovnání, které říká možná už po druhé nebo po třetí. Víte, je taková módní verze hodně pitomá, která říká, že když na prahu 30. let v Sovětském svazu byl někdy opravdu i velký deficit potravin, takže to jako Stalin, ten známý zvrhlík, se rozhodl, že jako vyhubí Ukrajince, že to uvalil na Ukrajinu z jakýchsi nepochopitelných důvodů, proč zrovna na Ukrajinu, uvalil prostě hladomor. O tom vycházejí celé knížky, kde jaký moula to opakuje. A to není jenom nějaký vrátnej, to ministři a předsedové vlád a všelací profesoři to papouškujou a tak dále. No, tak tehdy skutečně leckde na sovětské, zejména vesnici, to nebylo snadné. A lidé opravdu měli někdy velký hlad. A asi docházelo jich úmrtím. Někde, ano. Vůbec se to netýkalo jenom Ukrajiny, to se týkalo i Ruské federace. A dokonce je doloženo, že když do Kremlu přišly zprávy o tom, že někde na Ukrajině zvlášť obtížná situace, tak tam přesouvali potraviny z ruské části Sovětského svazu. Jo? To ať zkouší nikdo nezatloukat, tak to bylo prostě. A dá se to doložit. Ale hlavně, jak to celé vzniklo? Sovětský svaz věděl, že musí udělat všechno pro to, aby proti agresi, která se připravovala z nacistického Německa, za součinnosti k nějakých anglosaských jaksi žraloků, kteří už si slibovali tu kořist tam a to a vydělávali na tom hitlerovském zbrojení a podobně. A pak vydělávali v průběhu války na té válce, scházeli se ve Švýcarsku, Jalmarschacht s Rockefellery a s jinými a tam se dělili o ty zisky a tak dále. Tak Sovětský svaz potřeboval postavit, tak já řeknu, co postavil. Postavil za 2 pětiletky 9 000 průmyslových kapacit. 9 000. Kolik má mimochodem, kolik má 10 let dní? No méně než 9 000, říkám to správně. 10 let je 3 000. No řekněme 3 600 nebo kolik dní, pokud to počítám správně. No ale postavili 9 000 fabrik, včetně základů pro podniky, které na počátku války bylo potřeba rychle odstěhovat ze západních teritorií Sovětského svazu za Ural, aby tam mohli prostě zásobovat armádu a nejenom armádu s zbraněmi, municí a tak dále. No a nemalou měrou ty kapacity museli dovážet. Sovětský svaz byl tehdy, se teprve probouzel z masové negramotnosti, zděděné po carismu a tak dále. A musel za to něčím platit. A západní mocnosti a západní kapitál se nepřáli ani zlato. Oni chtěli obilí. Tak Sovětský svaz musel to obilí trhat, tak říkajíc, od úst i vlastních lidí, aby se připravil na efektivní obranu proti Hitleru, aby nebyl jako Habeš, že budou házet oštěpama na tanky. Aby nějaký blbeček dnešní prostě, který říká, já to říkám vždycky v emoci, protože mě to rozčiluje, ta amorálnost, ta tupost těch lidí, říká, že jako ty Rusáci, že tam jedině Američané jim dodali a kdyby toho neměli, takže by tu válku prohráli a tyhle ty pitomosti. Sovětský svaz tohle dokázal, ta cena byla krutá i na počátku 30. let z tohoto hlediska. Ale proč o tom mluví v této souvislosti? Dneska Spojené státy nepotřebují se jako tak zbrojit, prostě, že by ho někdo chtěl přepadnout nějaký Hitler. Nic takového nehrozí. A oni se neštítí, ty vládnoucí kruhy USA, zahánět Kubu na pokraj nějakého hladomoru. To je sadistická, cynická, brutální špinavost. Jo? Tady, jestli tam lidé opravdu už, někteří jsou na tom asi opravdu docela jako špatně. Ne proto, že by si to přál vedení komunistické strany Kuby, kubánská vláda, že by snad někomu schválně ukládali o jeho potraviny a tak dále. To je prostě blbost. Tohle snad ani nikdo netvrdí, protože to by bylo tak žalostně blbé, že to by snad ani z Pražského hradu nemohli vykládat dneska, nebo z Postbellum, nebo já nevím odkud. Tak se hraje tato špinavá hra vůči Kubě. Já si myslím, že si tím dnešní vládnoucí kruhy Spojených států jako nepomůžou, jestli v tom budou pokračovat, jestli to dovedou do nějaké tragédie vyslovené. Já věřím tomu, že Kubánci se postaví proti případné invazi, že tam poteče hodně krve. Možná to bude zlomeno, ale Kuba není to není onuce. Oni se budou bránit. Teď tam proběhla otázka, já jsem ji můžeš vypustit ještě jednou tak. Uvažuje se a děje něco o hledání nějakého média alternativy s celostátním dosahem, oponent ČT i podobných. Dobrá otázka. My jsme měli setkání, my se setkáváme jednou za měsíc, říkáme tomu setkání na Piavě. Hlavním organizátorem je Honza Schneider, známý taky dvojnásobný disident. A tentokrát tam přišli paní Jana Bobošíková a paní Hana Lipovská a debatovali jsme o tom, kudy se vlastně bude vyvíjet ten klíčový trend v médiích, kdy z jedné strany klesá, malinko jako začnu ze široka, ale pak pochopíte proč, klesá ten koláč reklamních příjmů. Prostě na reklamu se nevydávají takové peníze. Čili bude to asi, obětí se stane asi nemalou měrou ta alternativní scéna, ještě víc než teďko. Navíc, jak asi víte, tak ta reklama se rozdistribuje úměrně dosahu každého média a asi se mnou budete souhlasit, že některá média jsou programově škrcena, jo? Že prostě se jim vytvářejí technické překážky normálního průniku do veřejného prostoru, přestože to nikdo nemá napsáno na čele a neříká tomu cenzura, ale tak tomu je prostě, jo. A to jsou mnohé, mnohé důkazy. No a otázka je, zda se podaří vytvořit protiváhu, která by se uživila. To není snadné. To je jako bez reklamy vytvořit nějaká média, která by měla dosáhnout hodně daleko a být reálným konkurentem toho takzvaného mainstreamu. To bohužel jsou věci, na které potřebujete peníze. Kdo chce vyhrát prezidentské volby v České republice, tak slyšel jsem, že 500 milionů korun. Obávám se, že to nemusí být daleko od pravdy. Ta média stojí prostě nějaké velké peníze. Když vás nebude financovat žádný žralok kapitalistický, žádný oligarcha, tak kde ty peníze vzít? Já nevím, jestli dokážeme ufinancovat takové médium, zkusme si představit, že jsme ho zítra založili. Tím takzvaným crowdfundingem, to znamená, že si to lidé zaplatí sami. Já žertuju často nahlas a řeknu to i tady, že přeci my se nemusíme dohadovat, jestli koncesionářské poplatky, ano nebo ne. Stačilo by říct si, že ať si je každý platí tomu médiu, které si vybral. Jo, to, takže někdo bude platit Petr Bureš TV, někdo bude platit paní Bobošíkové a třetí bude platit Nové republice a tak dále. A někdo může České televize platit. Když je tak spokojený s jejím zpravodajstvím a publicistikou, tak prosím. No, to se asi nepodaří. Jsou věci, které jsou strašně moc potřeba. Ale bohužel na ně zatím nedosáhneme. A my jsme tam také diskutovali, tam chodí spousta lidí od vlády Remka, kosmonauta až po paní Elišku Haškovou Kulič, sekretářku 4 amerických prezidentů, počínaje Kennedym. A můžeme jmenovat spoustu dalších zajímavých osobností. No a vyměňovali jsme si názor taky na to, do jaké míry, jaké vlastně médium bychom potřebovali. Protože ty klasické, standardní mediální, řekl bych, pilíře, jako jsou televize, tak je prokázáno i různými průzkumy, že generace do 35, do 40 už skoro let televizi nesleduje téměř vůbec. Prostě sleduje ta nová média, především ty sociální sítě a tak dále. A otázka zní, kudy teda soustředit síly, abychom se prolomili k širší veřejnosti. Asi to jsou teda ta nová média. A jak dosáhnout to, abychom se prolomili dostatečně. A do toho jsem zaznamenal i názor, obávám se, že na něco může být, že tak, jak bude se snižovat ten koláč reklamy, tak zvláštním paradoxem se takhle budou zanikat především tištěná média. Je pravda, že zanikají deníky, prostě časopisy, a ty časopisy, které nezanikají, ty jsou nepolitické, to jsou všechny takové ty zahrádkářské a pro ženy a jo, prostě takové, řekl bych, na lehká témata. A zaznamenal jsem názor, že jak bude ubývat těchto médií standardních a jejich vlivu, tak paradoxně se nakonec ti velcí hráči na reklamním trhu, ti, co tu reklamu dávají, nějakým způsobem spojí a paradoxně nasypou asi svoje reklamy spíš do, připustme, veřejnoprávní televize a tím si ji podřídí absolutně už, než aby je rozdělovali napříč prostě tím spektrem dvojnásob potom alternativních médií. Je to oříšek, který rozlousknout rozhodně není jednoduché. A já tím nechci říct, že se o to nemáme pokoušet. A vy asi čekáte, že už jsme se dostali dál v těch úvahách. Musím z hořkostí prohlásit, že se kolem toho motáme, hledáme a tak dále, ale no, velký kus dále jsme se nedostali. Je to škoda, ale je to tak. Mrzí mě to. Je 10 hodin, Jitko. Máme tam ještě něco? Poslední. A to byl poslední. Tak jo, jsme se trefili akorát do 20. hodiny. Přátelé, vám děkuji za pozornost. Navzdory pár technickým výpadkům jsme to nějak zvládli. Díky za to, že nám zachováváte přízeň a pojďme diskutovat i do budoucna. Jsem tady každou středu připraven v tom pokračovat. Díky a hezký večer.
1: Já se taky loučím, dám znělku.
0: Vlastně tím končíme, protože...

0: Krásný, příjemný, dobrý pondělní večer, vážení přátelé, 8.6.2026, 20.04 velitelského času. Vítám vás všechny na dalším pravidelném setkání s kým jiným než panem profesorem Staňkem. Pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Bureš, dobrý.
0: Rovnou asi půjdeme k věci. Já teda nejdřív poděkuju našim milým divákům, všem, kteří nás podporují, pomáhají, dávají lajky, dávají si odběr a pomáhají vůbec šířit vaše poselství. A dneska máme takový téma, který je trošku, bych řekl, možná kontroverzní pro někoho, ale myslím si, že společně se budeme moci poodhalit trošičku a podívat se tak nějak za oponu, aby jsme nakonec zjistili, že všechno je jinak, než se zdá na první pohled. Možná ne, možná mi řekněte, že to, co říkáte Česká televize, je naprosto v pořádku. Pane profesore, je to vaše, dychtíme tady společně, prahneme po detailech, tak máte slovo.
1: No, když se podívám na dnešní svět, tak mi napadne jediný název, loď bláznů. Řeknete si, ale to přece není normální, přece ty elity jsou skvělé, moudré, strategicky myslí, jsou koncepční, znají všechno dopředu. No a tak se podívejme na některé paradoxy. Prezident Trump prohlásil, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují arabské země, Rusko i všechny ostatní. No a pak se dozvíte, že Bloomberg publikuje zprávu, že Spojené státy mají ropné zásoby na nejnižší úrovni od roku 1980. No jak je to pro Boha možné? Na jednu stranu největší vývozce na světě, na druhou stranu mají ropné rezervy na minimum. No a pak se najednou dosvítí takové paradoxy. No jo, ty čtyři klíčové rafinerie ve Spojených státech jsou nastaveny na zpracování těžké kyselé ropy. Právě té ropy z Venezuely. Takže je zřejmě čirou náhodou, že prezident Trump dal pokyn na uzavření velice dobromyslné a lidské dohody s Venezuelou, dokonce prohlásí, že bude venezuelským prezidentem nebo Venezuela bude dalším 51. státem Spojených států. No a lehká, sladká ropa, jako je z arabských zemí nebo ruská a podobně, tak aby je mohli zpracovávat destilační kolonii, americké rafinerie musely být investice v řádu stovek milion. No pak tady máme další paradox. Prezident Trump prohlásí, že dohoda s Iránem je již téměř připravena, ale pro jistotu, aby byla připravena úplně, tak si vyměňují raketové letecké údery mezi Spojenými státy a Iránem a Izraelem a Iránem. Izrael uzavře příměří s Libanonem a zuřivě bombarduje v podstatě 3,5 tisíce útoků leteckých za posledních 5 dní. Zřejmě je to součást příměří, takže když mluvíme o příměří, tak jak pravil prezident Trump, příměří znamená, že se pouze méně střílí. Pravděpodobně izraelský premiér to nečetl a proto ty letecké útoky na Libanon jsou mimořádně intenzivní. No pak tady máme další paradox. Evropská unie nejdřív prohlásí, že nikdy s Moskvou vyjednávat nebude. A pak tady přijde finský prezident vstup a prohlásí, no měli bychom otevřít dialog s Moskvou. No a v rámci otevření dialogu s Moskvou paní Kaja Kallas prohlásí, že státy NATO mají právo zajímat ruské tankery, stínové flotily kdekoliv v Baltickém nebo Středozemním moři. No možná zajetí tankeru je chápáno jako vstřícný krok k zahájení dialogu. No, protože pak se musíte bavit, co s tou posádkou, co s tím nákladem a co s tím ostatním. Takže musíte otevřít ten dialog. No a pak tady přistoupí další paradoxní věci. Všichni mluví o tom, že klíčovým problémem světové energetické krize je uzavření Hormuzského průlivu. Ale jako kdyby všichni zapomněli na vyjádření expertů z Kataru, Bahrajnu, Sjednocených arabských emirátů, že rozmácené těžební a zpracovatelská zařízení v těchto zemích se budou obnovovat 3 až 5 let. tak je, v čem je tedy problém? V Hormuzském průlivu nebo v tom, že ty kapacity vlastně neexistují, protože byly zničeny iránskými údery a podobně? No a pak tady máte ještě větší paradoxy. Evropská unie se hluboce zamyslela na situaci evropských zemědělců, zjistila, že Hormuzský průliv uzavřel nejenom vývoz ropy, ale i močoviny, takže nebude dostatek umělých hnojiv. Jelikož jsme důslední, tak umělá hnojiva z Ruska, z Běloruska zásadně nekoupíme. A proto doporučíme evropským zemědělcům, aby místo umělých hnojiv používali kravský hnůj. Jelikož jsme trošičku zapomněli, že jsme zároveň vydali směrnice na omezení chovu skotu, protože prdí a grgá. No ale to nevadí, protože Evropská unie okamžitě sáhla do geniálního zásobníku dalších nápadů a prohlásila, když nebude kravský hnůj, tak se může hnojit lidskými exkrementy a močem. Konec konců, kdysi se to dělalo obvykle, ještě možná si babičky a dědové vzpomenou, že se hnojilo lidskými exkrementy a konec konců v Číně se tohleto používá jako hnojení doteď. Tak proč bychom kurňa nemohli použít tohleto hnojivo i v podmínkách Evropské unie? Jo, máme dohodu s Mercosurem na dovoz potravin. No, to je přímo skvělý, jenomže vypadá to tak, že právě státy Jižní Ameriky budou nedostatkem umělých hnojiv, kromě Afriky a jihovýchodní Asie postižený nejvíce. Takže pravděpodobně ty potraviny, které domluvilo inteligentní vedení Evropské unie, nebudou k mání, jelikož nebudou vyrobeny. No a pokračujeme v dalších zajímavých věcech. Některé představitele ruské elity jsou napádány s tím, že snaží se udržet ducha Anchorage. No, takže pak minister zahraničních investicí prohlásí, že dohoda o výstavbě podzmořského tunelu přes Beringov úžinu, která propojí ruskou Kamčatku a americkou Aljašku, je před podpisem. No, ale v duchu rozumného dialogu a enkoričského koncepčního směřování americký kongres přijme rozhodnutí o 500% slech na dovoz ruského tovaru a schválení 400 milionů dolarů na nákup zbraní a zbraňových systémů pro Ukrajinu jako takovou. No ale pokračujeme dál v té procházce na lodi bláznů. Zjišťujeme, že například jisté nejmenované americké, německé a ukrajinské společnosti vyvinuli zajímavý systém. Je to takzvaný Vantor. To znamená, je to americká firma, která se zaměřuje na satelitní snímkování zemského povrchu. Dokonce je vytvořena hustá síť satelitů, které 15krát denně proletají nad daným územím, vysílají snímky povrchu s vysokou rozlišovací schopností. Pak je tady jedna německá nejmenovaná firma, která je digitálně zpracuje. Pak je tady jedna ukrajinská firma, která je přímo přepošle ukrajinským ovladačům dronů a ti můžou útočit na přesně fungující místa, kde jsou ruské jednotky, sklady, pohyblivé zařízení, dělostřelecké jednotky a podobně. Musím upozornit, že podle všech dostupných údajů časová délka mezi tím, když snímkuji povrch planety a zasazením příkazů dronům k útoku je 15 minut. No pak to vysvětluje, proč 7 z 10 ruských vojáků, kteří zahynou na frontě, zahynou ještě 30 až 50 kilometrů od fronty bez toho, aby se dostali na frontovou linii. No, ale největší paradox přijde teď. Rusové mají zařízení zvaná Krasucha 4, Moskva 1 a tak dále, které umožňují rušení satelitních signálů. Čili v tomto případě satelit to sice nasnímkuje, ale je odstaven od vysílání těch snímků, takže oslepne. A oslepne nejenom satelit, oslepne Vanator, oslepne německá firma, oslepne ukrajinský operátor dronu a nevidí nic. Čirou tmu. Ale nějakým podivným řízením osudu ruská strana tahle ta zařízení nepoužívá. No a pak se tady dozvíme další paradoxy. Je summit v Petrohradu a najednou zjistíme, že jako pozdrav, mírovej pozdrav, kromě dopisu pana prezidenta Zelenského, ukrajinské drony zautočí na Petrohrad, na ropnou rafinerii, zautočí na lodě v docích a podobně. Zřejmě jakožto přátelský pozdrav k danému fóru. No a člověk by čekal, že ruská strana odpoví. No, když ve Starobylsku zahynulo těch 21 mladých dívek a chlapců, tak veřejnost žádala tvrdou odvetu. No, tak se podnikl tvrdý raketový útok na Kyjev a na Bílou církev a na další věci. Jenomže ty kritičtí ruští blogeři konstatovali, že tyhle ty útoky by se museli uskutečnit stejně, protože šlo o klíčová logistická produkční zařízení. No, máme tady další paradox. Ukrajinská strana se rozhodla přesunout výroby dronů a radiotechnického zařízení a podobně mimo území Ukrajiny, takže teď dokonce dánská vláda vyhlásila, že otevírá nové společné podniky Dánska a Ukrajiny na výrobu dronů, elektronického navádění a podobně. Podobně to existuje v Holandsku a v Německu. Velká Británie prohlásila, že dodá 200 000 dronů Ukrajině a tak dále. A jakožto vidíme, že ty drony se stávají hlavním válečným nástrojem a ničitelem obrněné techniky, lidí i všeho ostatního. A z ruské strany pořád ta odpověď jaksi chybí. Samozřejmě oficiálně to vypadá tak, že vlastně ta odpověď probíhá, protože Rusko neustále postupuje na frontu a obsazuje další a další vesnice při vší úctě k hrdinství ruských vojáků. Ale stále si kladu otázku, jak je možné, že zařízení, které má ruská strana k dispozici a které můžou paralyzovat drony, jsou používána minimálně. Co zatím vězí? Duch Anchorage? Duch dohody se Spojenými státy nebo s Evropskou unií? Když už i ministr zahraničí, pan Lavrov, konstatuje, že jakékoliv dohody se Západem jsou není možné při současných elitách, nejsou důvěryhodné ty elity a ve všech případech byly porušeny stávající dohody. No a pak k tomu přistupuje další paradox. Prezident Trump se hluboce zamyslí na sociálních sítích, tu sosil, publikuje zprávu o tom, že prostě Američané musí mít ten obohacený iránský urán zbraňové kvality. A když ho nebudou mít, tak žádná dohoda nebude. No a pak pakistanský minister zahraničí a spolu s iránským decentně prohlásí, že jestliže u Američané zautočí na Irán, tak Irán odpálí jaderné zařízení. No, tak eufemisticky můžeme i jadernou pumu nazvat jaderné zařízení. A někteří cyničtí analytici konstatují, no víte, vždyť ten Irán již dávno jaderné pumy má. Dostali je od spojenců nebo nějakého neznámého původu. A ti, kteří přemýšlejí a mají ještě paměť funkční, tak si vzpomenou, že v 90. letech, kdy Rusové likvidovali velké množství jaderné munice, kromě jiného, nejenom, že zmizelo množství jaderného uranu zbraňové kvality, ale taky zmizela část takzvaných kufříkových nukleárních pum. Ti zasvěcení, ti, kteří vědí, o čem mluvím, tak vědí, že v 80. letech Rusové vyvinuli, tedy pardon, Sovětský svaz, vyvinul takzvané kufríkové pumy. O síle několika kilotun až zhruba 20 kilotun. Vypadá to jako diplomatka nebo malý kufřík, ale je to ve skutečnosti nukleární nálož, která byla vyvinuta proto, aby v případě konfliktu s NATO byly tyhle ty nálože umístěny u velitelských center, klíčových infrastrukturních mostů a podobně. Celkem jich by prý bylo vyrobeno 168. 150 se podařilo dopátrat a zlikvidovat. Dalších více jak 30 nějakým podivným způsobem někde zmizelo. Možná je někdo velice klidný a spokojený, když ví, že má v trezoru nebo ve skříni malou nukleární pumu. No, z hlediska jaderného odstrašení, tak si může myslet, že to odstrašení je přímo skvělé. No, ale to v konečném důsledku znamená jednu zajímavou věc. Jaké je vlastně celkové množství jaderných náloží? Švédské SIPRI mluví o 10770 nukleárních pumách, z nich největší podíl mají Spojené státy a Rusko. Rusko má 4770, Spojené státy mají 4500, No, to je skvělé. Na ty ostatní státy, těch dalších 6 států vlastníci jaderné pumy, pak zbývá zbývající část. Ovšem, o jakých jaderných pumách mluvíme? Malých kufříkových pumách, 100 kilotunových náloží, které jsou namontovány na mezikontinentální balistické raketách ICBM, nebo mluvíme o megatonových pumách, které jsou například namontovány na Poseidonu a podobně. A druhá věc, musíme si uvědomit, že vlastně dokonce v 80. letech proběhly informace o tom, že i Jihoafrická republika uskutečnila nukleární jaderný výbuch na ostrově v Indickém oceánu. Teď na to všichni zapomínají, ale skutečně to blahé paměti kolem 88. proběhlo jako podivná konstatovaná nukleární exploze v Indickém oceánu, ke které se nikdo nepřihlásil. No a to v konečném důsledku vytváří velice zvláštní situaci. Máme oficiálně už neplatnou zmluvu o nesvížení jaderných zbraní a pak tady máme vývoj nových zbraňových komplexů, jako je nová generace nukleárních pum Spojených států B61-12, B61-13. A pak tedy máme nové generace jaderných pum vyvíjených v Číně a v Severní Koreji. No a pak taky neznáme údaje o nových generacích jaderných pum vyvíjených v Ruské federaci. No a vy si pak položíte otázku, no kurňa, když tohle to všichni vědí, tak pro Boha přece by se měli dohodnout na tom, abychom alespoň jaderné nálože měli pod kontrolou. Ale tady pak vystoupí velice horlivej jeden z významných představitelů NATO, vojenský představitel, a prohlásí, že takové taktické jaderné údery například na Kaliningrad nebo některá klíčová města v Ruské federaci by stály za hřích, protože by pacifikovali protivníka. No a největším paradoxem lodě bláznu je skutečnost, že americká strategie je založena na preventivním jaderném úderu, něco podobného jako dekapitace, kterou chtěli udělat v Iránu s tím, že zlikvidují ruské vedení a pak se ruský stát zhroutí. Oni si to opravdu vážně myslí. Ale jako kdyby všichni mávli rukou, zresetovali paměť a zapomněli na to, co se nazývalo mrtvá ruka, dneska se to nazývá perimetr. A je to systém automatického spuštění jaderné odvety plnou silou jaderné triády i v případě, že bude dekapitace ruského vedení. A v téhleté situaci si pak položíte jedinou otázku pro Boha. Je to opravdu loď bláznů? Nikdo si tyhle ty věci neuvědomuje? No a teď máte poslední paradox. Mluvíme o otevření dialogu s Moskvou, ale nesmírně zintenzujeme vojenská cvičení, teď probíhají 3, a přímo na hranici s Ruskou federací. Možná ti vojáci tam cvičí mávání vlaječkami nebo vypouštění holubic míru. A pak bych ta vojenská cvičení chápal jako vstřícný krok k tomu, abychom zahájili dialog s Moskvou. Ovšem, pokud nebudeme osráni těmi holuby. Ale v tomhletom případě si pak musíme položit otázku. Jestliže rusofobie, válečný fanatismus a současnost válečných štváčů většiny evropských elit skutečně myslí vážně, tak pro Boha, jak můžeme brát vážně slova o nutnosti dialogu s Ruskou federací? No a nebo je to opět jako obvykle řešení o tom, že je třeba uzavřít příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Jo, to bude snížení počtu mrtvých vojáků a střel a bomb a raket a všeho. Ve skutečnosti to potřebujeme pouze jako časový timeout tomu, abychom doplnili zbraňové systémy na Ukrajině. A tohle to všechno, když to dáte dohromady a dáte ještě poslední punc, všechny vlády se děsí gigantického zadlužení. V Evropě je průměrné zadlužení států 89 až 130% HDP. Spojené státy mají 122% HDP. Čína má 118% HDP. Ruská federace paradoxně 16,4% HDP. Všichni jsou zadluženi více jako uši, ale všichni mluví o obrovských investicích a enormních výdajích na zbrojné programy, nákupy zbraní, budování všeho ostatního. A možná, jako poslední paradox, v Evropě se teď valí vlna obnovení povinné vojenské služby. Ovšem Poláci na to jdou rafinovaně, říkají ne povinná vojenská služba, ale příprava mužské populace na válku. Takže musíme vycvičit takové 2-3 miliony záložníků. Možná si vzali vzor ze Švýcarska, kde každý muž má doma výstroj, uniformu, zbraně a všechno a v případě písknutí poplachu může okamžitě nastoupit do center, kde bude přihlášen jakožto voják. Ale tohleto všechno vám pak začne říkat, je asi něco schnilého ve státě dánském. No rozhodně to nebude duch Hamletova tatínka, ale možná to bude nějaký šílený duch rusofobie, ztráty zdravého rozumu a v konečném důsledku vytvoření situace, ve které se již nepolemizuje, jestli bude válka mezi NATO a Ruskou federací, ale pouze otázka, kdy vystoupí generál Breuer, vystoupí další generálové. Všichni prohlásí, že ruská hrozba, která přijde v roce 2030, povede k útoku Ruska na Evropskou federaci. A taková drobná poznámka na závěr. Pro Boha, k čemu by Rusku byla Evropská unie? S těmi miliony imigrantů, nezvládnutím sociálního modelu, katastrofální rozpočtovou a fiskální situací, s tím, že drahé ceny energií, nejenom podle Draghiho zprávy, ale podle zprávy MMF, povedou k deindustrializaci, k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti. Evropa nemá peníze na inovační strategii, nemá peníze na to, aby se vrátila na inovační piedestal. A tahle ta rozvrácená Evropa, oni by měl mít někdo zájem na východě? A prosím vás, proč? Vždyť ta Evropa se zničí sama vlastními kroky a vlastními skutky. K tomu ani nepotřebujete válku na východě. A právě proto některé práce, které byly z roku 2011 a které popisují nutnou reformu Evropské unie, skončí jedním zajímavým konstatováním. A tím končím. Evropa se vzpamatuje ne více Bruselem, ale více svobodou jednotlivých regionů, států a teritorií. Ale tohleto v Bruselu slyší velice neradi a možná taky proto jsou teď ty požáry v Bruselu, aby v tom dýmu neviděli realitu. No ale to už bychom byli u docenta Chocholouška.
0: No, pane profesore, Evropský parlament by měl Chochlouškovi víc, ale i rovnou, protože to jinak nemá řešení, ale... Zdá se, že všechno směřuje, nebo evropské elity prostě směřují k otevřenému konfliktu s Ruskem. A nejsou jenom ty takovýhle ty prohlášení, že bychom měli vést dialog a kdysi cosi, zase jenom nějaký jako snaha o ukolíbání medvěda předtím, než do něj zase píchneme?
1: No, jak je známo, medvěd je vcelku trpělivý. Ale když ho pak píchnete víckrát, pak se, jo, promiňte, tři bodky, a pak vám dá mohutnou odpověď svýma tlapama, svýma pařáty a svou sílou. No, jsou taky prohlášení, no víte, tak Rusové mají tu známou trojku, oni velice pomalu zapínají a připravují. Jo, ale když se pak rozjede, tak to se rychle tetelte z té cesty té trojky. No a pak je tady jedna zásadní koncepce, ke které bohužel zřejmě ruské vedení přispělo. Malovalo červené čáry, no ale byly tyhle ty červené čáry neustále překračovány NATO a evropskými zeměmi a odpověď žádná nepřišla. Porovnává se konvenční výzbroj NATO a Ruska, už to začne jenom demograficky, 468 milionů v Evropské unii, 123 milionů v Rusku, průmyslný potenciál, který je pětkrát větší než v Ruské federaci, to znamená i vojenský potenciál, množství konvenčních zbraní, jako kdyby teď zapomněli na poslední zprávu kontrolní Bundeswehru, která konstatovala, že funkční je pouze třetina zbraňových systémů v Německu, jaké hrůze Merce a Pistorie. No, ale to nevadí. protože víme, že Rusko sice vlastní jaderné pumy, ale je nepoužije. Nebude mít odvahu je použít. I když má jadernou strategii, ve které praví, cituji doslova, když budou ohroženy státnost a existence ruského státu, Rusko použije všechny prostředky, včetně jaderných zbraní, na uhájení vlastní existence. No ale kdo by tomuto, prosím vás, věřil? Měli jste všechny útoky na Rusko, teď máte útoky na ruské terminály, jako je Ust-Luga, Petrohrad a podobně, a ruská odpověď je žádná. Zajímáme ruské tankery a ruská odpověď je žádná. Bombardujeme a zabijíme civilisty ukrajinskými rukami a ruská odpověď je žádná. Tedy bombardujete sice logistická centra, komunikační centra, likvidujete podniky výroby dronů na Ukrajině, jenomže Ukrajinci ty drony začali vyrábět v západních zemích. A kdo by se odvážil zaútočit na západní země? Teď dokonce Ukrajinci došli ke geniálnímu nápadu, pod falešnou vlajkou nechal vybuchnout svůj námořní dron v rumunském přístavu, pak nechají spadnout drony v pobaltských zemích nebo v Rumunsku a tak dále. A pořád nic. No. A dokonce teď přišla na známost list obyvatel Oděsy. Pro boha, prezidente Putine, už konečně obsaďte Oděsu a Iljičsk, protože už máme dost té banderovské bandy, a je nejvyšší čas, abyste obsadili Oděsu. No a mě to připomíná výroky pana Kedmyho z 22. roku, který prohlásil, no dobytí Oděsy to bude jednoduchá výsadková operace, protože na to stačí dva prapory a radostní obyvatelé Oděsy přivítají ruské námořníky s kyticí květů a bratským boskem. No, tehdy to nevyšlo, ale teď už to opravdu vypadá, že to tak asi opravdu bude. Ale pořád slyšíme o tom, jak v zuřivých bojích obsadili další vesničku, v zuřivých bojích postoupili o 500 metrů, v zuřivých bojích obsadili další část opevněného systému, což chápu jako bývalý voják, ale jak si mi to pořád nedává logiku. No a z tohoto hlediska, protože si evropské elity skutečně myslí, že Rusové se neodváží sáhnout k tomu jadernému kladivu, no tak jsou stále agresivnější a proto tě

Kodrit. Váhavost ruského vedení posilňuje agresivní válečné štváče v Evropě a v NATO, aby pokračovali dál v provokacích a posilňovali tlak na Ruskou federaci. Teď si vemte k tomu skutečnost, že se diskutuje o změně jaderné strategie, ve které americké jaderné pumy budou umístěny nejenom v těch 6 zemích, jako je Belgie, Německo, Itálie, Francie, ale budou umístěny i v Pobaltí a v Polsku a v Rumunsku a jinde. A vy si najednou uvědomíte, no kurňa, rok 1961, karibská krize, ruské rakety na Kubě, americké rakety v Turecku. Dolet obou systémů na klíčová území protivníka 10 minut. No a jak dlouho potrvá nosičům jaderných pum, například z Lotyšska, Litvy nebo Finska nebo Švédska, než doletí a svrhnou pumy na ruské území? Teď vemte poslední základny, které se budují ve Finsku, kdy dolet do Petrohradu je za 10 minut. A ruská strana opět nic? Víte, pak začínám vážně uvažovat nad tím, jestli ta takzvaná strana podle dohody na ruské straně, která je ochotná uzavřít jakoukoliv kompromisní dohodu, aby se dostala k aktivům, která jsou zmrazena na západě, tak potom bude asi zřejmě opravdu hodně mocná. No a pak se podíváte na velice zajímavou zvláštnost, kterou publikovali dokonce američtí experti. A publikovala to dokonce Rand Corporation. 6 klíčových zbrojních komplexů v Ruské federaci. Všechny komplexy řídí úzká skupina bývalých oligarchů. I když jsou to státní podniky, nebo podniky, ve kterých má stát majoritní podíl akcií. No a to už nemluvím o těch paradoxech, jako ten podnik, který vyrábí procesory pro strategické mezikontinentální balistické rakety, už byl 5x napaden drony a pořád nemá protivzdušnou, protidronovou obranu. No tak pak se nemůžu divit i mnoha ruským blogerům, jako je Kotenok a další, že prostě mají pocit, že je něco schnilého v státě dánském. Protože Rusko má ta technická zařízení, má tu možnost odpovědět a má tu možnost dát najevo, že když bude třeba, použije železnou nukleární pěst, aby si ti šílenci v Evropě uvědomili, kde je práh citlivosti. Ale zatím bohužel viděli jste to i při vystoupení prezidenta Putina teď na Petrohradském fóru. Mluvíme o penězích, investicích, ekonomice, o všem ostatním. Ale jak si, i když zazněla známá věta, bojujte dál, bratři, nebudu mluvit o pozadí téhle té věty, tak v podstatě hlavní část vystoupení se týkala peněz. Což konec konců přiklincoval i Kiril Dmitrijev, který prohlásil, že dohoda o výstavbě podmořského tunelu pod Beringovým průlivem je před finále, jak jsem říkal. No a v tomhletom ohledu skutečně začnete mít takovej nejapnej pocit. Je to o penězích? Nebo je to prostě o tom, že jisté strany vyčkávají, až se multipolární svět zrodí i díky Iránu, který ukázal, jak zamávat s Američany a s Izraelem? Ale nemusíte si, jak si říká, namočit ruce ve vlastní krvi? No a pak to začíná být takové zvláštní. Jo, vzniká multipolární svět, stále více a více obchodních operací děláno v národních měnách. Dolar ztrácí hodnotu jako petrodolar a tím pádem je ohrožena jeho kredibilita jako světové rezervní měny. Čína podniká zásadní kroky, aby juan se stal druhou rezervní světovou měnou. Čína sice má taky problémy, ale zvládá je zatím elegantním způsobem. Ale to se nedá říct i o evropských zemích. No a nedá se to říct dokonce o planetě, protože teď se podíváte na lékařské studie a tam unizono znějí dvě zajímavé věci, paradoxní. Většina medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum dlouhověkosti, jak je možné, aby lidé žili déle. A druhá věc, druhý konec stejné tyče. Najednou zjišťujeme, že jak si se děti narodí, že ve většině evropských zemí je koeficient jednoduché reprodukce 1,1 až 1,3, hoci i když by měl být 2,1,
aby byla alespoň jedna.

0: ducha reprodukce. Vykládá se o tom, že nás spasí imigranti ze severní Afriky, to budou země ty doktoři s tím nožem, ten předmětný plakát v České republice, za které bylo SPD odsouzeno. A v konečném důsledku najednou zjišťujete, že ten pokles populace se týká ale většiny zemí na planetě. Lidé nechtějí mít děti? Nebo jak si neumíme udělat děti přes internet? A má náhradou být umělá maternice, kterou vyvinuli japonští vědci? Nebo to bude náhrada roboty humanoidního typu, který nahradí lidi, protože lidi jsou líní a bojí se mít vlastní děti? To samozřejmě nemluvíme o některých expertech ze zelených šílenců, kteří říkají, že každé dítě znamená klimatickou katastrofu. No já řeknu takhle, když si dáte takovou dobrou kapustnici a prdíte, tak to bude větší katastrofa než to dítě. Ale tohle to všechno pak znamená jednu zvláštní věc. My skutečně, jako kdybychom ztratili zdravý rozum. No a abych to neprotahoval, tak nakonec výzkum OSN ukázal, že poprvé v lidské historii mladé generace jsou hloupější než jejich rodiče. No a tohle to pak se tvrdí, že důsledek digitalizace, umělé inteligence, počítačových systémů, digitálního světa a podobně. A když to hloupnutí tak poskočilo za posledních 10 let, no tak jak se říká, potěš pámbu, protože jestliže budeme žít déle, tak pak se potkáme ještě s o mnoho větším objemem hlupáků, kteří budou kolem nás a budeme hledat logické vysvětlení, jak je možné, že najednou ve světě je tolik hlupáků. Prosím vás, nemusíte hledat vysvětlení. Jsou to ty černé americké vrtulníky, které letají v noci a schazují ty hlupáky. Takže když ráno jdete do práce, pak se nedivte, že potkáváte samé hlupáky.
1: Inu, jak se to... Ježišmane, já jsem se teďka... Jak se to vždycky říkalo, Hergot? No to je jedno, nebudu tady používat nějaký bonmoty, ale pane profesore, myslíte si, nebo teď jste jakoby nakousnul, řekněme, ty negativní vývoje, inteligence, mládeže a tak dál. Je to opravdu jenom kvůli tomu, že mají víc času trávit u počítače, potažmo mobilu, tabletu, anebo je tam vícero faktorů, jako změna školských vyučujících metod a podobně?
0: No, kdybych byl cynik, tak začnu lékařským vysvětlením. Množství spermií v ejakulátu u mužů středního věku výrazně pokleslo. To je lékařský potvrzený fakt. Pak tady je další problém. Jak se říká, při milování vzniká teplo a to by mohlo ohrožovat globální oteplování. To je druhý problém. No ale problém je jiný. Já to uvedu na příkladu Japonska. Máte skupinu mladých lidí zvaných hikomori. Jsou to lidé, kteří nevycházejí z domu, všechno si objednávají přes internet domů, nemají zájem o kontakty s druhým pohlavím, komunikují pouze přes net a sociální sítě, bojí se fyzického kontaktu, jsou nesví, když mají jednat s lidmi vízaví. A tohle to není jenom počet lidí v Japonsku. Před 10 lety jich bylo 2 miliony. Nyní se odhaduje podle japonských průzkumů 10 milionů. Ze 110 milionové populace. Exponenciálně to narůstá. Další věc. Vidíte, že ty lidé se bojí jít do kontaktu. No já nechci mít žádný závazný vztah, víte, ty emocionální důsledky při rozchodu jsou hrozné, takže já budu raději komunikovat s umělou inteligencí. Narůstá nám počet mladých, například milenianů nebo generace Z, který raději komunikují s umělou inteligencí, ale ne s fyzickým člověkem, partnerem. Dostáváme se do situace, ve které obava z kontaktu s jiným člověkem začíná být doslova varování. Vzpomeňte si jenom na skutečnost covidu, kdy se nosili rouška a najednou si ti mladí lidi měli setkávat v restauracích nebo na večeři, v kavárně a podobně a najednou velká část podle průzkumu začala mít strach. Strach z toho, že vidí tvář toho druhého a jejich mozek a jejich organismus analyzuje všechny verbální, neverbální projevy toho druhého. A my jako kdybychom se toho začali bát, a teď máte ten známý fenomen, mladí sedí v kavárně, nebo střední věk sedí v kavárně, ale nediskutují výzavy, ale diskutují přes mobily, píšou si SMSky, nebo četují a podobně. V tomhletom ohledu je to velice zvláštní jev, který skutečně začíná sehrávat obrovskou roli. Další věc, která tady je, je skutečnost odpovědnosti. Když máte dítě, máte obrovskou odpovědnost. Odpovědnost za sebe i za to dítě, za to, co z něho vyroste, jaký to bude člověk, co se bude dít dál. A bohužel současná doba je typická neodpovědnosti. Já nechci odpovídat za druhé, já nechci odpovídat dokonce ani sám za sebe. Já chci mít klid, já si chci budovat kariéru, já chci být já první, jediný z těch, co byli s ním. A tenhle ten individualismus je pak ještě posilňován všemi možnými, řekněme, zvláštnostmi různých skupin populace. No, pochopitelně, když budete mít dva lidi stejného pohlaví, tak asi dost těžko jeden z nich otěhotní. I když jsem viděl studie ve Velké Británii, kdy dokonce soudní rozhodnutí připouštělo, že muž může otěhotnět. Tak tedy nevím jako technicky jak, ale prý je to podle toho soudního rozhodnutí možné. Tak v takovém případě pak bych chápal, že se může narodit dítě i páru stejného pohlaví, ale spíše to bude zřejmě výjimka. No a tohle to všechno je ještě umocněno leností. Protože teď se vyvíjí umělá maternice. No, jelikož splození zárodečného vajíčka je již možno udělat mimo in vitro, tak pak to vajíčko můžete vložit do téhleté umělé maternice, tam bude vyživováno, bude růst, bude se vyvíjet. No a teď, když vezmete další diskuzi, jo, s velkým humbukem, podporuje to Gavi a Bill Gates a říká, metoda CRISPR, genetického sekvenování, umožní, abychom odstranili z genomu dítěte jakékoliv rizikové geny, které by ho mohly poškodit a dítě bude geniální, bude to plavovlasé, modroké dítě, skvělý sportovec, skladatel, geniální fyzik, bude to přímo skvělé. A Gates se teď za to zuřivě bije, abychom takhle geneticky sekvenovali příští potomstvo. No tak přemýšlející lidé si říkají, no proba, když by měli zasáhnout do genetické struktury mého potomka, tak raději nebudu mít žádné dítě. No a to ještě samozřejmě nevloumíme o posledním faktoru. Asi se nebudete divit, že přirozený přírůstek na Ukrajině je minimální, protože 4 roky války kompletně zdecimovali mužskou populaci a zatím jaksi tedy žáno bez toho muže, jaksi tedy, i když je umělé oplodnění, tak jaksi to nefunguje. No a ono to dospěje do další fáze, kdy, jak jste viděli možná, začali vytvářet jednotky ženské, zložené výlučně ze žen. No tím vyřešíme i druhou část reprodukčního procesu, takže nebudou ani muži, ani ženy a máme proces depopulace přímo skvěle dokončen. No a samozřejmě teď se vedou obrovské výzkumy o tom, co je příčinou výrazného poklesu populace. Samozřejmě budu okamžitě označen za konspirátora, protože existují souhrnné studie za 14 milionů lidí, které se dělaly mezinárodně a které konstatovaly, že je přímá korelační vazba mezi proočkovaností populace vakcínami proti covidu a výrazným nárůstem potratů a poklesem porodnosti v těchto zemích. No, můžou vykřikovat obvinovatele dezinformací a všichni ti lovci dezinformací, ať je šlak trapí všechny, tak bohužel tyhle ty studie, i když se budou tvářit, že neexistují, oni existují, ukazují tu korelační souvislost, ale podle všeho je tam ještě celá skupina dalších faktorů, nejenom to proočkování. A musíme otevřeně říct, že je to pravděpodobně jeden z klíčových fenoménů je strach. Strach, co bude dál. Všimněte si, dochází nejenom k posunu dětí do vyššího věku matek, ale především extrémně narůstá strach. Strach ze ztráty zaměstnání, strach z toho, jak budete mít bydlení, strach, jestli neonemocníte, strach, jestli nebude válka a tak dále. A kdybychom měli vybrat jeden z klíčových faktorů, který brzdí ochotu mít děti, tak bych řekl, možná je to ta vakcinační strategie, ale především je to významný faktor strachu, nejistoty, obavy z chaosu a obavy, co přijde dál. Vemte teď jenom. Jo, budeme mít v roce 2030 válku plnohodnotnou s Ruskou federací. Jo, hrozí nám pandemie, eboli, nebo hantavíru, nebo noroviru, nebo něčeho jiného. Jo, přijde umělá inteligence a v průběhu 5 let zlikviduje stovky milionů pracovních míst a budete bez místa. Jo, dnes získat diplom mladé je nesmírně složité. Musí bydlet u rodičů. Jo, a teď ještě přidejte k tomu poslední věc. No, proč bychom měli mít dítě, když nám to zbrzdí naši skvělou profesní kariéru a my nebudeme muset jezdit na dovolenou a dělat si selfiečka na Maledivách nebo na Bahamách a podobně. Ale přece to není egoismus, to je jenom můj osobnostní rozvoj, který by mi rozhodně to dítě brzdilo a vytvářelo by mi sérii problémů. A tohle to všechno dohromady vytváří pak ten problém výrazného poklesu počtu dětí a osobně si myslím, že nic ve světě není tak, že by to bylo určeno jediným faktorem. Takže i v tomto případě je to země konglomerát faktorů, které ale překročily kritickou mez a velká část populace na planetě pak zvažuje, proč mít děti a kolik mít dětí. No a jelikož začíní převládat děti, teda rodiny s jedním, maximálně 2 dětmi, no tak máte před sebou ten obraz, který konstatují demografové v různých zemích na planetě a který děsí přímo udržatelnost důchodových systémů ve všech zemích na planetě. Takže asi se vrátíme k tomu novému emblému Ministerstva práce. Každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchodový systém, aby nedevastoval veřejné finance dané země. Motka.
1: Tak, pane profesore, já si myslím, že právě s tímhletím se tak nějak počítá, protože když to vidím, tyhle informace, které jste nám tady teďka sdělil, musí mít každý, řekněme, ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo prostě každý premiér musí dostat informace o vývoji, řekněme, stavu společnosti, o natalitě a tak dál. A nevšim jsem si...
0: Jenomže, pane Bureš, ano. Je tam jeden problém. Takovej malilinký zadrhel. Zadrheliček.
1: Ale.
0: No. Ale jo. No a teď si představte, kurňa, ti důchodci v Německu kupují 56% produkce služeb a tovaru vyrobených v Německu. A když nebudete mít ty důchodce, tak se vnitřní trh Německa zhroutí. A nebude to 65 tisíc malých firem a provozoven, které zanikly minulý rok, ale pak zanikne většina. Takže když bude někdo tvrdit, že důchody to je černá díra, no vážený, tak jste blbec jak hrom, protože nevíte, že právě důchodci jsou nejstabilnější částí spotřebitelské populace, které jsou konzervativní ve svých zvyklostech a tvoří klíčový flór vlastní vnitrostátní spotřeby. Vážený lemouni.
1: Dobře, pane profesore. Tomuhle všemu rozumím. Rozumím tomu, že pro normální fungování ekonomiky jsou důchodci, co si budem, prostě strašně důležitá sorta lidí. Mimochodem, vždycky, já se si nevšim, nebo nemám ty zprávy, samozřejmě nejsem až tak, ale kupříkladu jsem si nevšim, že by byla nějaká kauza typu, když se zvýšejí důchody, že by jako důchodci vyvedli navýšené důchody do daňových rájů a podobně. Oni místo toho právě to utratějí doma, nebo v horším případě to dají vnoučatům. ty za to nakoupíš spotřební zboží, zaplatíš z toho DPH, spotřební daň, daň ze zisku a tak dále a tak podobně. Státu se z toho minimálně polovička vrátí zpátky. Jo? Jako tam...
0: No, přesně
1: tam
0: tak.
1: Tam je taková levě, ale víte, já si furt myslím, že pro stát jako takovej, a teď mě opravte, jestli je to pravda nebo ne, na konci dne prostě ve finále je přece podstatný a důležitý a myslím si, že i ekonomicky výhodný, aby mu rostlo jeho obyvatelstvo nějakým rozumným časovým harmonogramu a tak dále. Aby těch lidí, kteří budou pracovat, kteří budou ekonomicky aktivní, tak aby jich bylo co nejvíc a vytvářeli hodnoty a platili daně, že jo? A já jsem si nevšiml za posledních 35 let, možná tam najdeme světlou výjimku, jo? Ale nevšiml jsem si, že by naše třeba vedení státu vehementně nějak pracovalo na tom, aby dramaticky zlepšili podmínky pro to, aby místní, domácí, rodilí Češi a Slováci mohli bez problému rodit děti. Já jsem si to nevšiml. Všichni melou o tom, že se sem doveze bůví kdo. Jo? Ať tamhle Uršula mluví o Indech, tady se nám vozejí Mongolci třeba, pak teda, že máme tady...
0: Kazachové a Tadžikové a vozí se nám taky chirurgové ze severní Afriky, rozpárou vás nožem jedna tata.
1: No a teď vlastně se rozjíždí ten migrační pakt, a takže nám to sem budou hrnout asi ve velkým tyhle ty typy. Jo, ale nikdo jako neřeší, že by domácí obyvatelstvo se třeba jako... Proč? Proč to tak je?
0: No právě proto, že to máte velice prosté. To domácí obyvatelstvo poctivě pracovalo, aby mělo na důchod a teď je v důchodu a očekává, že ten stát ty důchody vyplatí. A drobná otázka by měla znít, no kurňa, kam zmizely ty peníze těch důchodců? Někdo praví, no víte, ale to se stalo tím, že se změnil poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku. A prosím vás, víte, proč je deficit v penzijním systému? Ne proto, že se změnila proporce v produktivním a poproduktivním věku, ale proto, že stát léta platí za své pojištěnce, státní pojištěnce, ne 100% povinného odvodu jako kterýkoliv jiný zaměstnanec, ale platí 50 nebo 40 nebo 60% povinného odvodu. Kurňa, už si to jedno přiznejme. Máte to pravidelně ve státním rozpočtu i v Čechách i na Slovensku. Momentálně platíme na Slovensku rozpočtu 43% povinné odvodové sumy za 3,2 milionu pojištěnců státu. Kdyby stát platil plnou hodnotu pojistného, tak jako kterýkoliv živnostník nebo zaměstnanec, tak máte penzijní systém průběžný, přesně podle studií Světové banky, na Slovensku funkční do roku 2048 a v Čechách do roku 2056 bez druhého pilíře. Tu si nechceme říct tu pravdu, která tady už dlouhá léta funguje. Samozřejmě všichni ti v DSSK a tak dále budou vykřikovat, že máte si spořit v DSSC a za 35 let pak dostanete vysoký důchod, vážený veliké kulové, protože máte krásnou ukázku. Životní pojištění, 30 let, vrážíte tam úspory. Kolik dostanete po skončení těch 30 let? Obrovské zhodnocení vašich peněz? Ne. Přesně tak, jak to ví Amsliko a všichni ostatní. V nejlepším případě dostanete pouze sumu, kterou jste do systému vložili. Ve většině případů dostanete 50 nebo 60% vložených prostředků. Toto klamání veřejnosti, toto všeobecné vykřikování o tom, že problémem je poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku, je totálním zaváděním skutečnosti, vážení. A kromě jiného musíte vědět, jak funguje penzijní systém. Víte, že například, když budete mít více jak 2 osobního mzdového bodu, tak vám všechno z 95% stáhnou v rámci solidarity. Že jenom v Rakousku nebo v Čechách, když pracujete jako důchodce, navyšujete důchodek o nějaká procenta, protože platíte odvody. Ale na Slovensku to neplatí. A v dalších zemích taky ne. Jo, se zdůvodněním. No, my jsme vám dovolili, abyste vydělávali po psí důchodu, takže nedivte se, že vám to všechno nezapočítáme. Čili tu je třeba říct otevřeně pravdu o důchodových systémech, penzijním pojištění, roli pay and go a druhého a třetího pilíře. Jenomže tu pravdu vám nikdo nebude chtít říct přesně tak, jako třetí pilíř, čili podnikovej pilíř. Ve většině případů Velká Británie, Německo nebo Spojené státy skončil vytunelováním. Tak si vzpomeňte na kauzu Enron 98, nebo vzpomeňte si na další kauzy v Detroitu. Proč Detroit šel pod kytky? Právě proto, že manažeři vytunelovali podnikové penzijní schémata, vznikl dluh více jak 230 miliard a protože nejvyšší americký soud měl dilema, buď ohrozí 980 tisíc důchodců, pro kterých podnikový penzijní systém tvoří 60 až 70% jejich důchodu, anebo zachrání 2 miliony pracovních míst. Tak asi třikrát hádejte, které řešení nejvyšší americký soud zvolil. Proboha, proč tohleto nemluví všichni ti velicí experti důchodových systémů a všeho ostatního? Vždyť máte na to kurňa i tu studii Světové banky, dvě studie. A kromě jiného, když mluvíte o chilském systému, který zavedl Pinochet, tak vězte, že do toho systému vstoupilo pouze 42% populace s nejvyššími příjmy a 12 prvních let byla velice striktně určováno portfolio penzijních fondů. Přece tohleto všechno existuje. Máte k tomu studie, dokumenty, čísla a všechno ostatní. A pořád vám tu budou vykřikovat všelijaký finanční experti o tom, že máte se zabezpečovat, protože státní systém důchodu skolabuje, tak máte dávat peníze do DSS a do investování. Hlavně, že nevědí, jaký bude koeficient růstu ekonomik příští rok, ale vědí přesně, co bude za 35 let, jak budete mít zhodnoceny vaše úspory. Pro Boha, vždyť to je podvod na podvod. Ale tu pravdu vám nikdo pořádně neřekne. Ať teď zúří všechny asociace do podnikových penzijních fondů a DSS-ek, ať je šlak trafí. Ať si uvědomí, že ti lidi nebudou mít nic.
1: Pane profesore, je teda, nebo co mají dělat vlády, potažmo teda jinak, co voliči by měli chtít po svých volených zástupcích, když teda teďka jsme si řekli, že v těch fondech a tak dál, prostě na důchod, spoření, připojištění a já něco všechno, že to žádná hitparáda nebude. Tak opět, samozřejmě jsem konspirátor, takže to neberte vážně, ale mně se zdá, jako, že ty vlády nemají dvakrát jako chuť jak udržet průběžný systém, nebo respektive ho nikdo nepropaguje, prostě tady nějak je a my víme, že v roce 2000, já nevím, dřív říkali 2030, teď teda to odsunuli, že 2040 už nebude solventní, pak to třeba zase odsunou, jo. Je to kvůli tomu, že se z toho nedá krást, nebo proč jako nikdo tady nemáme, kromě, já nevím, řeknu Ileny Švihlíkový, a třeba Radima Valenčíka, ale já neznám jako ty mainstreamové ekonomy, ty odborníky, který vystupují v televizi.
0: Jo, těmi experty máte přímo dlážděný ulice, jenomže to nejsou experti.
1: No, ale ty právě, že jo, ani jeden z nich jako nebojuje za zachování průběžného pilíře. Tak co v tom je?
0: No, je to velice prosté, pane Bureš. Protože pak byste museli lidé zeptat, prosím vás, kde jsou ty peníze, které jsem desítky let platil na sociální pojištění, to důchodové pojištění? Kde zmizely ty peníze? Kdo je rozkradl? Jakým způsobem se ztratili ze státních účtů? A to by se pak měli brát v potaz všichni političtí lídři, kteří spravovali státní kasu a kteří dovolili, aby tyhle ty peníze zmizely. Takže raději prohlásíte, víte, ne, to je nic, on je neudržitelný, ten průběžný pilíř. A musíme se bavit o DSS-kách a penzijním spoření a podobně. Protože to je skvělé. Až se ukáže, že v těch DSS-kách nemáte nic, no tak pak se ti lidi můžou přece ptát ne politiku, Ale můžou se ptát toho vedení té DSSky, no kurňa, kde jste spotvořili ty peníze? Já jako politik s tím nemám nic, já jsem vám přece jenom vytvořil podmínky pro potenciální bohatý život na penzi. A musíte si uvědomit ještě další věc. V podstatě v západních zemích v Evropě byla bohatá léta 70. a 80. Tehdy skutečně úspory obyvatelstva byly hodně velké. Například ty úspory představovaly 1 bilion euro, které se přemístily z Německa do Švýcarska nebo do Lichtensteinska. A vznikl paradoxní jev. V 90. letech, ale i po roce 2000, masově důchodci pravidelně měsíčně odjížděli do Lichtensteinska a německé ministerstvo financí nechápalo proč. Protože tam byly uloženy obrovské důchodové úspory, protože neměli důvěru v německé banky, ale v té lichtensteinské finanční ústavě ano. No a ty důchodci si tam chodili pro zhodnocení měsíční těch svých úspor. No, teď to už neplatí, protože i na ty mechanizmy tvorby mimořádných zisků v Lichtensteinsku již, jak si se říká, došlápli finanční experti Evropské unie. Ale vy si musíte uvědomit jednu zásadní věc. Jak je financovaná skupina firem, které výzkoumávají umělou inteligenci, jako máte Palantir a Anthropic a podobně. Funguje to takzvaným round table. Já si objednám u vás za 30 miliard výpočetní čas. Vy si objednáte u mě algoritmy nové umělé inteligence za 30 miliard. Já nemám těch 30 miliard, vy nemáte těch 30 miliard. Ale pro kapitálové trhy je to obrovský signál, přece to je bonitní akcie. To jsou přece firmy, které jsou super, které má trhovou kapitalizaci 2 biliony, 5 bilionů dolarů. Tak proč bych si ty akcie nekoupil? A ty akcie kupují penzijní fondy. No, teoreticky vzaté, finanční orgány amerického kapitálového trhu by měly zasáhnout, protože je to Ponziho schéma. Jenomže příklad prezidenta Trumpa a jeho přímý příkaz nesmíte zasáhnout. Jsou to firmy nejvyšší státního zájmu. Takže nezasáhnou. A akcie těch firem jdou dále do stratosféry. A když si vzpomenete na období 98-2000, tak je to přesně příklad dotcomových firem tehdy. Stačilo, aby firma měla v nadpisu dotcom a jejich akce rostly finančně do stratosféry. Až přišel březen 2000 a všechno šlo k čertu. Teď ti rozumní říkají, jo, proboha, prosím vás, stejně to tež se stane i s akcemi firem, které vyvíjejí umělou inteligenci. A jedna malá ukázka. Vy si pamatujete na katastrofu v Mexickém zálivu Deep Horizon. Výbuch ropné plošiny, obrovské ztráty a tak dále, celkové škody více jak 36 miliard a tak dále. A jak to dopadlo? Kdo vlastnil Deep Horizon? No, vlastnila British Petroleum. Ale British Petroleum je vlastněno 6 britskými penzijními fondy. A kdyby British Petroleum zaplatilo těch 36 miliard škod, tak přibližně 3,5 milionu britských důchodců nemá nic. No, tak došlo k dohodě mezi americkou vládou a British Petroleum, takže Angličané zaplatili 6 miliard a tím se škody odepsaly. Část byla uhrazena z federálního rozpočtu amerického a část byla odepsána. A proboha, tohle to si nikdo nepamatuje? To máte, vážení, tak krátkou paměť i vy velcí vážení experti. No a tohleto si musíte položit otázku, kdo je velkým investorem v oblasti akcí firem OpenAI. Není se to náhodou opět světové penzijní fondy z Ameriky, Velké Británie, Německa a podobně? A co se stane, až praskne bublina OpenAI? Kdo přijde o obrovské finanční zdroje? No, budou to DSSky. No, ale nemusí se obávat. Protože klienti, kteří platí do jejich cash flow, se budou ptát na svůj důchod o 30 let. No a kde ty loňské sněhy jsou? O 30 let. Že jo?
1: No, tak, přátelé drazí, děkuju vám za vaše, tady Josefovi děkuju a oběma Josefům, díky, že jste využili QR kód, díky vám, kteří jste tady pomáháte i pomocí těch samolepek, těch z toho superchatu. Díky za vaše lajky a díky za to, že sdílíte to dole, nebo budete sdílet toto video dál. Hodina uplynula, takže nám vypadl telefon.
0: Je to zajímavé, že, pane Bureš? Je to zajímavé právě proto.
1: Ano.
0: No, musíte si uvědomit jednu drobnou věc. Podstata druhého pilíře. Dejte mi vaše peníze hned, já se budu mít skvěle a až se za 30 let budete ptát, kde jsou vaše peníze, no kde já už budu za 30 let? Velice prosté. Vtip je totiž v tom, v 70. a 80. letech ty akciové trhy rostly stabilně, relativně stabilně. Zásadní krize kromě ropného šoku v 73. nebyly. Takže skutečně tehdy vznikla idea, že ty DSSky můžou trvale zhodnocovat vaše příjmy a tedy když pak po 30 letech budete něco požadovat, tak by to mohlo teoreticky vést k zhodnocení vašich příjmů. Jenomže od 90. let kapitálové trhy jsou nesmírně turbulentní. To už nemluvíme o poslední dekádě. Takže dnes odhadnout, jaké bude zhodnocení vašich úspor o 30 let, tak promiňte, raději propočítejte přitáhnutí měsíce holýma rukama. Bude to reálnější než ten výpočet zhodnocení vašich úspor o 35 let. Samozřejmě můžete použít i analogické případy, jak jsem uvedl, Amstel a životní pojištění a podobně. Takže máte jisté varování, ale většina lidí doufá ve švýcarský důchod. No a samozřejmě pak je tady ještě další klíčová otázka. Teď se uvažuje o tom, že například v Německu i v jiných zemích, že by se například z DSS a jejich úspor financovali například zbrojní programy. No, nebude to nádhera? Proč byste se honil za důchodem, když budete mít k ruce Kalašníkova nebo RPG, nebo nedej bůh Leopard a jeho část? No, nebylo by to přímo skvělé, ten pocit jistoty na nějaké peníze, které stejně budou mít hodnotu o 30 let. A v tom dnešním přepracovávaném světě, kdy vzniká multipolární svět, kdy dochází k zásadní rekonstrukci národních měst, kdy se mění hodnota měnových košů, kdy změní se celková strategie centrálních bank a ještě k tomu přistupují všechny rizika válek, přírodních katastrof a podobně. Vždyť vemte teď jenom to obrovské zemětřesení na Filipinách. 8 stupňů, kurňa! No tak prosím vás, kdo by věřil tomu, že za 30, 35 nebo 40 let, protože uvědomte si, bude se neustále posouvat věk odchodu do důchodu. Už teď mluvíme o 70. A to je nejlepší způsob. Budu posouvat věk odchodu důchodku, takže většina důchodců se ho nedožije a tím pádem mám vyřešen problém penzijního systému. Excelentní, elegantní řešení. Ještě přidejte trošičku karcinogenních látek, zvyšte podíl takzvaných koagulátů FAST, přidejte k tomu ještě elektromagnetický smog, pro jistotu to ještě přikryjte nějakými vakcínami, multivakcínami, no a nemusíte se obávat, že by většina populace dožila důchodového věku, které mezi tím posunete do stratosférické výše. Stačí trošičku přemýšlet.
1: Pane profesore, takhle jak to vypadá, tak dobře už bylo, koukám, ale zeptám se tady, Dinsbír se ptá úplně natvrdo, má smysl dělat letos novou krytinu na střechu a investovat do ní, nebo raději držet prostředky a čekat ještě, jak to všechno dopadne?
0: Investujte do té střechy, protože když El Niño bude fungovat tak, jak ho odhaduje, tak jednak budete mít extrémní teploty, ale pak na podzim budete mít extrémní deště. Takže kdybyste chtěl tu děravou střechu mít, tak ty deště vás vytopí, i když byste měl ve strožoku všechny ty vaše úspory uloženy. Střecha je pevná jistota. Peníze je totální nejistota.
1: Děkuju. Tak, to byl první dotaz, jdeme na další, protože já tady mám... Dobrý večer, pane profesore. Přednášce zveřejněné minulý týden na tomto kanále naznačujete, že některé vynálezy mohou být i mimozemského původu.
0: Řekněme takhle. To není jenom případ těch 13 vědců, kteří podivným způsobem uklouzli, upadli na nůž nebo se ztratili na túře a podobně. Protože všimněte si, čím se zabývali. Například energii nulového bodu. Jo, když znáte seriál Star Trek, tak víte, že tam je ZPM, které těží energii z nulového bodu. No, to je sci-fi seriál, dobrá. Jenomže mnohé výzkumy ukazují velice zajímavé energetické zdroje na pomezí tzv. Klasické a neklasické fyziky. Pak tady máte další patenty a vynálezy, které můžou i nemusí být mimozemské. Vzpomeňte jenom na ty dva dialogy s generálem Shamem před 2,5 lety. Generál Sham měl pozici generála Kamlera u Himmlera, to znamená řídil klíčové výzkumné projekty netradičního typu v Rusku. A vzpomeňte na ten jeden jediný vzpomínaný vynález. Vemete pohár vody z kontaminovaného jezera. Pak pustíte speciální frekvenční vysílač. Za hodinu je voda v tom poháru čistá, ale je čistá i voda v tom jezeře. Jak je to možné? Teď si vemte do úvahy další a další objevy. Najednou zjišťujete, že skutečně ten Teslův patent volné energie je pravděpodobně funkční, jenomže je uložen v trezoru. Pak tady máte další a další patenty a vynálezy od procesoru čipu přes oblast genetických zásahů a všeho ostatního. No a řeknete si, no to všechno přece byly geniální věci, kteří to udělali. No ale když je jenom stotina nebo tisícina pravdivých informací z toho, co uvolňuje Pentagon, tak již dávno probíhá takzvané reverzní inženýrství na havarovaných kosmických lodích. A to reverzní inženýrství znamená, že vy tu kosmickou loď rozeberete do posledního šroubečku a pak přicházíte na nové konstrukční principy. No a to je jedna z možných vysvětlení. Ale když se věnujete skutečně množství vědeckých objevů, tak najednou zjistujete podivnou věc. Objeví se informace o zásadních nových objevech a najednou zmizí. Kde jsou? V trezorech? Autor byl zlikvidován? A nebo co se stalo? Jak je to možné, že to není v běžné praxi? Vzpomeňte si jenom na dva příklady. 13 let. Auto na vodu. Odjede 320 km na 1 litr vody. Kde je to auto? Auto na vzduch. To auto na vodu vyvinul Saab. A pak se divíte, proč Číňané koupili Saab. No a máte různé věci, protože kdyby byla pravda, že to auto může jezdit na vodu, tak celý gigantický řetězec od těžby ropy, cez transport ropy, zpracování ropy, výrobu pohonných hmot a všeho ostatního nebude mít cenu šrotu. Uvědomte si to. A tohle to není konspirace. Možná jsou to mimozemské, možná jsou to naše lidské objevy a patenty, ale jsou uloženy v trezorech. No a pak máte druhou stránku patentů, jako teď oslavovaná metoda CRISPR, genetické sekvenování. Fantastické. Můžu upravit genom vašeho příštího dítěte. Super. A najednou zjistujete, že ti normální, korektní věci říkají, ale prosím vás, ta chybovost je obrovská. 70-80%. Jak je to možné? Proč to tak propagujete? Protože funguje velice jednoduchý mechanismus. Když uděláte zásadní objev, tak poprvé od vás ten objev koupí významná finanční skupina, ale vám dají akcie toho podniku, který to bude využívat. Takže vás prostě stimulují k tomu, abyste nikdy neřekli o rizicích, abyste nikdy neřekli pravdu, protože pak byste přišli o peníze, protože máte akcie firmy, která přece pracuje s vaším patentem. No a pak se najednou divíte, že množství těch patentů je spíše fikcí, na které se perfektně vydělává. Vy jste zapomněli na kryogenní uchovávání mrtvých těl? Zapomněli jste na to, že existuje možnost za několik desítek tisíc dolarů